A přišel rozvod našich rodičů. Mě bylo asi 12 roků. Sestra v té době odešla taky, protože je starší, za přítelem, a já jsem zůstal vlastně doma sám. Moje máma chodila od rána do večera do práce, abych nás uživila. Veškerý vztahy v rodině, který jsme měli z tátovo strany a z mámy strany, byly roztrhaný. A já jsem zůstal vlastně doma sám a dá se říct, že mě vychovávala ulice, a z Karlových Varů, kde pocházím, tak pocházím ze čtvrti, kde byla celkem problém prostě s kriminalitou, s drogama a vůbec tady s těma věcma. Takže jsem se dostal do party lidí, kteří mi dávali pocit toho, že někam patřím, že mám okolo sebe přátelé, že můžu vlastně jakoby mít lidi, kteří mají stejný zájmy jako já. No a ty zájmy, ale který jsem našel, byly špatný. Já ve škole jsem nikdy nějak problémy s prospěchem neměl, akorát právě díky tady těm věcem, co jsem se dostal pak k drogám, začalo to cigaretama a alkoholem, jsem začínal mít problémy prostě s tím, že jsem začal být násilník, začal jsem prostě lidem vyhrožovat prostě a vůbec jsem si, dá se říct, že jsem si užíval to, že mám nějakou moc nad lidma. A já si myslím, že to právě pramenilo z toho, že když jsem byl malý, tak jsem nemohl prostě nic udělat proti tomu, abych zasáhnul, když táta byl agresivní na moji maminku, tak jsem začal tady tím násilím. Když jsem to u táty nesnášel, začal jsem vlastně to samý dělat druhým lidem. Dokončil jsem základní školy učňák a přišlo takový rozcestí v mém životě, kdy mi bylo 18 nebo 19 let, vlastně když jsem skončil školu, a říkal jsem si, co dál se životem. Já jsem vlastně prakticky veškerý vztahy, který jsem měl i s holkama a tady to, jsem ukončil dřív, než vlastně došlo k nějakému normálnímu třeba rozchodu nebo vůbec k tomu pokračování, protože jsem měl strach z toho, že já budu odmítnutý. Ve 20 letech vlastně jsem nastoupil do práce, bydlel jsem stále u mámy a chytl jsem se lidí, kteří začali brát heroin. Předtím jsem měl zkušenosti s drogama, který svět možná označuje za měkký, jako je tráva a možná i alkohol, když to už je tvrdší droga, ale já si myslím, že to byly právě ty vstupní drogy k tomu, abych se dostal k tomu, k čemu jsem přišel, k heroinu. A stav na heroinu byl takový, že najednou prostě veškeré problémy byly tam, bylo mi dobře. Fyzické problémy, které jsem měl i díky sportování, bolesti kloubu mi ustoupily a hlavně, jak jsem říkal, našel jsem prostě lidi, kteří měli stejné zájmy jako já. No a myslel jsem si prostě, že to mám vlastně pod kontrolou, že ta droga mě neovládá, ale že já ovládám jí a že prostě ji beru jenom tak, když já budu potřebovat. Pravda byla ovšem opačná. Drogy jsou věci, které si myslím, že dal světu ďábel a ďábel mě prostě pomalinku dostával pod svoji moc. Začal jsem být prostě loutka, která nedokázala dělat nic jiného, než schánět prostě peníze různou kriminální činností. Většinou to byly krádeže. Začal jsem krást i doma, abych prostě mohl uživit svoji závislost. A bylo to tak, že jsem se dostal asi v roce 2004, když mi bylo 24 let, na ulici. Moje maminka mě vyhodila z bytu, protože jsem prodával věci v bytě, přišel jsem o práci, protože peníze, které jsem potřeboval na drogy, jsem z normální legální činnosti uživit nemohl. 5 let jsem objížděl celý západní a severní Čechy, kde jsem prostě kradl po různých obchodech a věcech a scháněl jsem heroin. A pak prostě najednou přišel taková změna do mého života, že jsem se vrátil do Karlových Varů, potkal jsem svoji maminku a ona vlastně od té doby, co já jsem se ztratil, tak my jsme měli ten vztah spolu hodně jsme byli na sebe vázaný, díky tomu vlastně, že máma se rozvedla a veškeré naše vztahy byly s ostatníma členama rodiny rozbitý, takže si myslím, že ten vztah byl možná až trošku nezdravý a tím, že vlastně mi máma hodně dávala peníze v začátcích, tak mi to pomáhalo teda k tomu, že jsem ji začal využívat a začal jsem prostě veškeré ty peníze dávat do drog a do všeho. No a přišel jsem a zjistil jsem, že maminka onemocněla rakovinou a já jsem měl před nástupem do vězení. To mi bylo asi 31 nebo 32 a takový ty myšlenky, které jsem měl předtím, že vlastně kdykoliv budu moc skončit, kdykoliv budu prostě moc začít žít nový život, se převrátili a já jsem najednou zjistil prostě, že mi ujel vlak a že už nemám budoucnost. Jsem se zastavil a říkal jsem si, a co teď? Tak teď buď půjdu do vězení a naučím se ještě spoustu dalších věcí, které z těch špatných prostě k tomu, abych mohl pokračovat v té své kariéře prostě násilníka a vůbec a těch všech špatných věcí, které jsem dělal. A nebo prostě dojde k nějakému zlomu a já se stanu dobrým člověkem a všechno to, co jsem dělal v minulosti, prostě odejde pryč. A jsem v té době ještě nějak nevnímal, že to byl právě asi ten tichý boží hlas, který mi prostě říkal, že můj život má smysl, že prostě nebyl jsem stvořený k tomu, abych dělal to, co jsem dělal doteď, ale že Bůh mi dá sílu k tomu, abych prostě mohl žít, abych našel smysl ve svém životě, abych prostě tu násilnickou povahu obrátil v lásku, prostě jak pomoci druhým. Seznámil jsem se právě s jednou přítelkyní, která taky byla závislá na drogách a byla to Ukrajinka. A ona vlastně, já jsem se k ní nechoval dobře skrze ty drogy a všechno a bydlel jsem na takovém skvotu, což je dům vlastně
nebo dům, to je vlastně barák, kde nic není, prostě kde bydlí bezdomovci, a ona tam po dvou týdnech, po tom, co jsme se vlastně jakoby rozešli, přišla za mnou a začala mi vyprávět o Kristu. A já jsem pořád prostě si měl výčitky z toho, co jsem jí dělal, a nechtěl jsem o ní přijít a říkal jsem si, o čem to mluví, já jsem to absolutně nechápal, protože doteď moje představy i skrze můj život předtím a skrze muziku, kterou jsem poslouchal a všechno, byly o tom, že Bůh prostě neexistuje, že to je výmysl lidí k tomu, aby mohli věřit v něco pozitivního, ale že prostě svět opravdu je místo, kde neexistuje dobro, že prostě všechno je náhoda. Vlastně věřil jsem v evoluci, v to, že vlastně právo silnějšího a tady všechny ty negativní věci, a to mi vlastně utvrzovalo mě to v tom, že vlastně musím pořád využívat jenom násilí a sílu k tomu, abych mohl prostě prosadit nějak svoje zájmy, abych mohl žít v klidu. No a jak jsem říkal, přišla teda za mnou na ten squat a začala mi vyprávět o Kristu. A moje první pohnutky byly takové, že jsem měl strach, aby ji neodvedla nějaká sekta ode mě. Tak mi řekla, abych s ní šel do toho shromáždění, a bylo to shromáždění vlastně rusky mluvících občanů v Karlových Varech. Bylo tam asi 20 lidí, taková dá se říct větší skupinka, a z toho asi 7 národností a jeden člověk, jeden Ukrajinec, který pracoval v armádě Spásy, který byl služebník a kterýho jsem znal, a ten mi překládal. A já jsem tam seděl a teď jsem to poslouchal, prostě to kázání, a chvály mi teda nic neříkali, že jo. Poslouchal jsem kázání a najednou jsem prostě měl pocit, že to slovo, který měl pastor, takže to bylo všechno ke mně, že prostě Bůh mě najednou ukazoval, jaký jsem byl, prostě co jsem dělal, že všechny ty věci, když jsem si dřív možná v minulosti nalhával, že nejsem vlastně tak špatný člověk, tak byli zlí prostě před Bohem, a že to není prostě to, kvůli čemu mě Bůh jsem povolal a kvůli čemu jsem se prostě narodil a přišel do tohohle světa. A tak jsem nad tím začal přemýšlet a viděl jsem najednou zájem lidí vlastně. Když to řeknu, v zaměstnáních byli třeba manažeři, prostě byli to lidi, kteří pro mě jako kluka z ulice byli nemožní prostě se s nimi nějak bavit a přijít do kontaktu, a ty lidi najednou o mě projevili zájem a chtěli mi pomoct. A to je ta věc, která mě právě dostala, láska, kterou jsem nevěřil, a chtěl jsem prostě najednou žít, najednou jsem dostal prostě chuť žít, chtěl jsem se pustit všeho toho starého a opravdu prostě milovat lidi a najít nějaký smysl prostě. Akorát, že byl jsem závislý na heroinu a to je závislost, která jen tak nemůže odejít, tak přišel nástup do toho, do vězení. A ve vězení jsem měl dostat trest, který měl trvat 2 roky, a po 38 dnech přišla minulý rok amnestie a já jsem byl propuštěný na svobodu a říkal jsem si, no to není náhoda prostě, Bůh prostě chce, abych dělal něco pro něj. A tak jsem se rozhodl, protože prostě nastoupím do Teen Challenge, do toho programu, do kterého vlastně nastoupila i moje přítelkyně, ona byla v tom ženském v Poštovicích. A během nějakých 2 týdnů jsem si zařídil doklady, které jsem předtím 7 let neměl. Bylo to pro mě něco nemožného a teď najednou to všechno šlo. Já věřím tomu, že Bůh mi v tom pomáhal, prostě služebníci v kavárně v Karlových Varech. A po 3 týdnech, teda, co jsem byl vlastně po tom, co mě propustili z vězení, jsem nastoupil do programu. A první dojem, který jsem měl, když jsem tam přišel a když jsem byl mezi těmi lidmi, já jsem měl obavy z toho, že vlastně zbavil jsem se už závislostí, s tím jsem si jakoby tím detoxem prošel ve vězení, ale říkal jsem si, tak nemůžu ani kouřit, nemůžu tady ty věci, říkám, to bude asi složitý, ale najednou, když jsem tam přišel, tak jsem cítil obrovskou svobodu od těchto věcí a obrovskou chuť prostě žít a hlavně zájem a lásku od druhých lidí. Já jsem měl pocit, že ty lidi všechny tam už znám prostě několik let, že to je moje rodina, a cítil jsem tam obrovský pokoj. Program vlastně trvá od 12 do 18 měsíců. Ze začátku samozřejmě, jak jsem byl nadšený, tak všechno šlo nádherně. Pak přišla po 3 měsících první krize, kdy vlastně jsem opět projevilo to, jak jsem byl v minulosti. Byl jsem násilný hodně a nedokázal jsem zkousnout spoustu věcí a moje pícha se tam začala projevovat. A došlo to až k tomu, že jsem byl zbalený, měl jsem zbalený všechny věci a chtěl jsem odejít. Ale přišel k mně pracovník, poradce, a začal se mnou o těch věcech bavit a zjistil jsem, že vlastně já neutíkám před tím, co jsem si myslel, že s těma lidma se prostě nedá pracovat, že to nefunguje a že chci prostě vydělávat peníze a řešit nějak třeba i svoje dluhy z minulosti tady to, ale že utíkám sám před sebou a před sebou nemůžu nikdy utíct. A Bůh mě z toho usvědčil a řekl mi prostě, že to, že tam jsem, tak to je jeho vůle a on chce prostě, abych ten program dokončil a že to je priorita k tomu, abych prostě mohl s ním žít. A já jsem cítil to, že kdybych odešel z programu, tak i když jsem si říkal, že prostě s Bohem budu pořád, takže bych prostě šel vlastně proti Bohu a nechtěl jsem už dělat věci podle svého, protože když jsem to tak dělal v minulosti, tak nikdy mě to nedovedlo k něčemu dobrému. Zůstal jsem tedy a došlo k takovému zlomu a my tam máme takové vyučování a to se jmenuje růst skrze pády. A právě i tady ten pád mi naučil to, že musím opravdu být pokorný, že musím prostě být poslušný a i když kolikrát věci nechápu a myslím si prostě, že to pro mě nemá nějaký dobrý užitek do budoucna, tak já věřím tomu, že jak je psáno, že to, co
nám na oči nepřišlo a co ani naše už neslyšeli, nebo já nevím, já ten verš teda parafrázuju, já to nevím přesně, tak Bůh prostě s náma zamýšlí opravdu jenom to dobrý, a tak jsem se mu podal. Po roce a půl jsem tedy dokončil program. Teď jsem si vlastně vzpomněl, to je ještě důležitý říct, moje maminka teda umírala na rakovinu a já jsem vlastně po 2 měsících, co jsem nastoupil do programu, měl možnost jet za ní do léčebny dlouhodobě nemocných. A lidi z církve Skalových varů, díky kterým jsem já uvěřil, prostě já jsem jim hrozně vděčný za to. A hlavně díky Bohu, protože nebejt Boha, tak opravdu ty lidi prostě by neměli tu sílu mi pomáhat. Tak jezdili za maminkou do té léčebny a maminka prostě těsně před smrtí uvěřila a vyznala Ježíše jako svého pána. A já jsem toho byl svědkem, a doteď, když se na to vzpomínám, tak opravdu mám slzy štěstí v očích prostě, protože maminka měla asi 35 kilo, jejich fyzický stav byl úplně hrozný, vypadaný vlasy, bylo to opravdu jenom kosta kůže, ale měla v očích takový pokoj, který neměla v životě, který prostě neměla celý život předtím. A já jsem říkal, to je super, tak jsem se s maminkou prostě modlil, četl jsem jí z Bible a úplně jsem cítil, že opravdu do ní vstoupil Boží duch a tady to mě naplnilo takovou radostí a pokojem. Já jsem z toho měl hrozný obavy, protože, jak jsem říkal, v minulosti jsem byl na maminku hrozně vázaný a věřím tomu, že kdybych neznal Boha, tak mě to opravdu možná dostane. A spadl bych zpátky do drog, ale díky Bohu prostě vím, že ona teď je nade mnou a že vidí všechno to, co dělám a že v budoucnosti prostě, až dojde tady moje cesta na zemi, takže prostě přijdu k ní a že se spolu zase setkáme.

Tomáš Sisel mluvil o tom, že Bůh přináší naději i lidem, kteří jsou pro svět ztracení. Nehledě na to, jak hluboko jste klesli, nebo jak temný je život lidí kolem vás, na kterých vám záleží, v Bohu je naděje pro každého člověka. I pro vás, i pro ně. Bůh přichází se svým pozváním, odpovězte na ně a zakuste jeho lásku a odpuštění. Pokud byste chtěli vědět o křesťanské víře více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Aktuální epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Ty dnešní stopy končí. Od mikrofonu Rádia 7 se s vámi loučí a opět brzy naslyšenou se těší Milan Remeš.

ovce milé, ovečky bílé, pošetilé, uprostřed noci chodíte se pást na kraj mého srdce nad propast.

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Janis Moras. Vítám ve studiu svého dnešního hosta, kterým je olomoucký písničkář, který si říká Semiš, ale vlastním jménem Radek Ježovič.
1: Dobrý den.
0: My se potkáváme nad vaším novým albem a to je, jestli je jenom nové, anebo jestli je vlastně i úplně první, tak to bych si s dovolením nechal až po úvodní ukázce z alba Kousek za městem. Pojďme si pustit teď první ukázku a já vám rovnou dám první úkol. Sotva jsme se pozdravili. Vybrat první písničku.
1: Dobře, tak možná jako první písničku bych vybral Tak už mi zahraj, protože je i na tom albu první a když už mám zahrát, tak ať už zahraju. Tak už mi zahraj, zary do mě noty.

doma. Možná to bude Budapešť, když déští mosty zdobí, a možná Vídeň a zas déšť. Tak chvíli hrej jen na tři doby. Taky mi zahrej, jak jsme byli malí, to půrko tenkrát bylo za tolar. A pak mi zahrej jen

0: V pořadu Jak se vám líbí na Proglasu je dnes hostem olomoucký písničkář Radek Ježovič. Říká si Semiš a o tom si určitě povídat budeme. Ale já jsem sliboval, že po úvodní písničce, která zároveň to album otevírá, se zeptám na to, jestli je to vlastně i úplně první album, které vydáváte ve svém životě.
1: Ano, jo. Toto album je úplně první a čekal jsem na něj docela dlouho, ale pořád jsem se nemohl nějak odhodlat k tomu, do toho jít, a až jsem si před pár rokama řekl, že už jsem dost starý na to, abych se vykašlal na to, co mi vadí, a šel do toho.
0: A můžeme to konkretizovat s tím odstupem, třeba co bylo to, co vám vadilo, nebo co vám bránilo v tom, abyste vydal svoje písničky dřív?
1: No, vadilo mi to, že neumím v podstatě pořádně zpívat a ani dobře mluvit. Takže to jsem jako měl takovej prostě blok v sobě, kde jsem nechtěl veřejně nějak vystupovat, ale pak jsem si řekl, že vlastně mi to jedno. Prostě jsem takový, jaký jsem, a jestli se to lidem bude líbit nebo ne, tak to už nechám na nich. Mně se to líbí tak, jak to dopadlo, takže z toho mám radost.
0: Dopadlo to tak, že jste tedy vydal album Kousek za městem, z něhož si budeme dnes pouštět ukázky. Dohromady je to 13 skladeb, 13 písniček. Jakých to určitě ještě tady okomentujeme, tedy především vy. Ale mě by teď zajímala ta přezdívka, respektive ten pseudonym Semiš. Má to souvislost s muzikou nebo s něčím úplně jiným?
1: Ne, to nemá souvislost s muzikou žádnou, ale od 11 roku jsem chodil do brontálského tábornického oddílu Tuláci a vlastně ta přezdívka vznikla tam, protože jsem nosil velmi krátké vlasy, tak z toho jsem získal takovou přezdívku, kterou jsem vlastně používám celou dobu.
0: Vlasy krátké a připomíná to tím pádem ten Semiš, tedy ten materiál.
1: Jo.
0: Což vám zůstalo, pořád máte takový krátký střih.
1: Jo, teďka před letem mám zase kratší. No.
0: No a když teda někde vystupujete, tak se uvádíte jako Semiš, protože já se dívám na obal vašeho alba a tam je napsáno Semiš. Tak je to i váš tady tím pádem ten umělecký hudební pseudonym, hudebnický?
1: Jo, nechal jsem si to tam, protože to jméno vlastně v podstatě každý to komoly píše jinak, čte jinak, a tak jsem říkal, že bude nejjednodušší nechat to na Semišovi a vyhnout se nejrůznějším situacím s tím, že to jméno po každé zní jinak.
0: Je pravda, že to příjmení je takové problematické. Píše se totiž s dvojitým V a CZ na konci, jenom možná souvisí to nějak třeba s vašimi kořeny nebo s kořeny vašich předků, nebo to je nějak už hodně vzdálená minulost?
1: No, co vím, tak můj děda pocházel z Jablunkova, takže tam je to na pomezí toho Polska a Slovenska, takže odtud se to příjmení přineslo.
0: Vy tedy, já vás uvádím jako olomouckého písničkáře, tak působíte v Olomouci?
1: Jo, už 25 let žiju v Olomouci.
0: Což je krásné město, já jsem tam jezdíval za příbuznými. A možná, kdo ví, dějiny se mohly udát úplně jinak a vlastně Olomouc mohla být v podstatě Brnem, když to tak řeknu tím významem. Pojďme si pustit další ukázku z vašeho alba Kousek za městem. Teď je možná otázka, jestli to město je Olomouc.
1: To město právě bylo spíš Bruntál.
0: Spíš Bruntál.
1: Odkud pocházím, a vlastně některé ty texty vznikaly právě Kousek za městem, za Bruntálem, takže ten odkaz je na Bruntál, ale ta písnička vlastně, která se taky jmenuje Kousek za městem, ta se na to album vůbec nedostala.
0: To je možná docela zajímavé. To bychom si mohli říct po písničce, která se na to album ale dostala, a teď by mě zajímalo, kterou vyberete, která to bude.
1: Tak já možná bychom mohli postupně, tak já klidně vyberu píseň K svátku, protože tam zpívá spousta mých kamarádů a známých, a vlastně jsem rád, že se mi podařilo je ukecat k tomu, aby se do toho se mnou dali.

Máš ho v dlaních, chci ho z nich vypít jako vodu, přestože nevím, je-li k mání, L je jen letmé pousmání, láska, co trefí do důchodu.

0: Písničkář, který si říká Semiš, vydal své debutové album Kousek za městem a my si je dnes v pořadu, jak se vám líbí, na Proglasu představujeme, hrajeme si z něj ukázky a mě by zajímalo to, co jste vlastně tady říkal před písničkou, to jest, že to město, na které se v názvu té desky odkazuje, je Bruntál, ze kterého pocházíte a že ty písničky vznikaly tedy někde za městem, někde za Bruntálem. To je, Bruntál má krásné okolí, to je Slezsko vlastně. V jakých místech to vznikalo, respektive jako v jaké scenérii, jestli to byla třeba příroda nebo já nevím, nějaký park, jaké prostředí to bylo, ve kterém se vám dobře psalo?
1: Ty písničky vznikaly na různých místech, ale právě v Bruntále, kde tu klubovnu jsme měli v lese kousek za kamenolomem a nahoře Uhlířský vrch, to jsou místa, která mě inspirovala a kam vlastně jsem rád se vydával a i teďka, když se dostaneme zpátky do Bruntálu, když tam jezdím za mámou, tak na ten Uhlířský vrch se občas zajdeme a podíváme se tam. Takže tady ta místa vlastně ve mně zůstala už od dětství.
0: Vy jste říkal, že jednak věk sehrál roli v tom, že jste se rozhodl vydat to album, natočit ho, ale zároveň, že třeba v té písničce, kterou jsme si pustili před chvilkou k svátku, zpívají vaši kamarádi, kteří se na tom albu s vámi podíleli. Byli to i oni třeba do jisté míry, nebo další lidé okolo, kteří napomohli k tomu vzniku toho alba a i k té realizaci potom?
1: No, jako k tomu rozhodnutí, že to album vydat, tak k tomu ani nějak nenapomohli, to jsem prostě si musel vyřešit v sobě, ale potom vlastně jsem chtěl, aby na tom albu nebyl jenom můj hlas, aby to bylo různorodé a vlastně o to jsme se potom ve studiu hodně snažili, aby vlastně ty písničky nebyly všechny stejné, aby každá byla nějak jiná a vlastně využít k tomu hlasy svých kamarádů a známých mi přišlo jako dobrá cesta.
0: Je pravda, že hlasy, které tam zaznívají spolu s vámi, jsou našim posluchačům, věřím, poměrně dost známé. Jakou roli třeba v tom všem sehrál Honza Žamboch?
1: No, Honza Žamboch v tom sehrál docela zásadní roli vůbec v tom, že to album vzniklo. Protože my jsme jednou spolu jeli v autě asi 2 hodiny a během té cesty jsem se nesměle, jestli by mi pomohl natočit písničky. Věděl jsem, že on si natáčí doma ve své zkušebně, ve svém studiu. A tím, že jsme se znali, tak mi to přišlo jako taková pro mě jako odrazový můstek. A když řekl, že jo, tak v tu chvíli jsem říkal, OK, tak je to fajn, už prostě není cesty zpátky, už do toho musím jít. A během roku jsme si domluvili nějaké termíny a bylo to tak, že vždycky jsme si domluvili nějaký ten, kdy jsme oba dva mohli. Já jsem dojel do Vsetína, natočili jsme 4 písničky a pak jsme hledali další termín a za půl roku jsme se tam znova sešli. A takhle vlastně za 3 setkání jsme natočili 12 písniček, které jsem na to album chtěl a natočili jsme jenom kytaru a můj zpěv. A potom i díky zase Honzovým kontaktům jsem se dostal ke Kubovi Šimáněmu do Brna, kde jsme potom dělali úplně všechno ostatní.
0: Kuba Šimáně, baskytarista a zároveň tady taky mistr zvuku, hudební producent. No, Honza Žamboch se teda na tom podílel do té míry, že taky jako řekněme mistr zvuku, že vás teda nahrával, že to nějakým způsobem zpracovával ty nahrávky, anebo třeba i nějak aktivněji jako hráč, muzikant.
1: Tak Honza se nahrával teda mě a kytaru a potom vlastně jsme se domluvili na tom, že bych ho tam, když už jsme strávili tolik času u něj, takže bych ho tam taky chtěl mít na tom albumu, takže do jedné písničky mi zaspíval sloku, to už jste mohli slyšet a potom do dalších 2 věcí mi nahrál kytary. A tam jsem to nechal úplně na něm. Dal jsem mu ty záznamy, nebo on je vlastně měl, ale dal jsem mu jenom ty písničky a nechal jsem prostě, ať to udělá tak, jak mu to přijde zajímavé a on to tak udělal.
0: Tak to jste nechal určitě v dobrých rukou. My si teď pustíme další ukázku z vašeho alba Kousek za městem a nemáte tam jen pánské, mužské hosty, ale výrazněji se tam objevují i ženské hlasy, takže bychom si dali jednu ukázku s nějakou dámskou účastí.
1: Tak můžeme zahrát písničku, která se jmenuje Rovnodennost a na které zaspívala zase moje kamarádka z Olomouce a sbormistrně v Kampanele Eliška Hlubinková.

0: V pořadu Jak se vám líbí na Proglasu je dnes hostem olomoucký písničkář Radek Ježovič. Říká si Semiš a vydal své debutové album Kousek za městem. My jsme tu objasnili váš pseudonym, objasnili jsme taky, ke kterému městu se odkazuje v tom názvu a že Honza Žambok se výrazně tedy zasloužil vlastně o to, že se to album natočilo. Ale další takovou osobností, která se tam objevuje, je Slávek Janoušek. Tak jak jste se potkali se Slávkem?
1: No, se Slávkem jsme se potkali v roce 2004, prvně, kdy on právě v Bruntále měli koncert ještě s Rdlem a se Samsonem a po tom koncertě jsme seděli a povídali si a vlastně on mi říkal, že založili textovou dílnu, na které prostě lidi můžou psát svoje věci a baví se tam o nich a snaží se ty texty posunout někam dál. A to mě docela zaujalo, protože jsem prostě si psal. Takže jsem na tu dílnu se přihlásil a vlastně dvakrát do roka ta dílna pořádá i živé setkání těch lidí, takže se mi dařilo celkem pravidelně, ne úplně na všechna, ale se toho účastnit a potkávat se s těmi textaři, kteří tam byli. A některé z těch písní, které jsou tady na tom albu, vznikly vlastně na základě té textové dílny nebo přímo na některých těch setkáních. Takže Slávek Janoušek měl zase vliv na to, jak ty texty píšu a jakým způsobem je potom ještě upravuju, jak o nich vůbec přemýšlím. Takže pak zase, když jsem hledal, jak tu desku oživit, tak Slávek byl jasná volba a jsem moc rád, že pak napsal i sleeve note k tomu albu, protože mně to přišlo, vždycky jsem rád četl, když tam na těch albech, na těch CDčkách, které jsem poslouchal, něco takového bylo a tak jsem si řekl, že by bylo fajn to mít i na tom svém, tak jsem rád, že zase si to poslechl a něco mi k tomu napsal.
0: A byli jste během těch let od toho roku 2004 do dneška v průběžném kontaktu, anebo jste se mu ozval po dlouhé době a byl třeba překvapený tím, že to měl, vlastně nese to ovoce, ty plody až o několik let později?
1: Potkávali jsme se celkem pravidelně, většinou jednou ročně nebo prostě jednou za dva roky, za těch 20 let určitě jsem na 10-15 dílnách byl, jak mi to vycházelo.
0: Slávek Janoušek se objevuje v písničce Páteční rychlík, takže bychom si ho pustili. A zároveň by mě zajímalo, jestli je to ta písnička, která vznikla, tady ten text v rámci textové dílny.
1: Jo, tak Páteční rychlík si můžeme pustit. A je to právě jedna z písní, která vznikla v rámci textové dílny na zadání, které tam vlastně všichni měli podobné a každý si tam potom vymyslel nějakou píseň. A vlastně tuhle jsem si říkal, že bych Slávkovi mohl část té písně dát. A vlastně se Slávkem hrává Laďa Zítka a tím, že tohle bylo takový blues, tak to se říká, že ta foukačka do toho bude pěkně zapadat a podařilo se. Páteční rychlík, Praha, Pardubice, byl narvaný, až oči lezly z důlků. Páteční rychlík, Praha, Pardubice, byl narvaný, až oči lezly z důlků.

0: lidi kolem, jak by se ho báli, a nemá to lehký, nejspíš mysleli si. A lidi kolem, jak by se ho báli, a nemá to lehký, nejspíš mysleli si. Nikdo si nevšiml, že na krku mu visí cedulka s nápisem tak strašlivě malý. Nikdo si nevšiml, že na krku mu visí cedulka s nápisem tak strašlivě malý.
1: Chybí mi doteky a mám moc rád lidi, tak hledám spoje, kde jsou.

0: Tak to byl Slávek Janoušek, který se také podílel na debutovém albu písničkáře Semiše vlastním jménem Radka Ježoviče. Album dostalo název Kousek za městem a když jsme se tu bavili o textových dílnách Slávka Janouška, tak já vím, že třeba i Ivo Cicvárek se je účastnil těchto textových dílen, v podstatě taky asi od začátku. A já, když jsem si prohlížel váš web, tak jsem tam Iva viděl na nějaké fotce z natáčení vašeho alba. Tak to je taky kamarádství, které vzniklo už na textové dílně v roce 2004.
1: Jo, přesně. S Ivem jsme se taky potkáváme na těch textových dílnách. Ivo tam hraje v písni, která vlastně na tom albu taky původně vůbec neměla být, protože, jak jsem říkal, u Honzy jsem natočil 12 písniček a počítal jsem, že takhle to album bude, ale na podzim 2004 jsme čekali miminko a vznikl text, který se jmenuje Halo, si tam. A když jsme měli k dispozici studio, tak jsem si říkal, tak vezmu ženu a vezmu Ditu do studia a naspíváme tu písničku Filipovi, jenom prostě pro nás, ať to máme, když už k tomu Kubovi do Brna jezdíme, tak využijeme nějakého času a naspíváme si prostě, ať máme svoji písničku pro Filipa, až se narodí, ať prostě má něco do startu života. No a potom mě napadlo, že vlastně bych tam nechtěl to mít z kytaru, že bych tam chtěl mít hudbu podobnou takovým těm dětským strojkům nad postýlkou, když se tam točí ty hračky. A tak jsem zavolal Ivo Cicvárkovi, jestli by něco takového mi tam nenahrál. No a v den, kdy jsme natočili ty zpěvy k téhle písni, tak jsme rovnou sjeli k Ivovi domů, kde vlastně během hodiny vymyslel a nahrál ty klávesy, které tam jsou. Takže tak ta píseň vznikla a potom mě vlastně přišlo líto i tam nedat. Jo, i když vlastně žena ani Dita nejsou nějaké zpěvačky, neumějí, prostě jo, nespívají nikde, takže je to tak, jak to je. Ale tak jsem říkal, tak je to pro Filipa a třeba i když je poznat jistě, že ty hlasy nejsou školené, já taky v podstatě nějaké extra zpívat neumím, takže nechám, nakonec jsem se rozhodl, že to tam dáme nakonec jako takový bonus a jsem tomu rád. Kamarádi někteří říkají, že vlastně tahle písnička zase pro ně má, jakože to ještě když nás znají, takže jsou rádi, že to tam je, že se jim líbí. Tak.
0: Já věřím, že i spousta dalších posluchačů, i já mezi nimi, protože najednou vlastně to album to hodilo ještě někam jinam, protože ta písnička je poslední na tom albu, ona to album uzavírá, je to taková ukolébavka a vlastně i to téma je takové velmi krásné a věřím, že to se spoustou rodin rezonuje. Takže bychom si ji pustili, že i když to album uzavírá, takže bychom si ji dali teď, když o ní mluvíme.
1: Můžeme, klidně si ji pustíme. Haló, jsi tam? Jen pár slov, ať nás lehce poznáš po hlase. Haló, jsi tam?

0: Citem? Jen pár slov, ať nás lehce poznáš po hlase.
1: Haló, citem?
0: Nejspíš jo, mám mě kůže zase po hlase.

0: Jsi tam?
1: Jak tu jsme, všichni těšíme se na tebe.
0: Haló, jsi tam?
1: Jen pár slov, ať nás lehce poznáš po hlase.

0: Písničkář Semiš vlastním jménem Radek Ježovič je dnešním hostem pořadu Jak se vám líbí na Proglasu a hrajeme si z jeho nového debutového alba Kousek za městem. Vy jste říkal, že Kousek za městem je název písničky, která se nakonec na to album nedostala. Je pravda, že tam žádný takový název není a nikde jinde se o Kousku za městem nespívá. Jak to, že se tam ta písnička nedostala?
1: No, to je to zajímavé. Já jsem vlastně, když jsem přemýšlel nad tím albem, tak jsem říkal, jo, Kousek za městem je dobrý název alba, který se mi líbí, tu písničku jsem měl. Ale vlastně potom, když jsem přemýšlel, jak ty písničky naskládat, jak je tam dát, tak mi tam neseděla prostě nikam, tak jsem říkal, tak album se budeme dát Kousek za městem, ale písničku tam nedáme, třeba to bude potom někoho zajímat, jak to vzniklo, a písničku pak můžu zahrát někde jenom naživo, nebo prostě se tam nevešla. Ale když jsme v Olomouci to album křtili, tak jsem mi tam zahrál, aby vlastně posluchači věděli, proč, kvůli čemu se to album jmenuje tak, jak se jmenuje.
0: No a čím, řekněme, nebyla kompatibilní s tím zbytkem toho alba? Protože já, kdybych si měl nějak to album definovat třeba dvěma slovy, když jsem nad tím tak přemýšlel, tak jsem měl u toho pocit, že je takové melancholické. Obecně. Jsou tam samozřejmě výjimky, uprostřed alba přibližně, ale celkově bych řekl, že ta nálada je taková melancholická, že máte rád takovou jako náladu. A tak mě zajímalo vlastně jednak jako posluchač, co máte rád, jestli je to třeba ovlivněno tím, a proč tedy Kousek za městem se tak liší.
1: To já nevím, asi to nejsem schopný úplně říct. Je to spíš taková zimní, možná trošku vánoční píseň. A když jsem skládal písně, které tam budou, tak na ní nedošlo. Hmm.
0: Takže... jako posluchač teda, co máte rád? Protože mě tam... A nevím, jestli s tím souhlasíte vlastně s tím mým pocitem, ale to samozřejmě ani nemusíte, to každý může mít svůj pocit, jaký chce. Ale já jsem z toho ten dojem takhle jako měl. Tak jestli třeba máte rád takové zarumanější interprety kapely?
1: No to... Já mám...

0: mám rád věci, u kterých si můžu poslechnout texty. Mm-hmm. Jo, takže a jestli je to rockovější nebo zadumanější, tak vlastně v tom nějak rozdíl nedělám. Mám rád Vlastvredla, rád poslouchám Montyho, Honzu Žambocha z těch našich kamarádů. Takže jo, Slávka, prostě mám rád texty a jako úplně album od Ivo Cicvárka, tak to jsem měl v autě, když mi ho dal, tak jsem ho měl v autě v rok v kuse a vůbec jsem nebyl schopný ho jakoby s tama vytáhnout a furt jsem ho poslouchal dokola. Takže mě baví zajímavý texty a vlastně potom ta forma té hudby není úplně důležitá, když mě baví to, o čem se zpívá.
1: Jak vlastně píšete, s kytarou v ruce?
0: Jak kdy? No někdy s kytarou v ruce, ale někdy to mám jenom, že mám v hlavě nějaký nápad a ten se snažím prostě v hlavě přemýšlet a zapisovat si vlastně ty věci, které mě napadají, ale často to nechávám, jakože se mi to točí v hlavě, až mám pocit, že už se mi to v hlavě nějak dotočilo, tak si zapíšu ten verš nebo něco takového. Takže jako neškrtám úplně moc, ale nebo když mě pak něco, to zase, když to chci posunout úplně někam jinam, tak jo, ale často prostě, než něco napíšu na papír, tak to točím v hlavě docela dlouho.
1: Naživo ale asi nespíváte a kapela? Jak vystupujete? Solo tady s těmi písničkami, anebo máte kapelu, hosty?
0: No, já v podstatě nějak zvlášť moc nevystupuju, protože takže jsem udělal nějaký křesty tady v Brně, jsme vlastně v rámci textové dělny vystoupili v Café Prah, v Olomouci nějaký křest a jsem tam na nějakém festivalu, takže většinou jsem vystupoval sám, ale na těch křestech jsem měl pozvané ty lidi, kteří se na tom albu podíleli, Lukáš Kamas přijel s cymbálem a Kuba Šimáně a vlastně i ti ostatní. Takže když se dařilo je pozvat, tak rád s nima vystoupím.
1: Bude pokračování? Píšete další písničky?
0: Tak písničky píšu pořád. Na to první album jsem je psal 20 let v podstatě. Takže něco mám. Jako v hlavě nějaké nápady jsou, ale v tuto chvíli je nechávám uzrát.
1: Tak já věřím, že se ještě potkáme, ať už za 20 let nebo i dříve, nad novým albem písničkáře Semiše. Dnes jsme si ale představili a pouštěli z jeho debutového alba Kousek za městem a ještě jednu ukázku si pustíme. Tak co to bude na závěr?
0: Tak já bych na závěr vybral píseň Nad hrami zaduněl hrom, kde vlastně potom v tom sboru se mi podařilo skoro všechny, kteří se na tom podíleli, nějak dostat, nebo mnohé. Takže to je taková písnička, kterou to můžeme uzavřít.
1: Děkuju za rozhovor a ať se daří.
0: Já vám taky děkuju, mějte se hezky.
1: A vám, milí posluchači, přeju, ať si užijete poslední písničku. Za zvuk děkuji Romanu Kabelkovi. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Janis Moras a těším se opět někdy příště na vlnách Proglasu. Naslyšenou.

hrom, stojíme v dešti, tak jako před léty, když si zašeptal, lásko, jsem v tom. A jen jsme zírali, jak blesky kreslí přemety. Nad horami zaduněl hrom, hřeje i studí, když si na to vzpomenu. Za Bruntálem kamenolom, stál jako sudí, když jsme

A tak nešli jsme ven, její strach kvetl jako rododendron. Byla tak malá a déšť zatím zůstal neobjeven.

nad horami prolétl blesk. Stáli jsme v dešti, tak jako dnes, a ze všech obav zbyl nám akorát stesk. Děti jsou dospělé, ale nosí náš dres. Nad horami zaduněl hrom, zas na nás prší, tak jako před léty, když si zašeptal, lásko, jsem v tom. A pořád zíráme, jak blesky kreslí

Hodiny u fleku teď ukazují čtyři. Jan Verich právě vyšel ze dveří křemensárny. Před bijem koruna už na něj čeká Jiří. Jen skončí film, tak jdou si s

Vítězslav Nezval schází z mostu na nábřeží. Ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle luceren svět u nohou.

Jaroslav Seifert zrovna na Žižkově vstává. Pozdraví sousedku, co věší prádlo na pavlači. Šel pozdě spát a tak ho pobolívá hlava. Zapije aspirin a do

koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přešla a dál snad bude hezky.

Sto let je pryč a noví básníci se rojí. Třískají do kytar a chválí všecky krásy světa. Tak je to od pradávna, co svět světem stojí. Má lásko, podívej,

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.
2: Úplně šedivej panáček. Na druhém konci světa.

zastry ku měchy. Ty měchy roztáhnul heliem, smravenci v žaludku bolavým, provázek všedních dnů přesek, když ty pytle ke křeslu přichyt. Vyletěl drze do nebe, nejmenší na celém světě, ani si nevzal

piano, špejle a květináč. V kuchyni telefon zvoní, lidi mám nejspíš hodně rád.

pak vydal na cestu. Pobořeným městem písečných zámků zanechává je za sebou.

verrat. Víčka přivřeš, hlavu skloníš, skryješ rozpaky,

страничку, тидолию.

klíčem v zámku otočí. Kdo si se za ní potácí, koho zrovna ulovíš.

0: přání a má ticho čas a klid a mohl by si bezstarostně žít.
1: Bezstarostně žít.
0: Pak jen nesvůj něco scháníš.

a potem mi się śni.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 31. srpna. Lev 14. oslavil v sobotu 29. srpna svátek Panny Marie od jezera v Castel Gandolfu mši svatou a tradičním mariánským procesím na lodi na jezeře Albano. V promluvě před nedělní modlitbou Anděl Páně se věnoval výkladu Evangelia, které odkrývá učedníkům Ježíšovo velikonoční tajemství přijetí kříže. Po modlitbě Anděl Páně svatý otec pamatoval na oběti humanitárních i přírodních katastrof na Haiti, v Nepálu a Tibetu. Připomněl také nastávající den stvoření. V závěrečné části pořadu vám přineseme rozhovor s monsignorem Gallagherem, v němž vrcholný vatikánský diplomat zhodnotil svou týdenní misi v Moskvě. Přejeme příjemný poslech. V neděli 30. srpna vedl Lev 14. modlitbu Anděl Páně v Castel Gandolfu. Ve své promluvě před modlitbou řekl:
1: Cari fratelli sorelle, buongiorno e buona domenica.
0: Milí bratři a sestry, krásnou neděli.
1: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente.
0: Dnes k nám evangelium promlouvá o Ježíši, který odkrývá svým učedníkům své nadcházející velikonoční tajemství. Mesiáš, jak sám říká, bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů zákona, bude zabit a třetího dne bude vzkříšen. To, co prohlašuje, je nahony vzdáleno od jejich představ Mesiáše mocného a triumfujícího. S jehož pomocí porazí a potřou nepřátele. Už několikrát zažili, po dobu strávenou spolu s ním, úžas nad tolika jeho skutky i slovy. Toto poslední poselství však překonává veškerá očekávání. Zvláště Petr dává průchod svému nesouhlasu a činí Ježíšovi výčitky. Bůh uchovej, Pane, to se ti nikdy nestane. Krátce předtím v něm Petr poznal Mesiáše, syna živého Boha. Nyní však, překvapený a možná i zklamaný tím, co slyší, v kontrastu se svým překrásným vyznáním víry, které nedávno pronesl, mu dělá výčitky. Jakoby mu říkal, ano, věřím, že ty jsi Mesiáš, ale takhle se spása světa nedělá. Je pohnut horlivostí, nepochybně podněcovanou upřímnou láskou, ovšem vede nás k zamyšlení.
1: Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio.
0: Ani pro nás opravdu není vždy jednoduché pochopit a přijmout Boží cesty, zvláště když jsou příliš vzdálené od těch našich. Je zde pokušení myslet si, navzdory vší logice víry, že se Pán mýlí, nebo ještě hůře, že nám nenaslouchá, nebo že se o nás nezajímá. Tváří v tvář této nejistotě nás Petr učí dvěma důležitým věcem, i když tak činí svou impulzivitou.
1: La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti.
0: Na prvním místě je to nikdy, ani v těchto okamžicích, nepřerušovat rozhovor s Pánem, zvláště pak, když mu s důvěrou svěřujeme i své těžkosti s pochopením toho, co od nás žádá. Za druhé, nikdy nesoudit Boží způsob jednání, nýbrž především pokorně naslouchat v modlitbě, co nám chce právě zjevit prostřednictvím svého jednání, i když neodpovídá našemu očekávání. Velikost prvního mezi apoštoly se pak ukazuje také v tomto. Ježíš mu odpovídá, jdi mi z očí, Satane, a vysvětluje jemu i ostatním učedníkům, že chtějí-li jít v jeho stopách, budou muset zapřít sami sebe, vzít na sebe svůj kříž a následovat ho. Petr to udělá. Když ho vyslechne, přijme výzvu a zůstane věrný slovům Krista, v němž poznal svého vykupitele celým svým bytím až k mučednictví. Prosme tedy Pána, abychom také my měli ve svém životě víry a ve své modlitbě stejnou upřímnost jako Petr, abychom mu v pokoře řekli, co skutečně cítíme, i když je srdce ve zmatku, a zároveň abychom dokázali pěstovat stejnou učenlivost v přijímání toho, co od nás žádá, navzdory našim očekáváním. Ať nám v tom pomáhá Maria, která zůstala poslušnou vůči Božím plánům i pod křížem svého syna Ježíše. Po modlitbě anděl Páně papež vyjádřil svou blízkost pozůstalým po obětech násilností na Haiti. Obracím se s důrazným apelem na všechny zodpovědné a vyzývám je, aby učinili konkrétní kroky k zajištění bezpečí obyvatel a k ukončení veškerého násilí. Stejně tak pamatoval na všechny zasažené záplavami v Tibetu a Nepálu. Modleme se za ty, kdo přišli o život, za zraněné a za pohřešované, za rodiny, za ty, kdo pomáhají. V úterý budeme slavit Světový den modliteb za péči o stvoření, připomněl pak Lev XIV., který se odkázal na své poselství k této příležitosti. Letošním motem je živá voda, proto papež pozval k modlitbě a k činnosti, aby se všichni stali prameny živé vody Božího pokoje, které občerství náš zraněný svět. Mezi poutníky do Castel Gandolfa pozdravil papež mimo jiné motocyklisty, účastnící se každoročního setkání a běžce charitativního běhu Běh do Říma. Závěrem pak poděkoval bezpečnostním složkám a všem, kdo přispěli k jeho letnímu pobytu v Castel Gandolfu, i těm, kdo zajišťovali bezpečnost při setkáních s poutníky. Lev XIV. Se v sobotu 29. srpna stal prvním Petrovým nástupcem v historii, který se na lodi zúčastnil tradičního mariánského procesí na jezeře Albano v Castel Gandolfu. Při příležitosti 400. výročí papežských pobytů v tamní rezidenci a svátku Panny Marie, patronky jezera, svěřil ve své modlitbě všechny národy trpící válkou pod ochranu Matky Boží a vyzval k hledání pokoje, míru a odpuštění. Jemné světlo zapadajícího slunce nad vulkanickým hřebenem albánských vrchů doprovázelo slova papeže Lva XIV. Na pláži Giorgio v Castel Gandolfu. Na toto místo dorazil na palubě lodi Falco, ozdobené žlutými a bílými květy, v doprovodu desítek dalších plavidel. Tradiční mariánské oslavy se zde konají již od roku 1954. V minulosti se jich zúčastnili papežové Pavel VI. V roce 1977, který zdejší kostel Panny Marie, patronky jezera, vysvětil a poté svatý Jan Pavel II. V roce 1979. Lev XIV. Však jako vůbec první papež vstoupil přímo na palubu lodi, nesoucí mariánskou sochu a absolvoval přibližně 25-minutovou plavbu po hladině jezera. Před samotným procesím předsedal Lev XIV. Mši svaté v kostele Panny Marie od jezera. Ve svém kázání zdůraznil, že nesmíme podléhat nenávisti a dovolit zlu, aby znetvořilo naši lidskost. Ve své následné modlitbě po skončení plavby svatý otec svěřil mateřské péči Panny Marie celou církev i všechny lidi zasažené válečnými konflikty.
1: Alla tua amorevole protezione affidiamo tutti i popoli della terra.
0: Tvé milující péči svěřujeme všechny národy země. Zhlédni s dobrotou na své děti zraněné válkou a probuď v každém touhu po míru. Tam, kde roste nenávist, nauč nás odpouštět. Tam, kde vítězí strach, vrať naději. Tajemník pro styky se státy a mezinárodními organizacemi arcibiskup Paul Richard Gallagher zhodnotil pro vatikánská média svou diplomatickou misi v Moskvě. V rozhovoru zdůraznil trvající ochotu Svatého stolce zprostředkovat dialog a nabídnout své dobré služby k ukončení války na Ukrajině. Vyzdvihl také klíčovou roli humanitární pomoci, nadcházející misi kardinála Mattea Zuppiho a ocenil vytrvalé svědectví víry místní katolické komunity. Ruské orgány dali během vaší návštěvy v Moskvě najevo jasné uznání, které vyplynulo z oficiálních rozhovorů s ministrem zahraničí Lavrovem a poradcem Ušakovem. Téma probíhající války s Ukrajinou soustředilo většinu pozornosti. Opakovaně jste zdůraznil, že jedinou cestou k ukončení bojů je návrat k diplomacii. Ano, je to nesnadný dialog, protože čím déle válka trvá, tím těžší bude znovu navázat vztahy. Je tu mnoho obětí, mnoho otevřených ran, velmi dobře však víme, že historicky všechny konflikty, všechny války končí jednáním, dohodou a pak se začínají obnovovat vztahy mezi bývalými válčícími stranami. V tomto smyslu diplomacie nabízí a slibuje možné řešení. To je také to, co máme jako církev za povinnost a odpovědnost hlásat. Jeli jsme do Moskvy, abychom mluvili o míru, povzbudili duše znepokojené válkou a řekli, mějte odvahu, vydejte se na cestu pokoje, mějte naději a věřte v lepší den. A věřím, že toto bylo v zásadě naše poselství. Po bilaterální schůzce ministr Lavrov v rozhovoru uvedl, že jste se během jednání omezil spíše na obecnou výzvu k co nejrychlejšímu ukončení konfliktu. Ano, je to pravda. To je přesně naše linie, kterou jsme vždy drželi. Svatý stolec nevstupuje do podrobností jednání ani nenavrhuje technická řešení, protože to je přímá odpovědnost válčících stran. Svatý stolec naopak na tuto odpovědnost poukazuje a vyzývá k projevům dobré vůle k serióznímu zahájení dialogu a činí tak s výzvou jak k Ruské federaci, tak k Ukrajině i dalším zemím a žádá, aby se nešetřilo úsilím při vytváření prostoru pro dialog. Tváří v tvář utrpení civilního obyvatelstva v důsledku války jste zdůraznil potřebu posílit humanitární akce, a to i s ohledem na nadcházející cestu kardinála Mattea Zuppiho do Ruské federace. Jaké jsou priority? Tento rozměr je zásadní a svatý stolec již v této oblasti přispívá svým dílem, přičemž toto úsilí bylo dosud velmi oceňováno. I svatý otec mi před odjezdem řekl, je třeba klást důraz na humanitární rozměr. A tak jsme učinili. Doufáme, že mírová mise kardinála Zuppiho bude pokračovat a že se bude moci brzy vrátit do Moskvy i proto, aby byl svědkem toho, co místní církev a katolická společenství dělají. Během své mise jste měl také příležitost setkat se s katolickou komunitou v Rusku a vyzval jste ji, aby se stala tvůrkyní pokoje. V čem by mělo spočívat úsilí katolické církve v tomto smyslu? Při rozhovoru s řeholníky, řeholnicemi a duchovními jsem jim řekl, že tvůrci pokoje již jsou, a to ve svém každodenním životě, kdykoliv staví malé mosty. Mají vliv na společnost, jsou to sousedé, jsou to lidé, kteří uskutečňují charitativní díla církve, kteří působí prostřednictvím našich vzdělávacích a zdravotnických zařízení. A to je hmatatelný projev závazku církve ve prospěch smíření a pokoje. To je nesrovnatelně výmluvnější než jakákoliv slova. Byl jsem velmi osloven svědectvími, která zazněla během setkání s řeholníky a řeholnicemi, protože i přes velmi omezené prostředky těchto komunit, které jsou pro tuto obrovskou zemi i početně velmi malé, dělají s velkou vytrvalostí, co mohou. Z Vatikánu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

Blíží se 6. hodina a s ní také myšlenka na den, která bude vyňatá z promluvy papeže Leva 14. z neděle 30. srpna.

Milí bratři a sestry, krásný den. Matoušovo evangelium k nám v 16. kapitole promlouvá o Ježíši, který odkrývá svým učedníkům své nadcházející velikonoční tajemství. Mesiáš, jak sám říká, bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších velekněží a učitelů zákona, bude zabit a třetího dne, že bude vzkříšen. To, co prohlašuje, je nahony vzdáleno od jejich představ Mesiáše mocného a triumfujícího, s jehož pomocí porazí nepřátele. Už několikrát zažili podobu strávenou spolu s ním úžas nad tolika jeho skutky i slovy. Toto poslední poselství však překonává veškerá očekávání. Zvláště Petr dává průchod svému nesouhlasu a Ježíšovi vyčítá: Bůh uchovej, pane, to se ti nikdy nestane. Krátce předtím v něm Petr poznal Mesiáše, syna živého Boha. Nyní však, překvapený a možná i zklamaný tím, co slyší, v kontrastu se svým překrásným vyznáním víry, které nedávno pronesl, mu dělá výčitky. Jakoby mu říkal, ano, věřím, že ty jsi Mesiáš, ale takhle se spása světa nedělá. Ani pro nás není jednoduché pochopit a přijmout Boží cesty, zvláště když jsou příliš vzdálené od těch našich. Je zde pokušení myslet si, navzdory vší logice víry, že se pán mýlí, nebo ještě hůře, že nám nenaslouchá, nebo že se o nás nezajímá. Tváří v tvář této nejistotě nás Petr učí dvěma důležitým věcem. Za prvé, nikdy ani v těchto okamžicích nepřerušovat rozhovor s pánem, zvláště pak, když mu s důvěrou svěřujeme i své těžkosti s pochopením toho, co od nás žádá. Za druhé, nikdy nesoudit Boží způsob jednání, nýbrž především pokorně naslouchat v modlitbě, co nám chce právě zjevit prostřednictvím svého jednání, i když neodpovídá našemu očekávání. Velikost prvního mezi apoštoly se pak ukazuje také v tomto. Ježíš Petrovi odpovídá, jdi za mne, satane, a vysvětluje jemu i ostatním učedníkům, že chtějí-li jít v jeho stopách, budou muset zapřít sami sebe, vzít na sebe svůj kříž a následovat ho. Petr to udělá. Když ho vyslechne, přijme výzvu a zůstane věrný slovům Krista, v němž poznal svého vykupitele celým svým bytím až k mučednictví. Prosme tedy pána, abychom také my měli ve svém životě víry a ve své modlitbě stejnou upřímnost jako Petr, abychom mu v pokoře řekli, co skutečně cítíme, i když je srdce ve zmatku, a zároveň, abychom dokázali pěstovat stejnou učenlivost v přijímání toho, co od nás žádá, navzdory našim očekáváním. Ať nám v tomto pomáhá Maria, která zůstala poslušnou vůči Božím plánům i pod křížem svého syna Ježíše.

Je 6 hodin, vy jste si naladili Proglas. Od mikrofonu zdraví a pěkné ráno přeje Natálie Fajtová. Je úterý, 1. zářijový den roku 2026, Světový den modliteb za péči o stvoření a Světový den míru. Ten odkazuje k 87. výročí napadení Polska nacistickým Německem, rozpoutání druhé světové války. V katolické církvi je památka svatého Jiljí, francouzského opata řeckého původu. Zemřel snad roku 720. Je patronem kojících žen, lidí s tělesným postižením, myslivců, lesů, kovářů a také žebráků. A podle občanského kalendáře dnes máme dva oslavence, Lindu a Samuela. Jméno Linda bývá spojováno se španělským výrazem Linda, které znamená krásná. Může také souviset s německými slovy Lind, neboli mírný, jemný, anebo Linde, a to je lípa. Jméno Samuel je biblické, z hebrejštiny a znamená jméno boží. Tak nositelům jména Linda a Samuel, nositelům a nositelkám blahopřejeme k dnešnímu svátku. A také máme pranostiky, jaké počasí o Jiljím panuje, takové celý měsíc se ukazuje. Jilí jasný, podzim krásný. Na Proglasu zahajujeme tradičně nový den ranní modlitbou, tak se pojďme začíst do 4. kapitoly Lukášova evangelia.

Ježíš šel dolů do galilejského města Kafarná a v sobotu tam učil. Žasli nad jeho učením, protože v jeho slově byla moc. V synagoze byl nějaký člověk, který měl v sobě nečistého ďábelského ducha. Ten vzkřikl velikým hlasem: co je ti po nás, Ježíši Nazarecký? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Svatý Boží. Ale Ježíš mu přísně rozkázal: mlč a vyjdi z něho. Zlý duch tím člověkem smíkl doprostřed a vyšel z něho, aniž by mu ublížil. Na všechny padl úžas a říkali si mezi sebou: to je něco. Svrchovanou mocí poroučí nečistým duchům a vyjdou. Pověst o něm se roznesla po všech místech v tom kraji.

0: A 5 minut po 6. hodině už vás vítáme u modlitby ranní chval. Dnes se s vámi pomodlí Natálie.
1: A Jiří.
0: Prožíváme úterý 22. týdne v mezidobí. Dnes budeme potřebovat pouze jednu záložku z breviáře z 2. týdne žaltáře. V novějším vydání od strany 1062, 1062, ve starším 949. 949. Dnešní texty budou od strany 1062 nebo 949. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Můj milý člověče, zpívej nebes králi, slyš, jak z rána vesele ptactvo Boha chválí.
1: Chválí Stvořitele, Pána nebeského, vroucí vzdává jemu dík za ochranu jeho.
0: A ty, Boží obraz, dílo jeho ruky, meškáš jemu věnovat vděčné písně zvuky.
1: Poděkuj teď vroucně Bohu za ochranu, na celý čas života odevzdej se Pánu.
0: On ti bude otcem, vodit bude tebe, jeho láska sešle ti požehnání z nebe.
1: V každé trpké zkoušce poskytne ti síly, najdeš pokoj, jehož svět nikdy neudílí. Sešli své světlo a svou věrnost, Hospodine.
0: Bože, zjednej mi právo a ujmi se mé pře proti bezbožnému lidu. Zbav mě člověka lstivého a zločinného.
1: Bože, vždyť ty jsi má síla, proč jsi mě zahnal? Proč se musím smutně vláčet tísně nepřítelem?
0: Sešli své světlo a svou věrnost, ty ať mě vedou a přivedou na tvou svatou horu a do tvých stanů.
1: Pak přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, který mě naplňuje radostí.
0: Oslavím tě citerou, Bože, můj Bože.
1: Proč se rmoutíš, má duše, a proč ve mně sténáš?
0: Doufej v Boha, vždyť zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Sešli své světlo a svou věrnost, Hospodine. Ochraňuj nás, Pane, po celý náš život.
0: Řekl jsem, uprostřed svého života mám odejít k branám podsvětí. Mám postrádat zbytek svých let.
1: Řekl jsem, nemám už vidět Hospodina v zemi živých, nemám už hledět na nikoho mezi obyvateli světa.
0: Můj příbytek je stržen, je ode mě odnesen, jako stan pastýřů.
1: Bůh svinul jako tkadlec můj život, odřízl mě od osnovy.
0: V slabosti se mé oči zdvihají vzhůru, Pane, trpím násilí, zastaň se mě.
1: Hle, v pokoj se změnila má hořkost. Ty jsi tedy zachránil mou duši z propasti zhouby. Ano, za svá záda jsi hodil všechny mé hříchy.
0: Vždyť podsvětí tě nebude slavit, ani smrt tě nebude chválit. Ti, kdo se stupují do jámy, nebudou čekat na tvou věrnost.
1: Kdo žije, jen kdo žije, bude tě slavit jako já dnes. Otec bude o tvé věrnosti vypravovat synům.
0: Hospodine, zachraň mě. A za zvuku citery budeme zpívat po všechny dny svého života v Hospodinově domě.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Ochraňuj nás, Pane, po celý náš život. Tobě, Bože, patří chvalospěv na Sionu.
0: Tobě, Bože, patří chvalospěv na Sionu. Tobě, který vyslýcháš prosbu, ať se plní slib.
1: K tobě přichází každý člověk s vyznáním svých vin.
0: Naše nevěrnosti nás tísní, ty je však odpouštíš.
1: Blaze tomu, koho si volíš a bereš k sobě, přebývá v tvých nádvořích.
0: Kéž se nasytíme blahem tvého domu, svatostí tvého chrámu.
1: Je úžasné a spravedlivé, jak nás vyslýcháš, Bože, náš zachránce.
0: Naděje všech končin země i dalekých moří.
1: Svou mocí upevňuješ hory, jsi opásán silou.
0: Tišíš hukot moří, hukot jejich vln a vřavu národů.
1: Pro tvé divy bázeň jíma obyvateli dálných krajin. Radostí plníš nejzazší východ i západ.
0: V milosti si navštívil zem a napojil si. Velmi si ji obohatil.
1: Boží strouhou se hrne voda. Lidem nachystal z obilí.
0: Takto si zemi připravil. Zavlažil si její brázdy. Rozmělnil si její hroudy.
1: Skypřil si ji dešti. Požehnal z tomu, co vyrašilo.
0: Rok si korunoval svou dobrotou. Kudy si prošel příští hojnost.
1: Pastviny na stepi mokvají vláhou, pahorky se ovíjejí radostí.
0: Nivy se odívají stády, údolí se přikrývají obilím, ozývají se jásotem a zpěvem.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Tobě, Bože, patří chvalospěv na Sion.
0: Vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás den Páně překvapil jako zloděj. Vy všichni jste přece synové světla a synové dne. Noc ani tma nemá nad námi právo.

0: Vyslyš mě, Hospodine, spoléhám na tvá slova.
1: Vyslyš mě, Hospodine, spoléhám na tvá slova.
0: Přicházím na úsvitě a o pomoc volám.
1: Spoléhám na tvá slova.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Vyslyš mě, Hospodine, spoléhám na tvá slova. Zachraň nás, Hospodine, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele z radu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zachraň nás, Hospodine, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Dobrořečme našemu Spasiteli, neboť on svým zmrtvých stáním ozářil svět a pokorně ho vzívejme.
1: Dej, Pane, ať vytrváme na tvé cestě. Pane Ježíši, ranní modlitbou oslavujeme tvé zmrtvých stání.
0: Ať náš den prozáří naděje, která pramení z tvé slávy.
1: Pane, přijmi naše dobré úmysly a předsevzetí.
0: Jako prvotiny tohoto dne.
1: Uděl nám, ať dnes rosteme v tvé lásce.
0: Aby všechno prospívalo k dobru našemu i všech lidí.
1: Pane, dej, ať tak svítí naše světlo před lidmi.
0: Aby viděli naše dobré skutky a velebili nebeského Otce.
1: Dej, Pane, ať vytrváme na tvé cestě.
0: A připojíme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi pravé světlo, které svítí všem lidem, aby mohli dojít ke spáse. Prosíme tě, uveď naše kroky na cestu spravedlnosti a pokoje, abychom se připravovali na setkání s tebou. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: V úterý 22. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Jeremiáše část 20. kapitoly pod titul Jeremiášův stesk. Svedl si mě, Hospodine, a dal jsem se svést. Byl jsi silnější než já a přemohl jsi mě. Celý den jsem na posměch, všichni se mi vysmívají. Kdykoliv mluvím, musím křičet, ohlašovat násilí a spustošení. Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou a posměchem po celý den. Řekl jsem si, nebudu se již o něho starat, nebudu již mluvit jeho jménem. Tu se jeho slovo stalo v mém nitru hořícím ohněm, zavřeným v mých kostech. Snažil jsem se ho snést, ale nebylo to možné. Ano, slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých, hrůza ze všech stran, udejte ho, udáme ho. I ti, kteří se mnou žili v přátelství, číhají na můj pád, snad se dá svést a zmocníme se ho a pomstíme se na něm. Ale Hospodin je se mnou jako silný bojovník. Proto ti, kteří mě stíhají, padnou a nic nesvedou. Velmi budou zahanbeni, neboť ničeho nedosáhnou. Bude to věčná hanba, nezapomene se na ni. Hospodine zástupů, který zkoušíš spravedlivého, který vidíš ledví i srdce, kéž uzřím tvou pomstu nad nimi, neboť tobě jsem svěřil svou při. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, že vysvobodil život ubohého z ruky zlosinů. Zlořečený den, kdy jsem se zrodil, ať není požehnán den, kdy mě má matka porodila. Zlořečený muž, který zvěstoval mému otci, narodilo se ti dítě, chlapeček, a rozradoval ho. Ať je tomu člověku, jako je městům, která Hospodin vyvrátil bez slitování. Ať zítra slyší poplach a válečný lomos o polednách, protože mě nezabil hned v mateřském lůně, aby moje matka byla mým hrobem a její život byl těhotný věčně. Proč jsem vyšel z mateřského lůna, abych viděl jen útrapy a bolest, aby mé dny uplynuli v hanbě?
1: V rámci duchovního slova jsme četli první čtení z úterý 22. týdne v mezidobí.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

A je tu 6. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Je úterý 1. září, Světový den modliteb za péči o stvoření a Světový den míru. Ten odkazuje k 87. výročí napadení Polska nacistickým Německem, rozpoutání druhé světové války. V katolické církvi je památka svatého Jilií, francouzského opata řeckého původu. Zemřel snad roku 720. Je patronem kojících žen, lidí s tělesným postižením, myslivců, lesů, kovářů a také žebráků. Před 85 lety v Německu vyšlo policejní

Francúzska spisovatelka Annie Ernaux, laureátka Nobelovy ceny. A dnes máme podle občanského kalendáře oslavence rovnou dva, jsou jimi Linda a Samuel. Jméno Linda je spojováno se španělským výrazem Linda, které znamená krásná. Může také souviset s německými slovy Lind, neboli mírný, jemný, případně Linde, znamená lípa. Jméno Samuel je biblické, hebrejské a znamená jméno boží. Tak blahopřejeme všem Lindám a všem Samuelům k dnešnímu svátku. A podle pranostik, jaké počasí o Jilím panuje, takové celý měsíc se ukazuje. Jilí jasný, podzim krásný. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvýše naměříme teploty mezi 20 a 25 stupni Celsia, na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech na horách kolem 16. Bude vát mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout. Tolik o počasí. A co nás čeká ve vysílání v následující půlhodince? Bude to proud písniček s přehledem očekávaných událostí a potom v 6 hodin a 45 minut už po prázdninové pauze vítám a zvu všechny děti k rannímu zíváčku naší pravidelné soutěži. V 7 hodin pak přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď si pustíme Mňau Mňau Band a píseň Kanoe.

kajaku plul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem sněl. Vždy jsem toužil puman, želce, co ve vodě dýše, mělce, sanice mi neohýše.

0: Papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
3: papuchalk,
0: papuchalk.
4: Je 6 minut po půl sedmé a přinášíme přehled očekávaných událostí s datem 1. září 2026. Leč 14. bude večer v papežských zahradách v Castel Gandolfo.

nedaleko Říma, slouží tam mše svatou za ochranu stvoření. Podpoří úmysl dnešního Světového dne modliteb za ochranu stvoření, kterým začíná ekumenická iniciativa Doba stvoření. Ta potrvá do 4. října, výročního dne úmrtí svatého Františka z Asízy. Vedení Vatikánského dikasteria pro integrální lidský rozvoj se ujímá italská salesiánka sestra Alessandra Smerilli. Podle papežova rozhodnutí nová prefektka střídá česko-kanadského kardinála Michaela Černého, který v červenci oslavil 80. Novým sekretářem úřadu je slovenský kněz a církevní právník Josef Barlaš. Emeritní biskup Vojtěch Cikrle zahájí nový školní rok pro žáky a pedagogy základní školy Světlo v Třebíči bohoslužbou v kostele svatého Martina. Biskup Pavel Konzbul bude v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně slavit mši svatou pro studenty biskupského gymnázia. A se studenty střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy svaté Anežky České v Odrách školní rok otevře biskup Martin David. Tolik z očekávaných událostí.

0: nemůžeš se ráno probrat?
1: Zýváček tě zaručeně probere.
2: Od pondělí do pátku v 6.45.

Ahoj holky a kluci, tak už je to zase tady, prázdniny nám sice utekly a je čas vyrazit do školy, ale já věřím, že jste je pěkně prožili, že máte spoustu pěkných zážitků a už je tu opět ranní zíváček, u kterého se budeme scházet každé všední ráno. Je to tedy pořad, který je tu pro všechny děti, vás, školáky i předškoláky a samozřejmě starší. Každé všední ráno v 6.45 vám nabídneme modlitbičku, pustíme si pěkné písničky a hlavně si zasoutěžíme. A protože jsme vkročili do nového školního roku, tak také nás čekají nové soutěžní kategorie. Tak si je budeme postupně tady představovat. Já už jsem se na vás moc těšila, doufám, že vy také. A doufám, že jste se na dnešek pěkně vyspali. Věřím, že jste mnozí trošku třeba nervózní, ale my to teďka můžeme jít svěřit do modlitby. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za celé prázdniny, za všechno hezké, co v nich každý z nás prožil, za chvíle odpočinku, dobrodružství, setkávání s tebou i mezi sebou. Přicházíme k tobě dnes s prosbou o ochranu pro celý dnešní den a také po celý školní rok. Prosíme tě, abychom se uměli vrátit ke svým povinnostem, byli poctiví, vytrvalí a měli mezi sebou pěkné vztahy. A zvláště ti svěřujeme všechny, kteří jdou dnes poprvé do školy nebo poprvé do školky a nebo přestupují na úplně novou školu do nového kolektivu. Pomáhej jim v jejich kroku do neznáma a povzbuzuj je. Amen. A než se pustíme do soutěže, tak je čas na písničku a protože nám nezačalo září, tak si také pustíme písničku, která se taky jmenuje.

0: nám dozněla písnička O září a teď už je čas otevřít naší dnešní telefonickou soutěž. Já se vás, holky a kluci, na úvod zeptám, jestli pak víte, co je to bazar. Rovnou vám odpovím, že je to takový obchod, kam lidé můžou přinést věci, které už sami nepotřebují, ale protože ty věci jsou stále v dobrém stavu, jsou funkční, tak můžou ještě udělat radost někomu dalšímu. No a když se před to slovo přidá pohádka nebo třeba kouzlo, je to obchůdek plný pohádkových kouzelných rekvizit, tedy předmětů. No a my jsme si přes prázdniny v Zíváčku také otevřeli takový pohádkový bazar. Ten bude mívat otevřeno každé úterý. Takže je to tedy letošní soutěžní kategorie pro tento den. Vždycky si spolu přečteme nějaký inzerát a vaším úkolem bude uhodnout, o jakou pohádkovou rekvizitu se jedná, anebo případně kdo tento inzerát mohl podat, nebo kdo mohl tu věc přinést do bazaru. A pokud budete vědět správnou odpověď, neváhejte a zavolejte přímo do vysílání. Telefonní číslo je pořád stejné 739 850 345 739 850 345. Už vás tady vítám v našem novém pohádkovém bazaru. Dneska tady pro vás mám opravdový klenot. Je to oděv hnědé barvy, vypadá jako starý, úplně obyčejný obleček do deště s kapucí. Aby fungoval, stačí si ho obléknout a zapnout knoflík. V tu chvíli se můžeme přemysťovat z říše pohádek do světa lidí a obráceně. Vhodný je pro každého, kdo rád cestuje a potřebuje se přemysťovat rychle. Je to tedy úplně ten nejrychlejší pohádkový dopravní prostředek. Nevyžaduje žádná kouzelná zaříkávadla. Opravdu stačí jen zapnout knoflík. Největším rizikem je, když se plášť dostane do rukou neopatrnému člověku nebo nějakému padouchovi, třeba čaroději druhé kategorie, protože toho může zneužít a stát se nepolapitelným. Tak já se vás dneska ptám, jestli byste poznali, o jaký předmět se jedná a případně z jaké pohádky pochází. Pokud víte, můžete zavolat na číslo 739 850 345 a vysoutěžit si nějakou písničku. Tak já vidím, že už tu máme dnešního volajícího. Tak dobré ráno.
1: To je cestovní plášť z Arabely.
0: Výborně. Je to cestovní plášť z Arabely a zeptám se, s kým mluvím?
1: Já jsem Maruška Zlámalová.
0: Ahoj Maruško. Tak výborně, máš pravdu, je to tak, takže určitě ti dám za chviličku vybrat písničku, kterou můžeš někomu věnovat, ale zeptám se tě, jak se prožila prázdniny?
1: Tak, my jsme jeli hodně na dovolení, protože máme velký auto. No, docela zábava.
0: Byla to zábava, tak to ráda slyším. A jak se ti, jak se těší do školy, těší se tam vůbec?
1: Trochu, protože se mi trochu stýská po kamarádech.
0: Stýská se ti po kamarádech, už je to dlouho, že? A do kolikáté jdeš třídy?
1: Já půjdu do třetí.
0: Do třetí, tak to je moc hezký. Tak jo, Maruško, a chtěla bys ještě někoho pozdravit?
1: No, asi to ne.
0: Dobře, tak já už ti dám Dobře, tak jo, tak já ti dám teďka vybrat písničku. Mám tady Zavolejte stráže, Dlouhý, široký a bystrozraký, anebo Znám jednu starou zahradu.
1: Mám jednu starou zahradu.
0: Dobře, dáme pohádkovou písničku hnedka na začátek a můžeš ji někomu věnovat.
1: Třeba babičce.
0: Dobře, babičku moc... Moc zdravíme, posíláme jí písničku. Maruško, ať se ti dneska daří ve škole, ať tam všechny hezky přivítáš a měj se moc hezky a zase zavolej někdy do ranního Zíváčku. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

Tak dnešní písničku Znám jednu krásnou zahradu se vysoutěžila Maruška, správně odpověděla na otázku. V našem bazaru se dneska objevil cestovní plášť nebo kouzelný plášť z Arabely, tedy ze seriálu z roku 1980, a ještě doplním, že ho vymysleli tedy autoři Miloš Macourek, scénárista, a Václav Vorlíček, režisér. To by tedy bylo k dnešní soutěži už všechno. Já vám moc děkuji, že jste poslouchali. Přeji vám úspěšný den, ať to všecko dneska proběhne co nejvíce v klidu. Vykročte tou pravou nohou a zítra nezapomeňte zase ladit ranní zíváček v 6.45. Prozradím, že ve středu se budeme vždycky věnovat hudebním nástrojům. A protože máme ještě chviličku času, tak bych chtěla poslat písničku především všem těm, kteří jdou dneska poprvé do školy. Je to písnička Pochod prvňáčků.

že ti uličníci skončí v nemocnici, pak se budou ptát, proč si hráli tady, když mají hřiště, sady, škoda.

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 7 hodin, je 1. září, do úterního dne vás v Ranním Plusu vedou Martina Mašková
2: a Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
2: Jakým tématům se budeme věnovat v této hodině? Jak jsou školy připravené na důsledky zpřísnění odkladu povinné školní docházky?
1: Stává se elektřina místo ropy klíčovým hybatelem geopolitiky?
2: A kde se bude v Praze stavět podle nového metropolitního plánu?
1: Slova se opět ujímá zpráva s Martin Matějka.
4: Po nočních ruských útocích zemřeli na Ukrajině nejmín 4 lidé, zraněných je přes 10. Drony v noci vyslala taky Ukrajina na Rusko. Ukrajinské bezpilotní letouny v Leningradské oblasti zasáhly přístav Ustluga. Ten leží asi 30 kilometrů od hranice s Estonskem a po útoku tam podle úřadů začalo hořet. A kvůli vzdušným útokům mezi Ruskem a Ukrajinou v noci vyhlásili letecké varování v Lotyšsku a Estonsku. Rusko při útocích zničilo už 90% moderních skladů na Ukrajině, oznámil to ministr zemědělství Taras Vysocký. Jen při posledních útocích na Kyjev a okolí Rusové poškodili několik skladů obchodních řetězců a výrobců potravin. Nedostatek potravin ale podle ukrajinské vlády nehrozí.
5: Jen během včerejška byl v Kyjevě vyhlášený poplach celkem 12krát. Rusko během těchto útoků zasáhlo 3 sklady na předměstí Kyjeva. Pokoušelo se také zaútočit na kyjevskou tepelnou elektrárnu. Neustálému ostřelování čelí kromě Kyjeva i další oblasti, především Oděská, Charkovská, Záporožská nebo Chersonská. Rusko podle zdrojů deníku The Telegraph v posledních týdnech navyšuje vlastní výrobu bezpilotních letounů rychleji než Ukrajina. Také začalo drony Geraň stále častěji opatřovat proudovými motory. To zvyšuje jejich rychlost i dolet. Naopak Ukrajina v posledních týdnech podnikla testy vlastních nových protistřel pro boj s modernizovanými kamikadze drony. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Městský soud v Praze dnes projedná odvolání SPD proti rozsudku, který vládnímu hnutí uložil 3milionový peněžitý trest za předvolební plakáty. O trestu rozhodl začátkem června nepravomocně obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD podle něj předvolebními plakáty v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Předseda SPD Tomio Okamura po nepravomocném rozsudku řekl, že s ním nesouhlasí a hned taky oznámil, že se hnutí odvolá.
6: Cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
4: Odvoláním se právě dnes bude zabývat soud. Stíhání samotného předsedy SPD a sněmovny Okamury je přerušené, protože má poslaneckou imunitu a sněmovna ho vydat odmítla.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Země Vyšehradské čtyřky dnes budou na Slovensku jednat s Japonskem. Schůzky na úrovni ministrů zahraničí se za Česko zúčastní Petr Macinka z Motoristů sobě. Mezi tématy bude třeba spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti.
7: Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Polska a Maďarska přijmou japonského šéfa diplomacie Toshimitsu Motegiho na zámku v západoslovenském Tomášově. Projednat chtějí aktuální bezpečnostní otázky, partnerství Evropské unie a Japonska nebo spolupráci zemí ve vědě a výzkumu. Schůzka ve formátu V4 plus Japonsko se koná po 5leté pauze. Ministr Macinka ještě večer ze Slovenska zamíří do Irska na dvoudenní neformální setkání se šéfy diplomacií Evropské unie. Ladislav Novák, Český rozhlas.
4: V novém školním roce čekají změny hlavně první třídy kvůli zpřísnění podmínek pro odklady. Školní docházky letos nastoupí i děti, které by dřív zůstaly o rok déle ve školce. Znamená to i víc asistentů.
8: Školy musí nově kvůli přísnějším odkladům zajistit v každé první třídě s alespoň 15 žáky asistenta pedagoga, pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
9: Třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
8: Do prvních tříd nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 000 dětí. Školy s větším počtem žáků, kteří potřebují podporu, mají nově peníze navíc. Na co je můžou využít, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
10: Například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích.
8: 520 základních škol si mezi sebou rozdělí zhruba 220 milionů korun. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Úřady práce ode dneška posuzují nárok lidí v bytové nouzi na podpůrná opatření. Jde hlavně o poradenství při hledání bydlení. Úřady práce budou třeba zjišťovat, jestli lidé skutečně splňují podmínky bytové nouze, třeba na základě příjmů. Dosud to měli na starosti obce. Těm zůstávají kontaktní místa, kde můžou lidé o podporu žádat. Podle Jakuba Rychetského ze Svazu města obcí může změna celý proces prodloužit, protože lidé budou muset mezi jednotlivými úřady přecházet.
11: V řadě obcí s rozšířenou působností ta zkušenost a kontakt tam s těma lidmi je, že jsme vlastně neviděli důvod přenášení části té agendy na úřady práce. Je otázkou, jak bude vypadat ten náběh, protože podle zákulisních informací, které jsou, tak ještě v posledních dnech teprve probíhalo školení zaměstnanců úřadu práce.
4: Ministerstvo práce to odmítá, podle něj jsou úřady organizačně připravené a zaměstnanci pro školení. V Praze začal platit nový metropolitní plán, určuje výstavbu a rozvoj hlavního města na dalších zhruba 20 let. Reguluje třeba výšku nových budov, hustotu zástavby a zeleně i kudy povedou nové silnice a tramvajové trati. Dokument taky umožní výstavbu zhruba 350 tisíc bytů.
12: Nové byty budou moct být například v bývalém průmyslovém areálu Avia Letňany a v lokalitě Nové Bubny. Dokument povoluje taky stavbu až 100-metrových budov, například v Libni a Vršovicích. Magistrát ho připravoval od roku 2012. Zastupitelé ho schválili letos v květnu. Metropolitní plán nahrazuje starý územní plán z roku 1999. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
4: Generální ředitelkou Českých drah je ode dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Bývalý šéf Českých drah nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Lenka Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. Dozorčí rada Českých drah ji jmenovala bez výběrového řízení. Do funkce ji navrhl ministr dopravy Ivan Bednář. Za SPD. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy houstne provoz od Rudné. Z 6. kilometru se jede pomalu ve všech pruzích. Zdržení tak nabírají jak kamiony, tak řidiči osobních vozidel. A pomaleji se pokračuje i dál na okruhu směrem k D1 tradičně za Ořech na 18. kilometr. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy přetrvává kolona kamionu od Modřic ze 4. kilometru. V tunelu Blanka směrem Stroj na Břevnov čekejte potíže kousek před sjezdem na Letnou. Po nehodě se projíždí pouze odbočovacím pruhem. V levém následky kolize několika osobních aut, v pravém stojí hasiči a výrazně kvůli tomu regulují vjezdy do tunelu v Troji. Kolona se tak sune nejen Libereckou od Letňan, ale také Povltavskou z Čuprovy. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27. Tolik zprávy Martina Matějky.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: 9. ročník Mezinárodního festivalu staré hudby Muzika ad Confluentem začíná dnes v Českých Budějovicích. Slavnostní zahájení s výstavou fotografií se uskuteční v galerii Rabenštejnská v Hradební ulici od 17 hodin. Víceředitel festivalu Vít Podroužek.
2: Mě samotného fascinuje, že se dneska hraje hudba, která vznikala před 4, 5, 6 stoletími. A od roku 2018 vozíme tuto hudbu do Českých Budějovic, protože se stará hudba u nás hraje jen sporadicky. Zde to tedy návštěvníci mají možnost všechno zažít během září a října na 5 koncertech. My se v programech snažíme každým rokem držet nějakou dramaturgickou linku. Může to být třeba výročí nějakého skladatele, akcent na nějaké konkrétní nástroje, no a letos to bude žena. Žena skladatelka, žena zpěvačka, žena hudebnice. My situujeme koncerty nejčastěji do budějovických kostelů nebo do památkových objektů přirozeně kvalitní akustikou, kde se stará hudba ve své době mohla hrát. Takže letos využijeme například nově zrekonstruovaný kostel svatého Prokopa na Starém Městě, poprvé také katedrálu svatého Mikuláše.
1: Muzika ad Confluentem nabídne několik koncertů.
2: Úvod festivalu nám obstará řecký soubor Helikon Ensemble pod vedením Alexise Mastichiadise. Program Amata Femina představí barokní skladby, které jsou dílem výhradně ženských autorek a skladatelek. Druhý koncert nabídne vystoupení ensemblu For Several Friends, složeného z hudebníků souboru Collegium 1704, kde pod vedením houslistky Heleny Zemanové zazní triové sonáty Johanna Georga Horstlera. Španělsko-český soubor Misterios del Amor s uměleckým vedoucím Janem Čižmářem ve třetí tím koncertu představí program sefardských písní, které zaspívají sopranistky Beatrice Lafont a Eliška Tesařová. Soubor Viaggio Musicale potom pod vedením houslisty Jiřího Sichy uspořádá spolu s kontratenoristou Vojtěchem Pelkou hudební cestu Evropou od baroka až po klasicismus, kde v doprovodu zahraje též harfistka Barbora Placha. No a závěrečný koncert ten nám provede belgický soubor La Penseroza s uměleckou vedoucí houslistkou Majou Silberstein. Tam uslyšíme perly raně barokní hudby se zaměřením na tvorbu Claudia Monteverdiho.
1: K programovým plánům pro budoucí 10. ročník přehlídky nám její ředitel Podroužek prozradil.
2: Příští rok budou zahraniční soubory 3, čehož bych zmínil určitě ensemble Il Gardelino s vynikajícím houboistou Marcelem Poncel. Tenhle koncert jsme osobně domlouvali v Regensburgu v Německu. Možná bych zmínil i rok 2028, kdy České Budějovice budou evropským hlavním městem kultury, protože se nám už nyní podařilo dojednat opravdu super hvězdu barokního sopránu, španělskou zpěvačku Nuri Rial. Podrobné informace jsou na našich stránkách hudbanasoutoku.cz.
1: Tolik Vít Podroužek, ředitel Mezinárodního festivalu staré hudby Muzika ad Confluentem, který dnes začíná v Českých Budějovicích.

0: Bohoslužbami zahajují školní rok církevní školy. V Třebíči navíc slaví hned 4 jubilea, sdělil pro Glasu ředitel tamní základní školy Světlo Bohumil Bobek.
1: V Třebíči existuje už 10 roků křesťanská základní škola Světlo a mateřská škola Světílko, která už má za sebou 15 roků existence, a máme skvělou příležitost, že otec biskup Vojtěch Cikrle přijede sloužit mši svatou na zahájení školního roku do kostela svatého Martina, kde se tradičně scházíme na začátku školního roku. Otec biskup povolil v naší škole zřízení krásné kaple, kterou jsme požehnali v loňském roce a ve které máme také uloženy ostatky 3 svatých, a při příležitosti té mše svaté chceme také otci biskupovi popřát k jeho 80. a také ke krásnému kněžskému výročí 50 let kněžství. A mše svatá bude sloužena opravdu na ty 4 úmysly.

0: Varhanní koncert u příležitosti 8. výročí úmrtí svatého Františka z Asízy se koná tuto neděli v Bazilice na Velehradě. Podrobnosti má tamní organizátorka kulturních akcí Marie Vojáčková.
1: Na Varhany zahraje slovenský varhaník Tomáš Mihalík, skladby od Johana Sebastiana Bacha, Cezare Franka, Jean Demesua, Luis Viera a France Schmidta. Pan varhaník je prvním slovenským varhaníkem, který nastudoval kompletní varhaní dílo francouzské skladatelky a varhaní virtuózky Jean Demesio a uslyšíte právě skladbu Te Deum opus 11. Vstupné je dobrovolné.

0: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7:30, úterý 1. září, máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Prožíváme Světový den modliteb za péči o stvoření a také Světový den míru. Ten odkazuje k 87. výročí napadení Polska nacistickým Německem, rozpoutání druhé světové války. V katolické církvi je památka svatého Jiljí, francouzského opata řeckého původu, zemřel snad roku 720. Je patronem kojících žen, lidí s

náboženských společností. 31 let působení slaví Salesko, tedy Salesiánské středisko mládeže v Brně Líšni. 71. narozeniny má herečka Jaroslava Krečmerová. 86 let se dožívá francouzská spisovatelka Annie Ernaux, laureátka Nobelovy ceny. A svátek dnes slaví Linda a Samuel. Jméno Linda bývá spojováno se španělským výrazem Linda a to znamená krásná. Může také souviset s německými slovy Lind, neboli mírný, jemný, nebo Linde, a to je lípa. Jméno Samuel je biblické, hebrejské a znamená jméno boží. Tak Lindám a Samuelům blahopřejeme k dnešnímu svátku. A podle pranostik, jaké počasí o Jilím panuje, takové celý měsíc se ukazuje. Jilí jasný, podzim krásný. Pojďme se tady také podívat na předpověď počasí. Dnes bude polojasno až skoro jasno. Během dne přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia na většině území. Na jihu Moravy můžeme naměřit až 27 a v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů. Bude vát mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Večer bude slábnout. Tolik o počasí. A co jsme si pro vás připravili na dnešní ráno na Proglasu, bude to ranní hudební kompas v 7 hodin a 45 minut. Ten bude patřit slovenskému písničkáři Peteru Janku. Představíme si jeho album Teraz už viem. V 8 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus, potom nabídneme přehled očekávaných událostí a od 9 hodiny se můžete těšit na pořad Na stole je téma. Dnes se bude Marcela Kopecká povídat s Janou Hrdinovou, především o tom, co matku 7 dětí a vyučenou pánskou Krejčovou přivedlo do politiky. Jaký je život na statku a proč ji baví šití krojů, které z jižních Čech putují i za moře. Tedy dnešní díl nejen o ženách v politice, a letošní kandidatuře do Senátu. Tolik tedy pozvánka na 9 hodinu a teď už Pavel Bobek a Z nebe padá ranní déšť.

0: Putování po sušírnách ovoce se koná tuto sobotu ve Vlachovicích na Zlínsku. O program se s námi podělil Roman Frizelka, jednatel pořádajícího spolku Dokopy.
1: Můžu navštívit 8 starých sušíren historických, ale do toho ještě mohu navštívit ostatní zajímavé stavby ve Vlachovicích, takže například Vlachovské muzeum, Bednářské muzeum, dále Bednářství, farmu Květomluva, kde je den otevřených dveří, farmu v Rybětice, Pálenici a tak dále. Program hlavně se jedná o to, taková příjemná nálada, je taková turistika po těch sušírnách, čili se sám může vybrat, co navštíví jednu, dvě, tři nebo všechny sušírny, a s tím, že do toho tady vlastně máme 3 cymbálovky, různě jsou tady po těch místech, okolo 10 harmonikářů, 2 gajdoši, potom spousta krojovaných, kteří vlezí po voze mezi těma sušírnama, a určitě výborné jídlo, občerstvení, takové tematické právě tady k tomu sušnému ovocu. Svým způsobem každý, co si nachystá doma tu sušírnu nebo to místo, tak se to udělá tak, jak chce.
0: Sušírny hrály na Jižním Valašsku důležitou roli, vysvětluje Roman Frizelka.
1: Tady ta půda nebyla vůbec dobrá, a tak potřebovali se nějakým způsobem uživit, proto v 18. a 19. století začali vysazovat ovocné stromy, když zjistili, že se jim tady daří. Aby ty ovoce zakonzervovali, tak začali stavit sušírny. A konkrétně třeba i u nás v Vlachovicích bylo těch sušíren 25. Ta role byla význačná, až řekněme, že do začátku 20. století, kdy přišly velké mrazy a naprostá většina těch sadů se zničila

0: Setkání věnované svatému Františkovi a sestře Elišce Prečnerové se uskuteční v sobotu v Českomoravské Fatimě v Koclířově.
1: My vnímáme, že příklad života svatého Františka potřebujeme. Jeho rozhodnutí pro Boha, pro druhé lidi, jeho lásku k chudým. Já jsem se zamýšlela, že v jeho stopách přichází také služebnice Boží sestra Eliška Prečnerová. Tak jsem si řekla, že bych vám nabídla příklad života těchto dvou lidí, protože v této době nejistoty, zmatku svědomí lidských srdcí potřebujeme. Vzory.
0: Popsala akci její organizátorka sestra Zdislava Nosková, bývalá postulátorka české části beatifikačního procesu Elišky Prečnerové. Obdobné setkání se uskuteční také v sobotu 26. září ve Vranově u Brna.

0: Blíží se 45. minuta po 7. hodině, čas na ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Slovenský křesťanský písničkář Peter Janků vydal nedávno nové album s názvem Teraz už viem. My si na úvod poslechneme stejnojmenou skladbu.

Slovenský písničkář Peter Janků natáčí a vydává alba od roku 1998. Od počátku přiznával fascinaci tvorbou Karla Kryla a byl také členem Akademie humoru Slovenska. Průkopník slovenského folku Miloš Janoušek o něm napsal, že zaujal vyzrálou písničkářskou tvorbou, ale i suverénním vystupováním a zdravým sebevědomím. V roce 2016 pak Janků, do té doby autor protest songů, překvapil příklonem ke křesťanské tematice, která od té doby výrazně prostupuje jeho tvorbou. Jeho nové album, Teraz už viem, přináší 15 autorských písní o víře, Bohu, Ježíši Kristu a Panně Marii. Texty vycházejí z Bible, modliteb i osobní duchovní zkušenosti autora. Titulní píseň Teraz už viem, kterou jsme poslouchali, je osobním svědectvím o obrácení a nalezení víry. Výraznou část písničkářova repertoáru tvoří písně věnované Panně Marii, jimž bylo z větší části věnováno také jeho minulé album Gracia Plena. Hudebně se Peter Janků stále drží melodického písničkářského stylu. Sám se doprovází na kytary, dále na albu hraje na klavír Martin Husovský, na bicí Julian Ratica, na klarinet Josef Kamensaj a účinkuje zde také smyčcové kvarteto Zoe Kvartet ve složení Samuel Mikláš první housle, Marek Klučik druhé housle, Vladimír Paulen viola a Gregor Regeš violončelo. Na album Peter Janků zařadil i píseň Půtnice naděje, která vznikla už dříve, k jubilejnímu roku 2025. Po ní uslyšíme ještě skladbu Mária.

0: Zpíval nám Petr Janků ze svého nového alba Teraz už viem. Dnes odpoledne si v hudebním kompasu představíme anglického písničkáře Juda Edwin Scotta. Zítra ráno se budeme věnovat slovenské jazzové skupině Marin Gotka a zítra odpoledne vás budeme zvát do Opavy na koncert americké klezmerové legendy The Klezmatics. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
1: S 8 hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: A je o 8 hodině, k poslechu ranního Plusu nadále zvou Martina Mašková
3: a Tomáš Pavlíček.
4: Český rozhlas Plus.
3: A která témata příští hodiny vám například nabídneme, jaká opatření mají nově pomoci školám ve znevýhodněných oblastech?
2: A co řeší s nástupem dětí do tříd vedení škol na Ukrajině?
3: Argentinský fotbalista Lionel Messi končí po 20 letech reprezentační kariéru. Jaké góly ho proslavili?
2: Těmto i dalším tématům předcházejí zprávy s Martinem Matějkou.
5: Po ruském nočním útoku na Kyjev zemřelo 9 lidí, 7 z nich přišlo o život při zásahu vlakového depa. Další desítky lidí jsou zraněné. Drony v noci vyslala taky Ukrajina na Rusko. A v ruské Belgorodské oblasti zemřel podle nejnovějších informací jeden člověk. Dnes začíná školní rok a změny čekají hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos se nastoupí i děti, které by dřív zůstaly o rok déle ve školce. Školy proto musí nově v každé první třídě s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
6: My víme, že to určitě bude složitější, ale nevíme, jestli to bude složitější jenom o trochu, anebo jestli to výrazně promění atmosféru a klima v té třídě a že třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
5: Do prvních tříd letos zamíří asi 115 tisíc dětí. Tanker v Hormuzském průlivu zasáhly 3 střely na sociální síti X, o tom informovala britská námořní služba, které loď incident nahlásila. Zasažená byla při plavbě Hormuzským průlivem ven z Perského zálivu východně od ománského poloostrova Musandam. Nejsou hlášené žádné oběti. Iránská média krátce předtím informovala o zastavení saudsko-arabského ropného tankeru v Hormuzském průlivu. Saudská Arábie ani Omán se k incidentu zatím nevyjádřili. Stavba nového tanečního sálu v Bílém domě může zatím pokračovat, rozhodl o tom americký nejvyšší soud. Práce přitom na začátku srpna zastavil odvolací soud po stížnosti památkářů. Odpůrci projektu tvrdili, že americký prezident Donald Trump nemá na stavbu bez souhlasu kongresu právo. Soud ale těsnou většinou rozhodl, že neměli dostatečný právní důvod stavbu napadnout.
7: Proti rozhodnutí se postavil předseda soudu John Roberts spolu se 3 liberálními soudkyněmi. Podle nich rozhodnutí dává prezidentovi ještě větší pravomoci a stavba samotná je pravděpodobně nezákonná. Trump kvůli tanečnímu sálu, který má být větší než dosavadní Bílý dům, nechal zbourat východní křídlo Bílého domu. Rozhodnutí označil za vítězství i za jednu z nejvelkolepějších staveb, jaké kdy ve Washingtonu vznikly. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ve Francii od dneška platí zákaz používání mobilních telefonů na středních školách. Podle vlády telefony narušují soustředění dětí a můžou poškodit jejich duševní zdraví. Původně chtěl prezident Emmanuel Macron od září zakázat i sociální sítě pro děti mladší 15 let. Nařízení ale narazilo u ústavní rady a vláda ho musí přepracovat.
8: Každá škola si může ve školním řádu určit, jak bude zákaz telefonů vymáhat. Studenti ho můžou jenom vypnout a mít ho u sebe. Na některých školách zase musí telefony odevzdat při příchodu a uložit je například do speciálního uzamykatelného boxu. Výjimku mají studenti se zdravotním postižením nebo pokud je telefon součástí výuky. Nařízení se vztahuje i na chytré hodinky nebo tablety. Necelá třetina středních škol už zákaz telefonů zavedla dříve. Na základních školách jsou telefony zakázané od září 2018. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: Nový norský král Håkon VIII dnes v parlamentu složí slavnostní slib. Jde o formality, kterou musí každý panovník Norska provést krátce po svém nástupu do funkce. Slibem se zavazuje vládnout zemi v souladu s norskou ústavou. Ceremoniál přitom v zemi nahrazuje korunovaci.
9: Král Håkon předstoupí před poslance v 1 hodinu odpoledne, nejprve složí svůj slib a poté bude mít k členům parlamentu krátký projev, jehož součástí bude i vzpomínka na zesnulého krále Haralda V. Od jeho úmrtí v pátek platí v zemi státní smutek, a to až do pohřbu, který bude 9. září. Na něj Norsko pozvalo státníky z většiny zemí světa, podle policie půjde o jednu z největších akcí v dějinách země. Ze severní Evropy Jakub Lucký, Český rozhlas.
5: Lisabon nechá postavit novou pozemní lanovku, která loni v září zničila tragická nehoda. Při ní tehdy zemřelo 16 lidí. Lisabonský dopravní podnik teď rozhodl, že lanovku není možné kvůli rozsáhlým škodám opravit. Nová lanovka by měla podle dopravního podniku zajistit maximální bezpečnost a zároveň respektovat historickou identitu lanovek ve městě. Na její vybudování chce na začátku příštího roku vyhlásit mezinárodní soutěž. Začít jezdit by měla v roce 2029. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Moravskoslezský kraj dal 70 milionů korun nemocnici v Karviné na zaplacení starých dluhů. Hejtmanství je zřizovatelem nemocnice. Karvinská nemocnice hospodařila vyrovnaně naposledy v roce 2019.
10: Je to na dodávky léku, spotřebního zdravotnického materiálu a některých služeb zvenčí.
11: Podle náměstka hejtmana Martina Gebauera za ANO nemocnice nemá vytvářet zisk, ale pečovat o lidi. Jde o jednorázovou finanční pomoc. Zařízení poslední roky končilo v mínusových číslech. 70 milionů pokrylo všechny nezaplacené faktury, říká ředitel nemocnice Ivo Žolnerčík.
12: V nynější době naše nemocnice nemá žádné posplatné závazky.
11: Moravskoslezský kraj letos dal nemocnicím na oddlužení přes 4 miliardy korun. Nejvyšší dluh měla Havířovská nemocnice. Z Karviné Natálie Janišková, Český rozhlas.
5: Český dirigent Jakub Hruša dnes vystoupí na jednom z nejslavnějších festivalů klasické hudby BBC Proms. V londýnské Royal Albert Hall povede symfonický orchestr BBC. Program nabídne hudbu Sergeje Rachmaninova, Leoše Janáčka a Vítězslavy Kaprálové.
13: České zastoupení bude mít i Rachmaninův třetí klavírní koncert. Jednoho z technicky nejnáročnějších děl klavírního repertoáru se ujme Lukáš Vondráček. V druhé polovině večera se pak program znovu vrátí k české hudbě, kdy zazní Janáčkova symfonieta, která letos slaví 100 let od své premiéry. Monumentální skladba pro velký orchestr s výraznou žestovou sekcí zazněla poprvé v roce 1926 v Praze. Jakub Hruša, který je hudebním ředitelem londýnské Královské opery, se od roku 2028 stane také šéf-dirigentem České filharmonie. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna čekejte silnější provoz od sjezdu na Benešov z 21. kilometru. Odtud na chodov ke sjezdu na jižní spojku pojedete více než půl hodiny. Na 18. kilometru v koloně teď navíc v levém pruhu nehoda, na místo dorazila i policejní hlídka. Na dálnici D7 směrem ze Slaného do Prahy čekejte kolonu od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. Příčinou je nehoda za nájezdem od letiště. Pokud z D1 na 10. kilometru sjíždíte na hlavní část kruhu směr letiště, tam se připravte na dlouhé zdržení. Před omezením u Jesenice popojíždí kolona už těsně za sjezdem z dálnice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

nad Ostravou. Letíme do noci, do nebytí.

0: Máme 12 minut po 8 hodině. Na Proglasu v tuto chvíli nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 1. září 2026. Lev 14. bude večer v papežských zahradách v Castel Gandolfu nedaleko Říma sloužit mši svatou za ochranu stvoření. Podpoří úmysl dnešního světového dne modliteb za ochranu stvoření, kterým začíná ekumenická iniciativa Doba stvoření. Ta potrvá do 4. října, výročního dne úmrtí svatého Františka z Assisi. Vedení Vatikánského dikasteria pro integrální lidský rozvoj se ujímá italská salesiánka sestra Alessandra Smerilli. Podle papežova rozhodnutí nová prefektka střídá česko-kanadského kardinála Michaela Černého, který v červenci oslavil 80. Novým sekretářem úřadu je slovenský kněz a církevní právník Josef Barlaš. Emeritní biskup Vojtěch Cikrole zahájí nový školní rok pro žáky a pedagogy základní školy Světlo v Třebíči bohoslužbou v kostele svatého Martina. Biskup Pavel Konzbul bude v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně slavit mši svatou pro studenty biskupského gymnázia. Se studenty střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy svaté Anežky České v Odrách otevře školní rok biskup Martin David. Arcidiecézní pastorační služba pro věřící s menšinovou sexuální orientací v Olomouci pořádá setkání s tématem Vzájemně si naslouchejme. Zahajovací koncert 131. sezóny odehraje Česká filharmonie pod taktovkou Semjona Byčkova v Dvořákově síni pražského Rudolfina. V muzeu Antonína Dvořáka v Praze mohou zájemci vidět originální rukopis Dvořákovy opery Jakobín. V hlavním městě také zahájí festival antického divadla pod širým nebem Antická štvanice. Letos představí současnou adaptaci Euripidova dramatu Alcestis. Součástí programu jsou diskuzní večery Agory, propojující publikum se znalci antické literatury a filozofie. Putovní výstava portrétních fotografií Jany Stachové Osudy Romů za druhé světové války představuje životní příběhy romských přeživších, kteří čelili rasovému pronásledování. Ode dneška po celé září bude přístupná v knihovně Kutná Hora. Novou divadelní sezónu v Plzni zahájí 11. ročník průvodu Vendelín. Jihomoravští policisté chystají dopravně bezpečnostní akci s názvem Zebra se za tebe nerozhlédne. Cílem je prevence nehod a osvěta ohledně zranitelnosti chodců v dopravě. A jazzový večer pod širým nebem v amfiteátru berounského autokempu na Hrázi, to bude podsta Jaroslavu Ješkovi od vokální skupiny Skety a dalších interpretů. Tolik z očekávaných událostí.
1: Večer se zbalím, pojedu do Londýna, odkud se vždycky vrátím jiná, kde jsme byli už tolikrát.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Startuje 17. ročník ekosoutěže škol s rudou sběrňáčkem. Pořádají Uherskohradické sběrné suroviny ode dneška do konce května. Výsledky pak organizátoři jako obvykle vyhodnotí v červnu. Detaily přidává koordinátorka Kateřina Výchová.
2: Tato soutěž trvá po celý školní rok, kdy děti a žáci z mateřských a základních škol můžou odevzdávat vybrané komodity. Jedná se zejména o papír, elektroodpad, mobilní telefony, ale také barevné kovy a železo.
1: V minulém školním roce se sezbíralo přes 180 tun komodit, z čehož přes 170 tun tvořil papír.
2: Na těch výsledcích nás zejména těší to, že se tato soutěž dostává co nejvíce do podvědomí právě dětí a žáků, kteří následně získávají povědomí o té ekologické výchově a díky tomu přináší nové poznatky právě z tohoto hlediska. Ale samozřejmě nás také těší, že tento výsledek je větší oproti předchozímu ročníku, takže je zde vidět růst a pokrok v rámci soutěže.
1: Uzavřela Kateřina Výchová. Novinkou letošního ročníku je sběr mobilních telefonů. Nejlepší sběrači získají pro svou školu sportovní vybavení.

0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
2: Už je to dlouho, co jsme se neviděli. Už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli. Nosila skoro.

0: Evangelizační festival V radosti se uskuteční tuto sobotu ve Valašských Kloboukách.
1: Budeme mít program pro hlavně rodiny, že bude tam hromada programů pro děti a taky pro rodiče, pro mládež. Budeme tam mít výstavu obrazů, pletení copánků, květinové čelenky, tvoření pro děti, megapísek, vyzvihl bych čelzónu pro mladé. A potom bude hudební program na hlavním pódiu, kde bude mimo jiné Petr Křemeň, Pavel Helán z Adoráre, Lamecké chvály, Miťo Bodnár, kapelou a mnoho dalších.
0: Doplnil Martin Kudela za organizátory sobotního festivalu V radosti ve Valašských Kloboukách.

Je 8 hodin 30 minut úterý 1. září a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Dnes je Světový den modliteb za péči o stvoření a také Světový den míru. Ten odkazuje k 87. výročí napadení Polska nacistickým Německem rozpoutání druhé světové války. Katolické církvi je památka svatého Jilí, francouzského opata řeckého původu. Zemřel snad v roce 720. Je patronem kojících žen, lidí s tělesným postižením, myslivců, lesů, kovářů a žebráků. 90. by oslavil vědec profesor Antonín Holý, organický chemik, který našel lék proti AIDS a další antivirotika. Naposledy vydechl v roce 2012. Před 85 lety v Německu vyšlo policejní nařízení o povinném označení Židů starších 6 let žlutou šesticípou hvězdou. Toho dne tragicky zemřel básník židovského původu Jiří Orten. Před 35 lety Uzbekistán vyhlásil nezávislost na Sovětském svazu. V Československu nabyl účinnosti zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví v náboženských společností. 31 let působení dnes slaví Salesko, tedy Salesiánské středisko mládeže v Brně Líšni. 71. narozeniny má herečka Jaroslava Krečmerová. 86 let se dožívá francouzská spisovatelka Annie Ernaux, laureátka Nobelovy ceny. A podle občanského kalendáře dnes máme dva oslavence, Lindu a Samuela. Linda je jméno, které může být ze španělštiny z výrazu Linda, to znamená krásná. Může také souviset s německými slovy Lind, neboli mírný, jemný, případně Linde, lípa. Jméno Samuel je biblické hebrejské a znamená jméno boží. Tak Lindám a Samuelům blahopřejeme k

tolik o počasí. A co jsme si pro vás připravili na dnešní dopoledne? Stále pokračujeme proudem písniček až do 9. hodiny, tam nabídneme k poslechu pořad Na stole je téma. Dnes se bude autorka Marcela Kopecká povídat s Janou Hrdinovou. Především o tom, co matku 7 dětí a vyučenou pánskou Krejčovou přivedlo do politiky. Jaký je život na statku a proč ji baví šití krojů, které z jižních Čech putují i za moře. Tedy nejen o ženách v politice a letošní kandidatuře do Senátu bude dnešní díl. V 10 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus, potom nabízíme relaci Rádia 7 3D Talk v 10 hodin a 15 minut bude to závěrečná část o vedení dětí. Od 10:30 naladíte Voničku pro milovníky dechovky, tu připravuje Helena Bretfeldová a v 11 hodin pak čtení na pokračování. Uslyšíme 11. část knihy podepsána Charlotte, kterou máme rozečtenou, autorky Sophie de Millenheim, načetly Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. Tolik tady k programu a teď nám bude zpívat Petr Spálený.

0: Po více než 70 letech od objevení vystavuje Svitavské muzeum Stříbrný poklad. Tvořily ho 3 dřevěné soudky s více než 4000 stříbrnými mincemi, které se našly v roce 1955 při stavebních pracích v jednom z domů na náměstí Míru. Váží přes 23 kilogramů. Nález byl uložen v Moravském zemském muzeu v Brně a do Svitav se přechodně vrací v roce, kdy si město připomíná 770 let od první písemné zmínky. Poklad byl ukryt někdy po roce 1830. Dům v té době patřil řezníkovi a pivovarníkovi Bayerovi, upřesnil ředitel muzea Hynek Stříteský.
1: Samozřejmě řezníci, pivovarníci patří mezi tu bohatší měšťanskou vrstvu, takže je i velmi pravděpodobný, že by to skutečně mohl ukryt on. Důvody, proč to udělal a důvody, proč to tam zůstalo, to nevíme.
0: K nejstarším ražbám patří drobné a střední mince Leopolda I., Josefa I. a Karla VI., které však představují pouze malou část nálezu. Poklad mohl být ukrytý v souvislosti s bouřlivými událostmi revolučního roku 1848 nebo v roce 1866, kdy po porážce u Hradce Králové procházela českými zeměmi pruská vojska. Podle ředitele muzea Stříteského mohl být ale důvod zcela soukromého rázu, například obava z okradení. Ve své době představovala ukrytá hotovost přibližně 1460 zlatých, tedy hodnotu odpovídající asi 24 kravám.
2: Jsi tu celkom sám, přece nečekaně. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Šteboce ako vtáci na svitanie. Môj starý známy silnie tam, kde ja nie.

0: Augustiniány Jakuba Starého a Tomáše Machaje čeká o víkendu v Brně kněžské svěcení. Přijmou je od pražského pomocného biskupa Zdenka Wasserbauera. Novokněz Jakub bude poprvé sloužit mši svatou.
1: Drazí bratři a sestry, v sobotu 5. září ve 12 hodin proběhne mé kněžské svěcení, které přijmu společně s otcem Tomášem ve starobrněnské bazilice. Tamtéž mé rodné farnosti na Starém Brně se také uskuteční následující den moje primiční mše svatá. Osobně bych vás chtěl na tuto událost velmi srdečně pozvat a byl bych rád, kdybychom tyto momenty mohli prožít ve společném duchu, víře a modlitbě. Těším se na všechny, kteří mě přijdete podpořit.
0: Vzkázal po vlnách Proglasu Jakub Starý. Doplňme, že jeho nedělní primice začne na Starém Brně v 15 hodin. Novokněz Tomáš Machaj bude poprvé celebrovat mši svatou o týden později v Krakově. O dalších zářijových nedělích budou slavit první mše svaté a udílet novokněžské požehnání ve svých působištích. Jakub Starý 20. září v řádovém kostele v Praze na Malé Straně a Tomáš Machaj ve starobrněnské bazilice na Nebevzetí Panny Marie 27. září.

0: Kamenný Kudějův stůl v Radostovicích u Světlé nad Sázavou připomíná spisovatele a dobrodruha Zdeňka Matěje Kuděje a jeho humoristický román Tarzanova babička vydaný před 100 lety. Přítel Jaroslava Haška Kuděj ve vsi nějakou dobu bydlel. Povedlo se tam dohledat jeho kalamář. U příležitosti sobotního odhalení díla Havlíčko-Brodského výtvarníka Radomíra Dvořáka v Radostovicích aspoň maketou obnovili někdejší Puflerovu hospodu, ve které Kuděj pobýval a setkával se s přáteli. Světelský místostarosta Tomáš Rosecký k tomu řekl.
1: Víme, že Kuděj tady působil, bydlel tady dokonce s Haškem, ale i s Panuškou se potkávali a některé povídky vypráví přímo o životě tady v Radostovicích. Právě hlavně místní vlastivědní spolek a hlavně pan Baňka, tak začal opravdu zkoumat, kde se co by ještě našlo artefakty po Kudějovi. Jak už říkal pan Dvořák, tak když se zjistilo, že někdo mohl mít, ale že prý bylo, by je musel tam na Lipnici, takže je nechal v Radostovicích a pak zmizeli, takže ty nejsou nikde teď. Ale ten kalamář skutečně našel a je to opravdu originál, co psal tady Kuděj.
0: V Radostovicích je jedno ze zastavení naučné stezky Jaroslava Haška. Připomíná spisovatelovu cestu s malířem Jaroslavem Panuškou ze srpna 1921 ze světelského vlakového nádraží do Lipnice nad Sázavou, kde Hašek strávil poslední roky života.

amury, nevidím odsud na nebe, neslyším hlasy z hůry. Marně si říkám, to chce klid, rozpaky těžko skrývám, možná, že stačí otevřít okno

0: pořadu Na stole je téma dnes vítáme Janu Hrdinovou. Přijela ze Sudoměře, kde hospodaří na rodinném statku, stará se o 7 dětí, šije kroje a sází stromy. Věnuje se ochraně přírody, zemědělství a zajímá se o péči o psychické zdraví dětí. Je místopředsedkyní krajského výboru KDU-ČSL v Jihočeském kraji a letos kandiduje do Senátu. Jaká je její cesta politickým i osobním životem, budeme dnes zjišťovat na Proglasu. Dobrý den, paní Hrdinová.
1: Dobrý den.
0: Paní Hrdinová, jste v politice od roku 2018. Co bylo prvotním impulzem k tomu, abyste vstoupila do veřejného dění?
1: To byla taková náhoda. Tenkrát obec Čietice prodala obecní pozemek za účelem vybudování malý vodní elektrárny. A nám se to s partou přátel nelíbilo, tak jsme se proti tomu kousli, založili jsme spolek a to byl vlastně ten impuls, proč jsem do politiky vstoupila, protože ten pozemek vlastně nebyla orná půda, ale v podstatě to byla řeka Otava, bylo to koryto řeky Otavy a ne malá část, byla to docela velký kus a my jsme si řekli, že tu řeku zachráníme a to vlastně odstartovalo ten vstup do politiky. Vlastně jako nebylo mi lhostejný, co s tou řekou bude.
0: Já jsem se o vás dočetla, že se v té řece i velice ráda koupete.
1: Jo.
0: V čem vás politika zklamala? Zklamala vás někdy?
1: Já myslím, že asi ne. Já myslím, že to, jaká ta politika je, to asi každý vidí a takhle jsem to asi čekala.
0: A čím se ji snažíte třeba vykultivovat?
1: Tak možná nějakým osobním příkladem, osobním životem.
0: A naopak, co pozitivního dala vašemu osobnímu životu? Dá se říct, že politika kultivuje i opačným směrem?
1: Tak pro mě to bylo jako určitě velký předěl životní. Já můžu říct, že vlastně do té politiky jsem vstoupila jako doslova od plotny, že jsem zahodila měchačku a šla jsem vlastně do velkého světa. Já jinak bych neměla vlastně ani nějaký ambice někam vstupovat, ale to, že mi ty věci nejsou jedno, tak to byl ten impuls, proč do toho jít a určitě to pro mě není příjemný. Já nejsem typ člověka, který by chtěl veřejně vystupovat, ale vidím, že to je zkrátka nutný.
0: A jak jste se v tom velkém světě poprvé cítila?
1: No docela blbě. Docela blbě, ale když to tak jako vemu, tak není to příjemný, nebo nebylo by to příjemný, ale to, když třeba, já nevím, držíte půst, nebo se vám nechce jít si proběhnout a jdete si zaběhat, tak pak to příjemný určitě je, nějaký přínos pro to tělo to má. A já si myslím, že i pro mě to bylo přínosný, protože vás to určitě posune jinam, poznáte nový lidi a já jako třeba vlastně jsem neměla vůbec moc jako potřebu se vyjadřovat nebo nějak mluvit. Jste doma s dětma, tak co řešíte? Čurat, kakat, bumbat, jede mašinka, pápá, ale to je najednou mezi těma lidma úplně jiný. Jo.
0: A teď kandidujete do Senátu, znamená to, že vedete i nějakou kampaň. Ta kampaň je velmi často kontaktní, musíte za těmi lidmi. Tak jak se cítíte v této pozici, kdy jste teď říkala, že vám to není příliš vlastní tohle?
1: Tak tohle mě baví teda. To je fakt skvělý. Já jsem tak ráda mezi lidma. Vlastně to i ta moje profese, to, že jsem pánská krejčová a beru lidem míry a s nima musíte se nějak domluvit, jak ten výrobek bude vypadat, tak je to hodně kontaktní. A já mám lidi ráda a ta kampaň teda ta mě fakt baví. Já jsem i někde říkala, že to mi někdo měl říct ve 18, že to bude jako taková jízda, protože fakt to je super. Potkala jsem spoustu skvělých lidí a ta zábava i to povídání, je to fakt prima.
0: A když jezdíte po Jihočeském kraji, co vnímáte jako největší problém toho regionu? S čím se vám lidé svěřují, co je trápí v Jihočeském kraji?
1: Tak je to třeba výše platů, třeba na Strakonicku a na Písecku, třeba Protivín, tak ta výše platů, to je opravdu, to je smutný. Ne, že směšný, ale to je smutný. A pak lidi pálí asi papírování, byrokracie.
0: Máte nějaký plán, co s tím udělat?
1: No, zatím ne.
0: Uvidíme, co přinese další doba. Paní Hrdinová, vy s manželem vychováváte 7 dětí, už jste to tady trošku zmínila. 7 dětí, to je opravdu velká domácnost. Připravila vás péče o tak velkou rodinu i na politickou kariéru?
1: Asi jo, protože když máte 7 dětí, tak na vás chce nechce to okolí se dívá tak jako různě. Říkají si, že jsou divný, koukají tak trošku jako skrz prsty.
0: A potkala jste se s tím i vy osobně?
1: Určitě, určitě. I děti, ale myslím si, že tohle to jako odeznělo tím, jak děti už jsou velký, jsou šikovný, daří se jim v osobním životě, jsou fakt šikovní, nemusíme se za ně stydět, tak si myslím, že tohle to odeznělo. Ale vlastně mně je teďkin úplně jedno, co si o mě lidi myslí. Já si prostě jedu tu svoji lajnu a nějaký pomluvy nebo nějaký urážky mě asi vlastně nerozhodí.
0: A máte ty děti ještě doma, nebo už jsou všechny venku ve světě?
1: Jenom jeden je pryč a jinak jsou všichni ještě doma.
0: Když jsem si o vás zjišťovala informace, tak jsem zjistila, že všechny děti mají křestní jména od písmena Jo. Čím to je?
1: No tak první se jmenuje Josef, to je po manželovi, tak to muselo být. Druhé je Jenda, to je po mým taťkovi. Janičku tu chtěl manžel.
0: Po vás?
1: Po mně. Jaromír, to se nám líbilo, to jméno. Julinka, to jsme si říkali tak, když už je poslední, tak by bylo blbý, aby tedy se nejmenovala Odio, to by jí mohlo mrzet. No pak ještě přišla Johanka, to jsme si taky říkali, když už je poslední, tak taky by bylo blbý, aby nebyla od písmene. No a poslední je Jaroslávek, tak ten už byl opravdu poslední.
0: Co vás ty děti naučili?
1: Asi trpělivosti. Nebo asi určitě trpělivosti, protože to asi ví každá maminka, že to není jen tak odpiplat dítě a vždycky se stane, že ho vytřete a první, co je, tak to dítě vám tam vyleje jako na potvoru oslazený čaj nebo mu tam pleskne chleba s medem nebo s marmeládou. Trpělivosti.
0: A na co jste v té výchově s manželem dávali důraz? Na co jste dbali? Co jste nezanedbali?
1: Tak to nevím, to by vám asi teda měli říct spíš děti. Já to úplně nevím, jestli byli spokojení s tou výchovou. Ale asi nastavení nějakých mantinelů, aby se snažili být slušný, poctivý a pracovitý.
0: A tohle byste chtěla vidět i taky jako politička?
1: No určitě, určitě. Taková bych chtěla být já a chtěla bych, aby byli takový i lidi, i ostatní politici.
0: Naším hostem ve studiu je Jana Hrdinová, místopředsedkyně krajského výboru KDU-ČSL v Jihočeském kraji a kandidátka do Senátu za volební obvod Strakonice. No a my po písničce budeme pokračovat dál.

0: Posloucháte Proglas, naším hostem ve studiu je Jana Hrdinová, která kandiduje do Senátu za volební obvod Strakonice. Paní Hrdinová, vaše stranická kolegyně Marie Jílková popisovala přetíženost poslankyň v parlamentu. Navíc ženy političky čelí často nenávistným a i sexistickým výpadům ve veřejném prostoru. Jak s tímhle problémem chcete bojovat i vy? Potkala jste se s tím třeba i někdy i vy na sítích nebo tak nějak různě?
1: Tak sexistický to ne, ale jestli mi někdo chce říkat, že jsem krásná, tak to klidně může. To může klidně každý den, to rádo poslouchám. Ale nenávistný to, s tím už jsem se setkala, nenávistní projevy. Já často slýchám, že jsem taková jako husička ze vsi a že kdo ví, jestli trefím do Prahy, tak to ne, že by to bylo úplně příjemný, ale tak jako vlastně to pouštím. To je možná ten trénink, vlastně, co mám od dětí z velké rodiny, nedělat si z ničeho moc velkou hlavu. A teďkin vlastně úplně nová moje zkušenost, řešila jsem to v pondělí, někdo si založil dva fiktivní e-maily na moje jméno, Hrdinka do Senátu a Sudoměřské proudy, kdy využil jméno našeho spolku a rozesílal asi 50 fiktivních mailů nebo lživých mailů, který podepsal mým jménem, takže to řeší policie. Tak to je taková nepříjemnost, no ale nevím, co si ten dotyčný pomohl. Chtěl mě samozřejmě poškodit, protože se jednalo o udání na různý odbory veřejné správy a no, příjemný to není, ale uvidíme.
0: Jakou podporu by si ženy političky podle vašeho názoru zasloužily? Jak vůbec řešit tyhle problémy?
1: Myslím si, že je důležitý, aby ty ženy měly podporu v rodině a u přátel, tak to já mám. To je prostě velká věc. A druhá věc je mít taky podporu v té straně a to si myslím, že zrovna v KDU je.
0: A můžete být trošku konkrétnější, co KDU ČSL svým ženám, političkám jako podporu nabízí?
1: Tak například Volební akademie žen, kdy na tuhle dráhu je vlastně připravuje, to je jedna věc. A když teda můžu říct tu špatnou zkušenost třeba s těma podvodnýma e-mailama, tak strana se za mě okamžitě postavila, všechno řešilo tiskový oddělení a ta podpora je obrovská.
0: Může mít člověk politik v politické straně i přátele? Nebo se tam svádí i konkurenční boj o místa a posty?
1: No tak nevím, jak je to jinde, ale na jihu to vlastně asi nefunguje, tam jsme fakt kamarádi. To je parta lidí, s kterou se opravdu ráda vidím vždycky. A my máme i takové setkání jako mimo oficiální, tak máme i neoficiální, kde opravdu si sedneme a třeba pohovoříme, popijeme, pobavíme se. Je to fakt fajn. Ty lidi vždycky ráda vidím.
0: A my jsme teď mluvili o podpoře politické strany a mě by zajímalo, jak vypadá podpora vaší rodiny ve vaší politické kariéře, co na to říkají děti a manžel.
1: Tak nebejt jich, tak určitě bych jako do senátních voleb nešla. To byla první otázka, jestli to mám vzít nebo ne. Já sama jsem docela dost váhala a říkala jsem si, mám na to, nemám na to. A rodina byla ta, která řekla, jo, zkus to.
0: Jaká témata v politice vás zajímají?
1: No tak určitě to je zemědělství nebo venkov obecně. Já bych byla docela ráda, kdyby KDU byla zpátky stranou venkova. Já celý život na venkově žiju a tak trochu vnímám, že ten venkov až tak ty politiky moc nezajímá, ale je vlastně hrozně důležitý, protože spokojený venkov rovná se spokojený město.
0: Lidé z venkova odcházejí. Máte nějaký tip na to, jak je zase na ten venkov vrátit?
1: No tak zrovna teda tam u nás, Sudoměře a okolí, tak tam spíš lidi přichází. Je to možná daný i tím, tou lokalitou, že vlastně máme kousíček Strakonice a Písek. Ta dojezdová vzdálenost je blízká. Ale jak lidi přilákat, no? Tak samozřejmě bydlení a práce. Já bych byla docela ráda, kdyby se nám podařilo vlastně podpořit práci z domova nebo nějaký regionální výrobce, usnadnit to podnikání z domova.
0: Na jihu Čech nedávno čelil jeden z opozičních politiků, konkrétně v Hluboké nad Vltavou, jak jsem se nedávno přečetla, i celkem ostrým útokům. Oni mu zapálili auto. Jak se díváte třeba na takovéhle boje?
1: Tak já Martina Webra znám. Aha. Můžu říct, že to je kamarád a jsem ráda, že s ním kamarádím. No samozřejmě, že tohle to je špatně, tu situaci na Hluboké asi každý jeho Čech zná, jak to tam chodí. Martin je velice odvážný a myslím si, že jeho největší benefit je, že je čistý jak lílie a že vlastně nemá svázaný ruce. Může si říkat, co chce, protože není nikomu zavázaný a takhle vlastně to mám i já. Já mám taky, nejsem nikomu zavázaná, můžu si říkat, co chci, je to svobodný, my jsme demokratická strana a i uvnitř strany můžeme říkat věci, které nejsou úplně třeba příjemné, ale berou se v potaz.
0: Cítíte se tedy v KDU ČSL svobodně?
1: Jo.
0: Říká členka KDU ČSL Jana Hrdinová, letošní kandidátka do Senátu za volební obvod Strakonice. Povídáme si s ní na Proglasu a po písničce nás čeká další část dnešního rozhovoru.

0: Paní Hrdinová, vy jste zmínila, že jste vyučená pánská krejčová. Dnes šijete kroje pro folklorní soubory převážně z Čech, ale nosí je i krajané v zahraničí. Co vám práce rukama dává?
1: Mě to ohromně baví. Já teda musím říct, že zatím každou práci, kterou jsem dělala ráda. Já jsem po vyučení šla čalounit, 2 roky jsem čalounila, pak jsem přešla do keramické firmy, kde jsem byla modelář. A pak jsem teda začala šít, začala jsem podnikat, začala jsem výrobou lněných oděvů a středověkých oděvů. A mě to neskutečně naplňuje, to, že máte kus látky, která je placatá, vlastně nemá žádný tvar. A vy tu látku přizpůsobíte té postavě, je to fakt moc pěkný. A ještě to vědomí vlastně k těm krojům, že vytváříte oděv, který tady bude třeba ještě za 100 let, tak baví mě to.
0: A šijete kroje výhradně z vašeho regionu, nebo se věnujete třeba i moravským krojům?
1: Začínala jsem šít pouze práchyňský kroje, ale šiju i doudlebský, blatský, šla jsem i valašský kroj, ale moravský kroje, do těch se asi pouštět ani nechci, ani na to nemám kapacitu a tam myslím, jako, že ta konkurence je tak velká, že to ani nemá smysl.
0: A věnujete se třeba i opravám nějakých starších krojů, protože někdy se stane, že člověk najde kroj po babičce, prababičce, rodina si ho pětně uchovává, ale třeba ten materiál už není v takovém stavu, aby se dal vynosit.
1: To já nedělám, na to jsou odborníci.
0: A konzultujete to šití s někým, s nějakým odborníkem, který vám řekne, jak to má vypadat, jaký materiál na to koupit?
1: Teď už řadu věcí vím, něco jsem načetla z knížek, ale mám dobrou kamarádku, etnografku z Strakonického muzea, která mi se všem radí. A já to docela ráda a často s ní konzultuju, protože chci, aby ten výsledek byl opravdu jako topovej.
0: Takže chodíte do muzea a díváte se, jak to vypadá.
1: Taky, ano.
0: Jak se na kroji schání látky?
1: Blbě. to je špatný.
0: Z čeho se vlastně šije? To je plátno, brokát, si představuju.
1: Ano,
0: hedvábí možná, možná na ty slavnostní, nevím.
1: Jo, sukno, ty látky musí být kvalitní, nebo aspoň já to nešiju z nekvalitních látek. A schání se poměrně špatně, dneska už ty kontakty mám. A je vlastně pro mě příjemný, že vím, že ty výrobci jsou i v Čechách, takže...
0: To jsou nějaké malovýroby, protože si nedovedu představit, že by někdo vyráběl sukno ve velkém.
1: Sukno ne, ale třeba Kanafasy, tak to je česká firma, která vlastně převážně vyváží tu metráž.
0: Vaše kroje se podívaly i do zahraničí, pro koho jste šila? Z jaké největší dálky?
1: Šila jsem pro jednu holčinu ze státu, která se zúčastnila soutěže Československá Miss a v tom kroji vyhrála, takže objížděla celý státy, všechny ty regionální televize. Vítala dokonce našeho prezidenta v tom kroji při návštěvě. Zítra budu odesílat kroje do Jižní Dakoty a pak mám ještě zákazníky z Minnesoty. A teďkin je novinka, že vlastně jsem získala zakázku do Banátu pro Čechy.
0: Je kroj prostředkem, který vás spojuje s tradicí jižních Čech?
1: Rozhodně, to jsou kořeny.
0: Kořeny, které člověk má?
1: Určitě, to jsou kořeny, jistě.
0: Jak je složitý jihočeský kroj?
1: No, mně už tak složitý nepřijde, záleží, jaký zdobení si tam člověk vymyslí, ale nepatří k těm úplně složitým.
0: Šijete i mužské kroje? Protože jste pánská krejčová, ono člověka to svádí, aby si člověk myslel, že šijete jenom pro ženy, když jsme teď mluvili o té dívce, takže šijete i pánské kroje?
1: Šiju pánský kroje, tu pánskou krejčovinu, ta je složitější a tu dělám ráda kabáty nebo nějaký vesty. To je jako ta pravá krejčovina.
0: Já předpokládám, že máte i kroj vy sama, že jste si ušila pro sebe. Nepletu se?
1: Jo, mám kroj.
0: Chodíte v něm? Ostatně jeden den se do parlamentu v kroji taky chodí. Je to už taková menší tradice, že někdy vidíme poslance jeden den v roce, že dorazí do práce v kroji.
1: Já nehraju žádnej dudácké muzice, ale ten kroj občas vynesu. A zrovna teda minulý týden jsem ho vynesla na dudáckém festivalu, kdy jsme šli na ples, tak tam jsem si vynesla svůj kroj. A jako já musím říct, že vlastně Strakonicko a Písecko folklorem docela žijou, že tam je i líheň, jak dudácká, tak těch folklorních skupin. My to možná jako bereme trošku samozřejmost, my tam místňáci a ono to tak samozřejmě není. A musíme za to poděkovat Zušce zejména, protože ta nám produkuje ty nový muzikanty a zakládá dechový soubory a dudácký soubory.
0: Jak se o takový kroj pečuje? Víte, já jsem nedávno četla rozhovor s jednou dívkou ze Slovácka, která popisovala, jak se nemůže skoro sednout. A tak by mě zajímalo, jakou starost vlastně ten kroj vyžaduje.
1: Tak my to úplně takhle na Prácheňsku úplně neškrobíme. Máme třeba taky dvě spodničky, ale u nás je to trošku snažší. Samozřejmě, že ty materiály, pokud je to vlna nebo hedvábí, tak to musí ta údržba proběhnout v čistírně. No, ale jinak musí se pořádně škrobit halenky a bělit a žehlit pořádně.
0: Dokážete spočítat, kolik krojů jste už ušila, kolik prošlo vašima rukama?
1: Tak to už budou stovky.
0: A setkala jste se někdy s krojem, který byl třeba něčím vzácný, výjimečný, že jste se na něho mohla podívat a říct si, to je krása?
1: Jo, tak když jsem byla podívat se na blatský kroje v Soběslavi, myslím, že to bylo, tak ty byly nádherně zdobný, to byl bohatý kraj a to jsou vyšívaný a zdobený šupinama, to je nádhera.

0: My jsme teď mluvili o tradici, o kořenech, trochu o folklóru a já bych obrátila vaši pozornost i na váš rodinný statek. Ten váš statek se jmenuje Statek hrdinů podle vašeho jména. Co si představit za vaším statkem? Chováte zvířata, pěstujete nějaké plodiny? Jak to vlastně u vás na Statku hrdinů probíhá?
1: Syn začal hospodařit, vzal si zpátky hektary, obdělává tu naší zemědělskou půdu, plus má něco propachtovaný. A začíná, není to úplně jednoduchý, máme samoobslužný obchůdek, kde nabízíme naše výpěstky a pečeme tam buchty a tak různý nějaký dobroty. Prodáváme tam limonádu, kterou vyrábí kamarádi z Písku a mléční výrobky ještě od dalších známých.
0: Takže ten statek je po vaší rodině, po vašich předcích?
1: Po manželovo.
0: Uh-huh. Po manželově rodině. Manžel tedy začal hospodařit.
1: Syn.
0: Syn. A chováte zvířata na statku?
1: Máme ovce, máme králíky, slepice, což to vůbec jako neberu. Vepřový maso to už syn vlastně zrušil, protože jako není to legrace konkurovat velkým obchodům jako cenou, že to nejde. A má hovězí dobytek.
0: Mm-hmm. To všem předpokládá, že člověk nemá žádné letní dovolené, musí brzo stávat, protože zvířata chtějí svoje. Poznala jste i tuhle část

0: nemá dovolenou.
1: Vy jste zmínila, že součástí vašeho statku je i samoobslužný obchůdek. To ovšem vyžaduje i důvěru v to, že vám ti lidé sami zaplatí. Jaké máte s tímto zkušenosti?
0: No tak už jsme tam taky měli návštěvu, která to nepochopila a myslela si, že si může vzít úplně všechno, i tu kasičku.
1: Aha.
0: Ale policie je samozřejmě dohledala. Ale jinak lidi jsou poctiví. Mm-hmm. Když jim tu důvěru dáte, tak nechtí zklamat.
1: A pochopila jsem to správně, že pro ten obchůdek i vy sama osobně pečete.
0: Mm-hmm.
1: Takže vás baví i stát u plotny a starat se o žaludky vašich hostů.
0: Jo, a tak to už i dcery mě zastanou. Když jsem tady, tak teďkin asi peče Julinka.
1: Co podle vás charakterizuje českou zemědělskou politiku a jak by měl stát přistupovat k hospodářům vašeho typu?
0: Mm-hmm. Tak česká zemědělská politika, tohle když někdo řekne, tak bohužel mi první vyvstane na mysli družstva, velký družstva, dotace a spachtovaná půda. A myslím si, že problémem je velké množství spachtované půdy, že ten vlastník na té svojí půdě nehospodaří sám, protože pokud to není vaše, tak vás vlastně ani moc nenutí a je vám to jedno, třeba eroze půdy. Když máte svoje pole ve svahu a vidíte, že vám ta ornice stejká někam do rybníka, tak tam zkrátka ten remízek uděláte. Mm-hmm. Nebo se snažíte na tom poli tu vodu zadržet, aby vám neodtekla někam jinam. Letos vlastně se to ukázalo, bylo sucho, ty zemědělci mají poloviční úrodu.
1: Jakou zkušenost máte s ekologickým hospodařením vy na vašem statku?
0: Tak to, co jsme dělali vlastně ještě předtím, než syn začal hospodařit ve velkým, tak to bylo po domácku, to všechno bylo eko. Mm-hmm. Ale syn přešel do systému eka, což jsme tady rádi.
1: Co by si jeho české zemědělství podle vás zasloužilo?
0: Já myslím, že nejenom jeho české zemědělství, ale obecně zemědělství zjednodušit všechno. Víte, ono to není úplně jednoduchý. Já když vidím, kolik kontrol a kolik papírů musí ty kluci vyplňovat a co všechno jako zatím je, tak dneska zemědělec, který chce být úspěšný, musí být za prvý chytrej, musí se orientovat v těch papírech, kterých je neskutečný množství. A já bych byla ráda, kdyby úředníci nebyli bičem na ty zemědělce, nebo vůbec na podnikatele, ale aby v první řadě byli poradním orgánem. Protože když se třeba stane, že zemědělec nepodá včas hlášení celnímu úřadu o tom, kdy sklidil a kolik sklidil máku a přešvihne ten termín o týden a dostane pokutu 5 000, myslím si, že jako první by mělo být to upozornění. Jo? Uh-huh. Ale to fakt není jednoduchý. Všechno tohle to jeden člověk zvládnout. Uh-huh. Je to hodně. Je to opravdu moc.
1: A co vy pěstujete za plodiny?
0: Teďka měl jsem obilí a asi jenom obilí. Uh-huh. Ale to bylo, no a teďka má ještě brambory na poli a sklízeli jsme cibuli.
1: Uh-huh. A to všechno se dá u vás dokoupit.
0: Ano.
1: Říká členka KDU-ČSL Jana Hrdinová, letošní kandidátka do Senátu za volební obvod Strakonice.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Paní Hrdinová, už jsme o tom mluvili, vy letos kandidujete do Senátu. O Senát má zájem rekordně málo kandidátů. Máte proto nějaké vysvětlení? Ve vašem obvodu, tedy Strakonickém, je to taky znát. Při posledních volbách to bylo 11 uchazečů, letos jste jenom 3. Čím to podle vás je?
2: Já si myslím, že už lidi nebaví to handrkování, co v politice je. Že ta úroveň těch politiků, ta komunikace je opravdu teda... To ani nechcete, aby se na to děti dívali, protože mně se to taky nelíbí a to byl možná jeden z důvodů, proč jsem do toho šla. A jediný ale, co se může proti tomu dělat, tak je zkrátka se zvednout ten zadek a jít něco dělat, jo. Protože bejt na ty politiky naštvaný a nadávat někde v hospodě nebo někde jinde, to vlastně se nic nezmění. Takže jedině tím, že člověk sám něco začne dělat, nabídne se možná, rozšíří tu nabídku těch kandidátů, tak to je jediná možnost, co proti tomu se může udělat.
1: A kde ty dobré lidi, dobré kandidáty brát dneska?
2: No, to je těžký, no. Tak já myslím, že jako panuje obecní mínění, že politika je špinavá, což vlastně asi trošku je. A nevím, no, tak... Já totiž doufám, že i ta moje kandidatura možná někoho nadzvedne ze židle a že si řekne, jako má to smysl do toho jít a aspoň to zkusit. Já jsem si totiž, jako ona to měla taky svůj vývoj, já jsem si zpočátku říkala, tak to zkusím, aspoň budu mít možnost veřejně říct věci, které se normálně neříkají. Dneska už se to posunulo zase dál. Vnímám to, že ta demokracie a ta svoboda je opravdu křehká, že o ní můžeme jako velice rychle taky přijít a můžu říct, že už to není tak, jako že jenom tak si chci někde něco říct, ale docela ráda bych to senátorské křeslo získala a už jenom proto, abych těm lidem, s kterými jsem se potkala při té svojí kampani, abych mohla pomoct.
1: Vy kandidujete s heslem Senát potřebuje hrdinky. Co je hrdinství očima političky z jihu Čech?
2: No tak jako skutečný hrdinství je, když jde někomu o život. Tak to jsou, že hasiči, lékaři, ty bojují o životy pořád, ale v mém případě je to taková slovní hříčka, jak využít to svoje příjmení, ale pro mě jsou hrdinové i učitelé, kteří formují naše děti. Můj manžel třeba je hrdina, nejenom příjmením, nejenom proto, že si mě vzal, ale protože pracuje s postiženýma. A jeho kolegové, který prostě se postiženým věnují, tak to jsou pro mě hrdinové. Ale možná, že je hrdinství i to zkrátka do té politiky vstoupit, jo? Protože já jsem opravdu úplně obyčejná ženská a proti mě stojí úspěšný starosta, a stávající senátor a ředitel nemocnice. A není to jako jednoduchý. Samozřejmě, že poslouchám invektivy typu, no co si to jako dovoluje, to je drzost, taková obyčejná se staví proti panu doktorovi. No ale je ten můj obyčejný život jako něco míň? Je vlastně... tady jako vyvstává pro mě otázka, proč ta společnost bere lékaře jako něco víc než člověka, který se živí rukama, slušně třeba. Teď obyčejný život je přece taky tak těžký.
1: A to je možná i to hrdinství v tom vašem sloganu.
2: Možná.
1: Paní Hrdinová, čemu se hodláte v Senátu konkrétně věnovat vy?
2: Tak já už jsem to zmiňovala. Pro mě je téma venkov. To je asi to nejdůležitější. Ráda bych pomáhala, pracovala v regionu. Mně často někdo říká, jako, no ale senátoři ty schvalujou a vrací návrhy zákonů. To je sice pravda, ale práce pro ten region, ta mi přijde jako asi nejvíc. No. Já mám ty lidi, který jsem potkala a kterými svěřovali ty svoje problémy, tak vlastně ty lidi mají pocit, že moc politiky ani jako nezajímají. Politici za nima moc nejezdí. Já jsem objížděla starosty a ptala jsem se jich, co očekáváte od politiků a pomohl vám nějaký politik nějak? Tak jsem se dozvěděla, že obecně od politiků toho moc neočekávají vlastně vůbec nic a stačí vlastně už lidem, když ten politik jenom přijede a předá třeba květinu, nebo jenom když přijede. A já jsem si říkala, není to jako málo? Neměli bychom po těch politicích chtít víc? Třeba to, aby chodili do té práce tak jako my, každý den, a nesli odpovědnost za ty svoje činy.
1: Paní Hrdinová, už několikrát se v české politice ukázalo, jak je instituce Senátu významná a důležitá pro naše politické dění. Jak tuhle instituci vnímáte vy osobně?
2: No samozřejmě.
1: Senát.
2: Jo. Samozřejmě, že je důležitá, to je jasný. A já jsem to říkala, ta svoboda je křehká, to my o ní můžeme velice, ale velice rychle přijít a už se nám to pomaličku jako ukazuje. Už jenom to vlastně předkupní právo zemědělský půdy, to jako není úplně dobře přece. To už je zásah do vlastnického práva, to jako bacha, to se vracíme někam před listopad 89.
1: Kdybyste nám jako politička občanům České republiky měla v jedné jediné věci třeba nějakým způsobem ulehčit život, co byste si vybrala?
2: Tak jednoduše ubrat papíru. Byrokracie, to zkrátka, to, když jsem se ptala lidí, to pálí úplně, ale úplně každýho. Ve všech směrech.
1: Hostem v našem studiu na Proglasu je Jana Hrdinová, kandidátka KDU ČSL do Senátu za Strakonický obvod.

0: Paní Hrdinová, co pro vás vlastně znamená, když se řekne, že je někdo křesťanský politik?
1: No, tak jsou to nějaký morální, etické hodnoty, ale ono je hezký jako o tom mluvit, ale v první řadě by se to asi mělo žít. Jo, takže být vlastně jako dobrou reklamou třeba na ten rodinný život. A ono ty slova moc dobře nefungují, když se říká rodina, rodina a přitom má někdo tadyhle 5 milenců, tak to úplně jako pak nezní věrohodně. Ale já dneska vidím vlastně, že ta rodina zažívá nějakou krizi. Vlastně, že i mladí lidi nechtí mít děti a možná je to i takovým tím špatným podvědomím ve společnosti, když si vezmete jako ženská na mateřský, no tak mateřská dovolená, ona to taky úplně jako není dovolená. To, když si zkusíte, tak no, není to dovolená, ta ženská
0: se 7 dětmi. No,
1: ono a ani se dvěma, jako, moc si jako člověk neodpočine. A myslím si, že to podvědomí v té společnosti by se asi mělo změnit a nebrat to jako samozřejmost, že ta žena ty děti porodí a vychová, to je přece něco úplně tak neobvyklýho. A když se někdo řekne, ale ten vystudoval vysokou školu, ten je, já nevím, lékař, to je právník, tak všichni, wow, ten je dobrý, ale jako mnohem větší wow by mělo být, jako ta vychovala děti, jako.
0: A o tomhle se mluví v rámci rodinné politiky v KDU ČSL?
1: No to doufám, že se začne mluvit mnohem víc i v rámci KDU.
0: Připadá vám, že se o tom mluví málo?
1: Myslím si, že jo, protože já třeba, že když děti byly malí, je to samozřejmě náročný, ale tak musíte to zvládnout. Ale myslím si, že kolikrát by mi jako hodně pomohlo, kdybych slyšela to uznání třeba z různých stran, třeba i od těch politiků. Třeba děkuju vám, ženy, že ty děti máte, že je vychováváte na úkor vlastně vlastního podnikání třeba nebo vlastního nějakého prospěchu. To je opravdu, to není samozřejmost.
0: A jak byste ty mladé lidi motivovala k tomu, aby tu rodinu měli, aby se nebáli a šli do toho?
1: No tak mají problém, mladí mají problém s bydlením. Jo, tak to je velký oříšek a to nevím teda, komu se tohleto podaří rozlousknout. Jak je motivovat? No mluvit o tom, že to je zkrátka mateřství, to je krásný, to je to nejkrásnější pro ženskou, co asi může zažít, jo, ale samozřejmě každý nemá ten dar, ty děti mít, to je obrovský dar, který by se neměli bát ty mladí přijmout. Pro nás to bylo možná jako snažší, protože za nás ještě nebyla taková jako nabídka různých věcí, typu cestování a tak dál.
0: Mluvili jsme o tom, co to znamená být křesťanskou političkou, tak by mě zajímalo, co ve vašem případě znamená politika a víra, jak se prolínají tyto dvě věci.
1: No pro mě je to taky jako absolutní svoboda, protože já si vlastně nějak netrhám ani žíly z toho, kdyby mi nevyšel ten senátorský mandát, tak mě je to vlastně ne, že jedno, ale beru to tak, že to nebyla moje cesta. Já zkrátka nechávám to na Pánu Bohu. Já nevím, jestli bylo dobrý rozhodnutí jako tu kandidaturu přijmout. Myslím si, že jo, ale možná, že taky ne. Možná, že ta moje cesta je úplně jiná. Možná, že je správná. Možná, že jsem tady správně proto, abych ukázala, že ten rodinný život a žít slušně, že zkrátka je to důležitý.
0: Kdy jste naposledy zažila moment, ve kterém vám došlo, že v životě jde leckdy o víc než jenom o politickou kariéru?
1: Jej, pořád.
0: Nebo o politiku obecně?
1: Pořád. To jsou mnohem důležitější věci, než je politika. Nejdůležitější ze všeho jsou vztahy, to je přece jasná věc. A víte co, když máte velkou rodinu a nejenom těch 7 dětí, ale širokou rodinu, tak prostě nějaká politika vás jen tak neporazí, to to je jasný.
0: Já vám děkuji za rozhovor. Ve studiu Radia Proglas byla dnes kandidátka do Senátu za KDU-ČSL za volební obvod Strakonice paní Jana Hrdinová. Pěkný den vám i našim posluchačům. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: desátou hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Loučí Lukáš Matoška.
2: 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Navržený schodek rozpočtu se nelíbí vládním motoristům. Ve čtvrtek se sejdou s premiérem. Některé školy mají od září peníze na podporu znevýhodněných žáků a Trump po rozhodnutí nejvyššího soudu může pokračovat ve stavbě tanečního sálu v Bílém domě. Zprávy a Martin Matějka. Vládní motoristé nesouhlasí s navrženým schodkem státního rozpočtu na příští rok. Řekl to jejich předseda a ministr zahraničí Petr Macinka před odletem na Slovensko na schůzku ministrů zahraničních věcí zemí Vyšegrádské čtyřky. Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard korun.
5: My určitě na to budeme tlačit. Máme už domluvenou schůzku na čtvrtek s premiérem jako zástupci motoristů, protože se nám ten schodek opravdu nelíbí a budeme tlačit na to, aby byl snížen. Bude to vážné jednání. Ten schodek je pro nás problém. Já jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak.
4: Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo ministerstvo financí. Školy v sociálně náročnějších lokalitách mají v novém školním roce peníze navíc na podporu žáků. Na takzvané indexové financování dosáhne 520 základních škol a ministerstvo mezi ně rozdělí zhruba 220 milionů korun. Peníze můžou využít třeba na sociálního pedagoga nebo na přímou pomoc dětem, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
6: Školy mohou prostředky využít například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích, jako jsou výlety školy v přírodě, ale také školní družiny nebo zájmové aktivity. Školy, které mají více než 180 žáků, pak mohou prostředky využít na tzv. Snídaňové kluby.
4: Podle asociace ředitelů základních škol ale rozdělení peněz není spravedlivé. Stále zbývá hodně škol, které na ně nedosáhly, přestože by je potřebovaly třeba i víc než školy, které příspěvek dostaly.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Stavba nového tanečního sálu v Bílém domě může zatím pokračovat, rozhodl o tom americký nejvyšší soud. Práce přitom na začátku srpna zastavil odvolací soud postižnosti památkářů. Odpůrci projektu tvrdili, že americký prezident Donald Trump nemá na stavbu bez souhlasu kongresu právo. Soud ale těsnou většinou rozhodl, že neměli dostatečný právní důvod stavbu napadnout.
7: Proti rozhodnutí se postavil předseda soudu John Roberts spolu se třemi liberálními soudkyněmi. Podle nich rozhodnutí dává prezidentovi ještě větší pravomoci a stavba samotná je pravděpodobně nezákonná. Trump kvůli tanečnímu sálu, který má být větší než dosavadní Bílý dům, nechal zbourat východní křídlo Bílého domu. Rozhodnutí označil za vítězství i za jednu z nejvelkolepějších staveb, jaké kdy ve Washingtonu vznikly. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Nový norský král Håkon VIII dnes v parlamentu složí slavnostní slib. Jde o formality, kterou musí každý panovník Norska provést krátce po svém nástupu do funkce. Slibem se zavazuje vládnout zemi v souladu s norskou ústavou. Ceremoniál přitom v zemi nahrazuje korunovaci.
8: Král Håkon předstoupí před poslance v 1 hodinu odpoledne, nejprve složí svůj slib a poté bude mít k členům parlamentu krátký projev, jehož součástí bude i vzpomínka na zesnulého krále Haralda V. Od jeho úmrtí v pátek platí v zemi státní smutek, a to až do pohřbu, který bude 9. září. Na něj Norsko pozvalo státníky z většiny zemí světa, podle policie půjde o jednu z největších akcí v dějinách země. Ze severní Evropy Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Česko nestihne dnešní uzávěrku a neodevzdá Evropské komisi národní plán na obnovu přírody. Ta je v Česku i celé Evropské unii silně degradovaná, proto země dříve schválily nařízení na její záchranu. Nevládní organizace českou vládu kromě toho kritizují, že vznikající plán silně poškrtala.
9: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů připouští, že k 1. září Česko svůj plán na obnovu přírody neodevzdá.
10: Z naší strany to ovšem není liknavost, ale selský přístup.
9: Podle ministra je potřeba nejprve vyjednat, z čeho se opatření na obnovu přírody budou platit. Expert na ochranu krajiny z hnutí Duha Jan Skalík říká, že naopak bez národního plánu nebude možné získat evropské peníze, třeba na zadržování vody v okolí obcí.
1: V té stávající podobě ministerstvo nějak netlačí na to, aby na ta jednotlivá opatření byly peníze.
9: Skupina nevládních organizací připravila svůj stínový národní plán obnovy přírody, protože podle nich vláda z toho svého vyškrtla doporučení odborníků. Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna panuje v obou směrech klidnější provoz. Chvílemi se zpomaluje jen těsně před omezením u D2. Dálnice D2 směrem z Bratislavy na příjezdu do Brna plní kamiony. Jejich kolona se sune z 6. kilometru. V Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti popojíždí také převážně kamiony. A sice už ve sjezdu z dálnice provoz výrazně zpomaluje omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Osobní auta brzdí až za sjezdem na Písnici na 5. kilometru. Příčinou je pokračující regulace vjezdu do obou tunelů a na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti popojíždí převážně kamiony. Krokem jedou už ve sjezdu z dálnice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, hlavně na horách ojediněle s přeháňkami a nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměří až 27 stupňů. Tolik zprávy.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Máme 15:15 po 10. hodině. Na Proglasu si v tuto chvíli můžete poslechnout relaci z produkce Rádia 7.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Tomáš Kolman, kazatel církve bratrské v Opavě Elim. Tome, vítám tě v pořadu 3D Talk.
3: Vojto, ahoj.
2: Dnes budeme mluvit o vedení dětí.
4: Jakou roli pak mají rodiče jako vedoucí? Jak to tam rozlišovat?
3: Tam je bomba, když je po ruce v obojí. Ale tak, jak to, co řekne rodič v 5 letech dítěte, je nespochybnitelnou pravdou, to je prostě fakt a hotovo, tak v 15 letech, a zase tam ještě nejsem, ale tam přichází období, kdy cokoliv, co řekne rodič, automaticky je důvod spochybnit. Možná neodmítnout, ale minimálně spochybnit. A rodičové v tomhletom období ustupují v mnoha ohledech do pozadí a není to špatně, je to součást toho procesu osamostatňování se. Tohle období má těm, kteří byli dětma, nesamostatnýma, neschopnýma se sami o sebe postarat, bez možnosti a kompetence rozhodovat o svém životě. V tomhle období se z nich má stát člověk, který tohleto všechno umí a zvládá. Samozřejmě, že tenhle ten proces je bolestivý, náročný a složitý, ale jeho nezbytnou součástí musí být postupné odplouvání od rodičů a od jejich názorů, abych si mohl vytvářet názory sám pro sebe. A tam potom je bomba, když je po ruce vedoucí, který má alespoň o těch několik let navíc, prošel se tímhletím obdobím a má důvěru těch děcek. Protože ten není rodič, který určoval podobu jejich života. Od toho není zapotřebí se odřezávat. Naopak, on je někdo, ke komu vzhlížím, koho obdivuju, kdo je možná mým mnohaletým vzorem a já, když je to člověk na správném místě, já se ním teďka můžu jít. On mě pozve na kofolu a jde si se mnou povídat. A já mu můžu všechno říct. A on to neřekne našim. On mě neodsoudí. On mi do toho vnese nějaký pohled. Pomůže mi se v tom srovnat, uklidní mě, vyjádří mi podporu, vyjádří mi, že je tady pro mě, že nejsem rozbitej. To je bomba. Takže já dětskám, který jsem dřív vedl v mládeži a kterým jsem pomáhal projít tímhletím procesem, tak jsem už vícekrát říkal, jednou mi to vrátíš na mých dětech. Jednou přijde chvíle, kdy já budu nejhloupější táta na světě a ty budeš ten, kdo bude mít to důležité slovo do jejich života. Prosím tě, buď tam potom pro ně. Pozvi je potom taky na kofolu, jako jsem já pozval tebe. Rodičové tam už ty možnosti mají snížený, ale ne, že by byly nulový. Modlitba, vzor, to, že dál žiju, to, o čem jsem celý ty roky mluvil, to tam zůstává pořád jako strašně pevný a strašně silný. Ale ty děti se potřebují oddělovat, vedoucí tam v tu chvíli může být nedocenitelný.
4: Co pak dělat, když ten vedoucí a rodiče mají trochu odlišná očekávání?
3: Vyhodit vedoucího. Nevím, jaká očekávání máš na mysli.
4: Možná očekávání při výchově, nebo co těm dětem se říká?
3: Asi záleží na tom, o jakou rovinu života jde. V některých věcech sám si člověk, jako otec sám, jako asi budu schopný srovnat, že to je otázka preferencí a nemá smysl proti tomu bojovat. Můžou být oblasti, které budou ale zásadnější a pokud by mi ten človíček chtěl začít tahat kromě modlitevních setkání i na nějaké meditační setkání, tak asi tam už neřeknu, že to je otázka preferencí, ale nějakým způsobem do toho budu vstupovat. Ve spoustě věcech bude důležitý si povídat s tím vedoucím a nechat si věci vysvětlovat. A vysvětlovat, proč se mi to nelíbí. Naběhnout na něj a sprdnout ho, jak to dělá blbě, je úplně k ničemu. Za prvé to rozbije vztah, za druhé to stejně nic reálně nezmění. Možná se zalekne a přestane něco dělat. Ale to my nechceme. My nechceme, aby jenom něco přestal dělat. Chceme, aby vedoucí něco dávali do životu těch dětí. Ale k tomu, aby mohli přinášet něco, co bude i v souladu s mým přesvědčením, já se ho potřebuji, nejvíc si ho potřebuji získat. Vysvětlit mu, proč zrovna tohleto fakt dává lepší smysl. Ne, ty to děláš blbě, ale chtěl bych ti představit tohleto a zkusit ti vysvětlit, proč si myslím, že tohle je důležitý. Záleží na vedoucím, někteří přece jenom ještě nebudou mít odžito tolik v životě, aby viděli všechny souvislosti a bude jim stačit dát ten kontext a dojde jim to. Aha, proto, to mě nenapadlo. jindy už budou mít odžito a pomůžou mě vysvětlit, víš co, hele, ale tohle ti uniká a myslím, že to je důležitý, protože, nevím, musel bych si vymýšlet nějaký příklad. A možná já řeknu, hele, vlastně jo, vlastně dobrý, klidně pokračuj. U jiných věcí můžou přijít asi momenty, kdy přijde moje právo rodiče říct, víš co, vidíme to jinak a tohle fakt ne. Tohle fakt nechci, aby se v životě mých dětí dělo, tam je neber. Pokud na to dojde řeč, prosím tě, respektuj to a řekni mu, o tomhle si bych povídat s tátou, o tomhle jsme se s tátou domluvili, že bude na vás dvou. A myslím si, že to je jako férový. Asi nejsem schopný dohlídat všechny oblasti, nesedávám s vedoucíma a nedělám si 50 otázkový dotazník, jak se staví ke každé možné důležité věci. Ale tak, jak je znám, a já tím, že s nima pracuju, to mám jednodušší, tak, jak je znám, nemám důvod jim nedůvěřovat.
4: Ty jsi vedoucí sboru, jsi vedoucí v mnoha oblastech. Jak předcházet tomu, aby vedoucí dětí po pár letech nevyhořelo?
3: Jo, kéž bych věděl. To trochu potíž je v tom, že vedoucí děti, alespoň v tom mým kontextu, jsou mladí lidé, kteří si ty zkušenosti dospělého života teprve vytváří a objevují. A my jsme tohoto řešili. My jsme tam konkrétně jednoho človíčka, kterého jsme varovali. Znovu varovali, seděli jsme a nepomohlo to. Protože veškeré to varování ještě sebou neneslo tu zkušenost toho, co vlastně to vyhoření je a že opravdu všechny věci nezvládnu a že opravdu některé věci nemusím dělat a že opravdu bude lepší změnit fungování, který mám zažitý, protože jinak něco. Nám se tomu nepodařilo předejít. Ne proto, že bychom to podcenili, ale protože to naše doporučení nebylo uposlechnuto. Tam nevím, co s tím. Jako nakázat, nařídit, jednak mi to nejde, nebo nejsem ten typ, který by takhle fungoval, jednak mám pocit, že spíš bych dosáhl toho, že mi radši nic nebude říkat, než by se něco změnilo. A nevím. Myslím si, že jedna z věcí, kterou můžeme dělat, je hledat systémy, které nebudou přetěžovat, ale ono to samo o sobě nezachraňuje, protože oni jsou schopni se přetěžit jinde. Pokud máš nadšené mladé lidi, kteří se vrhají do služby s touhou sloužit Pánu Bohu, tak tam tohleto nebezpečí je, že se vrhnou do příliš mnoho věcí. Sám jsem si tím do určité míry prošel. A nevím, můžeme varovat, můžeme spolu s nima hodnotit, můžeme dopředu možná si říct jako kritéria, pokud přijde tohleto, tak uděláme tohleto, ale to teď si vymýšlím jako na místě, ne? Něco ty bych měl promyšlený, natož jako vyzkoušený. Ale tohle by mi asi dávalo smysl, jako říct si s těma lidma, kde tušíme, že se něco děje, říct si, hele, vidím tohle a tohle, pravděpodobný pokračování je takovýhle. Pokud to tak opravdu bude, tak musíme udělat tohle. Musíme tě z tohohle stáhnout, nebo z tohohle se musíš stáhnout potom někde jinde, abys tady mohl pokračovat dál. Protože jinak tě to zabije. Možná mi to úplně nevěříš, ale viděl jsem to, přijde to. Takže jako načrtnout si fair plán toho, co, kdy, kde. Možná.
4: Když pak ty děti už máš a vedeš je, jak se ti daří získat takovou přirozenou autoritu těch dětí, aniž bys jí stavěl na strachu nebo na přísnosti?
3: Rád bych k tomu měl postup o 5 bodech, ale ten nemám. Mně to trvalo 5 let, než jsem se s dětmi naučil fungovat.
4: To je ti o 5 bodů?
3: Kežby. A každý to asi bude mít trošku jinak, kteří jsou v tom přirození talenti. Pro mě to bylo opravdu 5 let, kdy jsme začali ten dorost, kdysi dávno, ještě v úplně jiném sboru, kdy mě bylo nějakých 21, 20 let. A začínali jsme pracovat s dětma. A trvalo mi 5 let, než jsem začal mít dojem, že už ty děcka mám omotaný kolem prstů, že už vím, co s něma. Do té doby to bylo opravdu různé organizování, příprava, různé zlobení se s nima. Nějakým způsobem jsem dozrál do bodu, kdy nemám postupy A, B, C, ale nějakým způsobem to jde přirozeně. Prostě si člověk tu roli osvojí, naučí se v ní chodit a podobně, jako by ti nikdo nedokázal říct, jak se jako to dítě má podle manuálu naučit chodit po svých dvou, prostě se to učí, padá, dělá to znova. Tak takhle nějakým způsobem to přišlo u mě. Co je nezbytný, člověk musí ty děti mít rád. Jak je nemáš rád, tak se do toho vůbec nepouštějí. To je prostě, bude to otravný pro tebe, bude to otravný pro ně, bude to úplně k ničemu. Druhá věc, člověk se nesmí bát ze sebe udělat někdy trošku šaška, trošku troubu, trošku zavtipkovat, trošku schodit sám sebe, protože to bourá ty bariéry a pomáhá vytvářet vztah. A ve chvíli, kdy ty děti vědí, že je máš rád, ve chvíli, kdy s nimi máš vztah, tak spousta těch věcí přichází vlastně celkem přirozeně. Pokud to nejsou z principu nějací odmítači, což se taky časem dřív nebo později rozbije, protože pokud je dobrá parta a ty jsi dobrý vedoucí, tak oni vlastně chtějí fungovat spolu s tebou, tak jsi potom schopný dojít do bodu, kdy to s nima funguje vlastně celkem hezky.
4: Jak pak ten vedoucí může budovat vztah s dítětem, které je trošku uzavřenější nebo problémovější nebo není součástí takové té hlavní party?
3: To tajemství spočívá ve slově tým. V našem případě to nejsem já, kdo pro tyhle ty děti je ten nejmilovanější a nejdůležitější vedoucí. Jsou to jiní, pro které tohle je vlastně velice přirozený. Jsou to převážně holky vedoucí, už teda dospělé ženy, maminky, pro které, kdyby ses mě ptal, jak to dělají, a já strávil 3 roky studiem, tak na to stejně nepřijdu. Prostě kouzlo osobnosti, já nevím, jak to dělají. Mě to někdy štve, já pracuji s dětmi tady 20 let a stejně ta poslední nová vedoucí, kterou jsme zapojili někdy před 1,5 roku, ona po 2 zkuskách, ty dětské žrady víc než mě žrali po 3 letech. Nevysvětlím to, nevím. Prostě některým to jde úplně přirozeně a samo a nemá smysl se to snažit napodobovat. Spíš tyhle lidi vtahovat do týmu a nechávat je využívat to obdarování, které oni mají, než se na sílu snažit. Ale jinak obecně bych řekl, ty děti musí vnímat, že máš o ně zájem. Možná nikdy se neotevřou tolik, ale když vidí, že máš zájem a že ti na nich záleží, tak oni jsou nakonec i s tebou rádi. Ten vztah má svoje hloubková omezení, hluboký nebude, alespoň možná ne v tomhle věku, ale nakonec je to investice dlouhodobá do toho bodu, kdy jednou už budou dospívat nebo budou dospělí a neponesou si sebou to, kým si pro ně byl. A tam potom ten vztah se může začít prohlubovat už jaksi dospělej.
4: Na závěr se ještě zeptám, jak bys motivoval mladé lidi, aby sami začali sloužit dětem?
3: Moje zkušenost s těmi, kteří prošli tou danou službou, je, že do toho vstupují velice rádi sami. Protože být tím vedoucím pro ně je vlastně obrovská čest. Dobrý vedoucí je v pohledu dítěte hrdina. Takže když potom samo slyší, že jednou by mohlo ono být vedoucím, tak je to pro ně super, no chci. A já už teďka v těch 9 letech těm dětem říkám, no jednou si umím představit, že ty budeš vést oddíl a že možná budeš lepší vedoucí než jsem já. A to by se mi líbilo, kdybys byl jednou lepší vedoucí než jsem já. Jako se snažím se už teďka implantovat tu myšlenku, že jednou já bych mohl být vedoucí. A myslím, že potom to podstatné je tu nabídku jim dát, bezpečnou nabídku, s vysvětlením toho, co se od nich očekává, s tím, že nevadí, když budou dělat chyby, budou. Ale když dopředu vědí, že to nevadí, tak je to bezpečný. S tím, že budeme ty věci učit a uvádět je do toho, připadá mi, že to potom není až tak jako složitý. Složitější je udržet je dlouhodobě. To je potom složitější, když přicházejí lásky a přicházejí povinnosti ve škole, maturity, vysoká škola a tak. A tam myslím, že už je to hodně o tom, co se nedá předat, ale o tom, že prožívají s Pánem Bohem svoje místo ve službě a jakési povolání. My zase můžeme k tomu směřovat, můžeme k tomu inspirovat, můžeme vyprávět, jak jsme to zažili my a tohle všechno je v tom hodně silný, ale nemyslím si, že můžeme nahradit něco božího. A pokud je to úplně nový človíček, tak bych ho pozval, ať se dívá, co děláme. Pozval bych ho na kofolu a vyprávěl bych mu o tom, proč ty věci děláme tak, jak je děláme a o co usilujeme, o čeho chceme dosáhnout. A buď to se to potká s tím, co jemu bude dávat smysl a o čeho si řekne, tohle je dobrý, toho bych chtěl být součástí a půjde do toho, anebo to se nepotká a pak nemá smysl se ho snažit jako lanařit, protože co by takový človíček tam mohl přinést.
4: Díky moc, Tome, za dnešní rozhovor, za to, že jsi tak otevřel i spoustu ze svého života. A to je pro dnešek všechno. Od mikrofonu se loučím. Já, Vojta.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u úterní voničky pro milovníky dechovky. Bohužel nás uprostřed srpna zastihla smutná zpráva od dechové hudby Veselka. Citujeme. Milí přátelé a kamarádi, všechny nás dne 14. srpna 2026 šokovala ta tragická zpráva o náhlém úmrtí kapelníka Veselky pana Ladislava Kubeše. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Ještě den předtím jsme vystupovali v Rakousku a jen pár hodin poté, co jsme jako přídavek na koncertě dohráli jeho oblíbenou Přerova.

La Rochelle, 3. září 1793. Má drahá Elizabeth, něco se mezi lidmi šeptá. Je to hrozné. Říká se, že k nám posílají kněze ze všech koutů Francie, aby byli odvezeni na galeje v Guajáně. Jedná se o kněze, kteří odmítli přísahat národu a rozhodli se zůstat věrni papeži. Někdo říká, že se jedná o 100 kněží, jiní zase, že jich je přes 500. Komu věřit? Od té doby, co jsem tady, mohu zhodnotit, jakou spoušť dokáže vyvolat obyčejná povídačka. Stačí málo, aby se obyvatelstvo roznítilo. Někdo se zmíní o rolníkovi, který prý skrývá úrodu, a chudák je hned popraven, aniž by se mohl jakkoliv obhájit, i kdyby byl naprosto nevinný. V měsíci květnu bylo rozhodnuto, že každý, kdo si bude schovávat obilí jen pro sebe, místo aby mohlo být přiděleno lidu, bude odsouzen k smrti. A pomluvy se postarají o to, aby bylo dost obětí i tam, kde žádné nejsou. Ať je to jakkoliv, jestli je pravda, co se povídá, občan Maubert si už radostí mne ruce při pomyšlení na nový přísun obětí. Jeho výsměch mě děsí. Mluví o těch lidech jako o dobytku. Nevím, jestli ještě dlouho vydržím pracovat v jeho blízkosti. Přitom ještě včera jsem mohla varovat jedny mladé manžele, aby se raději skryli. Nějaký horlivý občan prý upozornil Maubera, že byli oddáni knězem, který nepřísahal. Ten tlusťoch se zuřivostí málem zadusil. Chtěl je například nechat na místě zastřelit. Ve chvíli, kdy vám píši, vím, že jsou v bezpečí. Utekli daleko odtud. Má drahá sestro, modlete se za ty kněze, které k nám asi mají přivést, aby je poslali do neznámých krajů někam na druhou stranu oceánu. O Guajáně se člověk moc nedozví a já předpokládám, že to je proto, že život tam není žádné peříčko. Zvláště se obávám, že ta daleká cesta bude pro mnohé z kněží velkým utrpením. Dokážu si představit, jak musí být už teď zesláblí. Mám strach, že podmínky na lodi je úplně dorazí. Pokud je na těch povídačkách něco pravdy, měli by se nalodit v Rochefortu. Odtud odplouvá většina lodí, jejichž cílem jsou galeje. Pokusím se tam také dostat. Chci těm kněžím pomoci v jejich utrpení a snad se s nimi i nalodit. O tom ale nerozhodnu já. Odevzdávám se do rukou našeho pána. On mi dá poznat, kde je moje místo. Opatrujte se. Charlotte.

Emílie zasypává paní Sérisejovou otázkami. Jak se jmenovali vaši praprarodiče? Kde se přesně narodili? Co dělali? A kdy se narodili? Konstancína matka se rozesmála. Vidím, že jste naprosto rozrušená, ale já jsem vás přišla pozvat na oběd a jestli chcete, můžeme se k vašim otázkám vrátit později. Paní Sérisejová se obrací na Konstancii. Přijel váš bratr, myslím, že vám udělá radost setkat se s ním. Teofil, vykřikla Konstancie a vyskočila. Vyběhla z místnosti, paní Sérisejová se jen usmívá. Jsou si se svým bratrem velmi blízcí, vysvětluje. Ale od té doby, co je Teofil na studiích, jej vidí tak málo. Pojďte se mnou, představím vás zbytku naší rodiny. Při vstupu do jídelny se všechny zraky obrátily na Emílii. Dívka se cítí nesvá. Paní Sérisejová ji úsměvem povzbuzuje. Ještě nikoho nesnědli, ujišťuje ji s dávkou čtveráctví. Nikdy, přisazuje si Konstancie, která teď stojí vedle mladého muže, o němž si Emílie myslí, že to bude Teofil. Bratr se sestrou se sobě opravdu hodně podobají. Mají stejné tmavě modré oči a stejný upřímný a příjemný úsměv. Teofil má také světlé, ale nakrátko ostříhané vlasy. Emílie se ještě nikdy nesetkala s tak okouzlujícím chlapcem. Paní Sérisejová sleduje Emílín pohled a začíná s představováním. Konstancii už znáte a určitě se vám už zmínila o svém starším bratru Teofilovi. Popravdě řečeno ještě ne, mumlá Emílie v rozpacích. Teofil se na ní s pobavením upřeně dívá, což Emílii ještě víc znepokojuje. To zase já říct nemohu, špásuje. Sotva jsem překročil práh domu, má drahá sestřička mluví jen a jen o vás. Jsem opravdu rád, že vás poznávám, slečno. Emílie se jen červená a odvrací svůj pohled k jinému mladému muži, stojícímu vedle Teofila. Zdá se, že je o něco mladší než jeho bratr a na rozdíl od něj není blondýn, ale má tmavé vlasy. Z jeho obličeje vyzařuje jakási nevýslovná něha. A tady je Timotej, představuje ho paní Sérisejová. A zde Alfons, náš nejstarší syn. Alfons se bude na konci roku ženit, upřesňuje. Alfons už vypadá jako opravdový muž. Úzký knír a přísný vzhled z něho činí pravý opak obou jeho spontánních a jemných bratrů. Jeho úsměv, s nímž zdraví Emílii, je spíš uštěpačný. Chybí tu jen Honory, upřesňuje paní Sérisejová. Není tady, protože se loni vdala a bydlí se svým manželem nedaleko parku Ted Dor. A tatínek? Ptá se Konstancie. Za chvíli přijde. Musí se na něčem domluvit se sousedem. Což se už stalo. Emílie sebou trhla. Silný hlas pana Sérisej ji překvapil. Já jsem vás vyděsil, baví se Konstancín tatínek. Promiňte mi, slečno. Emílie se čím dál tím víc červená a zdraví otce své přítelkyně pokynutím hlavy. Posaďte se, vybízí ji pan Sérisej. A vzdejme díky našemu pánu, že jste dnes s námi u stolu. V tichém usebrání sklání všichni přítomní hlavu, zatímco otec rodiny pronáší slova požehnání a díků.

Konstancie s Emílií se vracejí do pracovny, až když už odpoledne hodně pokročilo. Pánové se odebrali do kuřáckého salonu k debatování a paní Sérisejová slíbila, že se k dívkám přidá, ale zatím jsou sami. Emílie toho využívá a ptá se Konstancie. Je celá nedočkavá, aby se od ní něco dozvěděla o Teofilovi, ale studii brání, aby se na něj zeptala přímo. Co dělá Alfons? Ptá se pro začátek. Pracuje v bance. Už 3 roky je zaměstnán u Credit Lyonnais. Alfons je vážný, směje se Konstancie. Příliš vážný. Jeho povolání mu opravdu sedí. Emílie se usmívá. Alfons vypadal jako jediný, kdo se během rodinného oběda nebavil. Ústa měl stále sevřená a nikdy neodpověděl na žádnou otázku více než 3 slovy. Pokaždé, když se Emílín pohled setkala s Alfonzovým, musela sklopit oči, protože jeho tvrdý a studený výraz jí trochu naháněl strach. A co váš bratr Teofil? Pokračuje Emílie v kladení otázek s předstíraným nezájmem. Vaše maminka mi říkala, že je na studiích. Bohužel ano, odpovídá Konstancie. Teofil se chce stát důstojníkem. Studuje na vojenské škole u Paříže a proto nemůže jezdit domů každý týden. Chybí mi. S ním jsem strávila nejvíce času. Vždycky mě rozesmíval. Vždyť přece existuje vlak? Ale cesta je dlouhá a vyjde draho, odvětila Konstancie. Nejezdí domů často. A co Timotej? Rychle pokračuje Emílie, aby skryla své zklamání. Připravuje se, aby se stal knězem. Knězem? Od malička nám Timotej říkal, že se chce stát knězem, vykládá Konstancie. Zbývá mu ještě rok studií, než vstoupí do semináře. Konstancie se na chvíli odmlčela. Ve vzpomínkách viděla svého bratra, jak si jako malý chlapec hraje na kněze. Vypadal vždycky tak šťastně, že jí vůbec nepřekvapilo jeho rozhodnutí odejít do semináře, které rodině oznámil v minulém roce. A vy? Ptá se Emílie a vytrhává tak Konstancii ze zasnění. Co chcete dělat v životě vy? Konstancie se na ní udiveně dívá. Já? Ano, vy. Konstancie chvíli přemýšlí, než odpoví. Vlastně ani nevím, přiznává. Myslím, že bych se ráda vdala a měla rodinu. Ale někdy si říkám, jestli mě pán také nevolá. Prosím? Ano, možná, že mě pán žádá, abych všechno opustila a vstoupila do nějakého řádu. Vy žertujete? Ptá se Emílie pobaveně. Proč? Odpovídá Konstancie, která se cítí zasažena. No, pokračuje váhavě Emílie. Viděla jsem vás ve velkém bazaru. Příliš se vám líbí stuhy a všechna další paráda, než abyste se jí dokázala vzdát na celý život. Konstancie s údivem pohlédla na svou přítelkyni. Myslíte si, že řeholnice jsou jenom samé ošklivky, které se nikdy rády neparádily? Ptá se trochu zvýšeným tónem. Jenomže, koktá Emílie, zdálo se mi to logičtější. Mně se naopak zdá, že v tom žádná logika není. Pán si nepovolává ženy a muže podle nějaké logiky. Konstancie náhle zvážněla. Emílie už měla možnost si u své přítelkyně povšimnout, jak vždycky zvážní, když s ní mluví na téma, na kterém jí záleží. Zdá se vám, že je Timotej škaredý, vyhrkla na ní Konstancie. Emílie se prudce začervenala. Na takovou otázku byla naprosto nepřipravená. Ne, vůbec ne, přiznává koktajíc. Proč je tedy asi povolán ke kněžství? Emílie neví, co by odpověděla. Viděla jste už nějakého mladého kněze? Ptá se dál Konstancie. Opravdu jen zřídka, přiznává Emílie. Můj otec mě nevodil moc často do kostela a když, tak jen aby mi ukázal nějaký zajímavý obraz nebo kvůli významné architektuře. Konstancie se dívá na svou přítelkyni.
Vášeň, která jí vře v žilách, se postupně uklidňuje. Díky Emilínu svědectví poznává, že ne každému se dostalo solidního náboženského vzdělání, které jí její rodiče umožnili už od kolébky. Emílie, pokračuje už vlídněji, svatá Klára byla bohatá a krásná a přitom si nechala ostříhat vlasy a oblékla se do režného roucha z lásky ke Kristu. Její zasvěcení je tím jen umocněno. K následování Krista se člověk nerozhodne proto, že nemůže dělat nic lepšího, ale proto, že je přesvědčen, že je to ta nejlepší volba.

La Rochelle, 18. září 1793. Má drahá Elizabeth. Ze zpráv, které jsem dnes ráno slyšela deklamovat na veřejném prostranství, mi běhá mráz po zádech. Včera schválilo Národní shromáždění zákon o podezřelých. Podle něj je podezřelým shledán každý, kdo svým chováním, známostmi, slovem či písmem projevil sympatie s tyranií předchozího režimu a tak je nepřítelem svobody. Tento zákon je pouze záminkou k tomu, aby se útlak, který je už i tak krvavý, stal ještě krvežíznivějším. Co pak členové shromáždění nepostavili teror na první místo ani ne před 2 týdny? Občas se mi zdá, že se o naši zem pokouší šílenství. Kdy už těm všem hrůzám bude konec? Vzhledem k vašemu útěku do Anglie patříte teď, drahá Elizabeth, k podezřelým. V žádném případě se nepokoušejte o návrat dříve, než to tu všechno skončí. Zůstaňte v Anglii, tam jste v bezpečí. Já sama jsem jen proto, že jsem vaší sestrou v hledáčku onoho zákona, který způsobí to, že se celková atmosféra podezřívání a udávání stane ještě horší. Naštěstí jsem se už před rokem stala Charlotte Martinovou a získala jsem všechny nutné papíry k výkonu mé práce v lůně výboru. Není to snadné změnit identitu. Několikrát se mi stalo, že jsem nereagovala, když na mě někdo volal mým novým jménem. Naštěstí příjmení Martin je tak běžné, že každý, kdo ho nosí, nikdy neví, kdy se ho oslovení skutečně týká. To mě vždycky zachrání a já si gratuluji, že jsem si vybrala jméno, které tak hladce projde. Pokud budu i nadále obezřetná, snad se mi podaří obstát v bouři, která nás sužuje. Bude to třeba, protože se začíná potvrzovat, že je pravda, co se mezi lidem šeptalo. Kněží z celé Francie jsou směrováni do Rochefortu. Mezi všemi podezřelými jsou tou nejsnadnější kořistí. Ve svém posledním dopise jsem vám psala, že se svěřuji do pánových rukou, aby mi ukázal, kde mě bude potřebovat. Odpověď, kterou mi dal, mě však úplně vyvedla z míry, protože mi ji oznámil sám Maubert. Ten občan je povolán do Rochefortu, aby dohlížel na hladký průběh přesunu vězňů. Ode mě požaduje, abych ho následovala. Příští týden se tedy chystám na cestu do Rochefortu. Opatrujte se, Elizabeth, a modlete se za všechny ty kněze, s nimiž se setkám. Charlotte.

0: My jsme si četli z knížky Podepsána Charlotte, 11. část. Četla nám Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. Jednalo se o knihu autorky Sophie de Milnheim. My jsme poprvé tuto knihu vysílali v roce 2015. No a vy si právě tuto 11. část můžete poslechnout opět ve 22 hodin. Je to kniha, kterou vydalo nakladatelství Paulínky v Praze.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 8 a 4 sedmičky.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
0: No a právě od této doby vás bude ve vysílání provázet Zdislava Horníková. Přeji dobré stále ještě dopoledne a budu s vámi až do 16. hodiny. Připomínám, že dnes prožíváme 1. září, první školní den, což je Světový den modliteb za péči o stvoření a Světový den míru. Svátek má Linda a také Samuel, tak přejeme vše nejlepší, vy, kteří nosíte právě tato jména. No a pojďme se podívat, co nás čeká ve vysílání právě v této době od 11.20 do 16. hodiny. Bude to právě dopolední proud, který teďka právě startuje, proud písní a zpráv. Poté se s vámi ve 12 hodin budeme modlit polední modlitbu. Hned po ní následuje chvilka hudby, hudební siesta, kde uslyšíte několik skladeb, a to od Piera Antonia Locatelliho, také od Georga Friedricha Händla a Antonia Vivaldiho. No a hned potom budou zprávy, které vysíláme od Českého rozhlasu Plus, a potom bude následovat opět odpolední proud písní a zpráv také ve 13 hodin a 30 minut. Budeme vysílat dnešek v kalendáři, kde se dozvíte zajímavá výročí, která připadají na tento den. Ve 14 hodin to bude zase hudební pořad, hudební kompas, kde si dneska připomeneme anglického písničkáře Juda Edwina Scotta. No a potom od 14 hodin a 30 minut až do 16. hodiny tu bude odpolední proud písní a zpráv. No a v 16 hodin uslyšíte pořad Slyšte lidé, který pro vás připravuje Milan Tesař, dnes pod titulem Novinky českých písničkářů.

byla slovinská skupina Katalena, písnička se jmenovala Kaj by blo. No a my se vrátíme opět do Čech a pustíme si písničku od Michala Horáčka, jmenuje se Ukázal na mě. Bude zpívat o povolání apoštola Matouše.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

Zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy. Přečti a jednou pak spolehni na svou paměť. Ten den, kdy na tebe ukáže jako na mě.

0: byl Ivov i Viktorin, písnička Ukázal na mě. No a my se pojďme podívat do Třebíče. Tam bohoslužbami zahájí školní rok církevní školy. No a v Třebíči slaví navíc 4 jubilá. Sdělil Pro Glasu ředitel tamní základní školy Světlo Bohumil Bobek.
1: V Třebíči existuje už 10 roků křesťanská základní škola Světlo a mateřská škola Světílko, která už má za sebou 15 roků existence, a máme skvělou příležitost, že otec biskup Vojtěch Cikrle přijede sloužit mši svatou na zahájení školního roku do kostela svatého Martina, kde se tradičně scházíme na začátku školního roku. Otec biskup povolil v naší škole zřízení krásné kaple, kterou jsme požehnali v loňském roce a ve které máme také uloženy ostatky 3 svatých, a při příležitosti té mše svaté chceme také otci biskupovi popřát k jeho 80. a také ke krásnému kněžskému výročí 50 let kněžství. A mše svatá bude sloužena opravdu na ty 4 úmysly.
0: To byl Bohumil Bobek ze školy Světlo. No a my se hnedka po písničce přesuneme do Krnova. Tam totiž startuje fajné léto po židovsku, tak zůstaňte s Proglasem.

0: To byla argentinská zpěvačka Sofia Rey. A my se pojďme podívat do Krnova na Bruntálsku. Fajné léto po židovsku. Tak se jmenuje festival, který zítra začíná v Krnově. Osmidenní přehlídka židovské kultury nabídne besedy, výstavy, dokumentární filmy, ale také koncerty, divadelní představení nebo bohoslužby. Cílem festivalu ale není jen představit židovskou kulturu, říká průvodce Krnovské synagogy a také jeden z organizátorů Tomáš Sedlák.
1: Samotná budova má zajímavý příběh, který se váže k významu festivalu. Jednak je jedinou činnou synagogou v Moravskoslezském kraji, kterou Federace židovských obcí po ničivé povodní před lety zachránila a opravila ve spolupráci se členy spolku Krnovská synagoga. A tehdy to bylo především pro kulturní a muzejní účely. Ale přitom se splnil jeden nečekaný sen, a sice, že se podařilo v ní obnovit samotnou židovskou bohoslužbu. Dnes tedy synagogu pravidelně využívá židovská obec Ostrava a právě během toho festivalového týdne ji chceme otevřít veřejnosti více. Cíl festivalu teda není jenom vystavit a odiv kulturu, v úzkém slova smyslu, ale jde o život sám v jeho plnosti, který chceme prožívat a taky sdílet i s návštěvníky festivalu. A ten samotný festival k tomu jenom otevírá dveře, poznat nové lidi, prožít atmosféru, kterou jinde nezažijete.
0: Festivalový program začíná zítra v 19 hodin zahajovacím koncertem. Bohatý program je však pro návštěvníky připraven i v dalších dnech.
1: Čím bych začal je určitě úvodní koncert, který se koná v rámci krnovských hudebních slavností. Je to koncert židovských písní v klecmer stylu kapely Simcha. A potom čtvrtek 3.9. je tedy neveřejný, ale nevýznamný den, protože bude obřad vnášení Tóry a zároveň se ostravská židovská obec stane součástí komunity evropského progresivního judaismu. O této události se, věřím, posluchači dozví také z televizních zpráv. To, na co bych já pozval v pátek 4. září, tak je vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Buxbauma, která má název Až do 120 let, při které se představí také stejnojmenná kniha s možností prodeje o přeživších holokaustu, kteří věkem už překročili tu stoletou hranici. No a večer ten týden také koncert Davida a Gala, dvou hudebníků z Izraele.
0: Říká za organizátory festivalu Tomáš Sedlák. Další podrobnosti o programu najdete na webu krnovskasynagoga.cz. No a vstupné je dobrovolné. No a další písnička bude patřit skupině Králova, jmenuje se Miznůca.

Kněžská svěcení přijmou dva bohoslovci v Brně. Více doplníme za chvíli. No a teď už Němé jezera a Petr Nagy.

0: Augustiniány Tomáše Starého, Tomáše Machaje a Jakuba Starého čeká o víkendu v Brně kněžské svěcení. Přijmou je od pražského pomocného arcibiskupa Zdenka Wasebauera. Novokněz Jakub bude poprvé sloužit mši svatou.
1: Drazí bratři a sestry, proběhne mé kněžské svěcení, které přijmu společně s otcem Tomášem ve starobrněnské bazilice. Tamtéž mé rodné farnosti na Starém Brně se také uskuteční následující den v neděli 6. září v 15 hodin moje primiční mše svatá. Osobně bych vás chtěl na tuto událost velmi srdečně pozvat a byl bych rád, kdybychom tyto momenty mohli prožít ve společném duchu, víře a modlitbě. Těším se na všechny, kteří mě přijdete podpořit.
0: Vzkázal po vlnách Proglasu Jakub Starý. Doplňme, že jeho nedělní primice začne na Starém Brně v 15 hodin. Novokněz Tomáš Machaj bude poprvé celebrovan mši svatou o týden později v Krakově. O dalších zářijových nedělích budou slavit první mše svaté a také udílet novokněžské požehnání ve svých působištích. Jakub Starý 20. září v Radovém kostele v Praze na Malé Straně a Tomáš Machaj ve starobrněnské bazilice na Nanebevzetí Panny Marie 27. září. A tady už je Sána Lagová Liška.

písni Povodeň o silné lásce, která se proměňuje v nezadržitelnou sílu, se představila kapela Meziměsto. No a my se pojďme naladit na dnešní myšlenku na den. Ta bude z promluvy papeže Lva 14. před nedělní polední modlitbou o 22. neděli v liturgickém mezidobí 30. srpna.

Milí bratři a sestry, krásný den. Matoušovo evangelium k nám v 16. kapitole promlouvá o Ježíši, který odkrývá svým učedníkům své nadcházející velikonoční tajemství. Mesiáš, jak sám říká, bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších velekněží a učitelů zákona, bude zabit a třetího dne, že bude vzkříšen. To, co prohlašuje, je nahony vzdáleno od jejich představ Mesiáše mocného a triumfujícího, s jehož pomocí porazí nepřátele. Už několikrát zažili po dobu strávenou spolu s ním úžas nad tolika jeho skutky i slovy. Toto poslední poselství však překonává veškerá očekávání. Zvláště Petr dává průchod svému nesouhlasu a Ježíšovi vyčítá: Bůh uchovej, pane, to se ti nikdy nestane. Krátce předtím v něm Petr poznal Mesiáše, syna živého Boha. Nyní však, překvapený a možná i zklamaný tím, co slyší, v kontrastu se svým překrásným vyznáním víry, které nedávno pronesl, mu dělá výčitky. Jakoby mu říkal, ano, věřím, že ty jsi Mesiáš, ale takhle se spása světa nedělá. Ani pro nás není jednoduché pochopit a přijmout Boží cesty, zvláště když jsou příliš vzdálené od těch našich. Je zde pokušení myslet si, navzdory vší logice víry, že se pán mýlí, nebo ještě hůře, že nám nenaslouchá, nebo že se o nás nezajímá. Tváří v tvář této nejistotě nás Petr učí dvěma důležitým věcem. Za prvé, nikdy ani v těchto okamžicích nepřerušovat rozhovor s pánem, zvláště pak, když mu s důvěrou svěřujeme i své těžkosti s pochopením toho, co od nás žádá. Za druhé, nikdy nesoudit Boží způsob jednání, nýbrž především pokorně naslouchat v modlitbě, co nám chce právě zjevit prostřednictvím svého jednání, i když neodpovídá našemu očekávání. Velikost prvního mezi apoštoly se pak ukazuje také v tomto. Ježíš Petrovi odpovídá, jdi za mne, satane, a vysvětluje jemu i ostatním učedníkům, že chtějí-li jít v jeho stopách, budou muset zapřít sami sebe, vzít na sebe svůj kříž a následovat ho. Petr to udělá. Když ho vyslechne, přijme výzvu a zůstane věrný slovům Krista, v němž poznal svého vykupitele celým svým bytím až k mučednictví. Prosme tedy pána, abychom také my měli ve svém životě víry a ve své modlitbě stejnou upřímnost jako Petr, abychom mu v pokoře řekli, co skutečně cítíme, i když je srdce ve zmatku, a zároveň, abychom dokázali pěstovat stejnou učenlivost v přijímání toho, co od nás žádá, navzdory našim očekáváním. Ať nám v tomto pomáhá Maria, která zůstala poslušnou vůči Božím plánům i pod křížem svého syna Ježíše.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Dnešek vyhlásil papež František každoročně dnem modliteb za stvoření. Zároveň je první školní den. Modleme se tedy za školáky, studující i pedagogy a na závěr přidáme modlitbu za stvoření z encykliky Laudato si. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdravá jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbení.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
1: a světlo věčné a tím svítí, aby odpočívali v pokoji. Amen.
0: Všemohoucí Bože, jen jsi přítomen v celém světě i v nejmenším ze všech tvých tvorů, ty, který obklopuješ svou něžností všechno, co existuje, vlij do nás sílu své lásky, ať se staráme o život a krásu. Zahrni nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry, nikomu neškodili. Bože chudých, pomoz nám zachránit opuštěné a zapomenuté této země, kteří jsou tak vzácní ve tvých očích. Uzdrav náš život, abychom chránili svět a neho pustošili, abychom rozsévali krásu, ne znečištění a zkázu. Dotkni se srdcí všech, kdo hledají pouze prospěch na úkor chudých a země. Nauč nás objevit hodnotu každé věci, s úžasem ji kontemplovat a poznat, že jsme hluboce spojeni se všemi tvory na naší cestě k tvému nekonečnému světlu. Díky za to, že jsi s námi po všechny dny. Podpírej nás, prosíme, v našem boji za spravedlnost, lásku a pokoj. Amen. Svatý Jiljí a svatý Františku z Assisi,
1: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
2: Pán s vámi.
1: Jistou.
2: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
2: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu.

No a krátce po poledni pravidelně nabízíme hudební siestu. Dnes si zahájí skladba Introductione opus 4 Piotra Antonia Locatelliho. Solo na housle přednese Iva Kramperová. Barocco sombre giovane diriguje Josef Krečmer.

byla skladba Introduktione od skladatele Antonia Piotra Locatelliho. Nastudovalo baroko Sempre Giovane pod taktovkou Josepa Krečmera. No a solově se zde představila Iva Kramperová na housle. Další skladbou, která bude následovat dnešní hudební siestě, bude koncert G-moll opus 4 číslo 3 pro varhany a orchestr Georga Friedricha Händla. Na varhany se představí Hugo Lepnur a doprovází talinský komorní orchestr pro taktovkou Némeho Jervyho.

Hudební prostor právě dostal koncert G-moll opus 4 číslo 3 pro varhany a orchestr Georga Friedricha Händla. No a na varhany nám zahrál Hugo Lepnurm a doprovázel talinský komorní orchestr pod vedením Némého Jervyho. No a následuje koncert C-dur pro housle, flétnu a varhany Antonia Vivaldiho. Solově se na housle představí Manfred Kremer, na flétnu to bude Jet Vance a potom na varhany Marcello Bussi. Doprovází muzika a trénum.

Na Proglasu právě dozněl koncert C-dur pro housle, flétnu a varhany Antonia Vivaldiho. Houslového partu se ujal Manfred Kremer, flétnového potom Jet Vance a varhaního Marcello Bussi. Nastudovala muzika a trénum. No a dnešní hudební siestu uzavřou hned dvě skladby, Concerto Grosso C-moll, opus 1, číslo 2 a poté Concerto Grosso G-moll, opus 1, číslo 12. Obě tyto skladby zkomponoval Piotr Antonio Locatelli. No a přednese Europa Galante a dirigentské kantaktovky se tentokrát ujme Fabio Biondi.

0: Pomalu, ale jistě se nám chýlí hodinka s klasickou hudbou ke konci. Uzavřeli Concerto Grosso C-moll opus 1 číslo 2 a také Concerto Grosso G-moll opus 1 číslo 12. Obě tyto díla byly z pera Piotra Antonia Locatelliho. Přednesl soubor Europa Galante a za dirigentským pultem se představil Fabio Biondi. No a teď už se blíží pomalu, ale jistě jedna hodina a to bude znamenat zpravodajský blok na Proglasu.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den, 5 minut po

Na Proglasu vysíláme duchovní hudbu. Přináší chvíle pohody, klidu a tichého rozjímání. Ve večerních hodinách každé úterý, čtvrtek a pátek.

0: Blíží se 13 hodin a my se na Proglasu naladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Návrh rozpočtu na příští rok podle prezidenta Pavla není dobrý. Počet obětí bleskové povodně na hranici Nepálu a Tibetu z minulého týdne přesáhl 1 000. Soud potvrdil bývalému hejtmanovi Ústeckého kraje 3letou podmínku za zneužití pravomoci. Klidné úterní odpoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek rozpočtu na příští rok příliš vysoký. Řekl to při zahajování školního roku na Olomoucku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Kritizuje to opozice. Schodek se nelíbí ani koaličním motoristům. Šéf strany Petr Macinka řekl, že o návrhu rozpočtu chce jednat s premiérem. Podle prezidenta Pavla navrhovaný deficit neodpovídá současné ekonomické situaci země.
3: Jsme v období růstu ekonomiky, jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice, zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
2: Na dotaz, jestli by návrh rozpočtu v představené formě podpořil, prezident řekl, že vláda se zodpovídá hlavně občanům. Dodal, že se ale bude snažit upozorňovat na nedostatky, které podle něj v návrhu jsou. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura označil dnešní pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu v kauze předvolebních plakátů SPD za prohru opozice. Podle něj rozsudek respektuje právo na svobodu projevu a dokazuje, že SPD nespáchalo žádný trestný čin. Uvedl to na síti X. Kauza se týká plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Na jednom z nich stálo, že nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu a zobrazoval zakrváceného muže tmavé pleti s nožem. Okamura očekává, že skončí i jeho trestní stíhání v této kauze. Teď je přerušené, protože ho poslanecká sněmovna odmítla vydat.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Počet obětí bleskové povodně na tibetsko-nepálské hranici stoupl na 1003. Většina z nich je v Nepálu. Čínské úřady informují o 16 mrtvých v Tibetu. V zasažené oblasti se stále pohřešují bezmála 4000 lidí, jsou mezi nimi i cizinci. Úřady nejsou v kontaktu například i s více než 900 pracovníky elektráren. Někteří z nich jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech. Povodně minulou středu způsobilo odtržení části himalajského ledovce. Bývalý hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc dostal za zneužití pravomoci 3letý podmíněný trest. Odvolací soud tak zmírnil původní rozhodnutí, podle kterého měl jít na 4 roky do vězení. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Šulc je jedním z několika obžalovaných v kauze rozdělování evropských dotací mezi lety 2008 a 2011 v Ústeckém a Karlovarském kraji. Jako předseda výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad se podílel na tom, že do čela úřadu byl účelově dosazen Petr Kušnierc. Ten byl za machinace při rozdělování evropských peněz opakovaně odsouzen. Spolu s dalšími lidmi měli ovlivnit dotace za celkem 14 miliard korun. Dělníci dnes začínají bourat střechu bývalé celnice v Mikulově. Konstrukce stojí nad silnicí, kudy jezdí auta po hlavním tahu do Rakouska. Demolice potrvá zhruba 40 dní. Silničáři po dobu prací zachovají obousměrný provoz. Ředitelství silnice dálnic nechává střechu odstranit kvůli bezpečnosti, potvrzuje jeho mluvčí Jan Rídl.
4: Důvod je prostý. Při průjezdu nákladních automobilů dochází k podtlaku, kdyby mohlo dojít odtržení ocelového profilu podhledu a způsobení tím dopravní nehody. Čili jedná se o preventivní opatření zhruba v hodnotě 3 milionů korun.
2: A silnicích zůstáváme. Na D1 na příjezdech do Brna vázne provoz před omezením na kilometru 196. Kolony hlavně kamionů postávají od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 a také od exitu výstaviště z kilometru 190. Osobní auta projíždí rychleji. Na tahu 35 z Mohelnice do Hradce Králové na příjezdu do Vysokého Mýta z Litomyšle je nehoda u letiště a kolony jsou od Hrušové a v opačném směru i z konce dálnice D35. V Praze stále provoz bez komplikací, kolony ale zůstávají v centru na magistrále, po pojíždí Nuselský most do Legerovy, zdržení 5 minut a plní se magistrála i směrem na jižní město. V kolonách se jede od Bulhara přes omezení u hlavního nádraží až na IP Pavlova, tam zdržení 10 minut. Šťastnou cestu! Po zbytek dneška bude slunečno, přechodně oblačno s teplotami od 20 do 24, na jihu Moravy až do 26 stupňů. Tolik zprávy a teď už je připravený pořad.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Tolik balada o smutnom Jánovi a kapela Průdy. No a my máme 13 hodin a skoro 8 minut. Dobrý poslech odpoledního Proglasu přeje Stislava Horníková. Dále pokračuje odpolední proud zpráv z naší zpravodajské redakce a také písniček. No a nenechte si ujít také naše večerní vysílání. Pořadu Jak se vám líbí o 7:45 večer si představíme zářijovou první dvacítku žebříčku World Music Chart Europe, který sestavují rozhlasoví publicisté z celé Evropy. Zazní hudba z Kuby, Argentiny, Etiopie, Brazílie, Španělska, také Slovenska, Turecka, Korsiky, Itálie a Bosny a Hercegoviny. Představíme si mimo jiné flamenco, etiopský jazz, slovenský folklor, bosenskou sevdalinku nebo korsickou polyfonii. No a také ve 20 hodin a 15 minut to si naladíte pořad Rudl, kde my, tvůrci, hovoříme s vámi, posluchači a přispěvateli. No a potom jeden poslední pořad večerní před 10. po 10. hodině, to bude Opravárna. No to je název společného projektu Charity Optava a společnosti ASECOL Moravskoslezského kraje. Jedná se o službu, která veřejnosti nabízí diagnostikování poruch pokažených elektrospotřebičů a jejich bezplatné opravy. Pořad Radio Report uslyšíte ve 22 hodin a 30 minut. V ostravském studiu natáčel redaktor Antonín Žurnenčík s technikem opraváry Daliborem Žižkou, tak doufám, že vás něco z toho zaujalo a budete poslouchat nadále. No a teď je tu kapela Beach Boys. You still believe in me.

Do ekosoutěže s Rudou Sběrňáčkem se zapojí školy na Zlínsku. Co nabídne letošní ročník? No a kolik se nazbíralo loni? To se dozvíme od Kateřiny Výchové už za malou chvíli.

0: Lidé z metra zpíval nám Vlastimil Třešňák. No a startuje 17. ročník ekosoutěže škol s Rudou sběrňáčkem. Pořádají ji Uherskohradišské sběrné suroviny ode dneška do konce května. Výsledky pak organizátoři jako obvykle vyhodnotí v červnu. Detaily přidá koordinátorka Kateřina Výchová.
1: Tato soutěž trvá po celý školní rok, kdy děti a žáci z mateřských a základních škol můžou odevzdávat vybrané komodity. Jedná se zejména o papír, elektroodpad, mobilní telefony, ale také barevné kovy a železo.
0: V minulém školním roce se sesbíralo přes 180 tun komodit, z čehož přes 170 tun tvořil papír.
1: Na těch výsledcích nás zejména těší to, že se tato soutěž dostává co nejvíce do podvědomí právě dětí a žáků, kteří následně získávají povědomí o té ekologické výchově a díky tomu přináší nové poznatky právě z tohoto hlediska. Ale samozřejmě nás také těší, že tento výsledek je větší oproti předchozímu ročníku, takže je zde vidět růst a pokrok v rámci soutěže.
0: Uzavřela Kateřina Výchová. Novinkou letošního ročníku je sběr mobilních telefonů. Nejlepší sběrači získají pro svou školu sportovní vybavení. No a Zdeňka Koloděje připomene kamenný stůl na Havlíčkobrodsku. Podrobnější budeme za chvíli.

0: It's Too Late, to nám zpívala americká písničkářka Carole King. No a pojďme zpátky do Čech. Kamenný Kudějův stůl v Radostovicích u Světlé nad Sázavou připomíná spisovatele a dobrodruha Zdeňka Matěje Kuděje a jeho humoristický román Tarzanova babička, vydaný před 100 lety. Přítel Jaroslava Haška, Kuděj, ve vsi nějakou dobu bydlel. Povedlo se tam dohledat jeho kalamář. U příležitosti sobotního odhalení díla havlíčkobrodského výtvarníka Radomíra Dvořáka v Radostovicích alespoň maketou obnovili někdejší Puflerovu hospodu, ve které Kuděj pobýval a také se setkával s přáteli. Světelský místostarosta Tomáš Rosický k tomu řekl.
1: Víme, že Kuděj tady působil, bydlel tady dokonce s Haškem, ale i s Panuškou se potkávali a některé povídky vypráví přímo o životě tady v Radostovicích. Právě hlavně místní vlastivědní spolek a hlavně pan Vaňka, tak začal opravdu zkoumat, kde se co by ještě našlo artefakty po Kudějovi. Jak už říkal pan Dvořák, tak když se zjistilo, že někdo mohl mít, ale že prý bylo, by mu se tam na Lipnici, takže je nechal v Radostovicích a pak zmizeli, takže ty nejsou nikde teď. Ale ten kalamář skutečně našel a je to opravdu originál, co psal tady Kuděj.
0: V Radostovicích je jedno ze stavení naučné stezky Jaroslava Haška. Připomíná spisovatelovu cestu s malířem Jaroslavem Panuškou ze srpna 1921 ze světelského vlakového nádraží do Lipnice nad Sázavou, kde Hašek strávil poslední rok svého života. No a teď už spirituál kvintet Kovbojův nářek tady je.

13:30, vyladíte pro Glas, od mikrofonu zdraví Stislava Horníková. Nasledující půl hodince se podíváme do kalendáře a připomeneme si výročí dnešního dne. Dnes prožíváme úterý 1. září, je to Světový den míru. Odkazuje na 87. výročí napadení Polska nacistickým Německem, tedy rozpoutání druhé světové války. Největší válečný střet v dějinách zmařil přes 60 milionů lidských životů. Křesťané slaví Světový den modliteb za péči o stvoření. Katolické církvi ho ustanovil papež František. Připomínáme i církevní památku svatého Jilí, francouzského opatařeckého původu, který zemřel snad 1. září roku 720. V lidové tradici má místo mezi 14 pomocníky v nouzi. Je patronem kojících žen, lidí s tělesným postižením, myslivců a lesů, a také kovářů a šebráků. No a další výročí si připomeneme už za malou chvíli.

Pojďme si připomenout další výročí. 71. narozeniny slaví herečka Jaroslava Krečmerová. 86 let se dožívá francouzská spisovatelka a s Nobelovou cenou a učitelka literatury Annie Ernaux. Svátek slaví Linda a Samuel. Původ a význam prvního jména je nejasný. Bývá spojováno se španělským výrazem Linda, to je krásná. Možná je i souvislost s německými slovy Lind, neboli mírný jemný, či Linde, to je lípa. Jméno z hebrejské Bible Samuel znamená jméno Boží. No a pranostiky o 1. září nám říkají, prší-li na svatého Jilí, budou otavy schnilí, jaké počasí o Jilím panuje, takové celý měsíce ukazuje. Nebo také přidám ještě jednu, Jilí jasný, podzim krásný. No a s dalším tentokrát smutným výročím se s vámi přihlásíme už po písničce.

Dali Ječmínkovi zpíval Petr Ulrich. Pojďme na další výročí. Před rovnými 85 lety v Německu vyšlo policejní nařízení o povinném označení Židů starších 6 let žlutou šesticípou hvězdou. Toho dne zemřel český básník Jiří Orten. Byl také jeden z nejtalentovanějších, no a vlastním jménem Orenstein. Nejužívanějšími podstatnými jmény v jeho denicích a častými motivy básní jsou smrt, láska, Bůh, sen a bolest. Ortenovi první verše bývají připomínány františkánské lyrice Klementa Bochořáka. V roku 1940 byl Orten pro židovský původ vyloučen z dramatické konzervatoře. V následujícím roce o 22. narozeninách ho srazila německá sanitka. Tragická smrt skoro jistě předešla jeho zařazení do brzy nastálých židovských transportů. Je neuvěřitelné, kolik toho Jiří Orten za krátký život stihl. Poznamenal náš spolupracovník, literární vědec Jiří Trávníček. Pokud se s tím nesprobíráme, ukazuje se, jak je vše ve svém celku uzavřené, dotvořené, obdařené vnitřní logikou, především poezie.

písnička I Am Rock a tu vystřídají ještě dvě výročí. Za španělské občanské války právě před 90 lety byl z nenávisti k církvi popraven blahoslavený Josep Samso i Elias. Vzor kněze, obětavý služebník potřebných, svým vrahům odpustil. Devadesátiny by oslavil profesor Antonín Holý, někdejší ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Skromný, laskavý génius, organický chemik, který našel lék proti AIDS a další. Na obnovení nových antivioritik spolupracoval s kolegy z Katolické univerzity v Lovani. Naposledy vydechl roku 2012.

13 54 minut, no a John Elliott byl s námi ve vysílání pro Glasu a představil se písničkou. No a my pokračujeme písničkou Svoboda od skupiny Tysičáci.

Byla 14. hodina a přiblížil se pořad Hudební kompas. Ten nás tentokrát zavede do Anglie. Budeme se věnovat písničkáři Judovi Edwinu Scottovi a jeho novému albu Birdsong, které vyšlo letos v červnu. Začneme skladbou Zeke Song, tedy píseň Racka.

Jude Edwin Scott, písničkář ze severozápadní Anglie, nám dnes představuje písně ze svého nového alba nazvaného Birdsong, ptačí písně. Jedná se o velmi komorní folkovou nahrávku, založenou především na jemné hře na kytaru. Zpěv je klidný, nenápadný a neukázalý, takže hlavní pozornost často přichází právě ke kytarové hře a samotným příběhům písní. Texty na albu vyprávějí příběhy spojené s konkrétními lidmi, místy a historickými událostmi. Ale také se v nich opakují témata lásky, svobody, odvahy, ztráty, návratů a touhy překonávat nepřízeň osudu. Osobní příběhy se často propojí s obrazy moře, cestování a přírody. Píseň Siegelfong, kterou jsme slyšeli, pojednává o válce a jejich důsledcích pro obyčejné lidi. Pravděpodobně odkazuje k válce na Ukrajině, ale Edwin Scott ve svých písních většinou nemluví přímo. Posluchač musí nejprve rozluštit obrazy a náznaky, než pochopí, k čemu píseň směřuje. My si jako druhou ukázku poslechneme skladbu Call My Name, která se vztahuje k polárnímu badateli Ernstu Shackletonovi. Je to především píseň o vytrvalosti a přátelství. Na závěr to bude píseň SOS, alegorický příběh o ohrožení a útěku před násilím či útlakem, zakončený nadějí na vítězství dobra.

Poslouchali jsme anglického písničkáře Juda Edwina Scotta z alba Bad Song. Zítra ráno se v hudebním kompasu budeme věnovat slovenské jazzové skupině Maringotka. A zítra odpoledne vás budeme zvát do Opavy na koncert americké klezmerové legendy The Klezmatics. Hudební kompas pro vás pravidelně připravuje Milan Tesař.

Duše tiše, to bylo zamyšlení nad umíráním jako klidnou proměnou a přechodem. Tolik skupina Fly to Mars a solovi se představili Lucie Podrabská a František Podrabský. No a já přidám ještě jednu písničku od amerického hudebníka, tak tady je.

co chtěl bys říct, když mluvit bys směl, kam chtěl bys jít, když možnost bys měl.

16 hodin a 30 minut, vy posloucháte Proglas, dnes až do 16 hodiny vás zdraví Stislava Horníková. Máme první školní den, tak doufám, že především pro všechny žáky, studenty i jejich učitele bude letošní rok úspěšný. No a vyladíte odpolední proud písní a zpráv, které připravuje zpravodajská redakce. Za malou chvíli se telefonicky spojíme se starostou Pitína Michalem Vrbou, který přiblíží činnost nového komunitního centra. Po 15. hodině se v živém vysílání objeví ředitelka organizace Zastávka Meteor Veronika Hilská a pozve na druhý ročník benefičního běhu. No a zvát vás budeme také do Valašských Klobouk či Skorovic nebo třeba do Karlových Varů. No a Charita Olomouc má ode dneška nového ředitele. Vše probereme v dalším vysílání, tak zůstaňte s námi.

0: Usnul jste ode mne vzdálený, zpívala Pavla Poučková a Petr Novotný. Nové komunitní centrum věnované památce olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy otevřou tuto sobotu v Pitíně na Zlínsku. Vzniklo v jeho rodném domě. Slavnostní otevření se uskuteční v sobotu. A více se dozvíme od starosty obce Pitín Michala Vrby, kterého právě vítám na telefonu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás, Pitína.
0: Přibližte prosím život Josefa Karla Matochy.
1: Josef Karel Matocha je náš nejvýznamnější rodák. Jeho tatínek byl starostou, pochází z 11 dětí a v roce 1948 se stal 12. olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským. Po nástupu totality odmítl spolupracovat s režimem a odvážně se zastával vězněných kněží. Proto ho komunisté v roce 1950 nezákonně internovali přímo v arcibiskupském paláci a na 11 let ho odřízli od světa. Rodinu a blízké spolupracovníky směl vídat jen výjimečně. Je symbolické, že naposled se setkal s věřícími a veřejností právě u nás v Pitíně, kdy v roce 1951 zde požehnal opravený kostel.

0: barákem i část mobiliáře. Další prostory připomínají potom Matochovo dětství, studia, městskou a pedagogickou dráhu i jmenováním arcibiskupem i tragické období internace, což je ta část expoziční, která je vlastně doplněná potom o historické fotografie a dokumenty. Zároveň tam je vlastně doplnění moderní audiovizuální technikou, takže je možné si tam přehrát i filmy, prvky, prostě tak, aby to bylo zajímavé i pro mladou generaci. A zároveň to nebude, my jsme se snažili, aby ten dům byl živý, a v tom spočívá ta druhá část celého projektu, kdy Pytín neinvestovala pouze do expozice, ale obnovený areál má sloužit také obyvatelům obce, školám, spolkům, rodákům a kulturním či společenským akcím. Od začátku jsme vlastně říkali, že nechceme opravit jenom dům a jednou za čas ho odemknout, ale že ho chceme prostě mít živý a že největší poctou Josefu Karlu Matochovi podle nás bude, když bude jeho dům navštěvovat, když jeho dům budou navštěvovat děti a budou se tam setkávat lidé nebo rodáci a zároveň tam pochopí, kdo se tam narodil a čím byl výjimečný.
1: To je moc zajímavé. A jaký program jste připravili právě na to slavnostní otevření v sobotu?
0: Tak v 9.30 se potkáme v kostele svatého Stanislava s současným olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem, který vlastně provede modlitbu a položíme květiny k hrobu Josefa Karla Matochy. Následovat bude potom průvod obcí s dechovou hudbou Straňanka a v 10:30 bychom chtěli komunitní centrum slavnostně otevřít. Od dopoledne pak bude možné, může navštívit vlastně i ostatní občané a odpolední program zahájí náš dětský folklorní soubor Pytíňánek. Budou mít děti program z klauny, pěvecký sbor Kantáre ze Slavičína a ve 16:45 se potom obyvatelé sejdou na besedě u Matochů se Žeškou Kubáníkem a cymbálovou muzikou Burčáci, tak bude taková beseda jak o Josefu Karlu Matochovi, tak o celém projektu.
1: Tak já doufám, že jste teďka nalákal spoustu našich posluchačů. A jak je celé komunitní centrum financováno?
0: A obnova toho rodného domu by v tomto rozsahu nebyla možná bez evropské spolupráce. Pytín vlastně spojil síly se slovenskou obcí Horné Srnie a společně jsme připravili projekt Křehká linie svobody. Projekt získal podporu z programu přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko-Česko ve výši 80%, kde celkové náklady té přestavby dosáhly 1,4 milionu euro. Ta československá spolupráce přitom nekončí jenom tady u té stavby, ale vlastně součástí toho projektu, kromě společných setkání, bylo vytvoření společného digitálního archivu, tady Bílý Karpát, kdybychom chtěli zhromažďovat příběhy dalších lidí spojených s bojem za svobodu. Takže netýká se to jenom prostě Pytína, ale celého tady našeho příhraničí Bílý Karpát.
1: Říká starosta Pytína Michal Vrba. My moc děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se vám daří naplnit všechny plány, které s centrem máme.
0: Taky moc děkujeme. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Z hudby to teď byla skupina Epidemie, vracíme se. No a my pojďme do Skoronic na Hodonínsku. 15. výročí zapsání jízdy králů na seznam kulturního dědictví UNESCO připomene v neděli slavnostní odpoledne ve Skoronicích. Organizátorka Marie Holcmanová dodává.
1: Budou hrát hudci z Kyjova, cymbálová muzika vynikající. Vystoupí lektorky letní školy folklorního malování jízdy králů, malířka Lenka Jurečková a naše rodačka Zuzana Špačková. Zahrají a zaspívají také současní králové ze Skoronic, Hluku, Kunovic a Vlčnova. O svém králování před 60 lety ve Skoronicích promluví 75-letý žijící král Blažej Lunga. No a ozvláštněním celého pořadu budou tři jezdci na koních, kteří přijedou pastviskem památníku jízdy králů a pozdraví všechny přítomné ve verších. V sále obecního domu bude k vidění výstava obrazů letní školy folklorního malování. Letos to byl 7. ročník a malovalo v něm 39 dětí, nejenom ze Skoronic, ale i z 15 okolních míst.
0: Přiblížila slavnostní odpoledne věnované jízdě králů ve Skoronicích jeho organizátorka Marie Holcmanová. Uskuteční se příští neděli.

venek ti vodu podá, loďka uvízla ve skalách, živá a mrtvá voda, řeka.

Loď bez lodi voda a Vladimír Merta. My se zanedlouho vypravíme do Valašských Klobouk, kde si představíme evangelizační program, který zde bude. Zůstaňte zatím s Proglasem.

0: Vyskočme již, to jsme slyšeli od Veroniky Hajníkové, písnička, která byla nahrána na albu Mezi nebem a ženou minulý rok. Evangelizační festival V radosti se uskuteční tuto sobotu ve Valašských Kloboukách.
1: Budeme mít program pro hlavně rodiny, že bude tam hromada programů pro děti, a taky pro rodiče, pro mládež. Budeme tam mít výstavu obrazů, pletení copánků, květinové čelenky, tvoření pro děti, megapísek, vyhl bych čelzónu pro mladé. A potom bude hudební program na hlavním pódiu, kde bude mimo jiné Petr Křemeň, Pavel Helán z Adoráre, Lamecké chvály, Miťo Bodnár, kapelou a mnoho dalších.
0: Doplnil Martin Kudela za organizátory sobotního festivalu V radosti ve Valašských Kloboukách.

0: za malou chvíli bude 15 hodin a Proglas přináší zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Pokračuje odpolední Plus. Lucie Vopálenská vám přeje příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
1: $389 miliard. To je výše schodku státního rozpočtu, který ministerstvo financí navrhlo pro příští rok. Co se na tom může ještě změnit? Kontroverzní předvolební plakáty hnutí SPD nejsou trestným činem. Rozhodl o tom odvolací městský soud v Praze a zprostil tak vládní hnutí obvinění z podněcování k nenávisti. Podle soudkyně musí demokratický právní stát takové politické projevy unést. A Vídeň musí každý den půjčovat desítky policistů z jiných částí země, přitom její policejní škola má volná místa. Rakousko hledá cestu, jak dostat do metropole více lidí a mění kvůli tomu i způsob, jak policisté slouží. I o tom budeme mluvit, ale až po zprávách Moniky Vrchotové.
3: Dobré odpoledne. Stát by měl podle prezidenta Petra Pavla revidovat kritéria, podle kterých se rozdělují daně krajům a obcím. Řekl to při návštěvě konického mikroregionu na Olomoucku. Pravidla pro rozpočtové určení podle něj neodpovídají stavu samospráv a ekonomiky. Třeba na krajské úrovni jsou nastavena přes 20 let. Kvůli tomu se zvětšují rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, řekl Pavel.
4: Prohlubování těchto rozdílů bude vyostřovat problémy ve společnosti a jako zemi nás to celou bude stahovat zpátky. Takže mělo by být naším cílem, abychom hledali cesty, jak jednotlivé parametry kvality života v ohrožených územích zvyšovat, zlepšovat.
3: Dodal, že některé regiony se potýkají s odlivem mladých lidí, kteří odcházejí do větších měst za lepšími podmínkami. Prezident Petr Pavel dnes také označil navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok za příliš vysoký. A právě návrh rozpočtu bude tématem odpoledního Plusu hned po zprávách. Státy Evropské unie by podle Kai Kalasové mohly Ukrajině poskytnout další vyřazené protiraketové střely. Šéfka unijní diplomacie to řekla v irském městě Wicklow, které hostí neformální jednání ministrů obrany Evropské unie. Dodala, že Evropská unie jedná o poskytnutí obranných střel pro Ukrajinu i s dalšími státy mimo evropský blok.
5: Červenec a srpen byly zatím nejsmrtelnější měsíce pro ukrajinské civilisty, uvedla Kalasová. Rusko podle ní válku eskaluje tak, aby co nejvíce ublížilo běžným lidem a zlomilo je. Uvedla, že největším problémem je nedostatek protiraketových střel na Ukrajině. Právě to je jedním z hlavních bodů neformálního jednání ministrů obrany. Část evropských zemí vlastní protiraketové střely, kterým brzy vyprší platnost použitelnosti. A podle Kalasové by bylo pozitivní, kdyby je tyto státy předaly Ukrajině. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V Maďarsku ode dneška funguje nový úřad, který má získávat zpět majetek údajně rozkradený během 16 let vlády Viktora Orbána. Zřídit ho nechal nový maďarský kabinet. Úřad může sám vyšetřovat i žalovat závažné případy spojené s veřejnými penězi. Prvními kauzami se chce zabývat už na konci měsíce.
6: Nový úřad bude přebírat i rozpracované případy od policie nebo prokuratury. Při prověřování firem může navíc zavést zvláštní dohled, pokud zjistí ohrožení veřejného majetku. V takovém případě pak firma potřebuje souhlas úřadu k důležitým finančním rozhodnutím. Podobně široké pravomoci dosud žádná maďarská instituce neměla. Opoziční Fidesz Viktora Orbána nový úřad přirovnává k někdejší komunistické tajné policii a chce se obrátit na ústavní soud. Tvrdí, že může sloužit k politicky motivovanému stíhání. Vláda Pétera Maďára to ale odmítá. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Agentura Czech Tourism má ode dneška nové vedení. Tereza Hofmanová nahradila Františka Reismillera, který na funkci rezignoval. Jmenovala ji ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Hofmanová v agentuře působí zhruba 16 let. Doteď byla šéfkou jednoho z odborů. Na dosavadní fungování agentury chce navázat.
7: Chci, aby agentura pokračovala v rozpracovaných projektech a zůstala spolehlivým partnerem pro regiony i celý sektor cestovního ruchu. Společně s kolegy navážeme na dosavadní práci, budeme dále posilovat pozici Česka jako atraktivní turistické destinace a podporovat příjezdový i domácí cestovní ruch.
3: Agentura CzechTourism se má od října přesunout pod rezort průmyslu a obchodu. Do konce roku se pak začlení do nově vzniklé agentury Czech Business. Ta má zajišťovat jednotnou ekonomickou reprezentaci Česka v zahraničí. Stavba nového tanečního sálu v Bílém domě může zatím pokračovat, rozhodl o tom americký nejvyšší soud. Práce přitom na začátku srpna zastavil odvolací soud po stížnosti památkářů. Ti chtějí, aby projekt nejdřív schválil kongres. Nejvyšší soud teď stavbu dočasně povolil kvůli argumentům o národní bezpečnosti. Americký prezident Donald Trump, který stavbu naplánoval, rozhodnutí soudu uvítal. Jestli je ale celý projekt legální, bude teprve řešit soud nižší instance. Posloucháte zprávy Plusu. V Praze začal platit nový metropolitní plán. Určuje výstavbu a rozvoj hlavního města na dalších zhruba 20 let. Reguluje například výšku nových budov, hustotu zástavby a zeleně i kudy povedou nové silnice a tramvajové trati. Dokument taky umožní výstavbu zhruba 350 tisíc bytů.
8: Nové byty budou moct být například v bývalém průmyslovém areálu Avia Letňany a v lokalitě Nové Bubny. Dokument povoluje taky stavbu až 100-metrových budov, například v Libni a Vršovicích. Magistrát ho připravoval od roku 2012. Zastupitelé ho schválili letos v květnu. Metropolitní plán nahrazuje starý územní plán z roku 1999. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Připomínáme si Světový den chronické lymfocytární leukémie. Ročně si v Česku tuto diagnózu vyslechne podle hematologu na 600 nových pacientů. Lékaře na nemoc upozorní přemíra bílých krvinek, které se mění v buňky nádorové. Až 90% nemocných se léčí pomocí cílené léčby. Mladší pacienti se k ní můžou dostat díky klinickým studiím.
9: Tahle léčba by mi neměla způsobit nějaký zdravotní komplikace, jako třeba by mohla ta chemoterapie.
10: Říká 55nice Marcela, která se do jedné z klinických studií s cílenými léky zapojila. Mladším nově diagnostikovaným pacientům totiž nejmodernější léčbu pojišťovny nehradí, upozorňuje přednosta interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Michal Doubek.
11: V té běžné praxi díky klinickým studiím i těmto nemocným jsme schopni dávat nové cílené léky.
10: S klinickými studiemi se pacienti můžou setkat především v centrech vysoce specializované hematologické péče. Andrea Skalická, Český rozhlas.
3: Ještě pohled na dopravu na D1 z Prahy do Brna. U sjezdu na Mikulov na kilometru 194 stojí kamion v připojovacím pruhu. V koloně ze 190. kilometru se zdržíte čtvrt hodiny. Na D8 z Prahy do Ústí u sjezdu na Doksany na 35. kilometru je zúžení. Kolona má asi kilometr, zdržení 5 minut. Přejeme šťastnou cestu. V noci a zítra bude skoro jasno až polojasno, během dne od západu až zataženo a v noci na severu a přes den pak na horách ojediněle s přeháňkami. Noční teploty 13 až 9 stupňů, zítřejší denní 21 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů. Zprávy Plusová Monika Vrchotová.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Nemáš se čeho bát, to byl Slávek Janoušek. No a my pojďme na Velehrad. Varhanní koncert u příležitosti 8. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi se koná tuto neděli v Bazilice na Velehradě. Podrobnosti má tamní organizátorka kulturních akcí Marie Vojáčková.
1: Na varhany zahraje slovenský varhaník Tomáš Mihalík, skladby od Johana Sebastiana Bacha, Cezare Franka, Jean Demesua, Luis Viera a France Schmidta. Pan varhaník je prvním slovenským varhaníkem, který nastudoval kompletní varhaní dílo francouzské skladatelky a varhaní virtuózky Jean Demesio a uslyšíte právě skladbu Te Deum opus 11. Vstupné je dobrovolné.
0: No a my už se za malou chvíli propojíme s paní Veronikou Hilskou a představíme si benefiční běh pro zastávku Meteor, tak zůstaňte s námi. Tady je Poutník, kapela Poslední vagón.

0: Tento čtvrtek se v areálu sportovního klubu Meteor v Praze uskuteční druhý ročník benefičního běhu pro zastávku Meteor. Tato nezisková organizace nabízí v pražské Libni na čas domov a podporu lidem v těžké životní situaci, kteří se nemohou opřít o své blízké. Více se dozvíme od ředitelky organizace Veroniky Hilské, kterou mám právě na drátě. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak bude probíhat samotný běh, prosím, přibližte.
1: Tak možná by bylo samotný běh vlastně bude navazovat na ten loňský běh a poběžíme pozítří ve čtvrtek 3. září přímo u nás v areálu SK Meteor v Pražské Libni. A teď nevím, jestli vás zajímají technické věci, anebo spíš proč běžíme, co by vás konkrétně na tom více zajímalo.
0: Teď by mě právě zajímal samotný průběh, takové ty technické věci, v kolik hodin, jak bude třeba dlouhá trasa a podobně.
1: Ok, ok, super. Tak úplný začátek je v 4:30, registrace na místě, začíná vlastně v tuhle hodinu, v 4:30, ale samotný běh odstartuje v 6 hodin, takže pokud už jste třeba registrovaní online, nebo je někdo registrovaný online, tak mu stačí přijít před tou 6 hodinou. Trasa měří 5 kilometrů, není to ale žádný jaksi závod velký, takže veme i ty, kteří nechtějí závodit, ale chtějí se jenom projít nebo proběhnout podél Rokytky. A ta trasa začíná i končí u našeho fotbalového hřiště tady v areálu. A jak jsem řekla, není to jenom pro výkonné běžce, ale můžete i klusat nebo jít klidně pěšky. Zároveň tady máme program pro děti, pokud byste přišli s dětmi, takže mohou přijít celé rodiny.
0: Konkrétně výtěžek z toho benefičního běhu pomůže právě lidem, kteří zastávku Meteor využívají?
1: Děkuji za tu otázku. My právě nabízíme takovou podporu lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. A to, abychom jim mohli poskytnout nejenom střechu nad hlavou, ale hlavně nějaké bezpečí a možnost se znova nadechnout, tak o to se snažíme, to je nějaký náš cíl. A našimi klienty jsou hlavně tady maminky s dětmi, seniori, hlavně jsou to lidi, kteří se starají ještě o někoho dalšího a ocitli se v nějaké situaci, kterou si sami nezpůsobili. Takže my je v tomhle chceme podržet a podpořit tím, že u nás mohou bydlet, máme 30 pokojů, bydlí u nás kolem 75 až 80 lidí v současné době a skoro půlku vlastně tvoří děti. A ten výtěžek jim pomůže se zase postavit na vlastní nohy a pro nás je to nejdůležitější, když vlastně lidi od nás odcházejí, to znamená, jako věří tomu, že to zvládnou a postupně si ten nový život začnou tady budovat a najdou si vlastní bydlení a to je pro nás úplně ta největší radost.
0: Takže to je to. No a vlastně vy jste říkala, že právě pomoci. Tento letošní běh navazuje na ten loňský, tak jak právě dopadl ten loňský ročník, kde výtěžek pomohl?
1: Tak loni, to byl u nás úplně první běh, vůbec jsme taky nevěděli, do čeho jdeme, kolik lidí dorazí. A ty peníze pomohly k rekonstrukci společné kuchyně, kterou každý den používá zhruba tak 70 lidí. Ta rekonstrukce začíná příští týden. My jsme to připravovali a schánili zbývající peníze, ale je to vlastně konkrétní věc, která se teď opravdu děje. A ta kuchyň vlastně je nějaké místo, kde si ty teď třeba i maminky budou moci ta rekonstrukci, protože to nám hodně scházelo, třeba s dětmi i tam být, jako sníst si to jídlo a myslím si, že to bude takový jako nějaký domov, i když dočasný a že tam bude takové srdce toho našeho místa tady v té nové kuchyni. Tak za to chceme moc poděkovat.
0: Určitě. A vy jste říkala právě, nebo zmiňovali jsme právě tu zastávku Meteor. Můžete prosím přiblížit takové ty její začátky? Vy říkáte, že běh je teprve druhý ročník. I ta vaše organizace je takto mladá?
1: No, já říkám, že jsme takový startup, protože vlastně to začalo úplně tak jako obyčejně, bez nějakého velkého plánu. A začalo to s válkou na Ukrajině, kdy já jsem tady bydlela v areálu SK Meteor, můj partner je volejbalista, vede ten volejbalový klub a vlastně tady byl prázdný dům a když vypukla válka, tak jsme si druhý den řekli, hele, co bychom někomu pomohli a ubytovali tady nějaké uprchlíky, ale my jsme vůbec nevěděli, jestli někdo přijde. Jo, ale takhle to vlastně vzniklo. Během víkendu zapojili se kamarádi, naše děti, jejich spolužáci nebo lidi, kteří jsme vůbec neznali. A dali jsme vlastně na ten první týden dohromady nějaký základ, uklidili jsme to a pak přijeli první lidé. No, a během pár dní se ten dům zaplnil. Takže my jsme to měli jako takový provizorní projekt, ale my jsme se rozhodli, že budeme pokračovat a tak se z té spontánní pomoci postupně stala zastávka Meteor a dnes fungujeme pátým rokem a prošlo tou naší službou nebo tím naším zázemím víc než 370 lidí a z toho opravdu skoro půlku tvoří děti anebo zranitelné skupiny. Jo? Takže na začátku tohle opravdu nebyl plán, ale vzniklo to spontánně díky pomoci lidí a solidaritě lidí.
0: Tak to je bezvadné, to říká Veronika Hilská, ředitelka neziskové organizace Zastávka Meteor. No a my moc děkujeme a přejeme hodně štěstí, ať se vám moc daří ve vaší činnosti.
1: Já moc děkuju za pozvání a možnost o nás povědět. Díky moc.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Je 15 hodin a 32 minut, vy jste se naladili na Proglas. Dnes vás slovem pro vás Jistislava Horníková. Zatím máme proud písní a zpráv z naší zpravodajské redakce. No a v 16 hodin je tu týdeník Slyšte lidé. Připomene Milan Tesař, v něm nové nahrávky českých písničkářů a písničkářek, mezi nimi Pavly Boučkové a Petra Novotného, také Aleše Petrželi, Terezy Richtrové nebo Vladimíra Merty. Sáhneme také po sólovém albu Filipa Píchy z kapely Tajné slunce, po nové sbírce písní a básní někdejšího vítěze Porty Stanislava Kahudy nebo po albu 70, které si Zdeněk Křešťák nadělil k svým 70. narozeninám, které ve své plné verzi obsahuje právě 70 písní. Celkově půjde tedy o pestrou přehlídku současného českého písničkářství od intimního folku přes alternativní pop a rock až po zhudebnělou poezii. Poslouchejte právě od 16 hodin. No a právě 17 hodin a 10 minut zase naladíte pořad Barvínek. V novém školním roce začínáme samozřejmě školní tematikou. Natka a Alča si k pořadu Barvínek pozvali do studia nevědomého zvukaře Proglasu Romana Kabelku, se kterým si povídali o jeho cestě za vzděláním, vysněnou profesí a také se jako mimochodem dozvěděli mnohé o jeho přístupu k práci a životu. Tak poslouchejte právě v 17 hodin a 10 minut. No a já už posílám písničku Kaktusy.

Padáš si jako robot, co mu teče olej do bot, tak dál běž sama. Tady tě nechám a dál běž po svých. Už nemáš strach ani o stych.

0: připomínáme nové výročí, nové vydání katolického týdeníku, které nám popsala šéfredaktorka periodika Kateřina Koubová.
1: S katolickým týdeníkem číslo 36 vstupujeme do nového školního roku, takže na titulní stránce ho zdobí fotografie z žehnání aktovek, které zažívají školáci a studenti, jak minulý, tak i nastávající víkend na mnoha místech. A nyní mobily, škola, děti a pozornost, sociální sítě, šíření nenávisti. Zkrátka, tato témata s novým školním rokem budí větší pozornost než o prázdninách. A tak jsme se na ně zaměřili na tematické dvoustraně. Pojmenovává nebezpečí, které dětem hrozí, a my všichni víme, že nejenom dětem. Osvětluje, zda pomohou zákazy mobilů, a naznačuje i to, jak dospět do stavu takzvané digitální pohody. O stránku dále se loučíme s letním čtením na pokračování, které jste mnozí sledovali, a šlo o knížku, kterou napsal olomoucký arcibiskup Nuzík, kde se ohlíží za svou cestou ke kněžství a za mnoha dalšími okolnostmi svého života.
0: Šéfredaktorka Kateřina Koubová připovila také úsměvný vzkaz.
1: Zároveň přidáváme dopisy, z nichž nás jeden zvlášť mile překvapil, protože nám napsal i náš 10letý čtenář a našel chybu. O tom, jak každý z nás vnímáme Boha podle svých zkušeností z rodiny nebo z církve a jak o něm přemýšlíme, píše opět z jiného úhlu teoložka a psychoterapeutka Klára Maliňáková v eseji V perspektivách. Je to už několikátý text na podobné téma, které stále dále rozvíjí. A nyní se ptá, jaký obraz my předáváme druhým. O stránku dál v komentářích se dotýkáme nepříjemného tématu zneužívání. Jak doprovázet farnost raněnou touto bolestí? Představují společně terapeut a kněz Marek Drábek, premonstrát, a ředitelka spolku Někdo ti uvěří, Anna Ptáčková. K tématu přinášíme i zajímavý rozhovor na celé stránce s polskou psycholožkou Evou Kuš, která je také členkou Papežské komise pro ochranu mladistvých a dětí v církvi a která byla v Praze, protože se zde připravuje v lednu mezinárodní setkání na toto téma, aby církev byla bezpečnějším domovem pro nás všechny, a zejména děti. Naopak o zneužívání teologie pro válečné účely pak píše teolog Monsignor Karel Skalický v souvislosti s demagogií Kremlu i hlavě Ruské pravoslavné církve. To se vracím zpátky na komentářovou stránku. No a otázku, jestli naše přání ladí s hodnotami nebe, si klade autor biblického komentáře k nedělnímu evangeliu na stránce Spirituality, kde také připomínáme 3 zářijové svátky Panny Marie. Přeji všem klidné vplutí do každodennosti nového školního roku. Hodně klidu, radosti a pohody.
0: Zaznělo od šéfredaktorky katolického týdeníku Kateřiny Koubové. No a lidovou hudbu nabídne Karlovarský folklorní festival. A to už od zítřka do 6. září. Detaily doplníme za chvíli.

0: byla píseň tvorstva a dětský sbor od svaté Anežky České z Prahy Spořilova. Karlovarský folklorní festival letos zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem od zítřka do 6. září. Jeho 31. ročník se zúčastní 5 zahraničních a 8 tuzemských souborů. Do Karlových Varů dorazí podle ředitele festivalu Jana Boháše okolo 300 folkloristů.
1: Program se vlastně uskuteční v celém centru Karlových Varů. Jarmark již tradičně bude v prostoru u hlavní pošty, gala program a koncert pro děti v velkém sále hotelu Termál a zahajovací koncert je potom v Imperiálu. Vše zakončíme v taneční veselicí v poštovním dvoře.
0: V součástí doprovodného festivalu jsou i porcelánové slavnosti a přehlídka automobilových veteránů pořádaných spolkem Veteránisté Bohanice. Většina festivalového programu je přístupná zdarma. No a novým ředitelem Charity bude právě ode dneška Jan Buka. Tak si ho za malou chvíli představíme.

0: Tichem domě to byl další singl, tentokrát od Romana Dostála. Charita Olomouc má ode dneška nového ředitele. Po téměř 30 letech působení v organizaci a také 7 letech ve funkci ředitele se Petr Prince rozhodl pro profesní změnu. Ve vedení jej vystřídá dosavadní zástupce Jan Buka. Marie Šnevajsová za Charitu doplnila.
1: Pan ředitel dosavadní tady působil opravdu hodně let a myslím si, že ten hlavním důvod byl, že měl nějakou i profesní změnu, že charitou je zpět dlouho, bavilo ho to tady, ale myslím, že každý se v životě potřebuje posunout i někam dál, nadechnout se a vidí taky svěží vítr, který to za něj může vzít, takže využil tady těch okolností a uzná, že teď je doba hodně udělat tento krok.
0: Podle Marie Šnevejsové má Jan Buka díky dlouholeté spolupráci s Petrem Princem dobrý přehled o směřování Charity Olomouc i jejich hodnotách.
1: Podílel se na vzniku významných projektů investičních, měl vlastně pod sebou celé materiální zázemí organizace, takže jeho dosavadní zkušenosti jsou opravdu velkým přínosem pro celou organizaci, takže to si myslím, že je ten hlavní důvod. Stejné zůstane podle mě zatím to uspořádání charitní, že vlastně on navazuje na práci dosavadního pana ředitele. A co se změní, to samozřejmě nikdo dopředu neví, ale jak sám řekl, že se navazovat na to, co už je, tak si myslím, že žádné velké změny očekávat hned tento rok nemůže. Musíme, že to bude takové pozvolné předání kompetencí a snad vše proběhne takhle. Co potom přinese další budoucnost, to se necháme překvapit.
0: Nového ředitele jmenuje olomoucký arcibiskup na návrh Roberta Neugebauera, ředitele arcidiecézní Charity Olomouc. No a za malou chvíli probereme klášterní hudební slavnosti. Tak zůstaňte s námi.

0: Mašterní hudební slavnosti v září vstupují do poslední etapy. Nabídnou dramaturgii, která propojuje českou hudební tradici s významnými interprety současnosti a provede posluchače napříč stoletími evropské hudební kultury. Co vše festival představí, nám přiblížila Soňa Singerová z mediálního servisu Klášterních hudebních slavností.
1: Klášterní hudební slavnosti nabídnou v září dva mimořádné vrcholy, a to 12. září vystoupí ve Štemberku světově uznávaný basbaritonista Adam Plachetka se skupením Alinde Quintet a o dva týdny později, 28. září, potom v Šumperku zazní v podání Czech Ensemble Barok Orchestra Michnova svatováclavská mše. Ten zářijový program ještě doplní 7. září v Bruntále projekt Manželské etidy, na kterých se představí hornista Radek Baborák a jeho manželka violončelistka Hana Baboráková. Celý program klášterních hudebních slavností potom uzavře v listopadu takový epilog, a to bude Mozartovo Requiem v Šumperku.
0: No a právě teď si pustíme písničku Růže v kopřivách a olomoucký písničkář Semiš.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Není možné, aby růže rostla všude, kde se může, na to je snad zákon. V nepořádku žít se nedá, růže má u souseda celý vlastní záhon. Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl. Obracím se zády k světu, v mysli mám jen jednu větu.

nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálili, růže je však preč.

Blíží se nám 16. hodina a od mikrofonu se s vámi pomalu, ale jistě loučí Zdislava Horníková. Místo mě na moderátorské křeslo usedne Alena Rubášová.

Každý týden v tuto dobu se vám na Proglasu hlásí hudební týdeník Slyšte lidé s Milanem Tesařem. Příjemný poslech. Dnes se budeme po roce a 4 měsících věnovat novinkám českých písničkářů a písničkářek. Písničkáře definují jako autora, který si sám písně píše a sám je zpívá, nezávisle na tom, jestli hraje sám nebo jej doprovází kapela. A může jít také o písničkářské duo, což je případ Pavly Boučkové a Petra Novotného. Ona píše texty a zpívá, on většinou skládá hudbu a doprovází ji. Základem je v tomto případě folk, ale jednotlivé písně alba Nedolomím mají blízko také k jazzu, popu nebo šansonu. Novotný, známý především ze skupiny Žalman a spol., je na tomto albu nejen spoluautorem a spoluhráčem, ale také producentem a aranžérem. Právě jeho zkušenost se studiovou prací umožnila jednotlivé písně výrazněji hudebně rozvinout a ukázat, že písničkářská nahrávka nemusí stát pouze na zpěvu a kytaře. Album obsahuje jak intimně laděné písně, tak hravější nebo ironické skladby. Poslechneme si píseň Rouzí.

Poslouchali jsme Pavlu Boučkovou, kterou doprovázel Petr Novotný. Album se jmenuje Nedolomím. Staré písně, které už řadu let hrával na koncertech, spojil na svém novém albu s novinkami písničkář Aleš Petržela, vítěz Porty z roku 2017. Aleš se na albu Dvě mouchy jednou ranou představuje jako skladatel, textař, interpret i producent. Celou desku si sám nahrál, mixoval i mástroval a produkci pouze konzultoval se zkušeným Martinem Ledvinou. Vizuální podobu alba navíc vytvořili dva generačně odlišní autoři, 15-letá Julie Petrželová a grafik Jakub Jakubec. Mezi hosty na albu jsou například houslista Pepa Malina nebo zpěvačky Tereza Balonová a Lucie Urbancová, s nimiž Aleš Petržela nahrál duety. My si jej poslechneme v písni Anděl z popela.

se svou hlavou, jak mákovice žije, on dobře ví, jak sáma to je, říká ber, nebo nech ležet tak, jak to.

Tereza Richtrová se řadu let věnovala především herectví. Známe ji jako televizní moderátorku, ale v poslední době o sobě dává vědět jako velmi zajímavá písničkářka. Její první album Místa krajiny je jakýmsi hudebním časozběrem více než 20 let. Nejstarší a nejnovější text na albu od sebe totiž dělí 2 desetiletí. Písně nejsou řazeny chronologicky, ale spojuje je motiv místa jako prostoru paměti, vztahů a životních rozhodnutí. Jižní Morava, Dyje, Pálava, Haná, Moravské Kopanice nebo Pražská Libeň zde vytvářejí osobní mapu krajin, které autorku nějakým způsobem formovaly. Jednotlivé skladby nejsou jen popisem míst, ale spíše vzpomínkami, které jsou s nimi spojeny. Album produkoval a většinu nástrojů nahrál Martin Kišperský. Dále zde účinkují například Martina Trchová, Průn, Ondřej Kijas, Josef Klíč, Martin Novák, Radim Hanousek nebo Michal Grombiřík. Na ukázku vám nabízím píseň 42.

0: V pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme novinkám českých písničkářů a písničkářek. Teď to byla Tereza Richtrová. Vladimír Merta, který v roce 2026 oslavil 80. narozeniny, vydával v poslední době sérii sólových nahrávek Nejisté jistoty. Jako poslední, pátý díl, vyšlo album Nebe nepočká. Merta ani ve svých 80 letech nepůsobí jako interpret, který pouze těží ze své někdejší legendy. Naopak ukazuje, že má stále co říct a že jeho autorské uvažování nestratilo svěžest ani relevanci. Celá série pěti alb dohromady obsahuje 56 nových písní a velmi pestře tak představuje mimořádně silné pozdní období jednoho z nejvýznamnějších českých písničkářů. Základem zůstává Mertova výrazná akustická kytara a charakteristický hlas poznamenaný desetiletími zpívání. Tu a tam se objeví například foukací harmonika, ale celkový zvuk zůstává syrový, domácí a velmi soustředěný na samotné sdělení. Já jsem vybral píseň Líně, líný blues.
1: Jsem děsně línej, umím jen pár akordů, proč bych se namáhal, dám si panáka na kuráž a půjdu vodům dál. Dech mrtvý

Filip Pýcha své první sólové album nazval Je později, než si myslíš. Název naznačuje jedno z hlavních témat nahrávky, plynutí času, proměnlivost života a okamžiky, kdy si člověk některé věci uvědomí až později. Pýcha přitom závažná témata podává s nadhledem, ironií a smyslem pro absurdní detail. Píše o věcech, které zná z bezprostřední zkušenosti, ale dokáže je posunout k obecnější výpovědi. Filip Pýcha, známý z kapely Tajné slunce, pracoval na svém albu podobně jako Tereza Richtrová s Martinem Kišperským. Do pořadu vybírám píseň Jeremiáš.

To byl Filip Pýcha ze svého alba Je později, než si myslíš. Po šestileté pauze vydal nové album českobudějovický písničkář, básník a výtvarník Stanislav Kahuda. Ten patří k autorům, jejichž písně stojí především na svérázném humoru, na slovních hříčkách, absurditě a schopnosti dívat se na běžný svět z nečekaného úhlu. Do světa plného bizarních situací a slovních spojení nás Kahuda zve už názvy svých písní. O 12 prasátkách, Stratosféra, Zaťukal jsem si na čelo nebo Trápení bezhlavého rytíře. Kahuda v první polovině 90. let zvítězil na Portě a také vyhrál jednu z diváckých cen na festivalu Zahrada. A právě do té doby před více než 30 lety se vrací i tím, že na nové album Netopír zařadil i 4 starší písně. Jednou z nich je Zlatý prase.

Ach, řekla mi padej, tak jsem z okna padal. Řekla mi vystřel, no a teď jsem vrah. Máte-li zájem za čtyři vůdy?

to když mi náhle, to když mi náhle padne kosa na zubní, to když mi náhle padne kosa na zubní.

za čtyři bůry vyřežu loďku z mozkové kůry.

0: padne kosa na zubní kámen.
1: I další písničkář, kterého si představíme, byl aktivní už v 90. letech. Tehdy například vydal album svérázných elektronických úprav písní Karla Kryla. Ovšem nás bude zajímat jeho autorská tvorba. Mluvím o písničkáři, který si říká Raven a který své nové album Dopio vydal v zajímavém formátu. Jedno balení totiž obsahuje jak klasické CD, tak flash disk ve formě platební karty. Součástí luxusně koncipovaného vydání je také buklet obsahující texty všech 20 písní. Album je bohatě aranžované vedle autorova hlasu, kláves nebo kytary. Na něm dostávají slovo saxofon nebo dokonce symfonický orchestr. To umožňuje jednotlivým písním vytvářet rozdílné nálady a posouvá nahrávku směrem k aranžersky bohatému šansonu. Raven jako autor se totiž pohybuje mezi blues, šansonem a osobitou písničkářskou výpovědí. Charakteristický je pro něj cit pro příběh, atmosféru a výrazné slovní obrazy. Z alba, které si nadělil ke svým 60. narozeninám, si poslechneme skladbu Rande na hranici, inspirovanou válkou na Ukrajině.

Posloucháte novinky českých písničkářů v pořadu Slyšte lidé na Proglasu. Teď to byl Raven z alba Dopio. Pod názvem Šénau vyšlo 6. řadové album Petra Linharta. Název odkazuje k teplickému Šanovu, kde se Linhart poprvé v životě dotkl kytary. Bylo mu tehdy 15 let a na kytaře byly natažené struny značky Goldfuchs, kterým se říkalo Zlaté lišky. A právě liška z obalu těchto strun se v Linhartově vzpomínce stává němým svědkem začátku jeho hudební dráhy. Album tedy není jen novou kolekcí písní, ale také návratem k okamžiku, kdy to celé začalo. Vedle písní inspirovaných sudetskou krajinou, příběhy tamních obyvatel, ale také třeba Brnem, na albu najdeme také vzpomínku na zesnulého kolegu a písničkářský vzor Oldřicha Janotu. Hudebním producentem a aranžérem alba je Josef Štěpánek, který zároveň obstaral velkou část instrumentace, hraje na akustické, elektrické, tenorové a terciové kytary, na mandolínu, autoharfu i pedal steel kytaru. Doplňují jej Jan Steinsdörfer na klávesi a Jaromír Honzák na kontrabas a baskytaru. Mrs. Alba, jehož tématem je minulost, osobní i historie naší země, poslechneme titulní píseň Šénau.

dozněla ukázka z nového alba Petra Linharta s názvem Schönau. Nil nový sub sole je název nového alba kytaristy a písničkáře Romana Hampachera. Zatímco jeho předchozí nahrávky byly převážně intimnější a akusticky laděné, tentokrát se obklopil kapelou a výrazně přitvrdil. Základem je plnější, dynamičtější zvuk, důraz na rytmiku a sevřenější kapelový projev. Přestože se album posouvá směrem k roku, Hampacher neopouští své původní kořeny. V hudbě jsou stále patrné bluesové vlivy a příslušnost k alternativněji pojatému písničkářství. Nová kapela k tomu všemu přidává modernější rockový zvuk a místy také jemné jazzrockové přesahy. Latinský název alba Nil Novi Sub Sole pochází z biblické knihy Kazatel a znamená nic nového pod sluncem. Doplním, že autorem textů na albu je Michal Bulíř, Hampacherův kolega z folkové skupiny Lautrec. Vybírám píseň Nevcházej něžně.

zpíval Roman Hampacher ze svého nového alba Nil Novi Sub Sole. Už jsme tu dnes měli alba vydaná u příležitosti kulatých narozenin. Vladimír Merta oslavil 80. a Raven 60. Přesně mezi nimi je Zdeněk Vřešťál, který své nové album pojmenoval podle svého aktuálního věku 70. Vřešťál byl spolu se Zuzanou Navarovou a Vítem Sázavským zakládajícím členem skupiny Neres, která v 80. letech výrazně proměnila českou folkovou scénu. Na albu 70 Vřešťál představuje svou současnou autorskou tvorbu, ale přidává také něco navíc. Vedle 13 nových písní totiž album obsahuje ve své rozšířené verzi na flashdisku řadu raritních, dříve nevydaných nebo ze starších alb sesbíraných nahrávek. Takže posluchač má nakonec k dispozici celkem 70 skladeb. Jejich škála sahá od slovních a hudebních hříček až po vážné texty inspirované například válkou na Ukrajině. My si poslechneme duet Zdeňka Vřešťála s Denisou Klementovou Už nejsme my.

0: V pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme novinkám českých písničkářů. Nové album svých autorských písní vydal také písničkář Mirek Baldrich, a to pod názvem Motýly. Jeho hudební dráha začala v roce 1988 v kapele Kenton, později Baldrich působil ve skupinách Mount Reap a Ve dvou a od roku 2017 jej jako písničkáře doprovází kapela Balda Band. Album Motýly je jeho šestá dlouhohrající nahrávka. Z alba, na němž je patrná autorová rocková minulost, si poslechneme píseň Hvězdná pláň.
1: Až se v mém...

Z Českých Budějovic pochází písničkářka Maržary, která na podzim 2025 vydala své druhé album Setting This Place on Fire. Pohybuje se na něm na pomezí písničkářství a alternativního popu. Doprovázejí ji bubeník Petr Heřman a baskytarista a hráč na syntezátory Martin Uriánek. Jejich přítomnost pomáhá písním překročit čistě intimní písničkářskou polohu a vytvořit plnější alternativně popový zvuk. Výraznou roli má také producent Michal Schnaubert z kapely Prázdniny, který se postaral o výslednou podobu nahrávky. Maržary nám nabídne píseň Baltic Sea.

Především ze zhudebněných básní sestavil písničkář Franta K. Barták své nové album Čaj a stín moruší. Na albu se setkáváme s velmi rozdílnými tématy a náladami od válečné poezie čínského autora Tu Fua přes ironickou baladu mravoučnou François Viona až po intimní a melancholické verše Paula Verlaina. Z českých básníků sáhl Barták po poezii Karla Hlaváčka, Jana Skácela, Konstantina Bíbla nebo Jiřího Koláře. Ze světa čerpal vedle francouzské a čínské tvorby také ze staré astécké poezie. Barták na albu postupně pracoval ve svém domácím studiu v letech 2018 až 2025. Některé písně pocházejí ještě z jeho středoškolských let. Právě Franta K. Barták bude poslední, koho budeme v tomto přehledu novinek českých písničkářů poslouchat. Bude to zhudebněná báseň Paula Verlaina Popřejte sluchu něžné písni, duet Franty K. Bartáka s Danielou Stolařovou. Budu rád, když mi dáte vědět, kdo z písničkářů nebo písničkářek vás v tomto pořadu zaujal. Na vaše reakce se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

popřejte sluchu něžné písni, pláče, aby se zalíbila, je lehká, diskrétní a milá, jak krůpěj rosy, jež mech třísní. Hlas drahý snad vám cizí není,

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Zprávy ale přebíráme s laskavým svolením Českého rozhlasu Plus.
3: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vláda schválila snížení podpory pro nezaměstnané. Maďarsko má nový úřad pro navrácení majetku z Orbánovy éry. Tereza Valentová se odhlásila z tenisového US Open. Kolona popojíždí na dálnici D6 za Prahou směrem na Karlovy Vary. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by se měla v prvních dvou měsících snížit z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Podle rezortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti není potřeba. Vyšší dávek upravil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Změny začaly platit od letošního ledna. Navrhovaný návrat k předchozímu modelu kritizuje koaliční SPD, opozice, odbory, zaměstnavatelé i experti. Snížení dávek by státu podle Ministerstva práce a sociálních věcí ušetřilo 5 miliard korun. Česko nestihne dnešní uzávěrku a neodevzdá Evropské komisi národní plán na obnovu přírody. Vládní organizace vládu navíc kritizují, že vznikající plán silně proškrtala.
5: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů připouští, že k 1. září Česko svůj plán na obnovu přírody neodevzdá.
6: Z naší strany to ovšem není liknavost, ale selský přístup.
5: Podle ministra je potřeba nejprve vyjednat, z čeho se opatření na obnovu přírody budou platit. Expert na ochranu krajiny z hnutí Duha Jan Skalík říká, že naopak bez národního plánu nebude možné získat evropské peníze, třeba na zadržování vody v okolí obcí.
7: V té stávající podobě ministerstvo nějak netlačí na to, aby na ta jednotlivá opatření byly peníze.
5: Skupina nevládních organizací připravila svůj stínový národní plán obnovy přírody, protože podle nich vláda z toho svého vyškrtla doporučení odborníků. Jan Kaliba, Radiožurnál.
4: V Maďarsku ode dneška funguje nový úřad, který má získávat zpět majetek údajně rozkradený během 16 let vlády Viktora Orbána. Zřídit ho nechal nový maďarský kabinet. Úřad může sám vyšetřovat i žalovat závažné případy spojené s veřejnými penězi. Prvními kauzami se chce zabývat už na konci měsíce.
8: Nový úřad bude přebírat i rozpracované případy od policie nebo prokuratury. Při prověřování firem může navíc zavést zvláštní dohled, pokud zjistí ohrožení veřejného majetku. V takovém případě pak firma potřebuje souhlas úřadu k důležitým finančním rozhodnutím. Podobně široké pravomoci dosud žádná maďarská instituce neměla. Opoziční Fidesz Viktora Orbána nový úřad přirovnává k někdejší komunistické tajné policii a chce se obrátit na ústavní soud. Tvrdí, že může sloužit k politicky motivovanému stíhání. Vláda Pétera Maďára to ale odmítá. Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Před 90 lety se narodil profesor Antonín Holý, objevitel léku proti AIDS. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace zachránili až 10 milionů životů.
9: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
10: Přibližoval před lety v rozhlasovém vysílání Antonín Holý. Ze 60 patentovaných látek je nejúspěšnější tenofovir, základ léků proti AIDS, které podle Jana Konvalinky z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd přinesly české vědě přes 20 miliard korun.
11: Pro všechny vědce může být inspirací svojí důsledností a pracovitosti, že bez té práce sebe geniálnější člověk nic nedokáže.
10: Antonín Holý zemřel v červenci 2012, ale díky jeho látkám mohou miliony lidí žít i s virem HIV. Eva Kézrová, Radiožurnál.
2: Tereza Valentová se odhlásila z tenisového US Open před dnešním zápasem prvního kola. Podle platformy Tennis Form má problémy s kyčlí. Už za chvíli nastoupí do svého premiérového utkání na turnaji Gabriela Knudsonová, která se střetne s Němkou Lisovou. Debit čeká další tři české tenistky. Lucia Havlíčková bude hrát proti Maďarce Bondarové, Daria Vidmanová proti Španělce Buzasové Manejrové a jako poslední nastoupí Nikola Bartuňková proti Egypťance Šerifové.
12: Kolony na D1 u Brna a nehoda na 16 u Nové Vsi. Na D1 ve směru z Prahy do Brna buďte opatrní za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 60,5 stojí auto na krajnici. Je to v zatáčce, vybočuje se tam doleva. Stále sledujeme situaci na D1 u Brna. Kolona teď pouze ve směru z Prahy od 182. kilometru až k omezení v Brně. A platí, že pomalej jedou kamiony v pravém pruhu. Osobním autem pojedete v levém pruhu výrazně rychleji. Taky na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem. Dejte pozor před Lovosicemi. Na kilometru 43 v omezení stojí dodávka s defektem směrem do Vozovky. Zatím je to bez kolony, ale brzdí se a vybočuje. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný čekejte kolony u Nové Vsi. Jednak před nájezdem na dálnici D8 a pak ještě o kousek dál u obce Sazená havarovalo nákladní auto.
13: Kamion se dřevem vysypali příkopu, prostě celý vyklopený příkopu, jo.
12: A vytéká tam nafta, na místo jdou hasiči, projíždí se Kyvadlově. V Praze silnější odpolední provoz kolony na obvyklých místech. Ucpává se i Strakonická. Na výjezdu z Prahy směr Příbram u Jíloviště staví most a zdržíte se 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo, teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 17 hodin a 10 minut a na vlnách Proglasu začíná repríza Barvínku Aleny Rubášové a Natálie Fajtové o vzdělávání poslepu s Romanem Kabelkou.

0: Ahoj holky.
1: Ahoj kluci. Váš oblíbený barvínek je tu po prázdninách zpět v plné síle.
0: A u jeho poslechu vás dnes vítají Naty
1: a Alča.
0: Doufám, že jste si o prázdninách pořádně odpočinuli. No a teď už se tak trochu těšíte do školy, buď na staré kamarády, anebo třeba i do nového prostředí, kam mnozí z vás po prázdninách nastupujete.
1: A přejeme vám, ať se vám ve škole i mimo ní samozřejmě daří a máte radost ze svých úspěchů, z každého hezky prožitého dne.
0: No a ve školním prostředí se tak trochu budeme pohybovat i dnes v novém dílu Barvínku. A já už vítám našeho dnešního hosta, je to náš milý nevidomý kolega, zvukař pro Glasu Roman Kabelka. Romane, vítej v Barvínku, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Dneska se teda budeme zabývat vzděláváním poslepu, tak pojďme na to.
0: Romane, ty už jsi o svém zrakovém postižení mluvil v pořadu Ivy Horké, no ale je docela dost možné, že mnozí posluchači tady tento pořad neslyšeli. Mohl bys nám tedy trošku shrnout, jaký typ zrakového postižení vlastně máš a jak tě to ovlivňuje?
2: Já mám vrozenou takzvanou aniridii, což je chybění duhovky a s tím se pojí světloplachost, ale samozřejmě často právě, když je to vrozené, tak jsou s tím spojené další problémy a u mě je to zvýšený ten oční tlak, což je vlastně zelený zákal a to je věc, která nejvíc asi ohrožuje to vidění, protože to ovlivňuje sítnici, která vlastně degeneruje a ono celé to oko vlastně se chová dost jako nestandardně, takže v mém případě to bylo tak, že jsem relativně viděl dobře, ale kvůli regulaci toho očního tlaku jsem v prvních dvou letech musel absolvovat dvě operace, kdy problém toho tlaku se podařilo vyřešit, ale mělo to vliv na ten zrak, protože ty operace se nepovedly úplně dobře. Takže na to jedno oko jsem přestal vidět a potom, jak jsem rostl v pubertě, tak jsem potom přestal vidět i na to druhé oko. Ale mě to docela ovlivnilo, i když jsem viděl málo na to jedno oko těch 14 let, tak doteďka si věci představuju barevně a je to pro mě taková formativní záležitost, která ve chvíli, kdy jsem potom přestal vidět úplně, tak mě pomáhala a nebyl to zas takový úplný skok, protože ten zrak, který jsem měl do těch 14 let, tak nebyl zas tak dobrý, abych pociťoval nějakou extrémní ztrátu.
1: A začal jsi teda chodit na běžnou základní školu s ostatními dětmi, anebo to už nebylo možné?
2: To nebylo možné už vlastně, když jsem byl v tom batolecím a školkovém věku, tak bylo jasné, že budu muset absolvovat speciální školu. Ono tehdy v 80. letech nebyla ani žádná jiná možnost, jak se vlastně vzdělávat, pokud člověk měl nějaké postižení, než ve specializovaných školách. Takže já jsem nejdřív chodil do školky pro zrakově postižené a potom jsem začal chodit na základní školu pro zrakově postižené.
0: Je potřeba taky zmínit, že ty jsi vyrůstal v době před počítačovou revolucí, takže tehdy ještě nebylo zdaleka tolik technických vymožeností pro nevidomé děti jako dnes. Tak jak jste se vlastně, co jste používali, jak jste se mohli v tomto ohledu vzdělávat?
2: No už tehdy těch možností bylo relativně dost, hlavně byly specializované pomůcky pro zrakově postižené, ať už to byly různé hmatové knížky. Tehdy právě, že bylo to specializované školství a učitelé byli vzdělávaní v tyflopedii a věděli, co ti zrakově postižení žáci potřebují. Takže oni nás systematicky vedli k tomu, aby jsme byli samostatní, aby jsme používali ty pomůcky, které jsme měli, ať už teda, jak říkám, ty knížky nebo třeba různé dřevěné modely, To se určitě používalo. Dost věcí se učilo i vlastně z paměti a byl kladen při tom vzdělávání taky důraz třeba na hudební výchovu a na tu prostorovou orientaci, aby se člověk mohl pohybovat jak v domácím prostředí, tak i v prostředí právě školy. Nebylo to tak, že by nevědomí byli pořád někam jako doprovázení. My jsme ten prostor té školy znali velmi dobře a pohybovali jsme se tam prakticky samostatně i tak, jak by se jako úplně nemělo. To znamená bez bílé hole, prostě jsme to měli všechno naučené. Nedokážu teďka úplně popsat, jak. Není to určitě tak, že by to člověk měl nakrokované, že si počítal kroky, ale pohybovali jsme se tam jako velice suverénně.
1: Takže bylo to takové pro vás bezpečné prostředí, kam vás vlastně dovedli rodiče, vysadili třeba před školou, si představuji, a pak se o vás postarali už členové učitelského sboru.
2: Přesně tak to bylo, no.
1: A jak na to vzpomínáš vlastně na to studium na základní škole?
2: Vzpomínám na to pěkně, jako asi skoro každý na ten dětský věk, pokud člověk neměl nějaké problémy. Já jsem měl to štěstí, že jsem vždycky byl strašně zvídavý a rád jsem se věci učil a myslím si, že i ti učitelé, kteří tam byli, tak nás v tomto podporovali. Takže já jsem se tam cítil velice dobře a svým způsobem potom i dost sebevědomně, kdy třeba v 8. 9. třídě jsem už s některými učiteli spolupracoval na některých projektech, zkoušeli jsme právě, co se týče prostorové orientace, tak vymýšlet různé vylepšení, jako tehdy mi zapůjčili už první digitální diktafon a zkoušeli jsme do toho diktafonu nahrát nějakou trasu, podle které by se člověk mohl orientovat, mohl by si to pouštět, tak jsem vlastně tehdy už měl počítač a vymýšlel jsem, jak to postříhat, jak to udělat. Už tehdy tyhle věci jsem zkoušel dělat.
1: Tak k tomu se určitě ještě dostaneme. A my jsme se tě právě chtěli zeptat, jestli bys nám mohl přiblížit, jak počítače začaly pomáhat nevidomým a slabozrakým, protože ty jsi zrovna měl to štěstí, že tě to tak velice pozitivně zasáhlo. Klidně to můžeš vzít úplně ze široka.
2: Já si myslím, že jsem se narodil úplně do ideální doby, kdy jsem začal chodit na tu základní školu na začátku těch 90. let a to je doba, samozřejmě po sametové revoluci, kdy se sem začaly dostávat technologie ze zahraničí a to zásadní, co se stalo, bylo, že jeden inženýr z Brna, pan Milan Hudeček, který na začátku 80. let emigroval do Austrálie, tak ve spolupráci s Australskou unií nevidomých vyrobil mikropočítač, tehdy se tomu říkalo mikropočítač, který měl hlasový výstup, neměl obrazovku a neměl ani klávesnici, tu klasickou, ale brailskou klávesnici. Takže počítač opravdu šitý na míru nevidomým, který na svou dobu měl v sobě poměrně moderní technologie a umožňoval úplně převratné věci, to znamená číst si texty, které byly v digitální podobě napsány tím hlasem, si je člověk mohl číst a potom to, co si člověk třeba napsal, tak mohl vytisknout i na normální tiskárně a nechat druhým přečíst, což vlastně nevidomí do té doby dělat nemohli. Já jsem to třeba využíval, že jsem domácí úkoly právě psal na Eurece a tiskl třeba nějaké slohové práce. Oni sice učitelé uměli číst Brailleovo písmo dokonce očima, takže to, co jsme psali, tak nám kontrolovali, ale samozřejmě vždycky bylo příjemnější to takhle vytisknout, zvlášť když jsem ten úkol dopisoval doma, tak to bylo možné takhle udělat. A tento počítač ještě měl další důležitou funkci, a to, že šel programovat. Takže člověk se mohl učit programovat a vlastně dělat si programy jen tak pro radost. Třeba vzniklo mnoho různých her, Pexeso, potom různě takové ty textové hry, já nevím, jestli to ještě někdo hraje, že prostě je takový příběh, ten se vám postupně čte a vy říkáte, půjdu teďka na jih, půjdu dveřmi vpravo a podobně. A ono se vždycky něco stane a postupně tím člověk takhle nějak prochází a je to dost zábavné. No.
1: Připomíná mi to dračí doupě.
2: Ano. Ano.
1: Něco takového. A my tady teda máme vlastně na ukázku, ty si, Romane, přinesl Eureku A4. Jmenuje se to tedy Eureka nebo Eureka A4?
2: Plný název je Eureka A4 a to A4 je tam proto, protože kdybyste vzali opravdu A4 papír, tak ten počítač je přesně tak velký. Jo, to je taková trošku zhoda náhod, možná to tak vyšlo, že skutečně je to velké, jak ta složka na ty papíry, samozřejmě tlustší, protože je potřeba do toho napěchovat zejména akumulátor a disketovou jednotku v tehdejší době, což nebyly úplně malá zařízení, ale i přesto váží míň než kde jaký notebook, má to jenom 1 kilo a na tu baterku tehda to vydrželo 6 hodin, což je neuvěřitelné, to spíš dosahují notebooky, dejme tomu posledních 10-15 let. Předtím to byly spíš jenom parodie na mobilní zařízení, ale Eureka už před těmi 40 lety, teď je to 40 let, co vlastně byla zkonstruovaná, tak už měla tyhle ty parametry. No a právě když se sem na začátku těch 90. let začaly ty Eureky dovážet, on pan Hudeček nabídl, že vytvoří vlastně českou verzi, tak my jsme to přijali právě s povděkem a tenhle počítač je takový blbůvzdorný a zároveň dovede různé experimenty a my jsme prostě ze spolužáky se bavili, co jsme objevili, kde jsme co zapsali do paměti a ten počítač se začal chovat úplně zvláštně a strašně jsme to řešili a tohle si myslím, že ten počítač na to, jak byl jednoduchý a zároveň s ním šlo dělat plno věcí, tak v nás vzbudil zájem o ty počítače a když potom se objevily klasické počítače, já už jsem v 5. třídě získal klasický stolní počítač se skenerem, takže jsem si mohl číst knížky, to je, byl další jako velký pokrok.
1: Takže to byl zhruba rok 95?
2: Ano, v roce 95, takže jsem si mohl číst knížky a s tímhle počítačem samozřejmě už šlo dělat to, co lidi asi znají, ale já bych to nechtěl zamluvit, my tu Eureku tady máme, tak si říkám, že by nás Eureka mohla pozdravit.
1: Přesně tak, to jsem taky měla na mysli, ano, chtěli jsme to navrhnout, tak pojďme na to.
3: Dobrý den, já jsem Eureka a štíříta, tento rok slavím své štíříta narozeniny. Domlouvám, je ta vůjší zvuk.
1: Takže Romane, tebe potom hodně asi posunulo to, že jsi mohl být připojený i na internet. Jak k tomu vlastně došlo?
2: K tomu došlo tak, že v roce 98 jedna z firem, která poskytovala vytáčené připojení k internetu, tak nabídla zdravotně postižením připojení vlastně jenom za telefonní poplatky, což byla vynikající příležitost a já jsem tehdy toho využil i vzhledem k tomu, že trošku jsem už o internetu v tom roce 98 něco věděl, protože jsem chodil na kurzy do Tyflo kabinetu, kde byli studenti právě z fakulty informatiky Masarykovy univerzity a na univerzitě samozřejmě se už tehdy internet používal. Takže jsme si tak o tom povídali, jaké jsou tam možnosti, jaké ty prohlížeče se používají a tak. Už tehdy právě se vytvořila na různých diskusních skupinách, e-mailových konferencích poměrně velká skupina zrakově postižených, kteří využili tu stejnou příležitost a to nám taky dost pomohlo si právě sdílet různé poznatky z používání počítačů a zas to byl takový další krok k té akceleraci toho počítačového vědění, což by samo o sobě bylo sice pěkné, ale ono na tom internetu je důležité to, že tam už ty informace sami o sobě na těch webových stránkách jsou vlastně v té digitální podobě a z té digitální podoby už to jde velice jednoduše předat tomu hlasovému výstupu toho počítače a nechat si to prostě přečíst nebo připojit k tomu počítači brailský displej a na něm si to prostě číst. Takže ve chvíli, kdy já jsem měl připojení k internetu, tak jsem si vlastně už mohl číst zprávy, protože už tehdy byly portály, které jako zveřejňovaly aktuální informace. Četl jsem různé takové internetové magazíny, které v té době už byly. Do té doby vlastně pokud člověk chtěl získat informace, tak právě tím nejlepším zdrojem a nejpřirozenějším, dejme tomu v druhé polovině toho 20. století, byl rozhlas. Proto já od malička jsem právě rádio poslouchal a mám k němu takový jako vztah jako zásadní. Ale to, co to právě povýšilo, že člověk nemusel čekat na určitý čas, aby si poslechl nějaký pořad, tak bylo to, že prostě jenom do toho prohlížeče zadal už tehdy známé adresy, které používáme i dnes a četl si tam, co potřeboval.

0: V roce 1999 si končil základku, takže bylo na čase se rozhodnout, co dál. A ty se s Romanem rozhodl pro studium na Biskupském gymnáziu v Brně. Tak by mě moc zajímalo, jak tady na tohle vzpomínáš, proč ses vlastně rozhodl pro to Biggy a jak se ti tam jako nevidomému studovalo.
1: My jsme byli víc jakoby žáků z té základní školy, kteří chtěli studovat už něco víc, takže jsme se dali tak nějak dohromady a věděli jsme, že na Biskupském gymnáziu tu cestu pro nevidomé prošlapal náš starší spolužák Radim Charvát a udělal nám tam velice jako dobré jméno. Takže jsme byli za panem ředitelem a on souhlasil s tím, že nás prostě přijmou. Já tehdy jsem měl ten cíl jít právě studovat informatiku a to gymnázium je vlastně takový dobrý základ. Já jsem to ještě umocnil tím, že jsem šel na přírodovědnou větev a my jsme byli vlastně integrovaní v těch běžných třídách. V té době tam studovali ještě sluchově postižení studenti, ale ti měli své speciální třídy. My jsme to zvládli s ostatními spolužáky, ten systém byl jako poměrně jednoduchý, nebo aspoň já to tak vnímám, kdy právě jsem používal na zápisky Eureku, potom teda později už notebook. Měl jsem právě černotiskovou tiskárnu, takže cokoliv jsem mohl hnedka v hodině vytisknout. Matematiku jsem si tehdy psal ještě na Pichtově psacím stroju v Brailově písmu a to jsem paní profesorce potom diktoval ty výsledky. Měli jsme už tehdy vytisknuté třeba do angličtiny učebnice v Brailově písmu, takže jsme mohli s ostatními číst to, co měli. A bylo to vlastně i na těch profesorech, že nám dali tu důvěru, že to zvládnem a že si vlastně řekneme, když budeme potřebovat s něčím pomoct, ale jinak v podstatě s námi zacházeli jako s běžnými studenty, což byla výborná jako průprava potom na tu vysokou školu.
0: Takže vám byli oporou a jak vás přijímali ostatní žáci?
1: Ostatní žáci nás přijímali pěkně. Já teda svým způsobem jsem se trošku cítil tak jako vydělen, protože člověk, když dospívá, tak chce prostě být v nějaké partě a podobně. A měl jsem samozřejmě kamarády, s kterými jsem trávil čas, ale cítil jsem, že je tam trošku taková nějaká bariéra, to můžu asi přiznat. A vlastně tak nějak se to srovnalo až v nějakém třeťáku, kdy i mně přijde, že ta naše třída se jako víc stmelila a měli jsme tam ještě profesory, kteří i ve volném čase byli ochotní s námi jako trávit čas. Jako s láskou vzpomínám právě na Zdeňka Papouška, který nás učil na základy společenských věd. Takže potom se to dalo nějak do pořádku, ale ten skok z té základní školy, když jsme tam měli jako plný servis, bych řekl, do toho integrovaného světa nebyl úplně jako jednoduchý.
2: Měl jsi k dispozici nějakého asistenta? Byl tehda běžný systém asistentů?
1: Ne, my jsme vlastně asistenty neměli. Co jsme si zařídili, to jsme měli. Samozřejmě kdykoliv nám bylo k dispozici speciálně pedagogické centrum, které tehdy už fungovalo, ale bylo to tak jako vzdáleně. To znamená, bylo potřeba něco vytisknout, vyřešit nějakou konkrétní situaci právě z dostupnosti těch studijních materiálů, ale nebylo to tak, že by hned teď, když něco potřebujeme, nám byl někdo k dispozici.
0: Jak už tady dneska mnohokrát zaznělo, tak tvým velkým snem bylo studium informatiky, už vlastně od základní školy. Ty jsi tedy se rozhodl pro fakultu informatiky na Masarykově univerzitě v Brně. Jak ses tady na to studium připravoval a jak probíhaly ty přijímací zkoušky?
1: V té době, zase shodou okolností, se otevřelo středisko pro pomoc studentům právě na Masarykově univerzitě a ta informatika bylo to první, co se připravovalo pro přijetí těch studentů. Ten důvod byl jednoduchý, protože právě to středisko vzniklo na fakultě informatiky a takovým pilotním studentem byl zase starší spolužák Marek Susčík, který tím studiem začal už procházet předtím, než jsem se tam dostal já, takže se sbírali zkušenosti, co všechno je potřeba a to středisko už od začátku mělo výborné pracovníky a výborné vybavení, takže už tehdy se začaly tisknout skripta v Brailově písmu i s hmatovými materiály, tisknuté na takzvaném fuser, taková infračervená pícka a potom právě vystoupne to, co je černé. Takže bylo možné kombinovat to Brailovo písmo, tady ty reliéfní věci a přesto se ještě tiskl černotisk, takže ten učitel věděl, co na té stránce já si v tom Brailově písmu můžu číst. Takže už tehdy se právě dělali tyhle ty materiály, ale v podstatě, abych se dostal k tomu, jak jsem se připravoval, tak jsem chodil na doučování matematiky a ty přijímací zkoušky probíhaly tím způsobem, že jsem právě dostal zadání vytisknuté v Brailově písmu. Vypracoval jsem nějaký výsledný dokument na počítači s těmi svými výsledky a to potom pracovníci střediska předali na příslušná místa na fakultě a oni to zpracovali tím standardním způsobem. A vlastně to studium potom probíhalo stejně, takže potom, když jsem dělal potom třeba zkoušky, tak některé se dělaly ústně, některé se dělaly tak, že vlastně vyučující dodal zadání, oni ho transformovali tak, abych já si ho mohl přečíst. Já jsem udělal zase nějak ty výsledky a oni tomu vyučujícímu to zase předali tak, aby to pro něj bylo pochopitelné, protože ten zápis brailský, ať už je na papíře nebo je udělaný v počítači, tak se přece jenom nepodobá tomu, jak vypadá klasicky vytištěná matematika.
2: My jsme ještě nezmínili název toho střediska, je to tedy Teiresias?
1: Ano, přesně tak. Správně? Ano, Teiresias.
2: Lidé z Teiresias.

0: ty logické vývody a potom třeba práce s automaty, což je takový koncept, jak vlastně pracují stroje a de facto i počítače, tak to je záležitost, která je i trošku grafická, ale dá se přizpůsobit tak, aby člověk poslepu s tím mohl pracovat. A já vždycky jsem si to prostě vzal a přemýšlel jsem, jak bych si to zapsal tak, aby to pro mě bylo srozumitelné, protože byl nějaký doporučený postup, ale svým způsobem potom každý student si to stejně trošku dělal s těmi zkušenosti, které měl třeba s počítači, tak si to dělal po svém, protože i z hlediska třeba těch odečítačů obrazovky, což jsou programy, které zpřístupňují to prostředí na počítači, tak jsou jako různé a je to potom o tom ovládání a o tom, jak člověk je zvyklý ten počítač používat.
1: A taky o nějaké představivosti, není to tak? Mně to přijde, že ty musíš být člověk s ohromnou představivostí.
0: Ano, ano, to je právě to, co jsem říkal úplně na začátku, že vlastně to období, kdy jsem trošku ještě viděl nějaké ty obrysy, tak jsem si ho strašně užíval, jako kdybych asi podvědomně věděl, nevím, že potom už to mít jako nebudu a strašně jsem nasával tady ty vizuální věmy a i teď, když tady sedíme ve studiu u stolu, tak si představuju, že třeba ten stůl je béžový, před sebou mám černý mikrofon s takovou světle hnědou tou ochranou proti větru a podobně. Možná to tak není, ale mě to pomáhá se vlastně zakotvit v tom prostoru.
1: A chtěla jsem se zeptat, bakaláře si tedy dokončil v nějaké standardní době na Masarykově univerzitě, ale do toho už si potom začal i pracovat. Tak vlastně co tě k tomu vedlo?
0: Vedlo mě k tomu to, že jsem byl stále v kontaktu s dalšími nevidomými, které bavili počítače a potom taky s pracovníky Tyflocentra, kteří vlastně zajišťují vzdělávání nevidomých právě v oblasti tady počítačové techniky. A tehdy se naskytla příležitost, že začne právě Tyflocentrum poskytovat konzultace ohledně přístupnosti webu, aby se to prostě dobře s těmi odečítači ty webové stránky četly. A prostě jsme se nějak domluvili, že se do toho zapojím, protože jsem měl samozřejmě ty zkušenosti, kdy s tím internetem jsem začínal už někdy v tom roce 98, takže jsem to znal jak z pohledu uživatele, ale i z ohledu jaksi programátora těch webových stránek, což je jako docela dobrá kombinace. No a když už jsem se tam takhle zapojil, tak jsem začal dělat to, co vlastně mi bylo celkem přirozené, protože jsem to už dělal na základní škole, že jsem začal lidi právě učit, třeba ti, co přišli o zrak, tak jsem je začal učit právě s počítači. No to samozřejmě vyžadovalo i nějaké vzdělání, protože když člověk dělá v organizaci, jako je Tyflocentrum, tak musí být sociálním pracovníkem, nestačí tam jenom ty kompetence, které jsem měl ohledně těch počítačů. Tím pádem jsem ještě k té informatice si přibral studium na pedagogické fakultě, speciální pedagogiku, ale to jsem po nějaké době zjistil i v kombinaci teda s tou informatikou, i v kombinaci s tím, že jako ta práce v tom Tyflocentru mě bavila, tak jsem zjistil, že prostě toho času jako moc nemám a nějak jsem to nezvládal, takže speciální pedagogiku jsem pustil k ledu a soustředil jsem se potom na to získat tu kvalifikaci jiným způsobem, ale i v té době právě už mě moc nebavilo studovat i tu informatiku, protože člověk zjistí, že ta praxe je trošičku o něčem jiném. Ona, ta škola je dobrá v tom, že člověku dá teoretické znalosti, na kterých může jako rozvíjet. To já jsem vždycky jako vnímal, že

0: když jsem potom potřeboval v budoucnosti se třeba učit nové programovací jazyky a podobně, tak ty teoretické znalosti jsou na to výborné, ale pro tu praxi to zas člověk tolik nepotřebuje. A já jsem tehdy chtěl ty lidi učit a chtěl jsem ty weby testovat a bavilo mě to, takže jsem potom už i některé semestry jako vynechával, přerušoval různě to studium, no bylo to dost složité.
1: Ale nakonec se ti stejně podařilo školu dokončit a získal si magisterský titul v roce 2014.
0: Ano, což jako magisterské studium je vlastně na 2 roky, takže si můžete představit, jak to asi jako vypadalo, ale naštěstí jako nějakým zpětným uznáním kreditů a vybráním si magisterské práce, která mě vyloženě sedla, tak se mě to potom podařilo dokončit ve chvíli, kdy jsem tu magisterku dopisoval, tak se nám narodil syn. Je to už nějakých jako 11 let a vůbec si jako neumím představit, jak jako s těmi probdělými nocmi a podobně jsem to jako zvládl všechno dát dohromady, ale podařilo se.
2: Někdy člověk prostě tak nějak jako zabere, jede na nějaké vlně euforie, říká
0: asi,
2: si,
0: asi.
2: Jo, to dotáhnu.
1: A zvládne nemožné.
0: Ano.
1: A jak ses vlastně dostal do Proglasu? Protože ty jsi zmiňoval, že rozhlas přece jenom byla tvoje srdeční záležitost. Byl to tvůj sen, nebo to byla spíš náhoda?
0: Náhoda to nebyla, sen to byl. Sen to byl velký, ale já, když už jsem měl hotovou tu školu, tak jsem samozřejmě to chtěl nějak využít a právě, jak jsem mluvil o té své magisterské práci, tak jsem potom na to navázal, začal jsem chodit různě po firmách, jestli bych jako nemohl někde programovat něco podobného a právě jsem narazil na kolegy z firmy Master Internet, kteří tehdy hledali někoho, kdo by postavil nějaké řešení na redakčních systémech. Někteří možná znáte WordPress, což je takový systém na tvorbu webů. A právě ta moje práce byla o tomto, takže já jsem o těch systémech něco věděl a tak jsme si nějak sedli a já jsem tam intenzivně pracoval vlastně až do covidu, kdy potom jsme tu naši spolupráci přeorientovali trošku jinak, zas spíš právě na to testování těch webů a podobně, protože tehdy ta poptávka potom celkem byla. No a za covidu jsem si právě říkal, když jsem si tak promítal ty věci, že vlastně v té informatické branži jsem si za tu relativně krátkou dobu už dokázal asi všechno, co jsem tak jako mohl a cítil jsem, že to programování mě svým způsobem už jako vyčerpává a hledal jsem nějakou novou náplň. A tehdy jsem si právě vzpomněl na to, že vlastně ještě tady ten můj zájem o zvuk a podobně, tehdy jsem to moc neřešil, protože jsem používal programy, které už jako byly svým způsobem zastaralé na zpracování zvuku a podobně. Ale bylo zajímavé, že právě na začátku covidu mě volala kolegyně, která tady tehdy v Proglasu pracovala, Jana Kuklová, a dělala se mnou takový krátký rozhovor a já jsem se tehdy ptal, s čím tady vlastně pracuje. A ona říkala Reaper, tak já jsem si ten Reaper našel a zjistil jsem, že je to software, který je jako dobře přístupný s odečítačem obrazovky. A tak za těch dlouhých dnů za covidu, kdy nebylo co dělat, tak jsem ho tak různě zkoušel, někdy mi to nešlo, protože jsem předtím byl naučený úplně na něco jiného. A potom ve chvíli, kdy právě Jana se svým manželem začali dělat zvukové hry pro mobily, tak potřebovali zpracovat nějaké scénáře namluvené a do toho dát nějaké zvuky a podobně. A tehdy s tím Reaperem jsem už trošku uměl. Takže jsem řekl, že jim s tím pomůžu a dělal jsem to právě v tom Reaperu. A to byla velká škola pro mě ještě se v tom jako zdokonalit a vlastně ověřit si ty postupy, které používám doteďka tady v Proglasu a Jana jednoho dne v době, kdy právě covid už tak nějak končil, tak mě psala, hele, tady Milan Tesař dal na Facebook nějaký oznam, že hledají zvukaře. Já jsem si říkal, no tak já to zkusím. No a tak jsme se domluvili, já jsem tady jako ukazoval, jak právě jsme dělali ty mobilní hry a podobně. A potom jsem tady začal pracovat, no. Splnilo se mě to, co jsem vždycky jako chtěl. Já jsem totiž už s těmi zvuky na počítači začínal v tom roce 98, kdy jsem začal s tím internetem, tak už tehdy i přes ten telefon se leco z toho webu dalo různě stáhnout, včetně právě různých programů na zpracování zvuku.
2: Tak náš barvínek se pomalu chýlí ke konci. Romane, na závěr, měl bys třeba nějaký vzkaz pro lidi, kteří nás poslouchají, mají třeba nějaké postižení, třeba i zrakové, co by měli podle tebe vědět, co by jim pomohlo prožít svůj život tak naplno, jak vlastně to dokážeš ty?
0: Určitě se poradit s odborníky, kteří tomu postižení rozumí. Myslím si, že právě v tyflocentrech a ve sjednocených organizacích nevidomých a slabozrakých jsou lidi, kteří tomu zaprvé rozumí a za druhé je to baví, ta práce právě s tím postižením, vymýšlet právě ty nové způsoby, ať už toho praktického života, nebo právě i v tom virtuálním prostředí. Protože například já jsem nedávno mluvil s jedním známým, že prostě se potřebují starat o nějakého příbuzného a že to jako nezvládají. A říkal jsem, ale požádali jste si o příspěvek na péči? No, my nevíme, co to je. Jo, ta osvěta jakoby existuje, stát se snaží jakoby propagovat ty věci, které nabízí, ale ne ke všem se to dostane, takže jedna věc je tady ta státní podpora, protože plno těch pomůcek, které vlastně mám a vždycky jsem měl a i ty počítače tehdy před těmi 30 lety vlastně šly z příspěvku státních. Takže kdyby si to člověk musel pořizovat sám, jak je to běžně v zahraničí, ve Spojených státech většinou to jde přes nějaké nadace, tam státní příspěvky vlastně neexistují. Tady to máme velice velkoryse a je to tady jako svým způsobem jako fantastické, co právě, když člověk ví a nechá si poradit v těch specializovaných centrech, tak co si může pořídit, aby ten jeho život byl kvalitnější. Ten příspěvek na ty pomůcky, musí to brát i člověk z toho pohledu, že mu to má zkvalitnit život a najít tu náplň toho života. A není to nic, co by mu mělo jako nějak finančně jako přilepšit, ale ono, když člověk najde tady tohle naplnění, tak potom i vlastně jednodušeji a mnohem radši se integruje do toho běžného života a začne třeba sám jako vydělávat peníze. Nesedí jenom doma a nebere ten invalidní důchod.
2: A zároveň je to možná i o nějaké jakoby vnitřní síle, že? Jako držet se třeba nějakého svého snu, jít si za tím, co člověk chce dělat.
0: Určitě, ale to souvisí, a na to už nemáme prostor, to souvisí prostě i s vírou. Já vlastně jsem tady tou katarzí prošel až ve svých 23 letech, kdy mě asi už trošku v něčem jako ty síly docházely, ale tohle mě znovu jakoby nakoplo, když si člověk uvědomí skutečně, že když člověk má nějaké to přání, tak ono se nemusí splnit hned, ale člověka tím, že na to myslí, tak ho to nějakým způsobem přetváří a on k tomu nějak směřuje. A když ještě ví, že právě může to svěřit Bohu, tak je to strašně osvobozující.
1: My ti, Romane, moc děkujeme za dnešní Prima rozhovor a budeme se těšit určitě na další spolupráci, protože je potřeba podotknout, že spousta našich barvínků vzniká právě díky tobě.
0: Ano.
1: Takže ti moc děkujeme.
0: Není zač a budu se těšit někdy.
2: Přejeme ti, ať se ti i nadále daří a ať prostě tady v Proglasu všichni i díky tobě prospíváme.
1: Hostem dnešního barvínku byl Roman Kabelka.
2: Od mikrofonu se loučí Alča
1: a Naty.
2: Ahoj!

17 hodin 56 minut. Myšlenkou na den je promluva papeže Lva 14. před nedělní polední modlitbou o 22. neděli v liturgickém mezidobí 30. srpna.

Milí bratři a sestry, krásný den. Matoušovo evangelium k nám v 16. kapitole promlouvá o Ježíši, který odkrývá svým učedníkům své nadcházející velikonoční tajemství. Mesiáš, jak sám říká, bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších velekněží a učitelů zákona, bude zabit a třetího dne, že bude vzkříšen. To, co prohlašuje, je nahony vzdáleno od jejich představ Mesiáše mocného a triumfujícího, s jehož pomocí porazí nepřátele. Už několikrát zažili podobu strávenou spolu s ním úžas nad tolika jeho skutky i slovy. Toto poslední poselství však překonává veškerá očekávání. Zvláště Petr dává průchod svému nesouhlasu a Ježíšovi vyčítá: Bůh uchovej, pane, to se ti nikdy nestane. Krátce předtím v něm Petr poznal Mesiáše, syna živého Boha. Nyní však, překvapený a možná i zklamaný tím, co slyší, v kontrastu se svým překrásným vyznáním víry, které nedávno pronesl, mu dělá výčitky. Jakoby mu říkal: ano, věřím, že ty jsi Mesiáš, ale takhle se spása světa nedělá. Ani pro nás není jednoduché pochopit a přijmout Boží cesty, zvláště když jsou příliš vzdálené od těch našich. Je zde pokušení myslet si, navzdory vší logice víry, že se pán mýlí, nebo ještě hůře, že nám nenaslouchá, nebo že se o nás nezajímá. Tváří v tvář této nejistotě nás Petr učí dvěma důležitým věcem. Za prvé, nikdy ani v těchto okamžicích nepřerušovat rozhovor s pánem, zvláště pak, když mu s důvěrou svěřujeme i své těžkosti s pochopením toho, co od nás žádá. Za druhé, nikdy nesoudit Boží způsob jednání, nýbrž především pokorně naslouchat v modlitbě, co nám chce právě zjevit prostřednictvím svého jednání, i když neodpovídá našemu očekávání. Velikost prvního mezi apoštoly se pak ukazuje také v tomto. Ježíš Petrovi odpovídá: jdi za mne, satane, a vysvětluje jemu i ostatním učedníkům, že chtějí-li jít v jeho stopách, budou muset zapřít sami sebe, vzít na sebe svůj kříž a následovat ho. Petr to udělá. Když ho vyslechne, přijme výzvu a zůstane věrný slovům Krista, v němž poznal svého vykupitele celým svým bytím až k mučednictví. Prosme tedy pána, abychom také my měli ve svém životě víry a ve své modlitbě stejnou upřímnost jako Petr, abychom mu v pokoře řekli, co skutečně cítíme, i když je srdce ve zmatku, a zároveň, abychom dokázali pěstovat stejnou učenlivost v přijímání toho, co od nás žádá, navzdory našim očekáváním. Ať nám v tomto pomáhá Maria, která zůstala poslušnou vůči Božím plánům i pod křížem svého syna Ježíše.

Mši svatou nyní přenášíme z kaple Ducha Svatého v Proglasu v Brně. Bude sloužená za zemřelé posluchače přátele Proglasu. Celebruje pater Martin Holík. Koncelebruje a promluvu má pater Zdeněk Drštka. Na varhany zahraje Dominik Laudát. A zpívat budeme písně číslo 928, učiň mine pane nástrojem, 928 a na závěr 909, nejvyšší a mocný.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Milí posluchači, milí zde v kapli svatého Ducha v Proglasu, zase začínáme po prázdninách mše svaté mít přímo z rozhlasové kaple. Dnes myslíme na zemřelé posluchače, přátelé Proglasu, protože je první úterek v měsíci, ale také myslíme na všechny studenty, kantory, personál, na všechny ty, kteří po odpočinku prázdninovém nastupují, aby se nové věci naučili, nové osvojili, a držíme jim všem palce. A zároveň také je dneska světový den modliteb péče za stvoření, který potrvá až do svátku svatého Františka, tedy do 4. října. Takže dnes právě ta píseň. Svatý František mimochodem zemřel právě před 800 lety. Je to letos výročí a proto také ten rok svatého Františka. A tak tedy v této chvíli řekněme, pane, chci být jako František, pokorný, tichý a vědomý si své nedostatečnosti, kterou předčil nás všechny. A prosme spolu. Smiluj se nad námi, pane.
1: Zřešili jsme proti tobě.
0: Ukaž nám, pane, své milosrdenství.
1: A dej nám svou spásu.
0: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože. Odpusti nám hříchy a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: Modleme se. Bože, v Tobě je plnost všeho dobra. Vlož do našich srdcí lásku ke Tvému jménu, rozmnožuj naši oddanost k Tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré. Prosíme o to skrze Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
2: Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři, duch zkoumá všecko i hlubiny boží. Kdo z lidí zná lidské nitro? Jen lidský duch, který je v člověku. Tak ani boží nitro nezná nikdo, jen duch boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který vychází z Boha. Tak můžeme poznat, co všecko nám Bůh dal darem. O tom také mluvíme, ne ovšem slovy, kterým učí lidská moudrost, ale tak, jak tomu učí duch. Takže nauku pocházející od ducha také vyjadřujeme řečí od něho vnuknutou. Ovšem člověk se schopnostmi pouze přirozenými nepřijímá ty pravdy, které pocházejí od Božího ducha. Zdají se mu hloupé a nemůže je pochopit. Protože ty věci se dají posoudit jen s pomocí ducha. Ale člověk produchovnělý může vynést úsudek o všem, sám však nepodléhá úsudku nikoho. Neboť kdo poznal myšlenky Páně tak, že by ho mohl poučovat? Avšak naše myšlenky jsou myšlenky Kristovi. Slyšeli jsme slovo Boží.
3: Bohu díky.

0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Slova svatého evangelia podle Lukáše.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Ježíš šel do galilejského města Kafarna a v sobotu tam učil. Žasli nad jeho učením, protože v jeho slově byla moc. V synagóze byl nějaký člověk, který měl v sobě nečistého ďábelského ducha. Ten vzkřikl velikým hlasem, co je ti po nás, Ježíši Nazarecký? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi, svatý Boží. Ale Ježíš mu přísně rozkázal, mlč a vyjdi z něho. Zlý duch tím člověkem smíkl do prostřed a vyšel z něho, aniž mu ublížil. Na všechny padl úžas a říkali si mezi sebou, to je něco. Svrchovanou mocí poroučí nečistým duchům a vyjdou. Pověst o něm se roznesla po všech místech v tom kraji. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Chvála tobě, Kriste.
0: Co je ti po nás, křičí onen posedlý, respektive křičí nečistý duch ústy posedlého člověka. Co máme my s tebou společného? Slovo ďábel, diabolos, znamená ten, který rozděluje nebo také rozeštvává. Mohli bychom říci i ten, který staví překážky. Často si taky můžeme říci, co je mě potom. Co já s tím mám společného, jak mě se to týká. Dnes prožíváme onen den modliteb za péči o stvoření. Vstupujeme do období zvaného doba stvoření, trvajícího následujících 5 týdnů. A mohli bychom si říci, to se přece mě netýká, copak já jsem nějaký zelený fanatik nebo ekoterorista, nebo jakkoliv jinak bychom mohli titulovat lidi, kterým není lhostejný stav této země, kterou nám Bůh stvořil do opatrování. Týká se nás to. A týká se nás to velmi. Nenechme se tím zlým duchem rozeštvat. Nenechme se přesvědčit, že Bohu je lhostejno, co děláme s jeho dílem, když on má soucit se všemi svými tvory, jak jsme zpívali před několika chvíličkami v žalmu, jak zaznívá z písma. Týká se nás i tehdy, když pamatujeme na své zemřelé, když prosíme dnes za zemřelé posluchače, přátele Proglasu, když třeba připomeneme v modlitbě i ty, na které málo kdo vzpomíná, o kterých ani nevíme, že po celém světě umírají a nedochází nám, že téměř 1,5 milionu lidí ročně zemře proto, že nemají přístup k čisté pitné vodě nebo základním hygienickým potřebám. A jsou to lidé stejně jako my, kteří umírají v důsledku našeho třeba nedbalého zacházení s tímto světem, s touto zemí, s touto planetou. Papež Lev stanovil jako modlitební úmysl pro tento měsíc v rámci apoštolátu modlitby světové sítě modlitby s papežem téma modlitbu za péči o vodu, která velmi dobře koresponduje právě s touto dobou stvoření, s dnešním dnem modlitby za péči o stvoření. A tak se alespoň takto modleme za to, aby nemuseli lidé umírat, protože nemají přístup k vodě, protože v nich umírá sám Pán, který v hodině své smrti na kříži volá žízním a hledá toho, kdo by mu dal napít ve všech žíznících na světě. Jak říká jinde, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, proto vejděte do radosti mého nebeského Otce. Týká se nás to velmi, protože žijeme na této zemi a jsme ze stejné látky, jako je tato země stvořena, neboť z prachu země Hospodin uhnětl člověka. Týká se nás to i ve vztahu k ostatním lidem dobré vůle, kterým není osud země lhostejný, a můžeme na prvním místě jmenovat křesťany pravoslavné tradice. Vždyť ekumeničtí patriarchové Konstantinopole, pravoslavní patriarchové, už před mnoha desetiletími, několika desetiletími stanovili 1. září jako den modliteb za stvoření, den úžasu před Božím stvořitelským dílem. A také letos patriarcha Bartoloměj k tomuto dni vydal své poselství, ve kterém mluví o eucharistickém charakteru vztahu ke stvoření. To slovo eucharistie v originále znamená díku vzdání. Je to tedy výzva ke vděčnosti za stvořený svět, za Boží stvořitelské dílo. Ale můžeme tam vidět ještě další souvislost. Bůh nejen tento svět stvořil, ale dokonce do něj přišel a stal se jeho součástí. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a přijal na sebe hmotné tělo, složené z prvků této země. A my z plodů země a lidské práce předkládáme Bohu chléb a víno a slavíme s ním eucharistii. A můžeme přitom v duchu tak jako veliký a úžasný myslitel, teolog Pierre Teilhard de Chardin, myslet na to, že celý svět pozvedá člověk, kněz stvoření, jako velikou hostii před Boha, stvořitele, který se stal součástí svého stvoření. Je toho až příliš mnoho, co nás pojí s Božím stvořením, a proto je nám do toho hodně. Co se děje s tímto světem, jak v něm žijeme, jak pamatujeme na ty, kterým nebylo dopřáno tolik hmotných dober, jako nám, kteří se nemusíme bát, i když už nás trošku letošní parné a suché léto bát naučilo, jestli otočíme koutkem a poteče voda nebo ne. Vzpomeňme na ty, kteří žádné kohoutky ani nemají. Třeba tehdy, když zastavíme vodu, když ji nepotřebujeme. Malé gesto, malý krok a může být k velké Boží slávě. I sestra voda ve slovech svatého Františka chválí našeho Pána. Připojme se k těmto chválám i my.

0: několik minut v Castel Gandolfu, papež Lev zahajuje bohoslužbu se stejným tématem. A tak se spojíme s ním i s celou univerzální církví. A společně a s důvěrou prosme dobrého Boha. Budeme odpovídat Kyrie eleison.
1: Prosme za našeho papeže Lva, aby byl věrným strážcem církve a Pán mu dal dobře hlásat slovo víry. Prosme za soudce a všechny správce veřejných věcí, aby jim Pán dal ducha moudrosti a spravedlnosti. Prosme za ty, kdo zhřešili, aby se Pán nad nimi smiloval a dal jim dobré svědomí a dobrou naději.
2: Kyrie eleison.
1: Prosme za strádající, aby je Pán zahrnul svou útěchou.
2: Kyrie eleison.
1: Prosme za naše společenství, abychom v Duchu svatém poznali milost Pána Ježíše Krista a rostli v ní.
2: Kyrie eleison.
0: A prosme také za všechny, kteří jsou postiženi jakou přírodní pohromou, teď zejména myslíme na obyvatele Nepálu, části Tibetu a dalších zemí, kde hrozí podobná katastrofa, ať se najde vždycky dostatek těch lidí, kteří pomáhají. Pána prosme. Kyrie eleison. A přijmi oběť této mše svaté za zemřelé posluchače, přátelé Proglasu. Mnohé z nich máme na lístečcích na obětním stole a jmenovitě jmenuji Františku Geržovou ze Všeminy a Josefa Policera z České Lípy. Kyrie eleison. Bože, přijmi naši modlitbu a vyslyš nás. Tobě buď chvála nyní i na věky věků.
2: Amen.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve a ti přijme
1: k své slávě a k spáse světa.
0: Oběť, kterou nás Kristus vykoupil, ať je nám, Bože, nevyčerpatelným zdrojem spásy. A kdykoliv tuto oběť slavíme, ať v nás roste její účinek. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Vzhůru srdce.
1: Máme je s Pána.
0: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
1: Je to důstojné a spravedlivé.
0: Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť On je tvé slovo, jím všechno tvoříš, On je tvůj milovaný syn, v němž všechno obnovuješ. A proto ti všechno slouží, vykoupený vesmír tě chválí a tvoji svatí ti vzdávají díky. Také my tě chválíme a také my ti děkujeme a se všemi nebeskými zástupy tě oslavujeme a volíme.

0: Vpravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry.
1: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
0: Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý.
2: Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veti k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna, Ježíše Krista.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva. Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků.
3: Amen.
0: Ježíš nám zanechal píseň, kterou můžeme recitovat či zpívat a jsou to vlastně prosby, které nám přináší štěstí už tady na zemi. A tak je, prosím, spolu a rádi opakujme.
1: Otče náš,

0: i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
1: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
0: Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky.
1: Pane Ježíše Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
0: Amen.
1: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
0: I s tebou.
1: Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje. Pokoj tobě.

0: hle, beránek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.
1: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

0: Modleme se. Nasytil jsi nás, Bože, chlebem, který v nás živí lásku. Prosíme tě, ať nám tento pokrm dává sílu, abychom tě milovali a sloužili ti ve svých bratřích a sestrách. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Když si vyprosíme požehnání, právě zejména pro všechny do začátku školního roku, tak potom zaspíváme i píseň Nejvyšší a mocný dobrý Pane, což je opět text svatého Františka z Assisi. A hned po skončení této mše svaté můžete vyposlechnout 9minutové poselství papeže Lva právě k tomuto dni, k tomuto období, které dneškem začíná a trvá do 4. října. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Bůh, pramen veškerého požehnání, ať vám dá svou milost, chrání vás po celý nový školní rok a ať vám žehná.
1: Amen.
0: Ať střeží neporušenost vaší víry, trpělivost naděje a velkodušnost lásky, abyste vytrvali až do konce.
1: Amen.
0: Ať vždycky vyslyší vaše prosby, dá vašim dnům svůj řád a mír a vede vás po cestě spásy.
1: Amen.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jdeme ve jménu Páně.
1: Bůh.

0: Mši svatou jsme přinášeli z kaple Ducha svatého v Proglasu v Brně. Byla sloužena za zemřelé posluchače, přátele Proglasu. Ve čtvrtek 3. září od 18 hodin se přenos mše svaté uskuteční z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Nyní vám tedy nabízíme poselství papeže Leva XIV. Ke dnešnímu 11. světovému dni modliteb za péči o stvoření. Jím začíná ekumenická iniciativa Čas stvoření, která trvá od 1. září do 4. října.
1: Motto poselství papeže Leva XIV. K 11. světovému dni modliteb za péči o stvoření, které připadá vždy na 1. září, je skují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Izajáš. Drazí bratři a sestry, náš Pán Ježíš Kristus přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Tento dar života leží v samotném srdci našeho poslání učedníků a našeho společného povolání budovat civilizaci lásky. Když slavíme Světový den modliteb za péči o stvoření, jsme znovu vyzýváni, abychom rozjímali o daru života a chovali v úctě zemi, která jej udržuje, neboť to jsou hmatatelné způsoby, jak vzdávat chválu našemu stvořiteli. Dnes jsme svědky mnoha krizí a velikého lidského utrpení. Zároveň se zdá, že narušování harmonické rovnováhy stvoření se zrychluje. Tyto jevy spolu souvisejí. Jsou jediným voláním po uzdravení a míru, které vychází ze zraněného světa. Bůh života, zjevený v Ježíši Kristu, nabízí pokoj, který svět nemůže dát. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Tento pokoj není ani povrchní, ani pomíjivý. Vyvěrá z vytrvalé Kristovy lásky a z jeho péče o každého člověka.

opouštět své domovy, čímž prohlubuje strach, nespravedlnost a rozdělení. Válka po sobě také zanechává sociální a ekologickou spoušť, která přetrvává po generace. Vzájemné působení ozbrojených konfliktů a znehodnocování životního prostředí navíc často vytváří začarovaný kruh, který ničí ekosystémy, znečišťuje základní zdroje, jako jsou vzduch a voda, a podkopává potravinové zabezpečení. To dále prohlubuje chudobu, nerovnost a nové sociální napětí, které může přispět ke vzniku dalších konfliktů. Válka navíc způsobuje rány, které poškozují celou tkáň života a škodí nejen jednotlivým lidem a společenstvím, ale také širší sítě jejich vztahů s celou lidskou rodinou a jejich souladu se stvořením. Odhaluje hlubší selhání v životě podle Božího obrazu a podoby, v respektování života a v péči o zemi, která nám byla svěřena. Nejde pouze o politické selhání, ale také o selhání morální a duchovní. Válka, zakořeněná v pokřivených touhách a zneužití lidské svobody a moci, je proti svědectvím evangeliu pokoje. Výše zmíněné krize vyžadují nejen odpovědnost, ale také obrácení srdce, které přinese ovoce v podobě hlubší věrnosti Bohu, vzájemné lásky a úcty k daru stvoření. Nesoulad, který ve světě vidíme, jako je násilí, nespravedlnost, ekologická degradace, totiž není pouhým důsledkem chybných systémů nebo struktur. Je příznakem hlubšího rozpolcení, které je zakořeněno v samotném lidstvu, jak se píše v Gaudium et Spes. Lidské srdce je totiž místem, kde se odehrávají nejhlubší zápasy a kde se projevuje náš padlý stav. Není pouze sídlem emocí, ale středem lidské osobnosti, místo, kde se zbíhají rozum, touha, vůle a svědomí. Právě zde zápasíme s protichůdnými touhami v našem nitru, mezi láskou a lhostejností, pravdou a iluzí, spravedlností a nespravedlností. Rány války a degradace země jsou tedy hluboce spojeny se stavem lidského srdce. Konflikty, které sužují lidstvo, jsou v mnoha ohledech vnějším vyjádřením vnitřního nesouhladu a rozdělení. Když je srdce pokřivené, vztahy trpí a struktury, které budujeme, začínají tento nepořádek odrážet. Papež Benedikt XVI. Nám připomněl, že vnější pouště ve světě rostou, protože vnitřní pouště se staly tak rozsáhlými. To nás vede k uznání, že to, co je zlomené kolem nás, je nějakým způsobem zlomené i v nás. Chceme-li proto vybudovat pokojnou společnost, musíme nejen reformovat struktury, ale také obnovit svá srdce. Hluboce zakořeněné příčiny konfliktů a vykořisťování stvoření pramení z etické a kulturní krize, která zahrnuje ztrátu smyslu pro meze, touhu po nadvládě, honbu za okamžitým ziskem a neschopnost rozpoznat Bohem danou důstojnost každého člověka. Prorocká výzva ke skutí mečů v Radlice proto není jen vizí pro národy, ale výzvou pro každého člověka. Zve nás, abychom to, co škodí, proměňovali v život. Této proměny však nelze dosáhnout pouze vnější změnou. Ve spolupráci s Boží milostí vyžaduje hlubší osobní i společné obrácení, návrat k Bohu, který nově uspořádá naše touhy, uzdraví naše rány a pomůže nám růst ve ctnosti. Bez této vnitřní proměny zůstane mír křehký a krátkodobý. Kde se však srdce obnovují, začínají se otevírat nové možnosti. To, co se používalo k ničení, lze přesměrovat k životu, k péči o chudé, k nasycení hladových a k ochraně stvoření. To je cesta opravdového ekologického obrácení, na níž se účinky našeho setkání s Ježíšem Kristem stávají zřejmými v našem vztahu ke světu kolem nás. Pokoj tedy začíná v srdci a šíří se navenek do našich vztahů, společenství a do celého světa.
Ačkoliv jsou výzvy před námi obrovské, Bůh nás nenechává bez prostředků k uzdravení a proměně. Namísto válečných zbraní nám Bůh pokoje dává sílu.

0: sílu uzdravovat, usmiřovat a budovat civilizaci lásky. Tímto způsobem jsme voláni, abychom chránili mnohé ekosystémy, které nám byly svěřeny, totiž ekosystémy stvoření, lidských vztahů i samotného lidského srdce. Představme si svět, v němž by energie, které jsou v současnosti vynakládány na války, byly nasměrovány k integrálnímu lidskému rozvoji, k překonávání chudoby, k ochraně lidské důstojnosti a k usměrování rozdělených národů. Taková vize odráží víru v příchod Božího království. Skutečnými nástroji pro budování míru nejsou ničivé zbraně, nýbrž pravda, dialog, trpělivost, dobrota, spravedlnost, milosrdenství, porozumění, péče a láska. Tyto hodnoty vyvěrají ze srdcí formovaných evangeliem a posilovaných Boží milostí. Pouze tyto vlastnosti mají moc proměňovat jednotlivce, obnovovat společenství a uzdravovat rány našeho světa. Drazí bratři a sestry, cesta před námi je jasná, i když není snadná. Jsme voláni k tomu, abychom nechali obnovit svá srdce, abychom mohli usilovat o pokoj a pečovat o stvoření. Písmo nám říká, abychom střežili svá srdce, neboť z nich vychází vše, co děláme. Přijmeme-li tento úkol s pokorou a vírou, staneme se spolupracovníky na Božím díle obnovy. Budeme pomalu, ale jistě kráčet od pouště k zahradě, od rozdělení ke společenství a od násilí k pokoji. Kéž nám Pán udělí odvahu kráčet po této cestě, aby v naší době byly meče skutečně překovávány v radlice, zaslíbení evangelia, aby zapustilo v našem světě hlubší kořeny a Kristův pokoj zavládl nad celým stvořením. Ve Vatikánu o slavnosti na nebevzetí Panny Marie, Lev 14.
1: A po poselství papeže Lva 14. k dnešnímu 11. světovému dni modliteb za péči o stvoření vám nyní k poslechu nabízíme hudební zastavení s kantátou Johanna Sebastiana Bacha Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména. Sbor Gesangkantorei Stuttgart doprovází Bach Collegium Stuttgart. Provedení řídí Helmut Rieling a sóla zpívají Helen Watts a Kurt Equiluz.

0: Na Proglasu dozněla část kantáty Johanna Sebastiana Bacha Vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména. Sbor Gehinka Kantorei Stuttgart doprovázelo Bach Collegium Stuttgart, provedení řídil Helmut Rieling. Sóla zpívali Helen Watts a Kurt Equiluz.
1: Na Proglasu vysíláme duchovní hudbu. Přináší chvíle pohody, klidu a tichého rozjímání. Ve večerních hodinách každé úterý, čtvrtek a pátek.

Ahoj holky a kluci. Nový příběh holčičky Lucie začíná v září, ale my s ní nakonec prožijeme ve vyprávění celý rok a potěšíme především ty z vás, kdo toužíte po nějakém chlupatém čtyřnohém kamarádovi.

0: Začalo pršet. Tatínek si vysadil Barborku na ramena, protože byla ušlá a cesta vedla do kopce. Všichni přidali do kroku. On, maminka i Lucie.
1: To je zvláštní. Kdykoliv se vypravíme do zoologické zahrady, pokaždé musí pršet.
0: Povídá maminka a má pravdu. Naposledy tady byli na jaře a než doběhli od bizonů do hospůdky, byli jako vodníci. Teď je září. Je po prázdninách, které děti prožily na chalupě daleko odtud. Už se jim stýskalo, ne snad po škole ani po školce, ale po medvědech a lachtanech, po opičkách, papouštích, žirafách a krokodýlech, po všech těch podivuhodných tvorech, na kterých mohou oči nechat. Jen škoda, že si na všechny ty kožíšky nesmějí ani sáhnout. Mohou si snad pohladit opičku, pohrát si s liškou nebo povykládat s papouškem. Co pak Barborka? Ta je malá, chodí teprve do mateřské školy a tak nemůže mít přesnou představu o tom, jak by bylo krásné mít svoje vlastní zvířátko. Ale Lucie, ta o tom sní. A když by nemohlo být velké, tak aspoň maličké, takové do dlaně. A když to nemůže být osel nebo poník, na kterém by se s Barborkou vozili, tak aspoň křeček nebo morčátko, kdyby to bylo. Na kopci v teráriu, kam se utíkají schovat před deštěm, jich mají za sklem plno. Pobíhají tam v písku mezi želvami jako chundelaté kuličky. Déšť je stále hustší. Tatínek má dlouhé nohy, i s Barborkou na zádech je rychlejší, běží vpředu a maminka vleče za ruku Lucii.
1: Už budeme pod střechou.
0: V hale terária se sadil tatínek Barborku z ramen. Světlé vlásky, ještě trochu miminkovské chmíří, se jí lepí na čelo.
2: Jú, to jsme krásně zmokli.
0: Raduje se Barborka. No a proč by se neradovala? Nebýt toho deště, kdo ví, jestli by ji táta ještě nosil na zádech. Vždyť i ona už je třeťačka. Stejně jako velká Lucie. Třeba, že zatím jen v mateřské škole. Ta třetí třída je už poznat na váze, jak říká tatínek. A taky říká, že takoví školáci nemusí po svých jen zcela výjimečně. Kam půjdeme nejdřív? Na hady nebo na krokodýly? Ptá se táta.
2: Nejdřív na morčata.
0: Jak by ne? Celou cestu do zoologické zahrady ji sestra v Trabantu poučovala o morčatech. Už delší dobu se snažila přesvědčit rodiče, že by se o morčátko starala docela sama a že by v bytě určitě nepáchlo, jak tvrdí oni.
1: Však máme u domu zahrádku, mohlo by být venku.
0: Maminka se však vždycky strachovala, co by tomu řekla babička. Babička bydlela v přízemí, byla už stará, nemocná, sotva chodila, ale maminka se jí bála. I když to byla hodná babička, maminka se bála jejího bručení a hudrování. Nemohla a nemohla si na ně zvyknout a tak je nechtěla ničím přivolávat. A Lucie byla plachá po mamince. Ne, že by měla strach právě z babičky, to vůbec ne. O to víc se však bála cizích lidí. V březnu bude mít už 9 roků a přece jí stále dělá velké potíže jít i na nákup někam jinam, než do samoobsluhy, kde stačí leda pozdravit. Teď stála Lucie u skla, za nímž se hemžila morčátka, s touhou v očích.
1: Proč nemůžeme mít žádné zvíře, mami? Morče přece tolik nesežere, stačí mu tráva, vyjď, tatínku. A těch morčat tady mají tolik... Třeba by jednu prodali.
0: Tak dobře, Lucko. My s maminkou proti tomu nebudeme nic mít, když ti je tady dají. Ale to by sis o ně musela říct sama, řekl nečekaně tatínek. Maminka ku podivu přisvědčila. Byla jistě přesvědčená, že tohle Lucinka nedokáže. Přece jí však ještě trochu pomohla.
1: Zaklepej tamhle u těch dveří, pozdrav a zeptej se, jestli by ti neprodali morčátko. Třeba budeš mít štěstí.
0: Barborka zajásala.
2: Ano, ano, zaklepej, budeme mít štěstí.
0: No, Lucii bylo všelijak. co teď? Podívala se na zavřené dveře v pozadí, na které maminka ukázala, a cítila, že se na ně zaklepat nikdy neodváží a vlézt dovnitř, no to už teprve ne. A co tam vůbec bude komu povídat? Určitě zapomene, jak to chtěla říci. Bude koktat? A co, když jí vyhubují?
2: Luci, zaklepej, běž tam,
0: doráží Barborka. Obvykle bledé tvářičky jí zrudly vzrušením. Lucie se znovu zadívala na ta roztomilá, pestrá zvířátka a představila si, že to jedno by doopravdy mohlo být její. Její a Barborky. Žralo by jí z dlaně ovesné vločky a taky by je hladila a česala.
1: Tak honem, jak ses rozhodla?
0: Ozvala se maminka.
2: Půjdu.
0: Tatínek na sobě nedal znát překvapení. Chladnokrevně vytáhl ze saka náprsní tašku. Bude stačit 30 korun, co myslíš?
1: Doufám, že míň,
0: povídá maminka. Lucie držela v dlani 3 10-koruny a jako ve snu zamířila k těm bílým dveřím v pozadí. Zaklepala a stiskla kliku. V malé místnosti bylo plno klecí. V jedné běhala veverka v takovém otáčivém kole. V ostatních pobíhali všelijací ptáčci, pískali a cvrlikali. Na okraji velkého akvária seděla myška a pacičkami si umývala obličej. Druhá přeběhla po okenním rámu. Byly tam ještě jedny dveře a z těch, dřív než se Lucie stačila rozkoukat, vyhlédla slečna v bílém plášti. Na ramení ji stálo docela maličké, mourovaté kotě. Hrbilo hřbet a hroucně se otíralo o slečino ucho. Zapotácelo se přitom a jak padalo, zachytilo se za bílý plášť drápečky. Z Lucie při tom pohledu spadl všechen strach a bázeň. Pozdravila a pověděla, co si přeje. Až se podivila, jak to bylo snadné.
1: Pojď se mnou, ukážeš mi, které jsi vybrala,
0: řekla slečna ošetřovatelka a opatrně si sundala z pláště kotě. Lucie si vybrala fazulku, tříbarevnou baculatou samičku. Když ji slečna konečně chytila, pištěla vysokým tenkým hláskem.
1: Nekřič, děvucho, půjdeš do světa.
0: Dala si říct a už nepištěla. Rodiče s Barborkou našla u krokodýlů. Barborka se však o krokodýly dnes nezajímala. Celou dobu trpělivě vyhlížela sestru a srdce v ní poskočilo radostí, když ji konečně uviděla přicházet s malou papírovou krabicí v náručí.
2: Prodali mi ji, je tříbarevná, hladká a lesklá,
0: zářila Lucie. Všichni hned chtěli fazulku vidět.
2: Jú, ta je baculatá, to je asi chutná.
0: Nejvíc se líbila Barborce. Třpitivé kuličky v hlavě, černé jako plané trnky, co dozrávají v keřích na stráni, jí lákaly obzvlášť. Moc ráda by si na ně sáhla, ale ne. Takové hloupé mrně už není, aby nevěděla, že se na očička nesahá. Takže hned tu první zářijovou sobotu si Lucie s Barborkou přivezli ze zoologické zahrady morče. Dali je zatím, dokud se nesežene nějaká větší bedínka, do staré klece po andulkách a klec postavili na dvorku pod přístřešek.

Dnes jsme slyšeli první díl pohádky Zuzany Novákové z knihy Mít svoje vlastní zvířátko. Zítra děti uslyšíte, jaký četl tatínek zajímavý inzerát a také o tom, že se morče nedá vycvičit. A teď vám posílám písničku Dělání, zpívají Bambini di Praga.

Já moc doufám, že vy po dnešním prvním školním dni nemáte žádný žal, děti, že jste začali dobře a vykročili, jak se říká, pravou nohou. No a teď už se pojďme společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Pane, moc ti děkuji za dnešní den a prosím tě o požehnání pro všechny školní i školkové děti a jejich učitele a vychovatele, pro všechny, kterým začal další školní rok. Amen. Tak běžte se už do postýlek hezky vyspinkat, děti, připravte se na druhý školní den a já vám přeju sladké sny a dávejte na sebe pozor.

Posloucháte pořad Jak se vám líbí. Dnes s Milanem Tesařem a s žebříčkem World Music Charts Europe pro září 2026. Jedná se o hitparádu, která funguje od května 1991. Sestavuje ji měsíc co měsíc zhruba 40 rozhlasových publicistů z celé Evropy, a to především z veřejnoprávních a z některých dalších rádií. Od roku 2019 mezi ně patří i Proglas, který se navíc v roce 2020 oficiálně ujal vedení panelu. Nové pořadí World Music Charts Europe najdete na webu www.dvojitvmce.de a formou newsletteru jej rozesíláme vždy krátce po půlnoci první den v měsíci. Máte-li zájem tyto měsíční newslettery dostávat, dejte mi prosím vědět. Oficiálně se zveřejňuje první dvacítka, ale některá další místa najdete právě ve zmíněném newsletteru a jednu ochutnávku ze spodní části žebříčku vám nabízím i v těchto pořadech. Na 23. místě se tentokrát umístil titul Amerika kubánského souboru Orquesta Acocan. Kubánské mambo, které je základem tvorby souboru, kapela obohacuje o prvky latinského soulu a salsy. Nahrávalo se živě na pás v New Yorku a skupinu obohatilo několik hostujících zpěvaček a hudebníků. Poslechneme si píseň Ace Tiempo.

To byl soubor orchestra Akokan z oficiálně nezveřejňovaného 23. místa hitparády World Music Charts Europe. A teď už si pojďme představit první dvacítku. Na 20. místo se napoprvé dostal Marco Grancelli, argentinský hudebník a skladatel s albem Camino Trunco. Vychází z jeho amerických folklorních tradic, které propojuje se současnými vlivy. Základem alba je argentinská lidová hudba, především styly chacarera, samba, gato a vydala. Grancelli většinu skladeb sám napsal, vedle toho zařadil také tradiční písně a skladby jiných autorů. Výsledkem je komorní album postavené především na jeho zpěvu a kytarách, které doplňují různí perkusisté. Poslechneme si skladbu Sitte Bauti Sola Luna, jestli tě pokřtil měsíc.

Tradiční etiopské melodické postupy kombinuje s jazzem, funkem, soulem a latinskoamerickými rytmy saxofonista Girma Voldemichael, který je tento měsíc v žebříčku World Music Charts Europe na 19. místě. Vyrůstal v sirotčinci v Addis Abebě, kde ve 13 letech dostal svůj první hudební nástroj klarinet. Během jediného roku se vypracoval natolik, že začal hrát v městské pochodové kapele. Později se naučil na saxofon a jeho hra se stala charakteristickou součástí zvuku mnoha významných orchestrů. Poté, co se vlády v Etiopii chopila vojenská junta, odešel do Kanady, kde už několik desetiletí působí. Z jeho nového alba Navkoté si poslechneme skladbu Loga.

Posloucháme hudbu z celého světa podle žebříčku, který sestavují evropští rozhlasoví publicisté a který najdete na webu www.dvojitvmce.de. Teď to byl Girma Volde Mikael z Etiopie na 19. místě. 18. je společné album brazilského perkusisty Airta Moreiry a hráče na klávesové nástroje a příležitostného zpěváka Ricarda Bacelara. Album se jmenuje Maracanos a žánrově vychází především ze současného jazzu, dále z brazilských rytmických tradic a autoři se nevyhýbají ani zvukovým experimentům. Já z alba vybírám rokovější instrumentální skladbu Bumbu Meu Boy.

0: Ze svého společného alba Maracanos nám hráli na bicí Airtu Moreira a na klavír a elektrické klávesy Ricardo Bacelar, oba z Brazílie. V žebříčku World Music Charts Europe je to v září 2026 18. místo. Do první dvacítky, konkrétně na 17. pozici, postoupila také katalánská zpěvačka a skladatelka Ana Brenes s albem Mientras Camino. Vychází z tradičních forem flamenka, ale zpracovává je současným způsobem. Sama autorka přitom zdůrazňuje, že nechce flamenko fúzovat s jinými žánry, ani je mechanicky reprodukovat, ale hledá v tradičních formách vlastní výraz. Nahrávka vyšla v dubnu a obsahuje 9 skladeb, které jsou koncipovány jako jednotlivé kapitoly životní cesty. Od narození přes dětství, dospívání, mládí a práci až po zralost, spiritualitu a nakonec smrt a truchlení. Poslechneme si skladbu Duelo.
1: Señor juez, pase usted más adelante y que entre en todo eso. No le dé a usted ansia.

0: estábamos buenos. La camita Andy yo la cuideado. La camita Andy estuvo su cuerpo. 4 meses vivo y una noche muerto. Señor juez, que ninguno se ha osado de tocarle a esa cama ni un pelo. Porque aquí lo jinco delante de usted mismo. Lleváis solo.
1: Tolik tedy Anna Brenes na 17. místě žebříčku World Music Charts Europe. Hned 2 nové tituly ze Slovenska pronikly tentokrát do první 20. Hmlisto je duo Veroniky Kickové a jejího syna Jána, kteří na svém novém albu Samoty spolupracovali ještě se souborem Slatě Sláky, což je speciálně vytvořený projekt členek lidové hudby Brezina z Bolerázu. Album je tak zajímavým spojením současného autorského folku se syrovou lidovou hudbou. I když stále máme astronomicky léto, pustíme si píseň

Celý žebříček World Music Charts Europe najdete na webu www.dvojitevmce.de. My teď další místa zmíníme pouze slovy. 15. je britsko-afghánské spojení Kefaya and Elaha Sorur a album Our Freedoms Must Be One. 14. je zpěvačka Fatoumata Diawara z Mali a album Massa. Italští hudebníci Riccardo Tesi a Paolo Zampini se s albem Camerock dostali na 13. příčku. 12. je Karejse Foco z Kamerunu a album Gva. Finská akordeonistka Maria Kalaniemi s pianistou Timem Alakotilou klesají na 11. místo s albem Morgondimma. 10. je sardinský experimentální kytarista Paolo Angeli se sborem tenorem Murales de Orgosolo a album Vinti e Maju. Na 9. klesá Nana Oseitvum Barima z africké Ghany a album Journey to the Unknown. Z Mali je zpěvačka Madamba, která je s titulem Tábolo Kura, tentokrát 8. 7. je jihofrancouzské duo Kokaňa a album Flam Folklore. Ze 4. místa na 6. klesá maďarsko-polské spojení zpěvačky Melindy Balok, skupiny R. de Fou a souboru Janusz Pruszynowski Kompania. A na 5. místo se napoprvé dostalo, teprve před pár dny, vydané album Symbol od dánsko-turecké zpěvačky, skladatelky a autorky Hilal Kaya. Základem její hudby je turecký folklor, který propojuje s rokem, jazzem a psychedelií. Významnou roli na výsledné podobě alba má kytarista a producent Seren Bigum. Kromě elektrické a akustické kytary využívá také mandolínu, steel kytaru a klávesy. Anatolský charakter nahrávkám dodává hráč na arabskou loutnu a bálamu Orhan Ezgür Turan. Vybírám skladbu Perişan.

Představujeme si zářijový žebříček World Music Charts Europe. Před námi je čtvrté místo a na něm druhý titul ze Slovenska. Jde o projekt Obrázky zo Slovenska, na kterém se potkávají dva hudební světy. Spektrum Quartet, který hraje vlastní aranžmá skladeb klasických autorů, a Noga Band, který přináší tradiční způsoby lidové interpretace. Přestože mají smyčcové kvarteto a tradiční lidová kapela bez cymbálu téměř totožné nástrojové obsazení, jejich estetika je výrazně odlišná. Základem alba, na kterém dále účinkují ženská vokální skupina Ulianky a zpěvačka Simona Hulejová, jsou skladby slovenských a dalších středoevropských skladatelů, inspirované folklórem. Zastoupeni jsou Eugen Suchoň, Ilja Zelienka, Alexander Moises a Béla Bartók. Vedle jejich kompozic album představuje také autentické lidové melodie a ukazuje, jak se původní folklorní materiál proměnil v umělé hudbě. Budeme poslouchat píseň Povedz, že mi povedz z cyklu Eugena Suchoně Písně z hůr.

Projekt Obrázky zo Slovenska je v hitparáde World Music Charts Europe napoprvé na čtvrtém místě. Z prvního místa na třetí klesá korzická vokální skupina Lalba. Ta navazuje na soubory, které od 60. let minulého století rozvíjejí dlouhou tradici korzické polyfonie. Z koncertního alba Vivu si pustíme skladbu Pažela.

To bylo tedy třetí místo žebříčku World Music Charts Europe v září 2026, korzická skupina Lalba a její koncertní album Vivu. Nejvýše postavená novinka je na druhém místě. Jde o album Marie Marenne italské skupiny Officina Zoe, která působí od roku 1993 a patří k nejvýraznějším představitelům hudební tradice jihoitalského Salenta. Základem její hudby je pizzika, tradiční rytmus Salenta spojený s tancem a někdejšími rituály tarantismu. Officina Zoe však na novém albu tradiční hudbu konfrontuje s novými zvuky a experimenty. Do jejího charakteristického minimalismu a hypnotických rytmů pronikají psychedelické a progresivní prvky i vlivy africké a blízkovýchodní hudby. Vybral jsem skladbu Čelo.

Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám pořad líbil a kdo vás ze zářijového žebříčku World Music Charts Europe zaujal. Kompletní pořadí najdete na www.dvojitevmce.de, případně na facebookové stránce World Music Charts Europe. Z druhého místa na první postupuje v Itálii působící mezinárodní smyčcové kvarteto New Era Quartet s albem Bridge to Sevdah. Soubor se zaměřuje na takzvané sevdalinky, tedy tradiční bosenské lyrické písně, které spojují orientální hudební vlivy s hlubokým citovým výrazem. My si poslechneme úpravu bosenské lidové písně Katia Podžoch na bembašu. Pořad připravil a naslyšenou příště se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Představitelé Evropské unie i NATO odsoudili srpnový hybridní útok Ruska na letiště v německém Lipsku. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský po státu vymáhá bitcoiny, které loni daroval ministerstvu spravedlnosti. Zápasy tenisového US Opena Češkám dál komplikuje počasí. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová odsoudila srpnový pokus Ruska o dronový útok na letiště v německém Lipsku. Prohlásila, že ruské hybridní útoky nezůstanou bez odezvy. Německo dnes v reakci na incident v Lipsku oznámilo, že uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně.
3: Rusko se podle von der Leyenové snaží zasévat nedůvěru a strach v evropské společnosti, ale selže. Incident v Lipsku odsoudil také generální tajemník NATO Mark Rutte. Důkazy o tom, že za útokem stálo Rusko, jsou podle něho jasné. Šéf aliance také přivítal odvetné kroky Německa a zdůraznil, že ruské pokusy zastrašit státy NATO a podkopat jejich ochotu podporovat Ukrajinu jsou marné a selžou. Rutte a von der Leyenová budou o incidentu společně jednat ve středu v centrále NATO. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: A další podrobnosti chystá náš zpravodaj v Německu. Ve večerním Radiožurnálu se s ním spojíme už po zprávách. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti pro nevděk darované bitcoiny. Jiříkovský kryptoměnu v hodnotě zhruba 1 miliardy korun věnoval ministerstvu loni. Podle občanského zákoníku ale může dárce požadovat vrácení daru v případě, že mu obdarovaný závažně ublížil. Ministerstvo si teď proto najelo externí právní kancelář, říká mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
4: Ze vzájemné korespondence ministerstva s některými subjekty, které byly účastny jednotlivých kroků související s bitcoinovou kauzou, přitom nelze vyloučit ani další právní kroky či případné budoucí soudní spory.
2: Přijetí kryptoměny vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval i tehdejší ministr spravedlnosti a dnes už bývalý člen ODS Pavel Blažek, který spolu s dalšími aktéry čelí i obžalobě. Samotnému Jiříkovskému hrozí až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Do prvních tříd základních škol dnes nastoupilo na 115 tisíc dětí, odhaduje to ministerstvo školství. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady jdou letos poprvé do školy i ty, které by jinak zůstaly ve školce o rok déle. Školy proto nově musí ve třídách s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Armáda v Nepálu nasadila už více než 9 tisíc vojáků na pomoc lidem zasaženým ničivými povodněmi. Snaží se dostat k lidem z vesnic, které od světa odřízla velká voda po odtržení části himalajského ledovce. Počet potvrzených obětí neštěstí je v Nepálu a Tibetu více než 1000. Dál se pohřešují skoro 4 tisíce lidí. Mezi nimi jsou i stovky pracovníků zaplavených vodních elektráren. Záchranné a pátrací práce navíc komplikují monzunové deště. Českému rozhlasu Plus situaci popsal šéf nepálské mise organizace Člověk v tísni Simon Divičens.
5: Neznamená to, že prší celý den. Teď může pršet 2, 3, 4 hodiny. V tomto okně se pozastaví většina pátracích a záchranných operací. To je většinou v pozdním odpoledni a večer. Déšť práci komplikuje a tok řeky se dál rozvodňuje.
6: Začátek třetího hracího dne na tenisovém US Open zkomplikoval déšť. Jak to v Americe vypadá a kdyby mohly české hráčky nastoupit do svých duelů, ví reportér David Prouza.
7: Na kurtu číslo 6, kdyby měla zahájit svůj zápas Gabriela Knudsenová s Němkou Lisovou, aktuálně lidé z Fukary a také robotické vysoušeče, je úplně sucho, ale stále není jisté, jestli se začne hrát. Nejdříve by to mělo být ve 20 hodin a 45 minut českého času. Kromě Knudsenové se dnes snad představí také Lucie Havlíčková, Daria Vidmanová a Nikola Bartuňková. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
8: Silnice 35 Jičín-Turnov průjezdná. Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla chvíli průjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Už se opět jezdí jedním pruhem, kolona od 39. kilometru je na téměř 20 minut. S omezením počítejte na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. U Brodku u Prostějova uklízejí rozsypaný náklad. Na 12. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu a průjezdné je to bez zdržení. Silnice 35 z Jičína do Turnova je za Jinolicemi průjezdná, pokračuje ale vyšetřování srážky auta s motorkou. Projíždí se teď jedním pruhem Kyvadlově. A u Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objíždí se to přes Turnov Bezručovou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Dobrý den, milí posluchači. Po delší době, protože jsme v prázdninách, se vám hlásí z Rudlu, tentokrát plné obsazení, Martin Holík,
1: Jaroslav Vojtěch
2: a Milan Tesař.
0: Je to pořád o věcech z kuchyně Proglasu, o tom, co bylo, co se chystá, jaké jsou výhledy. Tak začneme jako vždycky narozeninami. Tak mám tady čtyři kamarády Proglasu, kteří mají půlkulaté narozeniny v srpnu, případně v září, takže jsou to Marie Fantová z Hradce Králové, Pavel Linhart z Nového Bydžova,
1: Marie Bartošíková z Hlohovce, Vít Richter z Desné.
2: Tak to byly kulaté nebo půlkulaté narozeniny našich kaprů, kamarádů Proglasu, a teď tady máme seznam dárců, kteří mají určitý věk, mají narozeniny v těchto dnech a darovali nám v minulém roce větší částku. Jsou to Jaromír Sovadina, Anna Řezaninová,
0: Václav Fanta z Brna, Tomáš Novotný z Prahy 4, Marie Feglerová z Spálova. Tak vám všem gratulujeme, přejeme dobrý čas dalšího roku života a moc děkujeme za vaši podporu všestranou. No a potom je tady radostná věc, a to je, že za srpen má naše společenství 6 nových členů, posluchačů, kteří se nějakým způsobem zavázali k trvalému přispívání.
1: A jsou jimi, a my děkujeme za ten vstup, Karla Vaculínová z Kroměříže, Pavel Voňka z Chotěboře,
2: Tereza Škanderová z Třince, Pavel Koráb z Liberce,
0: Drahomíra Vytázková z Kravař, Jiří Rybenský z Veselí nad Lužnicí. Tak, děkujeme a ano, budeme i v tomto Rudlu mluvit vlastně o tom, co nás čeká ve vývoji, v zásobování penězmi a dalšími dobrými věcmi, mohutnostmi. A teď se možná odhlédneme za tím, co v těch třech týdnech, co jsme se v Rudlu neslyšeli, co se odehrálo. Tak ty jsi byl, Jardo, s dalšími našimi pracovníky na Svatém Hostýně na Orelské pouti.
1: Tak já jsem to chtěl vzít ještě trošku za větší nebo širší konec, jestli ti to, Martine, nevadí, protože je to tak, že jsme celé ty prázdniny měli těch Rudlů jenom pár, ale myslel jsem si, že shrneme i ty věci vlastně předchozí, takže chtěl jsem ještě navázat i předchozími akcemi, což byla třeba folkové prázdniny v Náměšti, byl to festival Slunovrat v Opavě, byl to teď festival United Vsetín a ty se stal na ten Hostýn, Martine. Orelská pouť byla výborná na Hostýně. Myslím, že je dobré podporu Orlům tímto způsobem vyjadřovat. Bylo tam velké množství lidí, velké množství posluchačů, velké množství podporovatelů. Byli jsme moc rádi.
0: To je krásné, já navážu, že v též dny jsem byl na výjezdu v Milonicích, to jsou ty Milonice u Nesovic a ty Nesovice jsou u Bučovic a ty Bučovice jsou u Brna. Tak a tam už bylo 30. zahradní slavnost. Přijel tam i pan biskup Pavel, bylo to krásné, milé, domácké, radost pohledět na takovou malou obec, kde je tolik dobrých duší. Takže tam jsme měli také stánek, rozdávali jsme tam balónky. Vlastně ono dneska to není nic náročného, jenom se nechat vidět, být viděn a sám vidět. A potom už můžeme třeba do té farnosti poslat materiály a říct, přátelé, potřebujeme a stojíme o to trvalé podporování modlitbou, nejlépe také financemi. Takže to byla jedna z těch poutí. Další, to tam byla, myslím, naše Martina Trembuláková, Alenka Pochylá, to byla pouť rodin v Rajhradě, to je diecézní brněnská.
1: Tak bylo tam našich lidí více, ale to celkem nevadí. Ta byla včera, ta diecezní pouť rodin. Zase byl to výjezd s tím naším modrým stanem, jednodenní. A teď, co jsem měl zprávy po ránu, bylo tam mnoho lidí, otec Pavel a podobně, čili bylo to opět jako pěkné. Já bych ještě chtěl přehodit tady výhybku pomyslnou na Milana, protože my jsme ještě Milane nezmínili. Měli Maraton hudby Brno, rekord živých koncertů tady od nás ze studia. Prostě bylo toho za ty prázdniny velké množství.
2: Tak, to jsou samozřejmě věci, o kterých některých jsme se už v Rudlu bavili, ale já bych ještě doplnil ten festival United, taky tady byl zmíněný zatím jenom velmi krátce. Ten se konal ve Vsetíně vlastně v tutéž dobu, jako ty akce, o kterých jste mluvili, myslím Oralská pouť a Milonice. Letos tam vyjeli dvě naše kolegyně, Zdíša Horníková a Jana Rambousková, a dohromady natočili 5 dlouhých pořadů, což si myslím, že je pěkné, protože to je zase trošku jiný model. Jedna věc a velmi mimořádně důležitá je být na těch akcích vidět, propagovat naše rádio, mít tam ten stán. Druhá věc je, že pokud se na nějaké akci, pokud tam dochází ke koncentraci zajímavých lidí z různých oborů, tak není na škodu tam vyrazit a nabrat tam zásobu na zajímavé pořady. Kolegyně si to dokonce rozdělili, takže Jana natáčela slovesné pořady a Zdíša zkusila s hudebníky poprvé. A já se na to moc těším, na výstupy jejich práce. Je to vlastně po několika letech návrat k něčemu, co jsme na festivalu United před lety běžně dělali, že tam byl třeba tenkrát Luděk Strašák, natočil 5 rozhovorů s muzikanty a byla z toho zásoba na nějakou dobu dopředu. Pak jsme tam párkrát byli jenom právě reprezentativně, ale bez nějaké redakční účasti, takže letos jsme to zkusili zase takto.
0: My to bereme trošku tak jako technicky, technologicky, že vytvoříme zásobu témat a pořadu, ale vždycky je to s ohledem na to, co si myslíme, že se vám, milí posluchači, může líbit, protože málo kdo dneska dělá, že by propagoval nebo uváděl nové kapely, skupiny, zvlášť třeba u toho Unitedu, který je každý rok ve Vsetíně, aby tam byli lidé věřící, kteří dělají dobrou muziku. Jo, třeba se Slovenskem se moc nemůžeme měřit, to je velmoc, a tak jsme rádi, že třeba tento ojedinělý festival existuje, takže považujeme za přirozenou povinnost naši v uvozovkách, že tam budeme, abychom vám přinesli něco, co jinde neuslyšíte.
2: Přesně tak.
1: Já jsem chtěl ještě se vrátit, Milane, k tomu, a to je zase přesmyčka, protože ty jsi zmínil návrat. Návrat k tomu, že po několika letech jsme byli takhle účastní na Unitedu dobře a plně a s těmi rozhovory a tak dál. Já se vlastně dneska chci malinko ohlížet, nebo už jsem to udělal a samozřejmě chci to tam taky směrovat. Vlastně dneska nám končí prázdniny, zítra nám začíná nový školní rok. Takže proto jsem chtěl se myšlenkově vrátit k cenu těm prázdninám.
0: Tak, a my jsme se tak dostali do programu, začali jsme trochu těmi pořady z Unitedu, anebo dalšími o prázdninách natočenými. Jistě jste si, milí posluchači, všimli, že jsme zvláštním přenosem bohoslužebným zmínili a připomenuli život a dílo otce biskupa Vojtěcha, emeritního biskupa brněnské diecéze, který slavil 80. a 50 let kněžství. Tak, Milane, ty bys mohl ještě dodat to, co se chystá se změnou právě na školní rok?
2: Některé změny nebo návraty jsou očekávatelné. Takže od zítřka, od úterý prvního se vrací ranní zíváček. Rozhlasové městečko budeme vysílat až od října, ono to tak v řadě let bývalo, takže tam zatím ten prázdninový režim zůstává, tam vlastně dodržujeme spíše akademický rok, co je samozřejmě tím očekávatelným návratem, tak jsou mše svaté z naší kaple v úterky, to znamená opět už zítra, 1. září v 18 hodin. Platí, tak jako po celý rok můžete přijít, kdo to nemáte k nám na Pelikovu 20 daleko, přijďte to společenství vytvořit s námi, to znamená v 18 hodin v úterý. Tak z dalších programových věcí úplnou novinkou je měsíční přebírání po odcastu. To je podcast Ostravsko-Opavské diecéze, jednou měsíčně připravovaný pořad zhruba v délce našeho radioreportu, taky v jeho rámci jej budeme vysílat a první díl bude, nebo náš první díl bude teď ve středu 2. září ve 2015, takže po odcast nebo...
0: To je vtipné, protože to je
2: OOD, ano, web. Ostravsko-Opavská diecéze, přesně tak. Takže ten první díl bude o aktivitách manželů Vrabcových v Karlově Studánce, což jsou tedy i nám velmi dobře známí lidé.
0: Milí přátelé, u kterých jsme už v roce 1996, prosím, měli duchovní cvičení propůjčil nám k tomu ten velký sál vlastně v tom vyšetřovacím ústavu, jak se ta budova jmenuje. No.
2: Tak a já ještě pozvu na naše koncerty do studia. V září jich je docela dost. Nepůjde o kompletní výčet, ale pár typů. Písničkářské duo David Kourek a Tereza Homolová ještě se dvěma hosty teď v pátek 4. září. Příští týden 10. září Jiří Maršálek a Zosima Kvartet, to je soubor na pomezí vážné hudby a hudby, řekněme, nějaké severského folkloru se zajímavými nástroji. Kapela Slehni mech, což byl loni téměř vítěz Porty, myslím, že těsně na druhém místě byli 14. září.
0: A to se píše s vykřičníkem? Nebo bez?
2: Bez vykřičníku, jako... myslím, ale je ten název je krásný.
0: Ano, slehníme. Ano, slehníme.
2: Tak a potom mimo jiné třeba ještě tady bude rocková skupina Sejkory 17. září, což je zase specialita našeho Jošky Javůrka, který je sám rock'n'rollový kytarista a je to nějaký jeho objev a budou další a další.
0: Tak, výborně. Já se teď věnuji chvilku technickým věcem. Na web jsem umístil a umisťujeme tam, sice ne úplně pravidelně, ale umisťujeme, že výluky, to znamená plánované vypnutí z nějakého důvodu nějakého našeho DAB vysílače, a bude se to teďka už týkat vlastně takhle každého, že zhruba jednou za půl roku z nějakého důvodu, jo, někde se obnovuje internetová trasa, někde ohlásí rozvodný závod, třeba ČEZ, že tam bude vyměňovat vysokonapěťový transformátor, takže to půl dne tam nebude vysílat, to znamená ani ta záloha u toho vysílače na to nestačí. Jo? Nebo jsou různé plánované opravy, výměna antenního systému, údržba před zimou a tak dále. Potom jsou takzvané výpadky a to je, když se stane něco nenadále. Tak my to vlastně potom se dozvíme od těch provozovatelů víceméně v té chvíli, anebo těsně po, protože první povinnost je to, jak si zkusit opravit a potom teprve dát vědět, že už je to zase v pořádku. A my máme ze zákona povinnost ohlásit úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, vlastně, když nevysíláme, tak od kdy do kdy a proč. Jo, takže to posíláme jednou měsíčně na hlášení, není s tím žádný problém. Takže tam jenom chceme říci, že když neuslyšíte v jednu chvíli proglas, tak to prostě zkuste za chvilku, a nebo se podívejte na web, jestli tam není náhodou právě ta novinka s tím termínem, a případně pro kontrolu, a to budeme moc rádi, zavolejte. Zavolejte, protože hlavně u těch FM vysílačů nám teďka chybí ty zpětnovazební kontrolky. Nevíme úplně přesně proč, pořád na to nemáme ještě úplně čas, aby nám to poslalo zprávu, jestli chybí modulace nebo chybí napájení a co s tím je. No, jinak ptal jsem se jednoho z provozovatelů DABu, jak postupují další koordinace dalších vysílačů, tak je to teď tak, že přes prázdniny i ty úřady mají lidi na dovolených, takže se to zastavilo a teď zase od září se rozběhnou ty koordinační práce, a co je taková novinka, tak firma Teleco spustila svůj promo kanál, v kterém nabízí své služby ve vysoké kvalitě, vysílá jednoduchou, tedy ta hudba nemusí být jednoduchá, ale je to vlastně prostý program, kde je taková veliká smyčka, a tam bychom my sami měli veliký zájem, aby se připravili další zájemci, protože to Teleco nemá málo vysílačů. Ta plocha pokrytá je velmi dobře pokrytá, jo? To je zhruba třetina, možná skoro k polovině našeho území, na co dostali oni licenci. A ten druhý vysílatel, ten je už skoro celoplošný, tak tam se jedná o jakési zahušťování těch lokalit. Takže tam se nás zase můžete ptát skrze to naše webové rozhraní, jak to vypadá. A my doporučujeme v této chvíli, protože vidíme, že to je běh na velmi dlouhou trať, tak doporučujeme kupovat ty přijímače, které mají tři možnosti přijímat, a třetí vedle FM a DAB je ten internet. A tam to je skoro vždycky, když starší člověk bydlí třeba u mladých, tak tu Wi-Fi tam vždycky mají a lze krásně přijímat bez sebe menšího problému, není tam k tomu potřeba žádná odborná znalost. No a my se teďka dostáváme k tomu, že máme před sebou takové velké rozvažování. Jsme tady na Pelikově ulici vlastně od doby, kdy jsme ho podepsali smlouvu, už to bude právě rok. A my máme před sebou rok a čtvrt zhruba, tedy 2 roky a čtvrt dalšího pobytu, čili se budeme také přemýšlet, jak dál, s kým a kde. A abychom to všechno dožili, tak budeme potřebovat, ty jsi to, Milane, propátral, co by se dalo dělat. A my vlastně máme takový trošku rozpor, že si říkáme, pojďte zachránit, anebo pojďte podporovat tak, abychom žili standardním způsobem. A ten standardní způsob je vlastně dneska nejmodernějším ze všech způsobů. To znamená, chcete-li nás poslouchat, zapněte si to. Ale nechcete-li být takzvaným černým posluchačem, tak za to taky nějakou korunu pošlete. A zatímco třeba u těch podcastových věcí nebo textových nebo jakýchkoliv, je to tam třeba zamčené za tím paywallem, že se něco musí zaplatit a člověk to má k dočtení a nebo si to předplatí na celý rok, tak u toho dabu, i když to technologicky možné je, tak se k tomu nikdo neuchýlil a všechno se to vysílá nezamčené. To znamená, vy to můžete poslouchat, kdy chcete a nemusíte za to nic přispívat. Samozřejmě, že ono to něco stojí, takže my budeme stát o to, abychom dosáhli rovnováhy. No a teď je to s námi tak, a to už můžeš pokračovat, Milane, ty.
2: Tak my jsme, jak víte, se v loňském roce stěhovali. To stěhování mělo hlavně právě ekonomické důvody, protože za tu dobu, co jsme byli na Olomoucké v krásných velkých prostorách, tak jsme každý měsíc vlastně šli do mínusu, že v našem rozpočtu, protože ceny za energie tam výrazně vzrostly za těch 5 let. Byla to ta doba té velké inflace. No a bylo to dlouhodobě neudržitelné. Takže teď jsme se dostali i s velkou laskavostí brněnského biskupství, které nám tady dalo krásné podmínky, tak jsme se dostali do prostředí, kde bychom řekli, že náš rozpočet by mohl být vyrovnaný, co se týče příjmů a výdajů. Ale jsou tady dva háčky. Jeden je ten, že ještě z doby toho stěhování si vlečeme velké dluhy, které jsou v nějakých půjčkách a nesplacených a ty jsou to stěhování stálo kolem 5 milionů, takže jsou to zhruba v téhleté úrovni nesplacené závazky, které potřebujeme nějakým způsobem umořit. A druhá věc je, že vyrovnaný rozpočet, co se týká provozu, je krásný, ale my potřebujeme nějaký polštář. Potřebujeme polštář na občasné investice. Teď jsme v situaci, že když se nám třeba rozbije nějaký přístroj, tak v podstatě není možnost ho, pokud je to dražší věc, jí koupit bez toho, že bychom se zase víc zadlužili. Takže takový ten běžný provoz, tam si vystačíme. A co se týká nějakých větších investic, které by byly potřeba, tak na to v tuto chvíli nemáme a to je právě ten polštář, který bychom potřebovali.
1: Já myslím, Milane, že za těch posledních pár let jsme opravdu udělali obrovský kus práce z hlediska té ekonomiky, ale samozřejmě ty naše okamžité pohledy na tu ekonomiku nebo na ta čísla jsou nepříznivé právě tady z těch důvodů, které si řekl. Já si myslím, my jsme to vykopli na tom začátku, opravdu se nejedná o záchranu, ale vlastně ten koloběh Proglasu, který trvá 31 let, tak je trošku někdy prostě nahoru, někdy trošku dolů a podobně, ale teď máme velmi dobře našlápnuto k tomu tu ekonomiku mít skvělou a nepotřebujeme k tomu úplně moc.
0: Já to možná shrnu krátce, trošku jsem si to spočítal, dá se krásně zapamatovat, že potřebujeme zhruba 36 milionů ročně, což je 2 miliony měsíčně. Ono je to vlastně 36 děleno 12, takže 3.
2: 3.
0: 3. A my jsme dostávali ty 3 zhruba A vždycky jsme k tomu měli ještě podporu od České biskupské konference. V jistých letech to bylo třeba 12% našeho rozpočtu, někdy to bylo 10%, teďka je to asi 8%. Ale stalo se, že v některých letech jsme nedostali nic, to už potom přešlo na ty sbírky od dárců. A také jsme absolvovali vlastně dvě ta stěhování, to je potřeba říct, čili za posledních 6 let jsme navíc, když bychom se nemuseli stěhovat, vydali na první stěhování 11 milionů, na druhé stěhování 5 milionů a to, co nám chybilo od ČBK, já to dávám do úvozovek, protože nárok na to není žádný, ale tak nějak jsme s tím po celých těch 30 let počítali, tak to je 11,5 milionů, čili to je naraz 27,5 milionů, které musíte rozpočítat na těch 6 let, na každý rok něco. A to něco je 4,6 milionů ročně navíc. Čili naraz přijdete na to, že to musí být přes 40. A vemte si, že v tomto období, když teda říkáš, Jardo, jak jsme se vyšvihli, ono je to tak. Přečkali jsme koronavirus, přečkali jsme inflaci, koeficienty, zdražování nájmu a všeho. Zvládáme přechod na DAB s vypínáním FM. To je vlastně největší změna v dějinách, řekl bych i v dějinách všech rádií v České republice. Potom dosahujeme rozšíření už na 85% území. Jo? Potom tady máme dluhovou službu za to, co si teda různě půjčujeme, což by také nemuselo být. Tak a když by se řeklo, že vlastně inflace stále zhltne víc těch peněz, tak proč 36? No, my toho dosahujeme tím, že jsme efektivnější, že zmenší množství lidí s pomocí AI, s pomocí nových dalších technologií, zvládáme daleko víc věcí, že nás tedy stačí méně, abychom zvládli to též. Jo, takže je to svým způsobem husarský kousek, tak trošku se chlubíme vlastním peřím, ale je to tak. Čili to, co my bychom potřebovali, tak, že rozpoutáme kampaň na dosažení rovnováhy. To znamená, abychom nemuseli každého 1. ledna začínat od nuly, od spodu, dokonce s půjčkami, které máme rozpůjčené na nějaké úroky a zase to budeme prostě v termínu jistém splácet. Takže spočítáme to, dáme to vědět, uděláme kampaně na sociálních sítích, všude samozřejmě v našem vysílání a uvidíme, co by s tím šlo dělat. Jo, tak. No a zároveň s tím tedy souvisí už to, jestli budeme moci zůstat na Pelikově dále, anebo jestli bude zase další výdaj na stěhování někam jinam, který podle mě zase nikdy nemůže být pod 5 milionů, protože tohle stěhování bylo vlastně nejlevnější, jaké si lze představit. To znamená žádná nová technologie, ale vlastně vybudování sádrokartonových stěn, oprava elektroinstalace, vodoinstalace odpadů, já nevím, co všeho, posazení těch oken akustických a je 5 milionů šup sem tam. Jak ty třeba Milane zmiňoval, že nemáme rezervní přístroje, no tak třeba ten Optimot firmy Orbán, který je naprosto nezbytný pro každé rádio, tak ten, když je slušný, tak stojí 250 tisíc. Když je ještě o trošku lepší, tak stojí přes 300 tisíc. A je to vlastně vlastní srdce toho rádia, které sedí na konci, aby upravoval ten signál pro všechny typy vysílání.
2: Tak a ten náš už má zasloužilý věk.
0: Ten má zasloužilý věk. Zdá se, že nakonec, že ta porucha nebyla u něho, nicméně nemáme ho teďka nastavený v ideální pozici, ale nějak to funguje. Nemáme třeba tady dodnes optiku na internetové připojení, zatímco kde kdo má doma optiku anebo rychlý koaxiální kabel a my tady máme prostě hloupých 17 megabajtů ven za vteřinu a to není žádná slavná hodnota. Takže děláme, co můžeme pro to, abychom to tady zvládali.
1: Já chci pouze říct, než ještě tu kampaň spustím a tak dál, tak samozřejmě moje obvyklá prosba těm, kteří nás slyšíte v těchto dnech, prázdniny vždy bývají horší na tu úhradu. Pokud byste měli nějakou korunu navíc oproti běžným příspěvkům, budeme moc rádi a nám to teď pomůže. Skutečně ta situace není jednoduchá, nicméně nejde o tu záchranu, tak jak jsme víckrát zmínili, jde o to, že bychom se konečně chtěli dobře stabilizovat a máme velmi dobře našlápnout.
0: Tak letos v srpnu dojde asi 1,5 milionu a spotřebujeme zcela určitě 2. Čili v srpnu je ta ztráta 0,5 milionu, což vypadá hrozivě, ale zase v celkovém tom našem rozpočtu to nic hrozivého není.

Krásný večer, milí posluchači, je 21 hodin, čas pomodlit se večerní chvály na Proglasu. Po večerních chválách pak následuje modlitba živého růžence bolestného.

0: Prožíváme úterý 22. týden v mezidobí. Texty vezmeme ze druhého týdne žaltáře. Od strany 959 ve starším vydání breviáře a 1072 v novějším. 959, po případě 1072. Modlit se s vámi bude Alena
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Jak veliká dobrodiní Pán Bůh náš každou chvíli z lásky k nám činil a činí, uvažme, lidé milí.
1: Neboť všichni jsme stvoření ku podobenství Jeho a přehojně obdaření ctí a slávou od Něho.
0: On nás rozumem a radou milostivě obdařil, aby omylem neb s radou sám se člověk nezmařil.
1: Co je dobré a co je zlé, dal nám jasně poznatí, a že naše síly jsou mdlé, slíbil nám pomáhatí.
0: Všechno lidské moci poddal, cokoliv na světě jest, by mu člověk chválu vzdával, prokazoval mu vždy čest.
1: Proto každé věrné duši, a to času každého, znáti a chválití sluší dárce tak laskavého. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
0: Slyšte to, všechny národy, poslouchejte všichni obyvatelé světa.
1: Prostí i vznešení, bohatý stejně jako chudý.
0: Má ústa pronesou moudrost, z úvah mého srdce vyprýští znalost.
1: Nakloním svůj sluch k průpovědi, za zvuku lyry zjevím svou záhadu.
0: Proč bych se měl bát za dnů neštěstí, když mě svírá zloba nepřátel?
1: Kteří spoléhají na svůj majetek a chlubí se přemírou svého bohatství.
0: Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí, není sto zaplatit Bohu své výkupné.
1: Cena života je příliš veliká, nikdy nebude stačit, aby člověk žil na věky a neviděl zkázu.
0: Neboť uvidí, že umírají moudří, že stejně hyne pošetilec i hlupák a zanechávají své bohatství jiným.
1: Hroby jsou jejich domovem na věky, jejich obydlím po všechna pokolení, i když svými jmény nazvali celé země.
0: Nesetrvá totiž člověk v hojnosti, podobá se dobytčatům, která hynou.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Zhromažďujte si poklady v nebi, pravý Pán.
0: Takové je chování těch, kteří důvěřují v sebe. Takový je konec těch, kteří se těší ze svého údělu.
1: Kladou je jak ovce do podsvětí. Smrt je pase a spravedliví nad nimi vládnou.
0: Jejich vzezření záhy pomine. Podsvětí jim bude příbytkem.
1: Ale mou duši Bůh vysvobodí z podsvětí, neboť mě vezme k sobě.
0: Neboj se, jestliže někdo zbohatne a vzroste majetek jeho domu.
1: Až zemře, nic si sebou nevezme, nesestoupí s ním jeho jmění.
0: I kdyby si za svého života liboval, budou tě chválit, že jsi to dobře zařídil.
1: Přece se připojí ke svým předkům, kteří na věky neuzří světla.
0: Člověk, který žije v bohatství a neuvažuje, podobá se dobytčatům, která hynou.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Zhromažďujte si poklady v nebi, pravý Pán. Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal slávu a čest.
0: Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
1: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti.
1: Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil si z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
0: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal slávu a čest. Krátké čtení z listu Římanům. Všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy. Z jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš. Aby Bůh ukázal svou spásnou spravedlnost, ustanovil ho jako smírnou oběť v jeho krvi, která působí skrze víru.

0: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine, u tebe je hojná radost.
1: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine, u tebe je hojná radost.
0: Po tvé pravici je věčná slast.
1: U tebe je hojná radost.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine, u tebe je hojná radost. Učiň s námi veliké věci, Hospodine, neboť jsi mocný a tvé jméno je svaté.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
0: Učiň s námi veliké věci, Hospodine, neboť jsi mocný a tvé jméno je svaté. Chvalme Krista, pastýře a strážce našich duší, neboť on miluje a chrání svůj lid. Obraťme se na něj s důvěrou a prosme ho. Pane, ochraňuj svůj lid.
1: Věčný pastýři, ochraňuj našeho biskupa Pavla.
0: A všechny pastýře své církve.
1: Pohleď dobrotivě na ty, kdo trpí pro následování.
0: A pospěš je vysvobodit ze všech soužení.
1: Pane, smiluj se nade všemi nuznými.
0: A hladovějícím dej obživu.
1: Osvěť členy zákonodárných shromáždění.
0: Aby ve všem rozhodovali s moudrou spravedlností.
1: Přispěj zemřelým, které si vykoupil svou krví.
0: Aby s tebou mohli vejít ke svatební hostině.
1: Pane, ochraňuj svůj lid.
0: Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi poslal světu svého Syna, aby jako slunce spravedlnosti svítil na cestu těm, kdo tě hledají. Dej, ať jeho světlo ve dne v noci září v našich srdcích, abychom jednou vešli do světla tvé slávy. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

to nejsou staletí, co tepe. Vteřiny jsou to hluché a slepé, jež puchot kladiv počítá. Ty ještě stojíš, palmo přímá, s očima světu zavřenýma, v kamennou plenost ukrytá.

a strašně sama, strašně tichá. I matka Nelka nezavzdychá, jen synu hledí do očí. V nich rouška smrti,

Nyní v 21 hodin a 15 minut vás zveme na Proglasu k modlitbě živého růžence. Do studia můžete volat na číslo 739 850 345 a dnes se pomodlíme růženec bolestný.

a pomodlíme se i za úmysly, které už jste svěřili do Radia Proglas. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby ještě chvíle ztišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncijem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: První desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Ivana. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla se pomodlit a poprosit všechny, aby se mnou pomodlili na úmysl zemřelého mojeho manžela za 55 let společného soužití, poděkovat za všechny dary milosti, za boží ochranu a boží požehnání, za živou i zemřelou rodinu, za ochranu Ducha Svatého a dary Ducha Svatého a za na úmysl, který nosím ve svém srdci. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Stráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Stráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Stráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Stráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Královnu svatého růžence, bezposkvrny počatá, oroduj za nás. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Já bych chtěla všem poděkovat, kteří se se mnou modlili, Pánu zaplať krásnou požehnanou dobrou noc a všechno dobré.
0: Děkujeme s Pánem Bohem.
1: Pánem Bohem.

0: Ve vysílání vítám také paní Miladu. Dobrý večer.
1: Chvála Kristu a paní Marii. Jsem vaše stála posluchačka. Prosila bych vás, kdybyste se se mnou pomodli za všechny nemocné, za zemřelého manžela, všechny nemocné, těžce nemocné, nemocnou osobu a sedm pravnoučat. Otče náš, jenžsi na nebesí, osvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava tvary a milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: O Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. praktikovat. A chci všem, kteří se se mnou modlí, mockrát děkuju s Pánem Bohem a dobrou noc.
0: Také děkujeme s Pánem Bohem.

0: Třetí desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Krista, paně Marii. Zdravím všechny posluchače Rádia Proglas a moc bych vás chtěla všechny poprosit, abyste se se mnou pomodlili za uzdravení mojí dcery a za obrácení mojí dcery. Teď začal školní rok, tak boží pomoc a ochranu pro všechny školáky. A pak bych chtěla poprosit o boží pomoc a ochranu pro moje vnuky. A taky bych chtěla moc prosit o to, aby se státníci už dohodli, aby byl konec válek, za déšť, aby byla lepší úroda a na úmysl svatého otce. Oče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrává vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: A milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mockrát vám děkuji všem za modlitbu a přeji vám krásný večer a požehnanou dobrou noc.
0: Děkujeme, dobrou noc, s Pánem Bohem.

0: Čtvrtý desátek bolestného růžence se pomodlíme s paní Helenou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já bych se chtěla pomodlit za nemocnou sestru a za všechny nemocné, na které myslím, za celou naši rodinu a všechny příbuzné známé, papeže, biskupy, kněze a za mír ve světě. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď v království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

0: která vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, ochraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji za modlitbu s Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem, dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: A já vítám ve vysílání pana Zdeňka. Pomodlíme se společně pátý desátek bolestného růžence.
1: Chvála Kristu, dobrý večer. Tady je Zdeněk ze severních Čech. Já bych se tento desátek chtěl pomodlit za mého kamaráda Michala. Potom za jednu vaši věrnou posluchačku, která je pokaždé tady u toho růžence. Ona měla minulý týden v úterý narozeniny a od té doby jsem to zkoušel, ale nedovolal jsem se, takže dneska bych to chtěl věnovat tento desátek k narozeninám. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Tráva s Maria, milosti plná Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl

0: pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Já děkuju za tento desátek všem, kteří se se mnou modlili tady a za to společenství, do kterého jsme často, a přeju požehnanou dobrou noc. S Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem a děkujeme vám. A my ještě dokončíme modlitbu růžence. Zdrávas královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy. K tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše. U Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

La Rochelle, 3. září 1793. Má drahá Elizabeth, něco se mezi lidmi šeptá. Je to hrozné. Říká se, že k nám posílají kněze ze všech koutů Francie, aby byli odvezeni na galeje v Guyaně. Jedná se o kněze, kteří odmítli přísahat národu a rozhodli se zůstat věrni papeži. Někdo říká, že se jedná o 100 kněží, jiní zase, že jich je přes 500. Komu věřit? Od té doby, co jsem tady, mohu zhodnotit, jakou spoušť dokáže vyvolat obyčejná povídačka. Stačí málo, aby se obyvatelstvo roznítilo. Někdo se zmíní o rolníkovi, který prý skrývá úrodu, a chudák je hned popraven, aniž by se mohl jakkoliv obhájit, i kdyby byl naprosto nevinný. V měsíci květnu bylo rozhodnuto, že každý, kdo si bude schovávat obilí jen pro sebe, místo aby mohlo být přiděleno lidu, bude odsouzen k smrti. A pomluvy se postarají o to, aby bylo dost obětí i tam, kde žádné nejsou. Ať je to jakkoliv, jestli je pravda, co se povídá, občan Maubert si už radostí mne ruce při pomyšlení na nový přísun obětí. Jeho výsměch mě děsí. Mluví o těch lidech jako o dobytku. Nevím, jestli ještě dlouho vydržím pracovat v jeho blízkosti. Přitom ještě včera jsem mohla varovat jedny mladé manžele, aby se raději skryli. Nějaký horlivý občan prý upozornil Maubera, že byli oddáni knězem, který nepřísahal. Ten tlusťoch se zuřivostí málem zadusil. Chtěl je například nechat na místě zastřelit. Ve chvíli, kdy vám píši, vím, že jsou v bezpečí. Utekli daleko odtud. Má drahá sestro, modlete se za ty kněze, které k nám asi mají přivést, aby je poslali do neznámých krajů někam na druhou stranu oceánu. O Guyaně se člověk moc nedozví a já předpokládám, že to je proto, že život tam není žádné peříčko. Zvláště se obávám, že ta daleká cesta bude pro mnohé z kněží velkým utrpením. Dokážu si představit, jak musí být už teď zesláblí. Mám strach, že podmínky na lodi je úplně dorazí. Pokud je na těch povídačkách něco pravdy, měli by se nalodit v Rochefortu. Odtud odplouvá většina lodí, jejichž cílem jsou galeje. Pokusím se tam také dostat. Chci těm kněžím pomoci v jejich utrpení a snad se s nimi i nalodit. O tom ale nerozhodnu já. Odevzdávám se do rukou našeho pána. On mi dá poznat, kde je moje místo. Opatrujte se. Charlotte.

Emílie zasypává paní Sérisejovou otázkami. Jak se jmenovali vaši praprarodiče? Kde se přesně narodili? Co dělali? A kdy se narodili? Konstancína matka se rozesmála. Vidím, že jste naprosto rozrušená, ale já jsem vás přišla pozvat na oběd a jestli chcete, můžeme se k vašim otázkám vrátit později. Paní Sérisejová se obrací na Konstancii. Přijel váš bratr, myslím, že vám udělá radost setkat se s ním. Teofil, vykřikla Konstancie a vyskočila. Vyběhla z místnosti, paní Sérisejová se jen usmívá. Jsou si se svým bratrem velmi blízcí, vysvětluje. Ale o té doby, co je Teofil na studiích, jej vidí tak málo. Pojďte se mnou, představím vás zbytku naší rodiny. Při vstupu do jídelny se všechny zraky obrátily na Emílii. Dívka se cítí nesvá. Paní Sérisejová ji úsměvem povzbuzuje. Ještě nikoho nesnědli, ujišťuje ji s dávkou čtveráctví. Nikdy, přisazuje si Konstancie, která teď stojí vedle mladého muže, o němž si Emílie myslí, že to bude Teofil. Bratr se sestrou se sobě opravdu hodně podobají. Mají stejné tmavě modré oči a stejný upřímný a příjemný úsměv. Teofil má také světlé, ale nakrátko ostříhané vlasy. Emílie se ještě nikdy nesetkala s tak okouzlujícím chlapcem. Paní Sérisejová sleduje Emílín pohled a začíná s představováním. Konstancii už znáte a určitě se vám už zmínila o svém starším bratru Teofilovi. Popravdě řečeno ještě ne, mumlá Emílie v rozpacích. Teofil se na ní s pobavením upřeně dívá, což Emílii ještě víc znepokojuje. To zase já říct nemohu, špásuje. Sotva jsem překročil práh domu, má drahá sestřička mluví jen a jen o vás. Jsem opravdu rád, že vás poznávám, slečno. Emílie se jen červená a odvrací svůj pohled k jinému mladému muži, stojícímu vedle Teofila. Zdá se, že je o něco mladší než jeho bratr a na rozdíl od něj není blondýn, ale má tmavé vlasy. Z jeho obličeje vyzařuje jakási nevýslovná něha. A tady je Timotej, představuje ho paní Sérisejová. A zde Alfons, náš nejstarší syn. Alfons se bude na konci roku ženit, upřesňuje. Alfons už vypadá jako opravdový muž. Úzký knír a přísný vzhled z něho činí pravý opak obou jeho spontánních a jemných bratrů. Jeho úsměv, s nímž zdraví Emílii, je spíš uštěpačný. Chybí tu jen Honory, upřesňuje paní Sérisejová. Není tady, protože se loni vdala a bydlí se svým manželem nedaleko parku Ted Dor. A tatínek? Ptá se Konstancie. Za chvíli přijde. Musí se na něčem domluvit se sousedem. Což se už stalo. Emílie sebou trhla. Silný hlas pana Sériseje ji překvapil. Já jsem vás vyděsil, baví se Konstancín tatínek. Promiňte mi, slečno. Emílie se čím dál tím víc červená a zdraví otce své přítelkyně pokynutím hlavy. Posaďte se, vybízí ji pan Sérisej. A vzdejme díky našemu pánu, že jste dnes s námi u stolu. V tichém usebrání sklání všichni přítomní hlavu, zatímco otec rodiny pronáší slova požehnání a díků.

Konstancie s Emílií se vracejí do pracovny, až když už odpoledne hodně pokročilo. Pánové se odebrali do kuřáckého salonu k debatování a paní Sérisejová slíbila, že se k dívkám přidá, ale zatím jsou sami. Emílie toho využívá a ptá se Konstancie. Je celá nedočkavá, aby se od ní něco dozvěděla o Teofilovi, ale studi brání, aby se na něj zeptala přímo. Co dělá Alfons? Ptá se pro začátek. Pracuje v bance. Už 3 roky je zaměstnán u Credit Lyonnais. Alfons je vážný, směje se Konstancie. Příliš vážný. Jeho povolání mu opravdu sedí. Emílie se usmívá. Alfons vypadal jako jediný, kdo se během rodinného oběda nebavil. Ústa měl stále sevřená a nikdy neodpověděl na žádnou otázku více než 3 slovy. Pokaždé, když se Emílín pohled setkal s Alfonzovým, musela sklopit oči, protože jeho tvrdý a studený výraz jí trochu naháněl strach. A co váš bratr Teofil? Pokračuje Emílie v kladení otázek s předstíraným nezájmem. Vaše maminka mi říkala, že je na studiích. Bohužel ano, odpovídá Konstancie. Teofil se chce stát důstojníkem. Studuje na vojenské škole u Paříže a proto nemůže jezdit domů každý týden. Chybí mi. S ním jsem strávila nejvíce času. Vždycky mě rozesmíval. Vždyť přece existuje vlak? Ale cesta je dlouhá a vyjde draho, odvětila Konstancie. Nejezdí domů často. A co Timotej? Rychle pokračuje Emílie, aby skryla své zklamání. Připravuje se, aby se stal knězem. Knězem? Od malička nám Timotej říkal, že se chce stát knězem, vykládá Konstancie. Zbývá mu ještě rok studií, než vstoupí do semináře. Konstancie se na chvíli odmlčela. Ve vzpomínkách viděla svého bratra, jak si jako malý chlapec hraje na kněze. Vypadal vždycky tak šťastně, že jí vůbec nepřekvapilo jeho rozhodnutí odejít do semináře, které rodině oznámil v minulém roce. A vy? Ptá se Emílie a vytrhává tak Konstancii ze zasnění. Co chcete dělat v životě vy? Konstancie se na ní udiveně dívá. Já? Ano, vy. Konstancie chvíli přemýšlí, než odpoví. Vlastně ani nevím, přiznává. Myslím, že bych se ráda vdala a měla rodinu. Ale někdy si říkám, jestli mě pán také nevolá. Prosím? Ano, možná, že mě pán žádá, abych všechno opustila a vstoupila do nějakého řádu. Vy žertujete? Ptá se Emílie pobaveně. Proč? Odpovídá Konstancie, která se cítí zasažena. No, pokračuje váhavě Emílie. Viděla jsem vás ve velkém bazaru. Příliš se vám líbí stuhy a všechna další paráda, než abyste se jí dokázala vzdát na celý život. Konstancie s údivem pohlédla na svou přítelkyni. Myslíte si, že řeholnice jsou jenom samé ošklivky, které se nikdy rády neparádily? Ptá se trochu zvýšeným tónem. Jenomže, koktá Emílie, zdálo se mi to logičtější. Mně se naopak zdá, že v tom žádná logika není. Pán si nepovolává ženy a muže podle nějaké logiky. Konstancie náhle zvážněla. Emílie už měla možnost si u své přítelkyně povšimnout, jak vždycky zvážní, když s ní mluví na téma, na kterém jí záleží. Zdá se vám, že je Timotej škaredý, vyhrkla na ní Konstancie. Emílie se prudce začervenala. Na takovou otázku byla naprosto nepřipravená. Ne, vůbec ne, přiznává koktajíc. Proč je tedy asi povolán ke kněžství? Emílie neví, co by odpověděla. Viděla jste už nějakého mladého kněze? Ptá se dál Konstancie. Opravdu jen zřídka, přiznává Emílie. Můj otec mě nevodil moc často do kostela a když, tak jen aby mi ukázal nějaký zajímavý obraz nebo kvůli významné architektuře. Konstancie se dívá na svou přítelkyni.
Vášeň, která jí vře v žilách, se postupně uklidňuje. Díky Emilínu svědectví poznává, že ne každému se dostalo solidního náboženského vzdělání, které jí její rodiče umožnili už od kolébky. Emílie, pokračuje už vlídněji, svatá Klára byla bohatá a krásná a přitom si nechala ostříhat vlasy a oblékla se do režného roucha z lásky ke Kristu. Její zasvěcení je tím jen umocněno. K následování Krista se člověk nerozhodne proto, že nemůže dělat nic lepšího, ale proto, že je přesvědčen, že je to ta nejlepší volba.

La Rochelle, 18. září 1793. Má drahá Elizabeth. Ze zpráv, které jsem dnes ráno slyšela deklamovat na veřejném prostranství, mi běhá mráz po zádech. Včera schválilo Národní shromáždění zákon o podezřelých. Podle něj je podezřelým shledán každý, kdo svým chováním, známostmi, slovem či písmem projevil sympatie s tyranií předchozího režimu a tak je nepřítelem svobody. Tento zákon je pouze záminkou k tomu, aby se útlak, který je už i tak krvavý, stal ještě krvežíznivějším. Copak členové shromáždění nepostavili teror na první místo ani ne před 2 týdny? Občas se mi zdá, že se o naši zem pokouší šílenství. Kdy už těm všem hrůzám bude konec? Vzhledem k vašemu útěku do Anglie patříte teď, drahá Elizabeth, k podezřelým. V žádném případě se nepokoušejte o návrat dříve, než to tu všechno skončí. Zůstaňte v Anglii, tam jste v bezpečí. Já sama jsem jen proto, že jsem vaší sestrou v hledáčku onoho zákona, který způsobí to, že se celková atmosféra podezřívání a udávání stane ještě horší. Naštěstí jsem se už před rokem stala Charlotte Martinovou a získala jsem všechny nutné papíry k výkonu mé práce v lůně výboru. Není to snadné změnit identitu. Několikrát se mi stalo, že jsem nereagovala, když na mě někdo volal mým novým jménem. Naštěstí příjmení Martin je tak běžné, že každý, kdo ho nosí, nikdy neví, kdy se ho oslovení skutečně týká. To mě vždycky zachrání a já si gratuluji, že jsem si vybrala jméno, které tak hladce projde. Pokud budu i nadále obezřetná, snad se mi podaří obstát v bouři, která nás sužuje. Bude to třeba, protože se začíná potvrzovat, že je pravda, co se mezi lidem šeptalo. Kněží z celé Francie jsou směrováni do Rochefortu. Mezi všemi podezřelými jsou tou nejsnadnější kořistí. Ve svém posledním dopise jsem vám psala, že se svěřuji do pánových rukou, aby mi ukázal, kde mě bude potřebovat. Odpověď, kterou mi dal, mě však úplně vyvedla z míry, protože mi ji oznámil sám Maubert. Ten občan je povolán do Rochefortu, aby dohlížel na hladký průběh přesunu vězňů. Ode mě požaduje, abych ho následovala. Příští týden se tedy chystám na cestu do Rochefortu. Opatrujte se, Elizabeth, a modlete se za všechny ty kněze, s nimiž se setkám. Charlotte.

0: Poslouchali jsme 11. část čtení na pokračování z knihy Sophie de Milnheim podepsána Charlotte. Knihu vydalo nakladatelství Paulínky v Praze a četli Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
3: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
4: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli?
3: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

nás zalehne země, prý matka, vždy trochu jiná, odkdy tak trpká, náruč vinařčiná.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Opravárna je název společného projektu Charity Opava společnosti Asekol a Moravskoslezského kraje. Jedná se o službu, která veřejnosti nabízí diagnostikování poruch pokažených elektrospotřebičů a jejich bezplatné opravy. V ostravském studiu vítám u mikrofonu technika opravárny, pana Dalibora Žižku.
1: Dobrý den.
0: Přiznám se, vždycky jsem si představoval, že nějaký opravář někde v charitě bude nějaký starší pán, takový, jo. Vy jste mladý a přitom velice zkušený technik a opravář. Jak jste se dostal k takové práci?
1: Ten od malička jsem v podstatě rozebíral různě veškeré přístroje a tak. Jezdil jsem na motorkách, jak jsem furt rozebíral motorky a podobné věci. Postupem času jsem se začal zabývat aj více elektronikou s otcem na naší rodinné firmě a prostě jsem mu to nějakým způsobem zůstal.
0: Vy máte nějakou střední odbornou školu elektrotechnickou?
1: Střední školu mám informační technologii tady v Ostravě. Je to, ale u počítačů jsem nechtěl zůstat, protože říct si, že bych seděl 8 hodin za počítačem, tak si to nedovedu představit. No, je to.
0: Pracujete v rodinné firmě, tak tatínek je také nějaký elektroopravář?
1: Otec je tím vyučen a živí se tím 30 roků. Je to, takže máme k všem těm přístrojům elektro blízko.
0: A maminka? Ta vám fandí.
1: Maminka nám fandí a dělá fajné dobrutky. Maminka je kuchařka, profesionální.
0: Jak jste se dostal k práci u Charity Opava, že zrovna vy opravujete zdarma elektropřístroje? To vám někdo poradil, nebo si vás vybrali na nějakém výběrovém řízení?
1: Ano, to má delší historii. Přede mnou tam byl kolega ještě a bylo mi to nabídnuto vlastně přes kolegu a tím pádem se mohlo pokračovat v opravárně.
0: Ta práce vás evidentně velmi baví, protože ta opravárna už funguje v Opavě Jaktaři 5. rokem. Vy tam opravujete jak dlouho?
1: 3-4 roky a musel bych se podívat do faktury. Já teďka vám to neřeknu z hlavy, ale už je to zub času. No.
0: To znamená, už jste opravoval přístroje v roce 2024 po povodni, která Opavsko doslova smetla z povrchu země a zničila skoro všechny elektrospotřebiče. Byl zájem lidí po povodni o opravu zatopených elektrospotřebičů?
1: Samozřejmě bylo tam vysoké navýšení. Teďka neřeknu, který to byl měsíc, ale to tam bylo úplně velmi moc věcí. A s tou vodou je to složité. Tam někdy to jde, někdy nejde. To prostě ta voda, elektronika, nemá se to rádo. A se tam se stane, že ještě teďka někdo donese něco po těch povodních, ale to už je respektive, to už je takové jenom zkouška, ale moc to nemá šance, no, na opravu.
0: Zřejmě z mého laického pohledu voda se vysuší, ale zůstane tam ta nečistota, to bahno a s tím asi už se nic nedá, že?
1: Přesně jak říkáte, vznikne tam oxidace, jo, vypalí to různé ty cesty vodivé a už ta prsta opravu už pak není reálná. Jako, no.
0: Nejen v Charitě Opava se o vás tvrdí, že opravíte i nemožné. Já mám k takovým lidem úctu, protože naopak já na co šáhnu, to pokazím. Potom jsou lidi, kteří na co šáhnou, to opraví. Máte takový dar od Pána Boha, že si víte rady i s věcmi, které by jinak skončily ve šrotu.
1: Tak snažím se prostě to nějakým způsobem dát dokupy. Já jsem nejde všecko opravit, ale se dá se stát fakt zázrak, že se to dalo dokupy, jo, i nějakým. Podaří se vždycky něco najít a případně to vyměnit nebo nějakým způsobem zprovoznit.
0: Vy v Charitě Opava v Jaktaři pracujete každou první sobotu v měsíci. Co všechno tam lidé mohou přinést? Vy tam nemáte žádnou opravárenskou halu. Já vím, že pracujete v nějakém kontejneru zeleném. Co všechno lidé mohou přinést při těch možnostech v kontejneru?
1: Takže v podstatě jakoukoliv elektroniku, co nerad přijímám, tak jsou velké bílé elektro, jako ledničky, pračky, bo na to fakt nejsou prostory. Většinu těch věcí si stejně převážím sebou na firmu, protože to mám lepší vybavení, všecko v té Opavě, na té charitě Opava mám prostě základní vybavení a tím se nedají udělat zázraky. Jo. Na firmě je více možností všeho, ale samozřejmě těch prostorů není tolik. No.
0: No tam hlavně předpokládám, jde o to, že někdo vám donese nějaké rádio, že mu to přestalo hrát. A vy se na to podíváte, buď to opravíte na místě, anebo řeknete, víte co, hoďte to tady do toho elektrošrotu a kupte si nové.
1: To se nestává, že bych řekl zrovna, vyhoďte to tady, ale na místě se většinou dá opravit, nejme tomu, když je vadná šňůra, tak se zkratí šňůra, vymění se koncovka a podobné takové jednoduché základní úkony. Jo, ale pak, když se mám podívat hlouběji na tu elektroniku, tak stejně potřebuje nějaké náhradní díly a to si seženu spíše na firmě, než tam na místě.
0: Náhradní díly, tak všechno se stále vyvíjí, ta technika, zvláště ta elektrotechnika, milovými kroky jde kupředu. Seženete náhradní díly na nějaký přístroj 20 roků starý, nebo si poradíte ještě nějak jinak?
1: No, člověk se snaží, no, samozřejmě pak je všecko otázkou, kolik co a jak stojí, jo, jestli se vůbec dá sehnat, jo, máte pravdu, že už hodně věcí se nedá sehnat na ty staré věci, ale tam se prostě pak už bojuje nějakým způsobem, někdy to vyjde, někdy ne, je to už je potom taková otázka do loterie, no.
0: Slyšel jsem pojem dárci orgánů. Nějaký vyřazený přístroj třeba rozeberete a zrovna ta součástka, kterou potřebujete, tak tam pasuje.
1: Může se stát ideální věc. Hodně se stává, že mi tam do nás jsou třeba z lidí mechanicky poškozenou věc, jo, což je trošku problém, protože jsem přesto elektro. Sem tam se najde stejný kus, buď už v rámci někde objektu, že člověk to tam dohledá a tím pádem se dá vyměnit kus za kus, jak kdyby to je náhradní díl, co potřebuju, jo, nebo se zkusí prostě brouzdat na internetu a dohledat, ať už v zahraničí nebo v Česku, to už je jedno. No.
0: Vzhledem k tomu, že to je poměrně časově náročné, prostě ve vlastním volném čase sednete k internetu a hledáte součástku, jestli musíte být velice obětavý člověk.
1: A tak to většinou vždycky tak v práci, jak je chvilka, tak to vždycky pohledávám a zkouším to, co nejrychleji spravit a jako nějak to vychází prostě časově.
0: Jenom pro představu posluchačům, kolik takových přístrojů vám v rámci jednoho roku těch 12 sobot asi donesou? Už máte to nějak spočítáno nebo zaevidováno?
1: Každoročně dělám souhrn, kolik strojů přišlo a kolik se jich opravilo. A teďka poslední, když je to nějaká doba, nevím, jestli tam okolo 300-400 produktů spotřebičů, co se nějakým způsobem opravilo. A teďka tam úspěšnost tam je přes 80%, takže si myslím, že je to celkem slušné skoro.
0: Domnívám se, že nikde jinde v České republice taková služba neexistuje, že někdo donese pokažený přístroj, opravář mu to zdarma prohlédne, řekne, jaká tam je závada, buď to opraví, nebo doporučí, co s tím. Není nikde jinde, nevím o tom.
1: Sem tam mi někteří zákazníci říkají, že třeba tam někdo byl nějaký starší pán, co to servisoval nebo opravoval a také jsem neslyšel o žádné takové službě.

našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dál jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

0: ne, a ne.
1: Na Proglasu posloucháte rozhovor s technikem opravárny Opavské charity v Jaktaři, panem Daliborem Žižkou. Občas na Proglasu, neříkám pokaždé, před první sobotou v měsíci, jsem zařadil do zpravodajství pozvánku informací o vás, že tam jste, že opravujete, diagnostikujete zdarma. Přijíždějí vám tam zájemci o opravu jenom z Opavy, okolí, nebo už se to rozkřiklo i do daleka, přijedou i z jiných krajů?
2: Už se stalo párkrát, že lidi přijeli třeba někde z Bruntalska, jo, jsem tam někdo z Ostravy, jo. Když je někdo z Ostravy, tak se pak dá aj domluvit, že si to můžou vyzvednout třeba ten přístroj v Ostravě, jo, nebo někde poblíže, nemusí zajít až do Opavy. Ale ano, už se to rozkřikuje aj do vzdálenějších krajin.
1: Charita Opava je jaksi nadšená tímto, a nejen charita, protože je to velice záslužná činnost, domnívám se, i co se týká životního prostředí, protože než skončí takový elektropřístroj někde v popelnici, ve smíšeném odpadu, lepší je, když už opravdu nelze opravit, že skončí v elektrošrotu ekologické likvidaci. A tam právě v Jaktaři na to jsou odborníci.
2: Přesně tak. Když už se přístroj nepodaří opravit, tak je ta možnost to nechat ekologicky zlikvidovat v místních chráněných dílnách v objektu.
1: Já jsem v chráněných dílnách v Jaktaři už natočil více pořadů pro Rádio Proglas. Mohu říci, že to tam je opravdu ve velkém stylu a jsou to opravné záslužné chráněné dílny, které dávají příležitost práci handicapovaným, postiženým, a mohu potvrdit, že tam pracují s velikou verbou a nadšením, že jsou tam rádi. Mnohé elektronice v nějakých těch mixérech a já nevím, šlehačích a takové, tam jsou většinou součástky z umělé hmoty. Jo? Vy opravíte šňůru, opravíte elektriku, něco tam, ale co s takovou umělou hmotou? Dokážete to také opravit?
2: Pokud ten objekt není nějak šíleně složitý, jo, no ten vadný kus, tak jsem schopný s troškou štěstí to vymodelovat a vytisknout na 3D tiskárně. Ale zatím se s tím učím, takže ještě to neberu jako profi tovary, ale už se mi podařilo tak zachránit nějaký kompresurek, nějaký levnější, jo, takže to bylo tam světé kolečko. Podařilo se mi to ozubené kolo prostě vymodelovat, vytisknout a snad asi ještě funguje. Je to.
1: A ozvou se třeba vám

0: zpětně lidi, že jsou rádi, že to funguje, že jste jim to opravil, poděkují.
1: Lidi se tam spíše hlavně vracejí, jo, že mají jednu věc opravenou, jo, a pak za měsíc, za dva najdou doma něco dalšího pokaženého, tak to znova donesou. Jo, takže už se tam stává se často, že lidi opakovaně chodí s dalšími a dalšími věcmi.
0: A nebo se pochlubí známým, zajděte si tam, je tam pan Žižka, ten vám to bezplatně opraví.
1: Jo, taky se stalo, taky jo, na doporučení. To je asi další reklama v podstatě, že? To, no.
0: Pane Žižko, měl jste z nějaké opravy zvláštní radost, takovou velkou, vypadalo to beznadějně, ale dal jste si tu práci, opravil jste to.
1: Jsem tam dostal fakt zajímavé věci, jo. Například ta jednotka z výřivky. Je to drahá výřivka, nová stojí hříšné peníze. Myslím, že to zrovna byla i po povodních, tady ta, ale nějak rychle se to rozebralo. Ale byly tam tyž polámané plasty, nějaký motor tam byl zadřený. Naštěstí se našel vhodný dárce, i to, který nestal tolik peněz a za pár korun se vlastně ta jednotka z výřivky dala dokupy a já jsem to zajel k zákazníkovi zapojit, vyzkoušeli jsme to, funguje to, už je to asi 2 roky nebo kolik a zatím dobré.
0: Říkal jste, že některé ty velké přístroje jako pračky a ledničky a tak jistě, kdo by se s tím převážel. Ale opravili jste někdy něco velkého a museli jste to vzít jinam než do toho kontejneru, jak ta říje?
1: Například jsme museli do garaže k nám domů dovést želičku s parním generátorem. Bylo to celkem rozměrné. Prostě řekli jsme si, že se na to koukneme, domluvili jsme se a po pár dnech různého testování, zjišťování jsme to dali dokupy. Jo, byl to boj, ale dalo se to dokupy.

při poslední opravě měsíce jsem si na něm zapomněl 17 klíč. Ten si teď lítá někde v prázdnu jako družice, i když já jsem už dávno pryč.

jednou jsem opravoval meteor v doletu, to aby mohl letět dál.

0: lampa i rozetu. A pak možná i můj žal.
1: Pane Žižko, nejednou se stalo, a to nejen mně, že nějaký přístroj se mi pokazil 2 měsíce po uplynutí záruční doby. Když se to stane jednou, no tak mi řekne náhoda. Ale když se to stane takřka pravidlem a mezi lidmi se začne šuškat, že v těch přístrojích jsou nějaká kazítka, která to schválně po uplynutí záruční doby pokazí, aby byl uživatel donucen koupit si nový přístroj. Jaký je váš názor? Jsou tam ta kazítka v těch přístrojích?
2: Ze zkušeností můžu říct hlavně u televizoru. Jo, samozřejmě ostatní přístroje tež něco mají, ale u televizoru vím, že z výroby se nastavovalo podsvícení displeje na maximum a tím pádem LEDky, které vlastně vytváří to světlo, za ty 2 roky prostě odešly. Jo, přitom stačí v nastavení ubrat podsvícení ani na 70%, na obraze to člověk nepozná a televize se daleko víc prodlužuje životnost.
1: A dokážete opravit takovou televizi, která teda po záruční době zhasne, nechce fungovat, nějaké ty LEDky tam vyměníte a jde to dál?
2: Ano, mění se celá sada LEDek, musí se to celé rozebrat, celá televize, sundat displej. Jo, nebojíme se i velkých hulopříček, už jsme tam měli i 75-palcovou televizi a tak. A zvládli jsme to prostě nějakým způsobem rozebrat, vyměnit a dát dokupy.
1: To znamená, doporučujete, když si někdo koupí televizi nebo takhle, nenechat to na plný výkon nějak, dá se to nějak snížit nebo...
2: To podsvícení se dá většinou, když dneska už není to pravidlem, ale dá se v nastavení obrazu zmenšit. Ale jak říkám, už jsme se setkali často, že se to nastavit nedá, že to už mají prostě nějak softwarově řízené a do toho už člověk nešáhne.
1: To jsou televizory a platí to i třeba o monitorech počítačů nebo telefonech, tam taky se nastavuje nějak jas to?
2: Telefonu ne. Telefonu většinou se mení displej celý. to...
1: Telefon se rozbije, když nám to spadne na těch schodech, vypadne z rukou. To určitě máme bohaté zkušenosti. Pane Žižko, vzhledem k tomu, kolik přístrojů a elektropřístrojů už jste opravil, jaká je asi tak vaše rada těm spotřebitelům? Protože někdy si ten přístroj opravdu pokazíme sami, špatným zacházením, nevím, nevážíme si jemné elektroniky a někdy i v té kuchyni prostě ten šleháč se použije nějak nevhodně, hnětač. Co byste poradil, tak dodržovat ty návody na použití hlavně?
2: Samozřejmě každý přístroj má svůj návod k použití, ten by bylo dobré přečíst a nějak ho dodržovat. A hlavně třeba by na ty spotřebiče a všecko žetrny, netáhat za ty šňury, snažit se s tím neházet a podobně, jo. Samozřejmě, když se už stane a šňura se nějakým způsobem poškodí, jo, jde vidět drátky nebo něco, určitě bych to už nezapojoval a radši bych se stavil za mnou a buď se ta šňura zkratí nebo vymění, to už se člověk domluví, jo, ale určitě ji nezapojovat, protože už to může být životu nebezpečné. A...
1: Tak já vám moc děkuji za cenné rady i za představení projektu Opravárna. Můžeme při této příležitosti ještě pozvat tedy zájemce do opravárny, do Jaktaře v Opavě, ve kterých dnech vás tam zájemci zastihnou a v kterém čase?
2: Takže budu určitě rád, když přijdete. Na místě se nacházím vždycky první sobotu v měsíci od 9 do 17 hodin.
1: I v zimě.
2: I v zimě.
1: Děkuji vám za vaši obětavost, za vaši spolupráci s Charitou Opava hlavně a ať máte hodně spokojených uživatelů vašich služeb. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Hostem dnešního radioreportu byl technik opravárny opavské charity v Jaktaři pan Dalibor Žižka. Z ostravského studia se od mikrofonu loučí redaktor Antonín Žonerčík.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera proglas mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 8 a 4 sedmičky.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Denně či občas zapni si proglas.
1: Na pasekách stojí duby, na pasekách stojí duby, a pod nimi lidé kráčí ze záhuby do záhuby.

0: Tady je Proglas.
1: Hladíte k nám.
2: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: Na Proglasu nyní následuje duchovní slovo z knihy Prameny světla kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Dnešní část nese název Jak snášet kříž. I když tedy tak vyzvedávají smysl utrpení, přesto se duchovní spisovatelé pozastavují u otázky, posvěcuje-li kříž člověka vždycky. Každá vnější milost, má-li působit, předpokládá vnitřní dispozici. Jaký má být náš osobní postoj ke kříži? Svatý Augustin se pozastavil u slov Evangelia: vezmi svůj kříž a následuj mě. Líbí se mu, jak je to pěkně řečeno. Ty musíš nést kříž, chceš-li jít za Kristem, ne aby kříž nesl tebe. Koho nese kříž, ten nikoho nenásleduje, ten už umírá. Má-li si člověk sám něco vzít a jít, musí to také unést, třeba i s vypětím všech sil, ale unést to musí. Těmito slovními hříčkami a duchoplnou rétorikou chce svatý Augustin vyjádřit jistě tuto základní myšlenku. Dobrovolné přijetí kříže. Mnoho bolestí a strastí nás potká v životě. Podobají se hákům, které číhají zleva i zprava. Kličkujeme mezi nimi, až na některém uvázneme. Nevzali jsme kříž, ale on vzal nás proti naší vůli. Takové utrpení samo neposvěcuje, jako by neposvěcoval kříž Lotra na levici a jako neposvěcuje peklo. Posvěcuje však utrpení, se kterým jsme se alespoň dodatečně smířili. Takovým byl kříž Lotra na pravici. Svatý Augustin však rozvádí myšlenku dál. Nestačí, abychom sami kříž vzali, musíme jít za Kristem. Kdo jde v noci krást, bere na sebe dobrovolně potíže spojené s podnikem, skrývání v nepohodlných místech, tmu, zimu, strach z dopadení. Možná, že mnoho lidí nekrade jenom proto, že je to tak obtížné. A přesto odvaha přijmout tento kříž neposvěcuje. Není to kříž, který neseme za Kristem. To je ve službě Boha, dobra, lásky. Svatý Pavel ví, že kříž sám je prokletí, neboť v písmu se píše, kdo byl pověšen, je zlořečený Bohem. Ale současně apoštol dosvědčuje, Kristus nás vysvobodil z té kletby zákona tím, že ono prokletí vzal na sebe za nás. Čteme v listu Galaťanům ve 3. kapitole.

0: Nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: pořadu Na stole je téma dnes vítáme Janu Hrdinovou. Přijela ze Sudoměře, kde hospodaří na rodinném statku, stará se o 7 dětí, šije kroje a sází stromy. Věnuje se ochraně přírody, zemědělství a zajímá se o péči o psychické zdraví dětí. Je místopředsedkyní krajského výboru KDU-ČSL v Jihočeském kraji, ale to kandiduje do Senátu. Jaká je její cesta politickým i osobním životem, budeme dnes zjišťovat na Proglasu. Dobrý den, paní Hrdinová.
1: Dobrý den.
0: Paní Hrdinová, jste v politice od roku 2018. Co bylo prvotním impulzem k tomu, abyste vstoupila do veřejného dění?
1: To byla taková náhoda. Tenkrát obec Čietice prodala obecní pozemek za účelem vybudování malý vodní elektrárny. A nám se to s partou přátel nelíbilo, tak jsme se proti tomu kousli, založili jsme spolek a to byl vlastně ten impuls, proč jsem do politiky vstoupila, protože ten pozemek vlastně nebyla orná půda, ale v podstatě to byla řeka Otava, bylo to koryto řeky Otavy. A ne malá část, byla to docela velký kus. A my jsme si řekli, že tu řeku zachráníme a to vlastně odstartovalo ten vstup do politiky. Vlastně jako nebylo mi lhostejný, co s tou řekou bude.
0: Já jsem se o vás dočetla, že se v té řece i velice ráda koupete.
1: Jo.
0: V čem vás politika zklamala? Zklamala vás někdy?
1: Já myslím, že asi ne. Já myslím, že to, jaká ta politika je, to asi každý vidí a takhle jsem to asi čekala.
0: A čím se ji snažíte třeba vykultivovat?
1: Tak možná nějakým osobním příkladem, osobním životem.
0: A naopak, co pozitivního dala vašemu osobnímu životu? Dá se říct, že politika kultivuje i opačným směrem?
1: Tak pro mě to byl jako určitě velký předěl životní. Já můžu říct, že vlastně do té politiky jsem vstoupila jako doslova od plotny, že jsem zahodila měchačku a šla jsem vlastně do velkého světa. Já jinak bych neměla vlastně ani nějaký ambice někam vstupovat, ale to, že mi ty věci nejsou jedno, tak to byl ten impuls, proč do toho jít a určitě to pro mě není příjemný, já nejsem typ člověka, který by chtěl veřejně vystupovat, ale vidím, že to je zkrátka nutný.
0: A jak jste se v tom velkém světě poprvé cítila?
1: No docela blbě. Docela blbě, ale když to tak jako vemu, tak není to příjemný, nebo nebylo by to příjemný, ale to, když třeba, já nevím, držíte půst, nebo se vám nechce jít si proběhnout a jdete si zaběhat, tak pak to příjemný určitě je, nějaký přínos pro to tělo to má. A já si myslím, že i pro mě to bylo přínosný, protože vás to určitě posune jinam, poznáte nový lidi a já jako třeba vlastně jsem neměla vůbec moc jako potřebu se vyjadřovat nebo nějak mluvit. Jste doma s dětma, tak co řešíte? Čurat, kakat, bumbat, jede mašinka, pápá, ale to je najednou mezi těma lidma úplně jiný. Jo?
0: A teď kandidujete do Senátu, znamená to, že vedete i nějakou kampaň. Ta kampaň je velmi často kontaktní, musíte za těmi lidmi. Tak jak se cítíte v této pozici, kdy jste teď říkala, že vám to není příliš vlastní tohle?
1: Tak tohle mě baví teda. To je fakt skvělý. Já jsem tak ráda mezi lidma. Vlastně to i ta moje profese, to, že jsem pánská krejčová a beru lidem míry a s nima musíte se nějak domluvit, jak ten výrobek bude vypadat, tak je to hodně kontaktní. A já mám lidi ráda a ta kampaň teda, ta mě fakt baví. Já jsem i někde říkala, že to mi někdo měl říct ve 18, že to bude jako taková jízda, protože fakt to je super. Potkala jsem spoustu skvělých lidí a ta zábava i to povídání je to fakt prima.
0: A když jezdíte po Jihočeském kraji, co vnímáte jako největší problém toho regionu? S čím se vám lidé svěřují, co je trápí v Jihočeském kraji?
1: Tak je to třeba výše platů, třeba na Strakonicku a na Písecku, třeba Protivín, tak ta výše platů, to je opravdu, to je smutný. Ne, že směšný, ale to je smutný. A pak lidi pálí asi papírování, byrokracie.
0: Máte nějaký plán, co s tím udělat?
1: No, zatím ne.
0: Uvidíme, co přinese další doba. Paní Hrdinová, vy s manželem vychováváte 7 dětí, už jste to tady trošku zmínila. 7 dětí, to je opravdu velká domácnost. Připravila vás péče o tak velkou rodinu i na politickou kariéru?
1: Asi jo, protože když máte 7 dětí, tak na vás chce nechce to okolí se dívá tak jako různě. Říkají si, že jsou divný, koukají tak trošku jako skrz prsty.
0: A potkala jste se s tím i vy osobně?
1: Určitě, určitě. I děti, ale myslím si, že tohle to jako odeznělo tím, jak děti už jsou velký, jsou šikovní, daří se jim v osobním životě, jsou fakt šikovní, nemusíme se za ně stydět, tak si myslím, že tohle to odeznělo. Ale vlastně mně je teďkin úplně jedno, co si o mě lidi myslí. Já si prostě jedu tu svoji lajnu a nějaký pomluvy nebo nějaký urážky mě asi vlastně nerozhodí.
0: A máte ty děti ještě doma, nebo už jsou všechny venku ve světě?
1: Jenom jeden je pryč a jinak jsou všichni ještě doma.
0: Když jsem si o vás zjišťovala informace, tak jsem zjistila, že všechny děti mají křestní jména od písmena Jo. Čím to je?
1: No tak první se jmenuje Josef, to je po manželovi, tak to muselo být. Druhé je Jenda, to je po mým taťkovi. Janičku tu chtěl manžel.
0: Po vás?
1: Po mně. Jaromír, to se nám líbilo, to jméno. Julinka, to jsme si říkali tak, když už je poslední, tak by bylo blbý, aby tedy se nejmenovala Odio, to by jí mohlo mrzet. No pak ještě přišla Johanka, to jsme si taky říkali, když už je poslední, tak taky by bylo blbý, aby nebyla od písmene. No a poslední je Jaroslávek, tak ten už byl opravdu poslední.
0: Co vás ty děti naučili?
1: Asi trpělivosti. Nebo asi určitě trpělivosti, protože to asi ví každá maminka, že to není jen tak odpiplat dítě a vždycky se stane, že ho vytřete a první, co je, tak to dítě vám tam vyleje jako na potvoru oslazený čaj nebo mu tam pleskne chleba s medem nebo s marmeládou. Trpělivosti.
0: A na co jste v té výchově s manželem dávali důraz? Na co jste dbali? Co jste nezanedbali?
1: Tak to nevím, to by vám asi teda měli říct spíš děti. Já to úplně nevím, jestli byli spokojení s tou výchovou. Ale asi nastavení nějakých mantinelů, aby se snažili být slušný, poctivý a pracovitý.
0: A tohle byste chtěla vidět i taky jako politička?
1: No určitě, určitě. Taková bych chtěla být já a chtěla bych, aby byli takový i lidi, i ostatní politici.
0: Naším hostem ve studiu je Jana Hrdinová, místopředsedkyně krajského výboru KDU-ČSL v Jihočeském kraji a kandidátka do Senátu za volební obvod Strakonice. No a my po písničce budeme pokračovat dál.

0: Posloucháte Proglas, naším hostem ve studiu je Jana Hrdinová, která kandiduje do Senátu za volební obvod Strakonice. Paní Hrdinová, vaše stranická kolegyně Marie Jílková popisovala přetíženost poslankyň v parlamentu. Navíc ženy političky čelí často nenávistným a i sexistickým výpadům ve veřejném prostoru. Jak s tímhle problémem chcete bojovat i vy? Potkala jste se s tím třeba i někdy i vy na sítích nebo tak nějak různě?
1: Tak sexistický to ne, ale jestli mi někdo chce říkat, že jsem krásná, tak to klidně může. To může klidně každý den, to rádo poslouchám. Ale nenávistný to, s tím už jsem se setkala, nenávistní projevy. Já často slýchám, že jsem taková jako husička ze vsi a že kdo ví, jestli trefím do Prahy, tak to ne, že by to bylo úplně příjemný, ale tak jako vlastně to pouštím. To je možná ten trénink, vlastně, co mám od dětí z velké rodiny, nedělat si z ničeho moc velkou hlavu. A teď vlastně úplně nová moje zkušenost, řešila jsem to v pondělí, někdo si založil dva fiktivní e-maily na moje jméno, Hrdinka do Senátu a Sudoměřské proudy, kdy využil jméno našeho spolku a rozesílal asi 50 fiktivních mailů nebo lživých mailů, který podepsal mým jménem, takže to řeší policie. Tak to je taková nepříjemnost, no ale nevím, co si ten dotyčnej pomohl. Chtěl mě samozřejmě poškodit, protože se jednalo o udání na různý odbory veřejné správy a no, příjemný to není, ale uvidíme.
0: Jakou podporu by si ženy političky podle vašeho názoru zasloužily? Jak vůbec řešit tyhle problémy?
1: Tak myslím si, že je důležitý, aby ty ženy měly podporu v rodině a u přátel, tak to já mám. To je prostě velká věc. A druhá věc je mít taky podporu v té straně a to si myslím, že zrovna v KDU je.
0: A můžete být trošku konkrétnější, co KDU ČSL svým ženám političkám jako podporu nabízí?
1: Tak například Volební akademie žen, kdy na tuhle dráhu je vlastně připravuje, to je jedna věc. A když teda můžu říct tu špatnou zkušenost třeba s těma podvodnýma e-mailama, tak strana se za mě okamžitě postavila, všechno řešilo tiskový oddělení a ta podpora je obrovská.
0: Může mít člověk politik v politické straně i přátele? Nebo se tam svádí i konkurenční boj o místa a posty?
1: No tak nevím, jak je to jinde, ale na jihu to vlastně asi nefunguje, tam jsme fakt kamarádi. To je parta lidí, s kterou se opravdu ráda vidím vždycky. A my máme i takové setkání jako mimo oficiální, tak máme i neoficiální, kde opravdu si sedneme a třeba pohovoříme, popijeme, pobavíme se. Je to fakt fajn. Ty lidi vždycky ráda vidím.
0: A my jsme teď mluvili o podpoře politické strany a mě by zajímalo, jak vypadá podpora vaší rodiny ve vaší politické kariéře, co na to říkají děti a manžel.
1: Tak nebejt jich, tak určitě bych jako do senátních voleb nešla. To byla první otázka, jestli to mám vzít nebo ne. Já sama jsem docela dost váhala a říkala jsem si, mám na to, nemám na to. A rodina byla ta, která řekla, jo, zkus to.
0: Jaká témata v politice vás zajímají?
1: No tak určitě to je zemědělství nebo venkov obecně. Já bych byla docela ráda, kdyby KDU byla zpátky stranou venkova. Já celý život na venkově žiju a tak trochu vnímám, že ten venkov až tak ty politiky moc nezajímá, ale je vlastně hrozně důležitý, protože spokojený venkov rovná se spokojený město.
0: Lidé z venkova odcházejí. Máte nějaký tip na to, jak je zase na ten venkov vrátit?
1: No tak zrovna teda tam u nás, Sudoměře a okolí, tak tam spíš lidi přichází. Je to možná daný i tím, tou lokalitou, že vlastně máme kousíček Strakonice a Písek. Ta dojezdová vzdálenost je blízká. Ale jak lidi přilákat, no? Tak samozřejmě bydlení a práce. Já bych byla docela ráda, kdyby se nám podařilo vlastně podpořit práci z domova nebo nějaký regionální výrobce, usnadnit to podnikání z domova.
0: Na jihu Čech nedávno čelil jeden z opozičních politiků, konkrétně v Hluboké nad Vltavou, jak jsem se nedávno přečetla, i celkem ostrým útokům. Oni mu zapálili auto. Jak se díváte třeba na takovéhle boje?
1: Tak já Martina Webra znám. Aha. Můžu říct, že to je kamarád a jsem ráda, že s ním kamarádím. No samozřejmě, že tohle to je špatně, tu situaci na Hluboké asi každý jeho Čech zná, jak to tam chodí. Martin je velice odvážný a myslím si, že jeho největší benefit je, že je čistý jak lilie a že vlastně nemá svázaný ruce. Může si říkat, co chce, protože není nikomu zavázaný a takhle vlastně to mám i já. Já mám taky, nejsem nikomu zavázaná, můžu si říkat, co chci, je to svobodný, my jsme demokratická strana a i uvnitř strany můžeme říkat věci, které nejsou úplně třeba příjemné, ale berou se v potaz.
0: Cítíte se tedy v KDU ČSL svobodně?
1: Jo.
0: Říká členka KDU ČSL Jana Hrdinová, letošní kandidátka do Senátu za volební obvod Strakonice. Povídáme si s ní na Proglasu a po písničce nás čeká další část dnešního rozhovoru.

0: Paní Hrdinová, vy jste zmínila, že jste vyučená pánská krejčová. Dnes šijete kroje pro folklorní soubory převážně z Čech, ale nosí je i krajané v zahraničí. Co vám práce rukama dává?
1: Mě to ohromně baví. Já teda musím říct, že zatím každou práci, kterou jsem dělala ráda. Já jsem po vyučení šla čalounit, 2 roky jsem čalounila, pak jsem přešla do keramické firmy, kde jsem byla modelář. A pak jsem teda začala šít, začala jsem podnikat, začala jsem výrobou lněných oděvů a středověkých oděvů. A mě to neskutečně naplňuje, to, že máte kus látky, která je placatá, vlastně nemá žádný tvar. A vy tu látku přizpůsobíte té postavě, je to fakt moc pěkný. A ještě to vědomí vlastně k těm krojům, že vytváříte oděv, který tady bude třeba ještě za 100 let, tak baví mě to.
0: A šijete kroje výhradně z vašeho regionu nebo se věnujete třeba i moravským krojům?
1: Začínala jsem šít pouze práchyňský kroje, ale šiju i doudlebský, blatský, šla jsem i valašský kroj, ale moravský kroje, do těch se asi pouštět ani nechci, ani na to nemám kapacitu a tam myslím, jako, že ta konkurence je tak velká, že to ani nemá smysl.
0: A věnujete se třeba i opravám nějakých starších krojů, protože někdy se stane, že člověk najde kroj po babičce, prababičce, rodina si ho pětně uchovává, ale třeba ten materiál už není v takovém stavu, aby se dal vynosit.
1: To já nedělám, na to jsou odborníci.
0: A konzultujete to šití s někým, s nějakým odborníkem, který vám řekne, jak to má vypadat, jaký materiál na to koupit?
1: Teď už řadu věcí vím, něco jsem načetla z knížek, ale mám dobrou kamarádku, etnografku z Trakonického muzea, která mi se všem radí. A já to docela ráda a často s ní konzultuju, protože chci, aby ten výsledek byl opravdu jako topovej.
0: Takže chodíte do muzea a díváte se, jak to vypadá.
1: Taky, ano.
0: Jak se na kroje schání látky?
1: Blbě. to je špatný.
0: Z čeho se vlastně šije? To je plátno, brokát, si představuju. Ano, hedvábí možná, možná na ty slavnostní, nevím.
1: Jo, sukno, ty látky musí být kvalitní, nebo aspoň já to nešiju z nekvalitních látek. A schání se poměrně špatně, dneska už ty kontakty mám. Je vlastně pro mě příjemný, že vím, že ty výrobci jsou i v Čechách, takže...
0: To jsou nějaké malovýroby, protože si nedovedu představit, že by někdo vyráběl sukno ve velkém.
1: Sukno ne, ale třeba kanafasy, tak to je česká firma, která vlastně převážně vyváží tu metráž.
0: Vaše kroje se podívaly i do zahraničí, pro koho jste šila? Z jaké největší dálky?
1: Šila jsem pro jednu holčinu ze státu, která se zúčastnila soutěže Československá Miss a v tom kroji vyhrála, takže objížděla celý státy, všechny ty regionální televize. Vítala dokonce našeho prezidenta v tom kroji při návštěvě. Zítra budu odesílat kroje do Jižní Dakoty a pak mám ještě zákazníky z Minnesoty. A teďkin je novinka, že vlastně jsem získala zakázku do Banátu pro Čechy.
0: Je kroj prostředkem, který vás spojuje s tradicí jižních Čech?
1: Rozhodně, to jsou kořeny.
0: Kořeny, které člověk má?
1: Určitě, to jsou kořeny, jistě.
0: Jak je složitý jihočeský kroj?
1: No, mně už tak složitý nepřijde, záleží, jaký zdobení si tam člověk vymyslí, ale nepatří k těm úplně složitým.
0: Šijete i mužské kroje? Protože jste pánská krejčová, ono člověka to svádí, aby si člověk myslel, že šijete jenom pro ženy, když jsme teď mluvili o té dívce, takže šijete i pánské kroje?
1: Šiju pánský kroje, tu pánskou krejčovinu, to je složitější a tu dělám ráda kabáty nebo nějaký vesty. To je jako ta pravá krejčovina.
0: Já předpokládám, že máte i kroj vy sama, že jste si ušila pro sebe. Nepletu se?
1: Jo, mám kroj.
0: Chodíte v něm? Ostatně jeden den se do parlamentu v kroji taky chodí. Je to už taková menší tradice, že někdy vidíme poslance jeden den v roce, že dorazí do práce v kroji.
1: Já nehraju žádný dudácký muzice, ale ten kroj občas vynesu. A zrovna teda minulej týden jsem ho vynesla na dudáckém festivalu, kdy jsme šli na ples, tak tam jsem si vynesla svůj kroj. A jako já musím říct, že vlastně Strakonicko a Písecko folklorem docela žijou, že tam je i líheň, jak dudácká, tak těch folklorních skupin. My to možná jako bereme trošku samozřejmost, my tam místňáci a ono to tak samozřejmě není. A musíme za to poděkovat Zušce zejména, protože ta nám produkuje ty nový muzikanty a zakládá dechový soubory a dudácký soubory.
0: Jak se o takový kroj pečuje? Víte, já jsem nedávno četla rozhovor s jednou dívkou ze Slovácka, která popisovala, jak se nemůže skoro sednout. A tak by mě zajímalo, jakou starost vlastně ten kroj vyžaduje.
1: Tak my to úplně takhle na Prácheňsku úplně neškrobíme. Máme třeba taky dvě spodničky, ale u nás je to trošku snažší. Samozřejmě, že ty materiály, pokud je to vlna nebo hedvábí, tak to musí ta údržba proběhnout v čistírně. No, ale jinak musí se pořádně škrobit halenky a bělit a žehlit pořádně.
0: Dokážete spočítat, kolik krojů jste už ušila, kolik prošlo vašima rukama?
1: Tak to už budou stovky.
0: A setkala jste se někdy s krojem, který byl třeba něčím vzácný, výjimečný, že jste se na něho mohla podívat a říct si, to je krása?
1: Jo, tak když jsem byla podívat se na blatský kroje v Soběslavi, myslím, že to bylo, tak ty byly nádherně zdobný, to byl bohatý kraj a to jsou vyšívaný a zdobený šupinama, to je nádhera.

0: My jsme teď mluvili o tradici, o kořenech, trochu o folkloru a já bych obrátila vaši pozornost i na váš rodinný statek. Ten váš statek se jmenuje Statek hrdinů podle vašeho jména. Co si představit za vaším statkem? Chováte zvířata, pěstujete nějaké plodiny? Jak to vlastně u vás na Statku hrdinů probíhá?
1: Syn začal hospodařit, vzal si zpátky hektary, obdělává tu naší zemědělskou půdu, plus má něco propachtovaný. A začíná, není to úplně jednoduchý, máme samoobslužný obchůdek, kde nabízíme naše výpěstky a pečeme tam buchty a tak různý nějaký dobroty. Prodáváme tam limonádu, kterou vyrábí kamarádi z Písku a mléční výrobky ještě od dalších známých.
0: Takže ten statek je po vaší rodině, po vašich předcích?
1: Po manželovo.
0: Po manželově rodině. Manžel tedy začal hospodařit.
1: Syn.
0: Syn. Chováte zvířata na statku?
1: Máme vovce, máme králíky, slepice, což to vůbec jako neberu. Vepřový maso to už syn vlastně zrušil, protože jako není to legrace konkurovat velkým obchodům jako cenou, že to nejde. A má hovězí dobytek.
0: To všem předpokládá, že člověk nemá žádné letní dovolené, musí brzo stávat, protože zvířata chtějí svoje. Poznala jste i tuhle část práce na statku, vy osobně předpokládám.
1: No, jo, určitě. Tak vlastně jsem, když začínal, tak to bylo tak, že jezdil do Německa, vracel se ve čtvrtek večer, sednul do traktoru a jel na pole, v pondělí zase šup do Německa a celý týden jsme se o to starali my, o ten dobytek. Ale mě to vlastně baví. On teďka ten dobytek nemá vlastně ani u nás doma, tam si to teprve všechno zařizuje, má ten skot u kamaráda, ale jako ta práce je pořád, nemá dovolenou.
0: Vy jste zmínila, že součástí vašeho statku je i samoobslužný obchůdek. To ovšem vyžaduje i důvěru v to, že vám ti lidé sami zaplatí. Jaké máte s tímto zkušenosti?
1: No tak už jsme tam taky měli návštěvu, která to nepochopila a myslela si, že si může vzít úplně všechno, i tu kasičku.
0: Aha.
1: Ale policie je samozřejmě dohledala. Ale jinak lidi jsou poctiví. Když jim tu důvěru dáte, tak nechtí zklamat.
0: A pochopila jsem to správně, že pro ten obchůdek i vy sama osobně pečete. Takže vás baví i stát u plotny a starat se o žaludky vašich hostů.
1: Jo, a tak to už i dcery mě zastanou. Když jsem tady, tak teďkin asi peče Julinka.
0: Co podle vás charakterizuje českou zemědělskou politiku a jak by měl stát přistupovat k hospodářům vašeho typu?
1: Tak česká zemědělská politika, tohle když někdo řekne, tak bohužel mi první vyvstane na mysli družstva, velký družstva, dotace a spachtovaná půda. A myslím si, že problémem je velké množství spachtované půdy, že ten vlastník na té svojí půdě nehospodaří sám, protože pokud to není vaše, tak vás vlastně ani moc nenutí a je vám to jedno, třeba eroze půdy. Když máte svoje pole ve svahu a vidíte, že vám ta ornice stejká někam do rybníka, tak tam zkrátka ten remízek uděláte. Nebo se snažíte na tom poli tu vodu zadržet, aby vám neodtekla někam jinam. Letos vlastně se to ukázalo, bylo sucho, ty zemědělci mají poloviční úrodu.
0: Jakou zkušenost máte s ekologickým hospodařením vy na vašem statku?
1: Tak to, co jsme dělali vlastně ještě předtím, než syn začal hospodařit ve velkým, tak to bylo po domácku, to všechno bylo eko. Ale syn přešel do systému eka, což jsme tady rádi.
0: Co by si jeho české zemědělství podle vás zasloužilo?
1: Já myslím, že nejenom jeho české zemědělství, ale obecně zemědělství, zjednodušit všechno. Víte, ono to není úplně jednoduchý. Já když vidím, kolik kontrol a kolik papírů musí ty kluci vyplňovat a co všechno jako zatím je, tak dneska zemědělec, který chce být úspěšný, musí být za prvý chytrej, musí se orientovat v těch papírech, kterých je neskutečný množství. A já bych byla ráda, kdyby úředníci nebyli bičem na ty zemědělce, nebo vůbec na podnikatele, ale aby v první řadě byli poradním orgánem. Protože když se třeba stane, že zemědělec nepodá včas hlášení celnímu úřadu o tom, kdy sklidil a kolik sklidil máku a přešvihne ten termín o týden a dostane pokutu 5 000, myslím si, že jako první by mělo být to upozornění. Jo? Uh-huh. A to fakt není jednoduchý. Všechno tohle to jeden člověk zvládnout. Uh-huh. Je toho hodně. Je toho opravdu moc.
0: A co vy pěstujete za plodiny?
1: Teďka měl jsem obilí a asi jenom obilí. Uh-huh. Ale to bylo, no a teďkin má ještě brambory na poli a sklízeli jsme cibuli.
0: Uh-huh. A to všechno se dá u vás dokoupit.
1: Ano.
0: Říká členka KDU-ČSL Jana Hrdinová, letošní kandidátka do Senátu za volební obvod Strakonice.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Paní Hrdinová, už jsme o tom mluvili, vy letos kandidujete do Senátu. O Senát má zájem rekordně málo kandidátů. Máte proto nějaké vysvětlení? Ve vašem obvodu, tedy Strakonickém, je to taky znát. Při posledních volbách to bylo 11 uchazečů, letos jste jenom 3. Čím to podle vás je?
2: Já si myslím, že už lidi nebaví to handrkování, co v politice je. Že ta úroveň těch politiků, ta komunikace je opravdu teda... To ani nechcete, aby se na to děti dívali, protože mně se to taky nelíbí a to byl možná jeden z důvodů, proč jsem do toho šla. A jediný ale, co se může proti tomu dělat, tak je zkrátka se zvednout ten zadek a jít něco dělat, jo. Protože bejt na ty politiky naštvaný a nadávat někde v hospodě nebo někde jinde, to vlastně se nic nezmění. Takže jedině tím, že člověk sám něco začne dělat, nabídne se možná, rozšíří tu nabídku těch kandidátů, tak to je jediná možnost, co proti tomu se může udělat.
1: A kde ty dobré lidi, dobré kandidáty brát dneska?
2: No, to je těžký, no. Tak já myslím, že jako panuje obecní mínění, že politika je špinavá, což vlastně asi trošku je. A nevím, no, tak... Já totiž doufám, že i ta moje kandidatura možná někoho nadzvedne ze židle a že si řekne, jako má to smysl do toho jít a aspoň to zkusit. Já jsem si totiž, jako ona to měla taky svůj vývoj, já jsem si zpočátku říkala, tak to zkusím, aspoň budu mít možnost veřejně říct věci, které se normálně neříkají. Dneska už se to posunulo zase dál. Vnímám to, že ta demokracie a ta svoboda je opravdu křehká, že o ní můžeme jako velice rychle taky přijít a můžu říct, že už to není tak, jako že jenom tak si chci někde něco říct, ale docela ráda bych to senátorské křeslo získala a už jenom proto, abych těm lidem, s kterými jsem se potkala při té svojí kampani, abych mohla pomoct.
1: Vy kandidujete s heslem Senát potřebuje hrdinky. Co je hrdinství očima političky z jihu Čech?
2: No tak jako skutečný hrdinství je, když jde někomu o život. Mm-hmm. Tak to jsou, že hasiči, lékaři, ty bojou o životy pořád, ale v mém případě je to taková slovní hříčka, jak využít to svoje příjmení, ale pro mě jsou hrdinové i učitelé, kteří formují naše děti. Můj manžel třeba je hrdina, nejenom příjmením, nejenom protože si mě vzal, ale protože pracuje s postiženýma.

0: jeho kolegové, který prostě se postiženým věnujou, tak to jsou pro mě hrdinové. Ale možná, že je hrdinství i to zkrátka do té politiky vstoupit, jo? Protože já jsem opravdu úplně obyčejná ženská a proti mě stojí úspěšný starosta a stávající senátor a ředitel nemocnice. A není to jako jednoduchý. Samozřejmě, že poslouchám invektivy typu, no co si to jako dovoluje, to je drzost, taková obyčejná se staví proti panu doktorovi, no ale je ten můj obyčejný život jako něco míň? Je vlastně, tady jako vyvstává pro mě otázka, proč ta společnost bere lékaře jako něco víc než člověka, který se živí rukama, slušně třeba. Teď obyčejný život je přece taky tak těžký.
1: A to je možná i to hrdinství v tom vašem sloganu.
0: Možná.
1: Paní Hrdinová, čemu se hodláte v Senátu konkrétně věnovat vy?
0: Tak já už jsem to zmiňovala. Pro mě je téma venkov. To je asi to nejdůležitější. Ráda bych pomáhala, pracovala v regionu. Mně často někdo říká, jako, no ale senátoři ty schvalujou a vrací návrhy zákonů. To je sice pravda, ale práce pro ten region, ta mi přijde jako asi nejvíc, no. Já mám ty lidi, který jsem potkala a který mi svěřovali ty svoje problémy, tak vlastně ty lidi mají pocit, že moc politiky ani jako nezajímají. Politici za nima moc nejezdí. Já jsem objížděla starosty a ptala jsem se jich, co očekáváte od politiků a pomohl vám nějaký politik nějak? Tak jsem se dozvěděla, že obecně od politiků toho moc neočekávají vlastně vůbec nic. A stačí vlastně už lidem, když ten politik jenom přijede a předá třeba květinu, nebo jenom když přijede. A já jsem si říkala, není to jako málo? Neměli bychom po těch politicích chtít víc? Třeba to, aby chodili do té práce tak jako my, každý den, a nesli odpovědnost za ty svoje činy.
1: Paní Hrdinová, už několikrát se v české politice ukázalo, jak je instituce Senátu významná a důležitá pro naše politické dění. Jak tuhle instituci vnímáte vy osobně?
0: No samozřejmě.
1: Senát.
0: Jo, samozřejmě, že je důležitá, to je jasný. A já jsem to říkala, ta svoboda je křehká, to my o ní můžeme velice, ale velice rychle přijít. A už se nám to pomaličku jako ukazuje. Už jenom to vlastně předkupní právo zemědělský půdy, to jako není úplně dobře přece. To už je zásah do vlastnického práva, to jako bacha, to se vracíme někam před listopad 89.
1: Kdybyste nám jako politička občanům České republiky měla v jedné jediné věci třeba nějakým způsobem ulehčit život, co byste si vybrala?
0: Tak jednoduše ubrat papíru. Byrokracie je to zkrátka, to, když jsem se ptala lidí, to pálí úplně, ale úplně každýho. Ve všech směrech.
1: Hostem v našem studiu na Proglasu je Jana Hrdinová, kandidátka KDU ČSL do Senátu za Strakonický obvod.

0: Paní Hrdinová, co pro vás vlastně znamená, když se řekne, že je někdo křesťanský politik?
1: No, tak jsou to nějaký morální, etické hodnoty, ale ono je hezký jako o tom mluvit, ale v první řadě by se to asi mělo žít. Jo, takže být vlastně jako dobrou reklamou třeba na ten rodinný život. A ono ty slova moc dobře nefungují, když se říká rodina, rodina a přitom má někdo tadyhle 5 milenců, tak to úplně jako pak nezní věrohodně. Ale já dneska vidím vlastně, že ta rodina zažívá nějakou krizi. Vlastně, že i mladí lidi nechtí mít děti a možná je to i takovým tím špatným podvědomím ve společnosti. Když si vezmete jako ženská na mateřský, no tak mateřská dovolená, ona to taky úplně jako není dovolená. To, když si zkusíte, tak no, není to dovolená. Ta ženská
0: se 7 dětmi. No,
1: ono a ani se dvěma, jo, jako, moc si jako člověk neodpočine. A myslím si, že to podvědomí v té společnosti by se asi mělo změnit a nebrat to jako samozřejmost, že ta žena ty děti porodí a vychová. To je přece něco úplně tak neobvyklého. A když se někdo řekne, ale ten vystudoval vysokou školu, ten je, já nevím, lékař, to je právník, tak všichni, wow, ten je dobrý, ale jako mnohem větší wow by mělo být jako ta vychovala děti. Jako.
0: A o tomhle se mluví v rámci rodinné politiky v KDU-ČSL?
1: No to doufám, že se začne mluvit mnohem víc i v rámci KDU.
0: Připadá vám, že se o tom mluví málo?
1: Myslím si, že jo, protože já třeba, když děti byly malí, je to samozřejmě náročný, ale tak musíte to zvládnout. Ale myslím si, že kolikrát by mi jako hodně pomohlo, kdybych slyšela to uznání třeba z různých stran, třeba i od těch politiků. Třeba děkuju vám, ženy, že ty děti máte, že je vychováváte na úkor vlastně vlastního podnikání třeba nebo vlastního nějakého prospěchu. To je opravdu, to není samozřejmost.
0: A jak
1: je
0: byste ty mladé lidi motivovala k tomu, aby tu rodinu měli, aby se nebáli a šli do toho?
1: No tak mají problém, mladí mají problém s bydlením. Že? Tak to je velký oříšek a to nevím teda, komu se tohleto podaří rozlousknout. Jak je motivovat? No mluvit o tom, že to je zkrátka mateřství, to je krásný, to je to nejkrásnější pro ženskou, co asi může zažít, jo, ale samozřejmě každý nemá ten dar, ty děti mít, to je obrovský dar, který by se neměli bát ty mladí přijmout. Pro nás to bylo možná jako snažší, protože za nás ještě nebyla taková jako nabídka různých věcí typu cestování a tak dál.
0: Mluvili jsme o tom, co to znamená být křesťanskou političkou, tak by mě zajímalo, co ve vašem případě znamená politika a víra, jak se prolínají tyto dvě věci.
1: No pro mě je to taky jako absolutní svoboda, protože já si vlastně nějak netrhám ani žíly z toho, kdyby mi nevyšel ten senátorský mandát, tak mě je to vlastně ne, že jedno, ale beru to tak, že to nebyla moje cesta. Já zkrátka nechávám to na Pánu Bohu. Já nevím, jestli bylo dobrý rozhodnutí jako tu kandidaturu přijmout. Myslím si, že jo, ale možná, že taky ne. Možná, že ta moje cesta je úplně jiná. Možná, že je správná. Možná, že jsem tady správně proto, abych ukázala, že ten rodinný život a žít slušně, že zkrátka je to důležitý.
0: Kdy jste naposledy zažila moment, ve kterém vám došlo, že v životě jde leckdy o víc než jenom o politickou kariéru?
1: Jej, pořád.
0: Nebo o politiku obecně?
1: Pořád. To jsou mnohem důležitější věci, než je politika. Nejdůležitější ze všeho jsou vztahy, to je přece jasná věc. A víte co, když máte velkou rodinu, a nejenom těch 7 dětí, ale širokou rodinu, tak prostě nějaká politika vás jen tak neporazí, to je jasný.
0: Já vám děkuji za rozhovor. Ve studiu Radia Proglas byla dnes kandidátka do Senátu za KDU-ČSL za volební obvod Strakonice, paní Jana Hrdinová. Pěkný den vám i našim posluchačům. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji.

Je okolo 1 hodiny ráno, středa 2. září 2026. Na Proglasu uvádíme blok komorní hudby. Dnes jej zahájí velká sonáta S-dur pro harfu Jana Ladislava Dusíka. Na harfu zahraje Jana Boušková. Příjemný poslech.

Dozněla velká sonáta S-dur pro harfu Jana Ladislava Dusíka v podání Jany Bouškové. Dále budeme poslouchat vzpomínky na Čechy ve formě Polek Bedřicha Smetany. Na klavír zahraje Jitka Čechová.

Vyslechli jsme dílo Vzpomínky na Čechy ve formě Polek Bedřicha Smetany. Účinkovala Jitka Čechová. A na závěr bloku komorní hudby na Proglasu budeme poslouchat Valčíky opus 54 Antonína Dvořáka v podání Iva Kahánka.

0: Komorní hudbu na Proglasu dnes uzavřeli Valčíky, opus 54 Antonína Dvořáka. Hrál Ivo Kahánek. Proglas přebírá relaci Radia 7.
1: Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Tomáš Kolman, kazatel církve bratrské v Opavě Elim. Tome, vítám tě v pořadu 3D Talk.
3: Vojto, ahoj.
2: Dnes budeme mluvit o vedení dětí.
4: Jakou roli pak mají rodiče jako vedoucí, jak to tam rozlišovat?
3: Tam je bomba, když je po ruce v obojí. Ale tak, jak to, co řekne rodič v 5 letech dítěte, je nespochybnitelnou pravdou, to je prostě fakt a hotovo, tak v 15 letech, a zase tam ještě nejsem, ale tam přichází období, kdy cokoliv, co řekne rodič, automaticky je důvod spochybnit. Možná neodmítnout, ale minimálně spochybnit. A rodičové v tomhletom období ustupují v mnoha ohledech do pozadí a není to špatně, je to součást toho procesu osamostatňování se. Tohle období má těm, kteří byli dětma, nesamostatnýma, neschopnýma se sami o sebe postarat, bez možnosti a kompetence rozhodovat o svém životě. V tomhle období se z nich má stát člověk, který tohleto všechno umí a zvládá. Samozřejmě, že tenhle ten proces je bolestivý, náročný a složitý, ale jeho nezbytnou součástí musí být postupné odplouvání od rodičů a od jejich názorů, abych si mohl vytvářet názory sám pro sebe. A tam potom je bomba, když je po ruce vedoucí, který má alespoň o těch několik let navíc, prošel se tímhletím obdobím a má důvěru těch děcek. Protože ten není rodič, který určoval podobu jejich života. Od toho není zapotřebí se odřezávat. Naopak, on je někdo, ke komu vzhlížím, koho obdivuju, kdo je možná mým mnohaletým vzorem a já, když je to člověk na správném místě, já se ním teďka můžu jít. On mě pozve na kofolu a jde si se mnou povídat. A já mu můžu všechno říct. A on to neřekne našim. On mě neodsoudí. On mi do toho vnese nějaký pohled. Pomůže mi se v tom srovnat, uklidní mě, vyjádří mi podporu, vyjádří mi, že je tady pro mě, že nejsem rozbitej. To je bomba. Takže já dětskám, který jsem dřív vedl v mládeži a kterým jsem pomáhal projít tímhletím procesem, tak jsem už vícekrát říkal, jednou mi to vrátíš na mých dětech. Jednou přijde chvíle, kdy já budu nejhloupější táta na světě a ty budeš ten, kdo bude mít to důležité slovo do jejich života. Prosím tě, buď tam potom pro ně. Pozvi je potom taky na kofolu, jako jsem já pozval tebe. Rodičové tam už ty možnosti mají snížený, ale ne, že by byly nulový. Modlitba, vzor, to, že dál žiju, to, o čem jsem celý ty roky mluvil, to tam zůstává pořád jako strašně pevný a strašně silný. Ale